0: zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tedy píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás do zad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman. Tak toho se dočkal na stará kolena. A já jí to spočítám. Já jí dám úzel na utěrce. Něco přestane pršet. Hej holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
1: Sedíš mi na noze, chlape!
0: Chuj, to jsem selek.
2: Co je?
0: Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
2: Ach jo, chleba a uzenku. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
0: To mluvíte se mnou?
2: Že pak.
0: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
1: To je čima. Chudák paní Vránová. Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
0: Děkuji.
1: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
0: Velice mě těší. Je,
1: taky, pane.
2: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu. Ole řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jdete mi tak něco k jídlu a k pití.
1: To mluvíte k nám?
2: Ne.
1: Vy budete asi zdaleka, vyčte.
2: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A tu to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom prejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
0: Jedu až z Prahy, pane.
2: Pivo, to ještě ne.
0: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
2: To byste toho po něm chtěli moc.
0: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
2: To napadne, až když začne jíst.
1: Paní správcová, doneste mi taky uzenku s chlebem.
2: Pivo ne.
1: Já pospíchám k porodu.
0: Vy jste lékař?
1: Porodní dědek.
0: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
1: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou. Ale sliby chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu Obejvají děti teplou vodou.
3: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
1: Tak to se tady u nás na horách neujímá. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpově to raz, dva.
3: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
1: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stovkou na zádička to číslo napíš. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
4: Ruce nad hlavu a se řadit podle velikosti.
5: Jelita si tady dali sraz.
0: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
5: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě. Paní správcová, chtěl bych se najíst.
6: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
5: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
6: Talíř, hrnek.
1: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
5: No, no, no.
1: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
0: To určitě! No, večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
6: Dětkové plesní.
4: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak. Jedině svoje.
0: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starovinců. Doraďte být vy.
4: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jakože bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak. Beze zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
5: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
0: To mluvíte k nám?
5: Ne, to je samomluva.
0: Nevěřili byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
4: Co chcete? To jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky. Třeba vůl.
0: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blánu. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
4: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
1: Ne, tu neznám.
4: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se fanouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorna tohle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne?
7: to jsem si dal.
2: Já taky. Já taky, jo.
5: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli, že jo? Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samý obyčejný civilisti.
1: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
0: Zády k publiku nemluvíme.
1: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
5: Ne, tu neznám.
1: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velký kuchli a třetí místo držícímu hraběti chůdovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s Prusama po obě ruce. Císař vyndá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mu dá papírek a čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě tůn představí ve svým paláci svoji 2metrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovní, máš opravdu velkou chuchli.
5: Tak takhle. No.
1: Pěknou uniformu má.
0: Hezkou.
7: Tak jméno.
1: To jako moje jméno.
7: Nezdržujte to.
1: Formánek.
7: Celý.
1: Alois.
7: Bydliště.
1: Manětín.
7: Povolání.
1: Porodní děde.
7: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
1: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
7: Jméno otce.
1: Václav.
7: Žije?
1: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
7: Zná anekdotu?
1: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
7: Matka?
1: Maminka už je 12 let na pravdě boží.
7: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
1: Ne, slyšela jí. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
7: Načež ji odnesla? Do hrobu. Já to tušil, je to někde tady. Tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
1: On se zase přelíká.
3: Asi se spotil.
5: No tak. Co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vy děláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, to byl tatík, ty jsi... Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
3: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim válně nesměji.
5: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, Lojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
1: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, ta už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
3: Pane Formánku, až přijdete domů,
0: připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
1: A proč jako myslíte?
0: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
1: Ne.
0: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
1: Tak něco jsem o nich slyšel.
0: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
1: Vy myslíte, že...
0: Jistě. Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
1: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
0: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
1: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
0: Podívejte se, pane formánku, přestáré lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat. Zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovariš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
1: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
0: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
1: Aspoň jednu. Já budu dávat pozor.
0: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
1: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
0: To bych řekl, pane formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám, taková správná protihabsburská anekdota, ta má veliký význam, ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
1: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spí Havlíčku.
0: Cože? Tuto byste rád.
1: Je to má nejmilejší.
0: No, že právě tato píseň je oblíbená u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám to hezky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník.
3: A s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Dušan, já zlej pryč. To je ale bouře.
2: To tady zase s Kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
2: Mně už ten déšť leze krkem.
7: Pětuško, pětuško,
5: ještě ne.
2: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
7: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju, já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
2: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
2: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane!
2: Ale!
7: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
5: Co se děje, pane otče?
7: Pětuško, taková bolest.
5: Co je s paní Mlynářkou?
7: Ale odjela k matce.
5: A vy myslíte, že se nevrátí?
7: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: No člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám. 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
7: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
7: Nechci. To pak sakra nevěděla, že Kuba staví.
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
7: 23 let.
6: No, tak.
2: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele, ale v takovým mlejině se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
7: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
5: klidně slehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
7: Myslíte?
5: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče? Znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu. Žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
8: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec. Pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
8: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
8: No jo.
2: Každý máme nějaký starosti. Víč, Václave. Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, víč? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniform? Myslíš tak stovka, vy?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
2: 12. 12? Jako apoštolů. No, bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
7: Jo? A co?
2: Všecko.
7: No, co tak namátkou?
2: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
7: Jo. A proč?
2: To bys chtěl vědět, viď?
7: No.
2: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
7: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
2: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no.
7: Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
2: Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí Zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká. Najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
4: Tak ale okamžitě dolů, ale...
9: Nesmysl na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
2: A jo?
9: A to děláš vždycky, tohleto.
2: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda ještě ho nemám, ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to setca kravensky blízko. A jen co přejde ten přímej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Prantíkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Pohov.
9: Na obzoru se již trhají mraky.
2: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
9: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektor?
9: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty proti Habsburský vlastenecký...
6: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
8: Upozorňuji, že půl desátky...
6: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí...
9: V krabici od margarínu pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo... Přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejř

0: slunce. Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
1: Je, lidičky, už to na mě zase jde.
2: Co se děje, panuče, co se děje? Ukažte.
0: Vycuje.
2: Jo, tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpo, člověče.
1: Ale jakou hroznou?
0: Pane formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
2: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad to nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
1: Klidně. Si, co chcete.
2: Tak, maminko, vlastně, tatínku, pěkně zhluboka dýchat, ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici,
1: no. No, Bětuško, ty bestie jedna, ty bestie.
2: Vidíte, pane inspektor, ženská taky, každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
1: Snad ani nemohlo být moje. To
2: ale bylo.
3: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
2: Tůnu? Tolik to snad nebylo.
3: Místo držícího hraběte tůnu. Rakousko padlo.
0: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
4: Tady to není ještě má.
3: S Bohem má uniformu. S Bohem můj zápisníčku. S Bohem Mariánské lázně.
0: Jen se lučte, Pihrte.
5: S Bohem generále, Pihrte.
0: To je všechno?
5: Ano, skončil jsem.
0: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou vepeší.
4: Smetiště je na druhé straně.
0: Na smetiště dějin s tou vepeší. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký, celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
5: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
0: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
5: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
2: Ne. Mně se to líbilo.
1: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolí zalec.
0: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
1: Cože, to tam je v té hře?
0: Tak zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
5: Tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
2: Ale Pejři, ale kdo pak vyhrál Pihrta?
0: Nechte ho, chlapej to, budou to hrát jiní a lepší.
2: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
0: Chlapej to, po vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte. Ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší,
6: tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2,
0: nezrychlovat.
6: Nezrychluju. 3,

0: dědek, druhý dědek,
1: třetí dědek,
2: čtvrtý dědek,
0: spát! A bude tady naprostý, ale naprostý. Až do rána. Tak šok podeky. Jo. Ruce na deku, v obě. Štětináč!
1: Kdo to řek?
0: Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
3: Pane Fatejto?
4: Jo. Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. Tam vám jsou takový mladí. Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A nárak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čiče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No, tak pojedou do, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, do svý umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se. Vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmarja, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi. Prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná, nemůžu říkat, dejte si panáka se mnou, bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne, co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený, to haupnu, ale prosím vás, klokal mě, teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte, tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz, mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se, to tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele, no tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč, a je co všechno, klokan poskákal.
1: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
2: Prosím, ano, prosím, ale...
1: Nesvítila nám elektrika, že ano? No. To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku, dík svému orlímu zraku.
2: Ale já jsem to, prosím, též četl.
1: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám tedy, z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
2: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
1: Cože?
2: Ne, o v kroužku.
1: O v kroužku. Za ranč o v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny...
3: Černovlasou Marie.
1: Plavovlasou Besy, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
2: Podle hvězdy na prsou.
1: Tam se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr a já to říkám taky. Šerify poznáváme, když...
2: Když
1: no,
2: se...
1: Když po přestřelce vstoupí do nálevny a praví. Dejte sem tu bouchačku, cizinče. A muži kolem mu řeknou. A co řeknou muži kolem?
2: Dobrý večer, šerife.
1: Muži kolem řeknou, štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
2: Ano, byl to poctivý boj.
1: Ale je to slabé, zajíčku, to opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš bez stoprocentního muže. Širokých ramen, útlého pasu. Tak mi ještě pověz, zajíčku, zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
3: Nic.
1: Chyť se rukama oblohy, skunku, ukaž! Cože? Ty mi čteš pod lavicí šiktance ničemu? A napíšeš stokrát. Nemám číst při hodině literatury šiktance verše a dáš to doma podepsat šerifovi, otci! Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
2: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se prosím učil. Hlejte, jejich rty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
1: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
2: Ne, začátky taky, prosím, začátky. Taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
1: A co dělalo slunce, zelený?
2: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
1: No dobře. Dobře, hombře. Hombre. Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, zajíčku? Zelenu!
2: To říkal jim. Jack.
1: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto a hrabal se přitom oběma rukama, kde? Ve vlasech, ano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemové. Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové. Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno. Příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra, lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
4: Ach jo. To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí Vodyrázka, starý pověstí český. Pojď!
5: Jugo. V našem městečku byl dlouho klid. Nedělo se tu do té doby, než se k nám přistěhoval Jugo, skoro nic. Jmenoval se správně Branko Župančič, nebo tak nějak. No, ale všichni mu říkali Jugo. Měl oči jak dva blesky a mohutný knír. Ten knír byl tak velký, že to všem připadalo až nemožné. Trčel do stran a když Jugo mluvil, mával tím knírem tak, že vůbec nepotřeboval ruce. Ukazoval jim v krámě na věci, které si chtěl koupit a jindy tak tupá Helenka kupodivu rozuměla. Přišel pracovat k nám na pilu a nedostal žádnou lehkou práci, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Všichni jsme čekali, že mu aspoň ten knír maličko splihne. Ale kdepak. Odcházel z pily stejně svěží, jako když ráno přišel. Švestkové sako se zlatými knoflíky, které vrhaly prasátka do unavených tváří kolem. Knír v nejlepší formě, ale lehký opar rakije. To byl Jugo. Bydlel v malém domku u tratě. No vlastně už to ani žádná trať nebyla, protože poslední vlak tudy projel tak před 10 lety. Koleje byly zarostlé plevelem a tak tu chodili akorát cik-cak slepice. Hugo měl taky ženu. Byla mladá a pokud vím, tak nikdy nepromluvila. Pod nosem měla ta jeho žena taky knírek, i když daleko menší než její muž. Lidi u nás je ze začátku měli i neměli rádi. Nikomu neubližovali, to je pravda, ale pravda taky je, že bydleli trochu stranou, že moc nemluvili, no, znáte to. Když o někom nic nevíte, tak si na něj něco vymyslíte. A není důvod si vymýšlet něco, co by mluvilo pro něj. Takže o nich se začalo, Bůh ví, který slepičí mozek to ze sebe dostal, prostě začalo se o nich tvrdit, že jsou ve skutečnosti hrozně bohatí, že mají doma truhlu zlaťáků, že jeho žena vůbec není jeho žena, ale sestra, a že se u nás vlastně schovávají ze strachu před jakousi krevní mstou. Pamatuju se, jak se k ním lidé snažili nějak proniknout, jak jim ta záhra ležela v žaludku. Pamatuju se i na to, jak ho jednou po výplatě přemluvili chlapi z Pily, aby si s nimi šel sednout do hospody. Chtěli ho tehdy jednoduše spít, chtěli, aby se svalil pod stůl a už nevstal. Mělo to být takové kolektivní K.O. té jeho divné povaze. Posadili Juga doprostřed a objednali první rundu. Objednali mu rum, což byla sama o sobě tak trochu rána pod pás, protože každý věděl, že nejlepší je v rakii a v každém pořádném souboji se volba zbraní diskutuje. Jugo jen přivoněl, lehce se usmál a jeho obří knír objal tu skleničku jako chkapadlo chobotnice. Pak ji postavil prázdnou na stůl a koukal, co bude dál. Poručili další. Samozřejmě, že Jugo věděl, o co zhruba jde. Věděl, že tu nesedí jen proto, aby jim líp chutnalo. Myslel si svoje a pohodlně se rozvaloval na židli. Domnívali se, že mu dají co proto. Jugo mlčel a pil. Usmíval se trochu a pil. Jak chlapům stoupal rum do hlavy, byli agresivnější. Dotírali na něj. Nařkli ho z vyložených nesmyslů. Křičeli na něj, že je nemá rád, že mu nejsou dost nobl a podobné hlouposti. Dostávali sami na sebe zlost a tu zlost si vybíjeli na něm. Viděli, že nemají pravdu, že nemají vlastně ani pořádný důvod, ale už nemohli couvnout. Hugo dlouho mlčel. Těžko říct, na co v té chvíli myslel. Možná, že na moře a bílé útesy, na divokou nádheru dravých řek, na tajemné ženy, kde si daleko, na vyprahlou zem a umíněnost oslů, možná, že na všechny tyhle krásné a polozapomenuté obrazy v té chvíli vzpomínal. A ostatní se znechuceně dívali na jeho krásný knír a měli pocit, že v něm má ten Jugoslávec skrytou duši, velkou mohutnou duši, která je trápila, protože tu byla. Všichni jakoby se najednou zbláznili. Jugo seděl a díval se na ně, ale nepřekvapeně, spíš zvědavě a čekal, co z nich ještě vyleze. Provokoval. A když už se zdálo, že dál ho čeká jen zbití a ponížení, stoupil si rozvážně před největším křiklounem, chvíli se mu díval do očí a s legračním přízvukem se ho dutě zeptal. Myje ty žena nohy? Nejdřív si nikdo nebyl jistý, jestli to nepřeslechl. Všem se zdálo, že to nemůže být pravda. Jugo stál klidně a prohlížel si je. Pak se otočil a šel. Ve dveřích se maloučko zamyslel, znovu se na všechny podíval a zase řekl. Mije. Dveře se za ním zhouply a párkrát tiše vrzly. Ostatní seděli a dávali si to v těch svých brunátních hlavách dohromady. Co žena? Jaká žena? Proč nohy? Ale dveře se zas otevřely a v nich stál Jugo s vážnou tváří a měřil si je zkoumavým pohledem. Dívali se na sebe navzájem snad půl hodiny a pak jim pokynul. Bylo v tom gestu něco slavnostního, něco, co nepřipouštělo odpor. Nejdřív se zvedlo jen pár chlapů, ale ze zvědavosti nakonec vstala většina a s rozpačitými pohledy a pokašláváním vyšli nakonec ven. Jugo šel důstojně a se vztyčenou hlavou napřed a už se neohlédl. Šli nocí a klopítali za ním, nevěděli kam a proč, ale šli. Hej, Jugo, co má být tohle za divnej vejlet? Zavolal někdo za ním, ale on nic. Mlčel. V divné a stísněné náladě došli až k domku u tratě. V přízemním okně se svítilo. Shromáždili se přede dveřmi a čekali. Když Jugo viděl, že jsou všichni, spokojeně mlaskl a otevřel. Vešli do malé, pečlivě uklizené místnosti a přešlapovali na místě. Žena seděla za stolem a přebírala rýži. nezvedla vůbec hlavu, jako by se nic zvláštního nedělo. Teprve když si muž sedl a pomalu si zul boty, chvatně se třela do hrnce malé bílé hromádky a vstala. Na chvilku zmizela a vrátila se zpátky s lahví rakije a několika skleničkami. Nikomu neřekla, aby se posadil, protože bez tak nebylo kam. Hugo si zapálil cigaretu a rozkošnicky natáhl nohy před sebe. Žena zase odběhla a pomalu a obřadně přinesla odněkud oprýskaný lavor plný kouřící horké vody. Něžně vzala do ruky mužovi obří nohy plné otlaků a zvolna je namočila do lázně. Hugo ze sebe vydal slastné syknutí. Se zavřenýma očima a s cigaretou v koutku, hlavu zvrácenou dozadu, temně a odkud si zevnitř, začal si prospěvovat cizí sladkobolnou melodii. Chlapům lezly oči z důlků a ruce se skleničkami se jim třásly. Žena omývala ty zhrublé nohy očividně s láskou, probírala prst za prstem a s každým jakoby se zastavila na kus řeči. Hladila je a masírovala. Každého toho zajatce zatuchlé tmy vysvobozovala zvlášť. Nebyla hezká, ale všem musela v té chvíli připadat neobyčejně krásná. A neměli ji za to rádi, protože jim ukazovala něco, co oni nikdy mít nebudou, ale o čem až dodnes nevěděli a vědět nemuseli. Pozorovali ještě chvíli to zvláštní divadlo a hlava je začínala z rumu a tepla brnět. Stáli tu, nohy s prsty zaťatými jako v pěst a hrozili tou zaťatou nohou prokletému Jugovi, protože dneska vyhrál. Vyhrál na celé čáře. Jenže to jeho vítězství nebylo jen pro dnes a třeba pro zítřek, ale na pořád. To věděli teď už naprosto přesně. Rozcházeli se domů, děkovali se špatně skrývanou záští za rakii, neupřímně a rychle se loučili a šli. Každý zvlášť, každý ke své ženě, která je čekala doma plná výčitek, každý k ženě, která není zvyklá mít někomu nohy. Nikdo z nich se o tom doma samozřejmě nikdy ani nepokusil zmínit. Každý znal předem odpověď, které by se dočkal, ale ten lavor s horkou vodou v nich už jednou byl a nedalo se s tím hnout. Ve spánku viděli tu scénu každou noc. Vracela se jako zlý sen. Tohle jim neměl dělat. Takovéhle věci jim nikdo nesmí dělat. Já nemyslím, že u toho tenkrát byli všichni, ale vím o dvou, o třech, co tam byli určitě, když Hugovi provedli tu hanebnost. Počkali si na něj jednou, když se vracel večer z pily, chytli ho a povalili na zem a pomstili se mu. Mysleli si tenkrát, že ho připraví o jeho sílu, o jeho duši. Zbili ho a ustřihli mu knír. Ten krásný černý knír, který nikdy a před nikým nesplihl, který se před nikým nevěšel k zemi. Viděl jsem ho, jak jde se skrvácenou tváří domů, jak se bolestně houpe při chůzi ze strany na stranu. Dodnes slyším tu divnou melodii, kterou se loučil. Odjel. Jednoho rána tu zkrátka nebyl. Nevím, kam šel a co se s ním stalo, ale vzpomínám na něj pokaždé, když vidím, jak na obloze tiše krouží malé káně. A když přivírám oči, vidím jasně, že je to Jugův knír. Krásný a majestátní. Dívá se na mě z nebe a volá:
6: Tak co? Míje ty žena nohy?
7: Blažej, poslouchej, mám tady nabídku od jedněch kameníků.
8: Jo?
7: Koho kryje ten kámen? Kdo to byl? Pověstéš jeho vlast? Výtečný býval ten muž? Byl učený a nadaný v nejvyšší míře?
8: No ano, to je dobrý.
7: Ale anebo, poslouchej. Pod touto skromnou stavbou ukryt je sebelmož, co splodil výtečné syny a dcery.
8: To je krásný. To by chtělo být latinsky. To dáme dohromady, ne? To je. Pod touto skromnou stavbou...
7: Sub etum picodomus...
8: ukryt jest velmož...
7: v houní princez...
8: co splodil výtečné syny i dcery.
7: Hic copulatum... Geniatus musculate et feminate.
8: A je to, to je bomba, kamaráde. Přes. Čau,
9: dobrý den.
7: Dobrý den. Blažej a Hugo. První mezi posledními službami. A direktor Hugo. Co si přejete, vážená paní?
9: Jsem tady dobře u...
0: Samozřejmě. Blažej a Hugo.
7: První mezi posledními službami.
0: Account, direktor Blažej. Prosím, posaďte se.
7: Co vás trápí?
9: Víte, zemřel mi manžel.
7: Přijměte naši nejupřímnější soustrast, paní
9: Pivoňková,
7: Ludmila. Já vím, jsou to jistě těžké chvíle, které jednou čekají každého z nás. Ale vy jste si vybrala to nejlepší v oboru, Blažej a Hugo. První mezi posledními.
0: Pardon, že vám skáču do řeči. Budete platit cash anebo flim?
7: Tak mi o něm něco řekněte. Ať můžeme splnit i to nejtajnější přání.
9: Víte, Lojze, to byl nejhodnější manžel táta.
0: Byl to spíš dobrák nebo grázel?
9: Dobrák od kosti a modelář každým coulem.
7: Modelář. Ale to jsme dělali asi před týdnem.
0: Ano, to si pamatuji. To byl shodou od okolností také muž, modelář. A tenkrát to přišlo na 20 tisíc a měl tam standardní výbavu, to znamená smrt, rakev, parte, kremace, dezinfekce vozu, hudba, víno, zpěv. Teda hudba mínus zpěv, jak bychom se u toho nevešli.
7: Takže tu smrt máme za sebou, takže rakev. Každá je dobrá. To je papíra, to bych nedoporučoval. No, ta je dobrá.
0: Padne a sluší. Tak, a pojďme dál. A teď parte. Jaké pak dáme na parte logo?
9: Myslela jsem tohle. S Bohem, co říct si více, když ti dohořela svíce.
0: To není logo, to je moto.
7: No, to je ten symbolik, ten křížek, no, tam. Pentle, věnce.
0: Tak jak na vás koukám, dáme pentle.
7: Pentle. A hudba.
9: Jo, to mám tady seznam.
7: Ukažte.
9: To jsou všechno věci, co jsme si s Lojzou zpívali, když jste je zpívali.
7: A tak to nebude takhle. Podívejte, dneska ten obřad, to je virtuální záležitost, musíte jít s dobou.
9: Já bych něco v obyčeji.
7: Ne, škáříte do té obřadní sídě, na to my s Blažem dáme...
0: Fibicha!
9: Fibicha! Já to nemusím, Alojzo.
7: Ale vy mě nerozumíte, svíce hořej, pentle na půl žerdi, první řada brečí v obřadní džámi.
0: A teď tam přijde audiovize, slunce zapadá, anděl mává křídlama, je to paráda, to si užijete jako kočička.
7: Ne, já bych. Kolik mu vlastně Lojzovi?
9: 52.
7: Srdíčko, co? To bych dal na pentli tenhle nápis.
0: Strana 13, nápisy na věnce.
7: Jeho teď hrobu věnujte kadidla dým.
0: A nebo to tam můžete mít i latinsky. Rovum nunc donate ex creme puf.
7: Ale my jsme ještě nedodělali ten obřad, že jo?
0: Ještě tak.
7: Rakev teda zajíždík jsme skončili a do toho my pustíme větrák, aby rozejmal draperie a tak, aby spou svíce.
0: Kurácí novosvětská vrata se zavírají, kolečka se otáčají, show must go on. Tak týhle verze je to za rovnej 25 bez daně, ale když se platí předem 5000 leva.
7: Ale problém, když to jsem na věde zavít 50 korun. Ale jak to sedíte? Pojďte se. Jak to stojíte? Pojďte nahoru. Jak to vypadá? Já bych tomu dal takovej odlehčenej černý
0: Už nás. Tak co, paní Pivoňková, nezajímá vás, co ten váš Lojza zrovna teďka dělá?
9: Vy máte jako takový tyhle ty parasy. paraschopnost.
7: Ale kdeže paraschopnost? Ty není středověk. Na to máme cestovku. More travela, víkend v záhrobí. Zahraniční klimatizované rakve. Nejcere, bar, sprcha, video. Dvou až tří lůžkové rakve v polopenzi a s výhledem do nekonečna. A speciální bonus, poťuk nebeské brány. To je pozůstalá. V tom můžete rovnou na zajel.
8: Teda až po zaplacení.
7: A jeden kinedril. Kdyby to po cestě odtrncalo.
8: Odjezd! Ihned!

0: opatření jenom tam.
1: Jasně, že ta cesta je jednosměrná, co? No. Hele, ser na to. Sranda musí být, i kdyby fotra za koule věšeli.
0: Jo. Špásům kumovej, kvomi a padre, et globuli, vysátes.
1: Vysmátes.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vážení a milí diváci, dovolte nám, abychom vás upřímně uvítali na natáčení naší dlouhohrající desky s názvem Neuvěřitelné situace.
1: Dobrý večer.
2: Už jsi zdravil, Luďku, já myslím, jednou to stačí.
1: No tak já jsem zdravil, ale nikdo mě neodpověděl. A já to nesnáším jako nevychovanost, nezlob se na mě, prostě.
2: Ne, Luďku, to není zvykem, aby diváci odpovídali herci, který je pozdraví z jeviště.
1: No, já už se podívej se, ani nedivím, že nám na umělecký radě tloukli do hlavy, že máme diváka vychovávat. Já jsem si původně myslel, že je to nesmysl, a teďka vidím, že je to zapotřebí.
2: Ne, vážení diváci, prosím vás, Luděk vás ještě jednou pozdraví a vy mu odpovíte laskavě. Dobrý večer, já to ještě odpočítám, 3, 4. Jinak bychom se nehli, já ho znám. Ten, když se zasekne, tak jako mul. Tak...
1: Jako kdo?
2: Jako mul. No. Luďku, pozdrav diváky.
1: Dobrý večer.
2: 3, 4.
3: Dobrý večer.
2: No, vidíš, že to podařilo. Jsi spokojený, ne?
1: No tak. No. Bylo to trošku jako, když se sypou brambu.
2: Ale prosím, ne, je to v pořádku. Děkujeme vám, můžeme natáčet.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal. Skutečně, já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, a anketka. A vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam víte. Když...
1: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vkladník.
1: Aha, takhle. Mladý muži, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
0: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: Tak dost, mladej. To není čas na legrace, já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně, pač Karel, máte den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Kdybyste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu. Ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten vepř. A zneuctí ženám jejich důstojný svátek, je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl, ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju, ty se asi dlouho nutit nenecháš, veď?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře, moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy. Ne.
1: Právně knihy, ne? Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl. Knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Tam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Ušní, krční, nosní, ne.
1: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že myslíš, že nám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: Konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chodec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit. Že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat. Protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musí říct, já jsem z televize a nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není. Můžu se zabít, knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, pán, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu čít, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
1: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde si rozhovor.
0: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
1: No, dobrý den, ano, jste tady dobře.
0: Já jsem Plecitý, a vy?
1: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
0: Co to?
1: Kuna.
0: Jo, tak no, no, to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
1: Jak myslíte?
0: No, jestli jste člověk nebo jste zvíře,
1: rovno. Počkejte, pane Plecitý, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
0: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
1: No tak laskavě se smyslte s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
0: No podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
1: Teď koukám, pane Plecitý, vy jste nějak podivně oblečen.
0: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
1: Pomohlo to při jednání?
0: Ne, jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
1: Teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý.
0: Nemám, že ne?
1: Ne, rozhodně ne.
0: No mně to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
1: Jak brzo?
0: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
1: Ale ono to sako není hotový, když máte samý špendlík ještě.
0: Jo, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník ta zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, o čeho on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, mě neumazal moje nový sako.
1: Říkejte, proč vás ten úředník poplácával?
0: No to nevím, asi hledal obálku.
1: Myslíte?
0: Určitě, když ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
1: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
0: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedá.
1: A co oni?
0: No, moc jsem si tím nepolepšil.
1: Jak to?
0: No, rozkosil jsem si úředníky definitivně, my ti ukážeme, já si s úředníků legraci, o čeho myslí, že jsme tady, řvali na mě.
1: Dal jste jim na tyto výzvy obálku.
0: No nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříšel se špendlik. A už mě taky tekla z prstů červená.
1: To je neuvěřitelné.
0: No jo?
1: A co jste dělal dál?
0: Co byste dělal vy asi tak?
1: Já nevím, abych se z toho asi...
0: No vidíte to, já taky skoro vrátím. Ještě jsem si na to vzpomněl.
1: Na co?
0: No na dětství.
1: Co to má s tím společného, vaše dětství?
0: Protože... Že jste vy netuál.
1: No če?
0: No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství.
1: Přátelství.
0: Rozumíte, abychom smísili krev, já.
1: Aha, takhle. Ale to je velice chytrý.
0: To jsem si původně myslel taky. Rozumilo je to ještě víc, my ti ukážeme, dělá si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
1: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
0: S vysvětlením? Řvali na mě dokud nám nepodáš bobávku a tě domů nepustíme.
1: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni.
0: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
1: Co úředníci?
0: Řádili jak zběsilí, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suchu.
1: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
0: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem stát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stíny?
0: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale, pane redaktor, vaše stěna?
2: Kuna. Stále kuna.
0: Ale, pane redaktore, kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky o války sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
0: Že jo?
2: No určitě.
0: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A myšný úředník se po něm lačně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho ziskuchtivou tvář. Jiný úředník se nesíděl převzít obálku i od ubohého starého nebo jeho starce.
2: To možný.
0: Ubohý starý, přestože již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
0: Drzdý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nesíděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, pozbuzoval ho úřada.
2: No pane Plečitý, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
0: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
0: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel. Prosím. Právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
0: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
0: Mojí domů.
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
0: Toho úřadu, no. Aha. No. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plečitý, tam pracuje moje žena.
0: No, oni tam dávají ženský většinou. No,
2: vy jste byl na poště. Tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
0: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No protože jste popíchal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
0: Ale popopopo.
2: Co popopo?
0: O popíchání nešlo, o ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
0: No jistě, ten dopis je moc důležitý. Povídal mi syn táto, zařiď, ať ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: Přiva, co to je za zvláštní dopis?
0: Můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. No přečtěte mi.
0: Ne, pak já už jsem to čera a dostal jsem hroznej strach.
2: Přiva, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis 6 přátelů. Do 2 měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálem a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
0: Idiot, jede.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: To je naše, vemte si to

0: Jak jistě sami dobře víte, téma dnešní ohlášené přednášky zní Láska a sex se zaměřením k mladým lidem. Bohužel nemohu najít lektora pro toto malé zdržení. Zdá se dokonce, že dnešní přednášející doktor Rudolf Křivák, CSC, z Ústavu pro předčasně vyvinuté, se nám prostě ještě jaksi nedostavil. Omluvte mě na okamžik, půjdu ho hledat. Děkuji za pochopení.
1: Dobrý večer.
0: A tady jste, dobrý večer.
1: Já jsem Křivák.
0: Doktor Křivák.
1: Ne, jenom Křivák, víte, já si na tituly nepotrpím. Celý život jsem byl Křivák a Křivákem zůstanu až do smrti, to vám slibu. Já jsem charakter.
0: No dobře. Téma dnešní besedy je vám doufám známo.
1: Ano.
0: My bychom se tak nějak v té naší besedě chtěli zaměřit, kdybyste dovolil především na mladé.
1: No podívejte se, přátelé, asi takhle. Já jsem s tím počítal.
0: To je dobře.
1: Pokud mladým jaksi hned na začátku neukážeme cestu, tak nám to budou dělat žilelně, neorganizovaně a na místě, kde se nám to nejméně hodí.
0: No já jsem rád, že jste šel rovnou k problému a domníváte se, že poučit o těchto choulostivých věcech lze chlapce a dívky pohromadě?
1: Samozřejmě, pochopitelně. Podívejte se, my jsme samozřejmě pro tradiční smíšené skupiny chlapců a dívek, že? Kteří přijdou, vyrazí do polí a vědí, co tam mají dělat. Naopak, kdyby se jednalo pouze o skupiny chlapců nebo pouze o skupiny dívek, přátelé, nezlobte se na mě, že? A já bych to viděl něco nezdravého. Pojďte se, my jsme mládí vyráželi do polí také pohromadě a vám to řeknu otevřeně, my jsme se na to těšili. No ne, sakra chlapci, co? Nic, víte,
0: no. No ne, to potvrzuji, to my jsme se na to také těšili. Teď tedy hovořím tak nějak za náš obvod, ale... Přece jenom nehrozí mladým nějaké nebezpečí.
1: To víte, že hrozí. Zvláště dívky by si měly uvědomit, že často drží v rukou nářadí a nástroje, které původně byly určeny výhradně mužům.
0: Co to chce?
1: Víte, ono to chce jít do toho s eánem a s chutí a výsledky se dostaví. Také chlapci se nemají přepínat. Někteří se chtějí před děvčaty předvádět a přeceňují nám své síly. Víte, ono v polích je to jaksi následovně. Lépe pomalu, ale vytrvale.
0: No a v kolika letech by s tímhle vlastně mladí měli začít?
1: No podívejte se, čím dřív, tím líp. Pokud si nám mladý člověk, přátelé, zvykne pohybovat se na zdravém vzduchu, tak se mu tato činnost zalíbí natolik, že se k ní potom bude vracet již sám a jak my říkáme, bez vyznání.
0: Jak říkáme?
1: Vlastně bez vyzvání.
0: Na co když přijde dítě?
1: No to je zajímavý dotaz. Přátelé, pokud přijde dítě, tak nastává ta zvaná jiná situace.
0: Jaká?
1: Žena matka je na čas nucena se s pracovním kolektivem rozloučit. Zde vidíme ten moment té odluky. A věnovat se povinnostem matky. Ovšem, jakmile žena matka jaksi již cítí, že již jaksi harant, který děťátko povyrostlo, má se samozřejmě opět vrátit do kolektivu, který s radostí uvítá a v rychlosti ukáže, co je nového.
0: No a co láska, doktore Křivák?
1: Jaká láska, člověče, to by toho mladí lidé mnoho neudělali, že?
2: Ne, nezlobte se na mě, doktore, já vás tady poslouchám pozorně, ale já si na okamžik musím vzít slovo.
1: No prosím.
2: Víte, mě je sympatické, že o těchto věcech hovoříte tak nějak nově, bez předsudku. A na druhé straně mě zaráží, že preferujete sex. I když prosím, jak vy sám říkáte, sex na zdravém vzduchu. Jistě je to lepší, než kdyby se nám mládež scházela někde po půdách nebo po sklepení. Ovšem vy úplně opomíjíte citovou stránku mladých. Prosím, my jsme za mlada vyráželi také do polí, do lesů, do přírody, ale recitovali jsme tam rovněž verše, nejenom mysleli na ten váš sex, sex, sex.
1: Už jste skončil?
2: Ano, já jsem skončil.
1: Co to má znamenat tohle?
2: Já myslím, že víte dobře sám, co to má znamenat.
1: No já myslím taky, že to vím.
2: Tak to jsem rád.
1: Já taky vím, vám řeknu, jak tomuhle tomu se říká.
2: No prosím.
1: Cizím slovem.
2: No můžeme si to tady připomenout.
1: No až to, co vy jste teď tady předvedl.
2: Ano.
1: To je normální Bajkal.
2: Já nechápu.
1: To je vlastně Bajkal. Chci říct ten... Kojot.
2: Já vám nerozumím.
1: Taky ne, že jo? Totiž... Bojkot!
2: To není bojkot. To je kritika vaší přednášky.
1: Já nepotřebuji kritiku, víte?
2: No, tomu bych věřil, ale vaše slova ji potřebuji, víte?
1: No, dovolte laskavě, já se hovořím o tom, jak se mají mladí lidé chovat na brigádách, vy to tady nebudete zešťovat.
2: Prosím, doktore, nechte to, já nevím, proč byste besedu o sexu začínal tak ze široka brigádami, když prosím, jestli tam vás nedozor může k lečemu stojit.
1: Jaká beseda o sexu, já se hovořím o práci v zemědělství.
2: Jak to? Proč?
1: Co?
2: Vy nejste doktor Rudolf Křivák CSC z ústavu.
1: No to víte, že jsem Křivák z ústavu. No,
2: tak prosím, tak se tam vraťte, ať za váma zavřou hlavně.
1: No, já nejsem Rudolf, já jsem Jiří, já jsem agronom.
2: Agronom, tohle jo. Nechápu.
1: No já už to chápu, vy si mě asi pletete s tím, s mým bratrem z Plzně. To je Křivák sexuolog. Jenže to je černá ovce rodiny, víte?
2: No jo, ale váš bratr ovce tady dneska měla besedovat o sexu.
1: To je hezký. Ty jsem zvete hezký lidi, tomu se v životě nechtělo makat, tak se vrnul na sex.
2: Pane doktore, mně už je to jasné, pojďte se podívat sám. Dneska je beseda o sexu, oni si vás, bratry Křiváky, spletli a pozvali vás opačně. Příští týden je až beseda o zemědělství. To je opačně, všechno opačně.
1: To je teda pěkná křivárna. Tak já jsem táhnu lopatu až Olomouce a vy tady suverénně na mě vyrukujete se sexem, jo?
2: A prosím vás, když už to takhle dopadlo, nemohli byste o sexu pohovořit vy? Jistě jste doma od bratra leco zaslechl.
1: No to víte, že bych mohl o sexu pohovořit.
2: No tak prosím.
1: Co je na to? Brácha z toho dělá vědu, ale já ne.
2: A vy tyhle ty věci řešíte jak,
1: prosím? Normálně, počkám si na Čápa, mám to vyřešený.
2: Pardon, na koho si počkáte?
1: No na Páča. Na Čápa.
2: Na Čápa, no. Člověče, na jakýho Čápa?
1: No na toho, co mě nosí děti, ne?
2: Člověče, dobrá, vám Čáp nosí.
1: No, jistě. Určitě, jako každému občanovi, že?
2: Kam vám je nosí?
1: Sousedovi na půdu. Manželka ho tam chodí vyhlíže, protože já na to nemám čas.
2: Koho chodí manželka k sousedovi vyhlížet?
1: Čápa.
2: Čápa, no jistě. No. Velice zajímavý pták, že? Má dlouhý, silný zobák. No. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra. Já vám to s tím Čápem nevěřím. Silný zobák. No. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra.

0: A vy nejste přes chybky.
1: V žádném případě.
0: No to víte, já slyším, doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jen jedno, my to musíme začukat.
2: No prosím vás, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
0: No já jsem k vám odporučený.
2: No od koho?
0: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
2: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No. Ano.
0: Bratranec?
2: Bratranec.
0: No že Brejcha se 30 let neviděli.
2: No a pořád se mi to zdá málo.
0: To se dělá, jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
2: No podívejte se, já se domnívám, že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
0: No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
2: Jak tomu mám rozumět?
0: No pojď se, Jirko, asi tak.
2: No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho.
0: Ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval výhybky jinám. Vy to není hezky, kluci pitomí, blátivý, čoveče.
2: Já opravdu nechápu, co vám jde, pane.
0: Vy jste se zasekvíte.
2: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
0: To mě nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
2: Televize, vy jste tu co jistě, já si nespomínám.
0: Zpívá celá rodina.
2: Ale tam zpívá kde kdo.
0: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
2: žlou. To nemusíte vypočítávat.
0: No, a teďka jsme zpívali. O hřebíčku za radnicky, o ružičko voňavá.
3: Pane Líbezný, nechte toho!
0: Vy jste byl v porotě?
2: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
2: To se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
3: Pane Líbezný.
0: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský hoříšky.
3: Pane Líbezný.
0: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
3: Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
3: Já vás naposledy žádám, abyste opustil můj kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo hučel?
3: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
3: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde.
3: No jistě.
0: Zde.
3: Zde.
0: Zde.
3: Zde.
0: No, to jsme. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
3: Ano.
0: Proto?
3: No proč?
0: Prosím, piči, hoď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že bych se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
3: Rozvést, jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbezný.
0: To je ale zajímavý.
3: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
3: Mluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
3: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci? Ale nepovedlo se mi to, fakulto!
3: No tak prosím, tak dál.
0: No.
3: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
3: Jsem moderní.
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani mrtu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
3: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, pane Líbezný.
0: No, já ji to poznám já. Paž já to všude musím vykládat, paž nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho!
3: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet, kvůli tomu.
3: Ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, v různých taky.
3: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma Jak jsou ty dva
2: ryčky? No, manželé.

0: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vyslovně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, proč je tahací vztah? Je to za nesmysl.
0: Je totiž tahací. Foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl no, být.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No, to už bych to máme, zpívá celá
1: ne, to není
0: pan... O, zemíčko,
1: pane Líbez.
0: O, Růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Co ona mutuje?
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutují, že ne?
1: No rozhodně ne.
0: No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvolená.
0: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Ne, totiž Burián. Chci říct, Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, paž ona má taky takový knír, jako měl on.
1: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Buria. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že
1: ne? No rozhodně ne.
0: No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
1: No to je taky vaše jediné a možné řešení, pane.
0: Který?
1: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
1: No konzultace u konce, no nashledanou.
0: No. A co jsem dlužnej?
1: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
0: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení, no, no. Takže stejně nejsem nic dlužnej.
1: Ne, nic,
0: no.
1: Děte.
0: Ne, pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a ručníky.
1: No počkejte, to přeháníte, tak tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám fakulto.
1: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
1: No, člověče, rozeštval.
0: Ty to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
1: Ty mě žádá o radu,
0: co? No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
1: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
1: Já jste žil sám
0: dneska. Dneska tě pomluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš, tak pojdeme.

0: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
1: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
0: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
0: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně, každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
0: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
0: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Božka! Hrdinčo, hoří! Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila!
1: Emile, hoří nám v pokoji!
0: Ježiš, tak to nepříš, ať nás nerozkecaj, běž rychle! Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej, jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod, kdo by takhle mohl mít tohleto. Zavoláme Tondu, Tondovi, Boučkovi, no jo. Cákáš na to, cákej. No. Těmuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No tak to lehneme popelem, to nic, no nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těmu. Hele, kdo by to mohl? No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, tak bych tohoto... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, Soutuško, prosím vás, já, prosím... Já nezavěšuju. Co? Totiž nám tady hoří v jakým pořadí. Helejte, nechte si to napřed vysvětlit, jo? Podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšuju, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Hej, stříkej! A hlavu vzhůru! Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No, teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Prosím, jo, vy jste soudruh. Ty to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípůj. Na to vidíte, já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím. Co jako to, že co lehne popelem nevzníje, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihořívá, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka, Kruslí Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, Olga, stříkej, stříkáš tam, no. Ale zase ne, abych to všechno uhasil, když už je voláme, jo, nech to trošku hodně. Tak, no, hned volat pořád, kde pak to... Halo, těmu Franto, hele Franto, já mám takovouhle věc tady, jo, to, proč mluvíš s pistolkou? No, to je fanoušek, hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuji, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těmu Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval, to víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš mě? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: No, tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
1: opravdu... služba? Tady Praha 6, Dejvická 3.
0: Ona se zblázila. Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila na sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tedy nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Co to?
2: Dálnopis. Volal švagr od našeho náčelníka, tak jsme tady.
3: Já bych ještě navázal na ten přehled tisku, který jsem tady dělal, že jsem četl výstřižky z novin, ale ty tiskoviny, to je vlastně, nejsou jenom noviny, máme i různé tiskoviny, o kterých nemáte ani tušení. Jsem jednu takovou zajímavou tiskovinu přines, kterou skutečně málo kdo z vás zná, pokud nechodí do mateřské školky. Jsou maňáskové scény pro mateřské školy. A jsem nedávno byl přizván ke spolupráci při vytváření těchto maňáskových scén, ačkoliv nejsem maňásek. A byla mi zapůjčena tato knížtička, kterou vypracovali moji předchůdci. Tam je plno svěžích nápadů, které mohou být pro vás užitečné, pokud jste již rodiči malých dětí, anebo budete v dohledné době. Kdybyste je včas podchytili ve smyslu otužování. Že autoři těch maňáskových scén, když už měli pocit, že ty hry vyčerpaly svoje možnosti přesvědčování malých dětí prostřednictvím sympatických maňásků k pravidelnému otužování, tak vymysleli zajímavou věc, a sice dát tomu určitou organizační bázi, a vznikl klub otužilých dětí. Vám přečtu, jak to vypadá. Členem se může stát za prvé, kdo se každý den ráno myje do pasu studenou vodou. Za druhé, kdo se každý večer před spaním koupe, sprchuje nebo omývá. A toto večerní mytí zakončuje omytím nebo osprchováním studenou vodou. Vidíte, že možností je celá řada a není těžké se stát takovým členem. Je to dokonce není věkově omezeno, čili je možné začít i v dospělém věku. Členství v klubu trvá tak dlouho, pokud člen plní podmínky. Plnění podmínek potvrzují rodiče vždy jednou za měsíc do členského průkazu. Neplnění podmínek není na překážku členství. Jen tenkrát, je-li dítě nemocné. To je taková dobrá poznámka, která jako tlumí nezdravý fanatismus některých malých dětí, které by s povážlivou horečkou se byly ochotny omývat studenou vodou, jenom aby nestratili členství. Snad.

0: Znak klubu je vypracován grafikem tak, aby vyjadřoval myšlenku klubu. Pěstování otužilosti. Ve znaku je stylizovaná rybička. Podle jiných autorů je to delfínek, tady se hovoří o rybičce. Znak je otištěn na obálce scének pro mateřské školy. Odznaky pro děti vydává Ústav výchovy pro zdravotnictví Praha jako samolepky na samostatných arších. Učitelky nebo děti sami odznaky vystřihnou a podlepí. Je vyjádřena určitá víra ve schopnosti učitelek nebo dětí. Členské průkazy klubu vydává rovněž ÚZV a mateřské školy je dostanou spolu s odznaky. V průkazech jsou na třetí a čtvrté straně rubriky na 24 měsíců pro potvrzování rodiči a učitelkou. Hymna klubu je písnička otužilých dětí otištěná ve stejnojmenné scénce. Přijetí za člena. Bude slavnostní před všemi dětmi, aby na jedné straně povzbuzovalo snahu ostatních dětí a na druhé straně vyznamenávalo přijímaného člena. Učitelka stručně promluví o významu otužování a osobní hygieny. Samozřejmě v dobru věci, v zájmu věci, když mluví z vlastní zkušenosti. Potom předá novému členu členský průkaz a odznak. Na závěr děti zaspívají na jeho počest klubovou hymnu. Práva člena. Člen má právo nosit klubový odznak na rukávě. A to v prvním roce členství barvě zelené, v druhém roce... barvě modré a v třetím roce barvě červené. Pokud přežije tedy ty...
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není. Sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krep, moire, breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek,
2: Rolande, hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil. Opravuj, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky, látka, barevný krepdešín, a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji, to je prosím dáma v polosmutku, a přidal jsem si, to je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče. A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
3: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
4: A co hudba k té sbírce básní?
3: Ano, neblázně, to hudbě dost, poslyšte. Ejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem, mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bonbony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já tě budu tykat, jo, nevadí,
4: jo.
3: No,
4: ale,
3: víš, co mám na mysli, jo,
4: tykej.
3: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
4: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
3: no,
4: se.
3: Jo,
4: pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
3: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírný kluk, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, veselé bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to si jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co, nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
5: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej,
3: no moment, venstí,
5: moment,
3: no.
5: Moment, no, tady, stoh už do hasína.
3: To je perfektní, no.
5: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Čpícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
3: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bále, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každej bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
5: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
3: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
6: Dobrý večer. Vážení přátelé, já předpokládám, že asi budete chtít vědět, jak se mám. Tak vám musím říct, já jsem na tom opravdu velice dobře. Teda teď nemyslím jako chlap, jo. Jako chlap jsem na tom podobně asi jako moje manželka. Ale jako chlap jsem na tom rozhodně líp, než můj soused, jo. Nějaký Muller, jo. Páč mám, všechno mám větší, než má on, jo. Mám například daleko větší třeba postavení, než má Muller, jo. Třeba, a mám daleko větší barák, než má on, jo, a to je úplný hrad, jo, tam je cimbuří a když naštvu manželku, tak jde na cimbuří a tam se vyzuří a taky mám to zabezpečený, celý to mám zabezpečený, že kolem dokola toho hradu mýho tam je příkop a tam jsou jedovatý hadi, dva pitbullové a jeden na doživotí odsouzený vrah škrtič. Jmenuje se Kája. Já mu říkám Kájinku. No. No. A co tam ještě? Ještě tam mám taky takovou skříňku zabezpečovací a tam, když nakóduju datum narození mojí tchyně a někdo naruší ten prostor, jo, tak ona začne ječet ta tchyně a ječí, že já musím vzít palici a rozmlátit tu skříňku. No a taky, co ještě mám, jo, představte si, můj tchán, jo, to je taky škrtič, ten zase škrtí prachy a někdy i tchýni, jo. A představte si, oni mě slíbili, že dostanu ke svatbě věno, teda od nich jako, oni jsou zvenkova, že dostanu krávu. Místo toho jsem dostal jejich dceru. Ta přišla s holým zadkem. Naštěstí s velkým teda. No, No řeknu vám, ten Müller, jo, ten soused, ten nemá vůbec nic, co by nechal hlídat. Hledá svoji starou, jenže tu stejně neuhlídá, páč, ta je jako fazole. Když nemá pořádnej klacek, tak se odplazí k sousedovi. No, ale ke mně těžko. No, no a co ještě mám? Jo, taky mám obrazy třeba od Pižláka. To je nádherný obraz. Jmenuje se to Fialový hnus. Nádherný. A nebo, jo, a co ještě mám? Představte si, máme 4 mobily. Jo, a 2 debily. My s manželkou jsme na tom tak, že si bereme mobil i do postele. Jo? Představte si, že moje manželka, ta má tak dobrý mobil, že se někdy, teda výjimečně, jo, se stane, že i pod tou peřinou, jo, zachytí i ten můj slabý signál. Jo, a tohle všechno mám ještě taky. Máme bazén, jo, tam sedíme, popíme suchý víno. Ten můj soused, jo, ten Müller, ten ani neví, co to suchý víno je, jo, ten ví jenom, co to je suchý záchod. Představte si, že já jsem mu z toho jeho suchýho záchodu, jo, udělal polosuchý záchod. Víte, co to je polosuchý záchod? To je normální suchý záchod, jo. Akorát má počuraný prkínko.
7: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti,
8: že mu stačí... Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a... že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak, prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
9: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit. Když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí...
8: Dej to, Kvíkl! Pokročujte, to se nezdržujte.
7: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou 5letý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, pověsme si nyní, jak je možné, že se Zimmermann nestal virtuózem. Zimmermann totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Zimmermann jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Zimmermannův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám ji dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám ji dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Tak. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi.
0: Já myslím,
1: že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor. Že? Tak, dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nějak mlhavé, že? Ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti. Že? I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není z toho kabát vyrobit. Tedy desetiletý autor již ví, co je dělba práce.
2: Ano, ale já myslím, pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Prince.
1: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně. No,
2: tak ten je také pozoruhodný, ale musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde.
1: Že? Jo, jo, jo.
2: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
0: A který Zimmermannův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Zimmermann nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově větešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Zimmermanna šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Zimmermanna naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Zimmermann hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. V 6. lekci tlačil už učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčímu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, laiky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát i za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštil housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
4: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. Zase to lítá, co?
5: Já. Co potřebujete?
4: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
5: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
4: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány.
6: Tože u nás na Moravě máme letouny.
4: No jo, furt.
6: Čiže hele, ten s tím dělá brikule, co?
7: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo pro znalce Fokker DR1 neboli Rudý baron nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž k nám?
6: No jasně, si nás prohlíží, ne?
8: A to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
9: Haleluja!
8: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojšek, ty vole.
10: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
6: Ježiš, něco nám hodil.
9: Bomba, ježiš, k zemi. Těma, to byla ráda.
4: Já neslyším, navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku?
9: Jste v pořádku?
6: No my jo, čověč, a co ty?
4: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
10: Křičel jste ze spaní.
4: No, tak jsem usnul, no.
10: A počúral se.
4: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takový, no, toho dětskýho. Mulťák.
6: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo. Ještě když jsem bejeval malý.
8: Nechte si keci a vůbec, ty vole. Já se s váma bavím.
7: Nechcete si o tom promluvit?
8: Jdu hajzlu u psychoanalytiku. Vystupujeme.
4: Já se vznáším, já si lítám nad zvukovou rychlostí.
8: Hele, Zbrožek.
10: Čože, kam asi jdej?
8: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hergot, ty kalhoty už studěj, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
4: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
10: Čiže ten vypadá jako cukrář. Nějaký divný, zralej na psychiatra. I když, ono dneska ty doktoři Češi. Moje paní byla včera u doktora, já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa, proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětší žihadla, ale že nechce silikon, rozumíš? Máš, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kde co a vím, jaký to je prevít. Tak jí poradil ten doktor, aby se třela mezi prsama toaletním papírem, že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo z prdelí?
8: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
7: Ano, co pro vás můžu udělat?
10: Ne, hledáme podezřelý.
8: Drž hubu, hledáme podezřelý, podezřelý. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
7: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluků náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mate mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
8: A není to tenhle?
7: Ne.
10: Ne, ne, já nejsem blázen.
7: Tož to říkajou všetci.
8: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za luben. Takže jo, hele, díky, šťastný let, my jdeme.
10: Hele, vidíte tamhle ten plecháč?
7: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
8: Řetěz třikrát dokola, co se tam asi skrývá?
10: Ježek v kleci.
8: Uvidíme, dej mi vercajk, kladivo. Teď páčidlo. Kleště. Dobrý, už to povolilo.
10: Čiže tak o tomhle Magorovi jsem čet jako malej kluk?
7: Dílna Jana Tleskače.
10: Ne, litací kolo.
8: A uby tleskač, hele, na křídlech.
10: Policie, co to je?
8: No jo, na křídlech policie a na rámu. Haleluja. Zbrožek si staví lítací kolo. Hele, dokud ho nechytneme přímo příšinu, tak mu to těžko budeme dokazovat.
10: Ne, zamaskujeme ten řetěz, tak jak byl, jo. Tože já zametu stopu.
8: No ale dělejte, půjdeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět. Hele, jdeme, jdeme.
10: Hele, kluci od nás. No jo, Češi, ty policajtu jako much, Češi.
8: A vedou Zbrožka. No tak to musíme vidět.
4: No chlapi, kde jste? Male vám utekla ta velká sláva.
8: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
4: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady Zbrožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Tak, městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali. Ale náš nový policista bude moci i letět. A proto můžeme vítězně zvolat haleluja.
8: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
4: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
8: Hovno.
4: To je rozkaz.
8: Ty vole, pojďte radši.
4: Jinak prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tadyhle přehazovačkou na vrtuli. zatáhnou klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla. Jo, takže vám žehnám, haleluja, vole. Jednatko, šlapat!
8: Ježíš, to je šaškárna.
11: Očiši, takhle trapně mi bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
8: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
11: Čiže já taky?
10: Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. Je, to je lepší než všechny poršáky na světě.
9: A ten zbrožek je kanon, čeče. To bych do něj neřekl.
7: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
4: Hele, jak dole mávaj. Ty jsou z toho na krupici, čověče.
11: Ono fakt nemá chybu, já se pícnu.
4: No tak jednu malou chybičku to má. Nevím, kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vycvrčet.
11: A tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
4: No, teď jo, já vím. Hele, a šup. Je, čubrníš.
12: No to jo teda, nevycházím z údivu celou noc, víš.
4: No vím, no. Matko, co vy tady?
12: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
4: No, tak já vím, no, tak spěte.
12: Tohle fakt není normální.
4: Ale furt, no, tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, Máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

0: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej. Čím jste v civilu?
1: Asistent režie zajistá zuby Kefalín.
0: To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal řádně slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Harry, kvalitely roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo, zeptá se desátník nováčku. A největší vůl praporu, teda spodustojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třeskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pánbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. Pété páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni, s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženejma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baš tím a nebavím se, kvičel Svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazie německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, Milánkové. Já s váma, to je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, Milánkové.

aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknou do půl těla a jde na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivý na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Pre je choulostivý na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem pevně jako skála knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. Čo bolo, to bolo, Teresky jsem majorom, bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy, ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť, všetky popíliť, sám dohlížel na jejich kácení. To je robota, klofetě do tého jako rána do houna. Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A co je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval.
Vzít krompáč a

0: Kácně rozbourat! Rozkaz byl splněn. Majel Hološka vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj! Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovnež tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující ľud zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikto mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožente maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo ste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet. V té době, súdruh majore, gulomety nebyly. V aké době? V 15. století. Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom. Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška. Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne. Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení. Teresky máte cvičit, prečo nejste u své jednotky? Mám prosím neurovegetativní dystolii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán, vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis. Dobré, akou rečí jste hovorili? Latinsky. Americky neznáte? Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti? Vím, soudruh majore. Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený. A protože víte cudzu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou. Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy som strelený, potrebujem lekára, inakše nie. Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího. Prečo neležíte? Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básníkov simulantov, řekl Terasky. Keď môžete písať, môžete aj cvičiť.
1: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
0: 38? Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Viete, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, hurá! Byli jsme bolšejkov... Ech, čo to hovorím? Fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekúkali. Rozumiete? A terazky lehnúť a ani sa nehnúť.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Je, dobrý den, pane Šmajda.
1: Ale dobrý den, pane Leib.
0: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
1: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
0: Jak to?
1: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
0: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
1: No samozřejmě, si začněte, no.
0: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
1: Ke mně?
0: No ano.
1: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
0: No ano, k vám domů.
1: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
0: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
1: Já vás na večeři?
0: No ano, vy už to nevíte.
1: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
0: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
1: No já se zeptejte, no.
0: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
1: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
0: Jo, toho syna, myslím.
1: No jo, pobyl neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
0: No toho já myslím právě.
1: No jo, toho já
0: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
1: No jistě, jako... no.
0: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
1: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
0: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
1: No tak vidíte, teď vám to říkám.
0: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
1: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
0: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
0: no,
1: že jo?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hochštapleři.
0: No
1: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
0: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
1: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, statistika, to je...
0: Statistika.
1: Statistika, to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
0: filmu.
1: Ne?
0: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
1: A nebo to ne, ne.
0: On dělá statistiku.
1: Jo, takhle, aha, jo.
0: Vy nevíte, co to je statistika?
1: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
0: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
1: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
0: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
1: Jo, takhle, aha.
0: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
1: Jo.
0: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
1: jo,
0: to
1: jo.
0: Počítá, jo.
1: Litr a dvě deci, jo.
0: No, dejme tomu.
1: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čapujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
0: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No, jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No, a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva
1: jo.
0: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
1: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
1: no,
0: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom.
1: No jo,
0: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
1: jo.
0: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je jedno,
0: někteří
1: to...
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás. No,
0: to... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás. Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
1: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
1: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
1: Cože?
0: To není jeden jediný člověk.
1: No jo, proto. Se střídají, že jo? No.
0: To je všechno statistika, víte?
1: Jo, takhle,
0: statisticky
1: jo,
0: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že třeba...
1: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouřením.
0: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
1: No jo, co je...
0: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
1: 101 slaneček denně?
0: Ano.
1: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
1: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
0: No a...
1: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
0: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
1: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
1: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
1: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněte teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem sněte půl kuřete?
1: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
1: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněte celý, naschválně.
2: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a Lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin. To je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravena. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
3: Vážení a milí přátelé, milí posluchači, to, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, tedy, počkejte, na co si vzpomenete, jo, že mám sklerózu, tak to šiste dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

Dobrý den, dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete pořad Nikdo není dokonalý, tak je tam, sledujete to? Líbí se vám to? Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě, jo, že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou, tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček, přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do čeho, no, okno, tam dělali ty, taky, těsnění. A do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák, a pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký? No ten, je tam takovej ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tu znáte ji všichni. Víte, kterou? Ne. A kde jsi byl, Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze, tady jak je. Který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky, a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem přišel na to, že mám sklerózu, asi před 3 lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft v dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů. Vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježíš, Mariany, jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup, čejka, Ježíš, Mariany. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem v té době dělal nějakou televizi. Ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej.
Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít. A víš, kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazách. Tak jsem to povídala v divadle jednou stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste luž? To ještě není skleróza, to je teprve prostěkanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a to je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký. A plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, dědek vyrazil s vnučkou na procházku. A vy kreteni, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha. A jak pak se jmenuje? Tak kurva, počkej, no se. On si nespomněl, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Dějte tam ještě jednou a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přátelé, my jsme se právě tady s Petrem Olivou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských rukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi,
0: když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jak jsem hovořil o té sklerozi, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleróza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadné v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, že se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pohá, nazdár! Já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pohá, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? Ježiš, to v tom. No, lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupele bublinkový. Pa, nebyl jsi vlázník, pa, vlázník, no jasně, vlázník. Kterých? Je to tadyhle u toho. U čeho? No zatím tadyhle. Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže? Pa, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhý. To je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapi, taky se potkají na ulici, tepa. Jsiš to ty? Pa, jsem. Nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. Pa, no jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Skvělej pohled, jak ty v hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to nám, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lejnou v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, to máš dobrý nervy. No, dobrý nervy. Abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další. Ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci. Chleba a máslo. Dědepo, nedělej ze mě idiota, prosím tě. Já si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Vydaj, dej mi pokoj. Asi nepotřebuji nic psát, já si to pamatuju. Dědek odejde vztekle práskne dveřma, vrátí se za 30 minut a pod paždíma takovou velikou roudu od kamen. Nebavička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit 2 věci. Kde máš kamna? Jože, mějte, chlapci, zase něco hezkého.

0: Přátelé, to je ono, to je krátká. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako bys už něco rychlého?
0: Nějakou pecku. Něco rychlého, ať jsou lidi trošku.
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl s Jirkou, jsme dělali, měli jsme tam toho pana Skotského prince, no tak ten se nám povedl, že? Ten.
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšený, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšený. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. Celý krocany hodí někam do háje, takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka.
2: Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé, a my jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme se právě domlouvali. Čerešničky, čerešničky, známe, že jo? Tak samozřejmě přidáte, aby to krásný sbor, tak jo.

Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě, to je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá, pane Javůrku, kolikže vám je? Povídá, 93 roků. Pěte? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva, tak až pět těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. Ano, to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Takže druhý fór, taky dobrý, taky 93 letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá, pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá, pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. A proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá, máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by ta leta dobře narostlá slečna vzala sebou na pokoj konev vody a 2 kila krup. Bordel, mama, pá, v bordelu 2 kila krup, konec vody, no prosím, nakonec náš zákazník, náš pán, holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobila, vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele, pá, ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konec vody, ty 2 kila krup a budeš házet ty kroupy a kroupy to konví. Tak holka hází krupy, krupí konví, za chvilku jí to přestane bavit a povídá, hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z tý postele povídá, neblbni, máš rozum tomhle počasí. Potom vám řeknu, jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčany na to se sexuálním životem, tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, takový to školení o sexu. Bylo tam 500 lidí a on povídá, tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká, já! A doktor Uzerpa, můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktore, již zítra. Thank you.

někoho hledáte. Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat danu. Pa, ne nandat, sundat. To vyprávěl doktor Uzel. Pak vyprávěl krásný pod, jak tam přišla k němu nějaká dáma. A pane doktor, já mám problém. Sexuologický problém. No jste, madam, u lékaře, jaký máte problém? Zkrátka, pane doktore, když jsem nahoře, jo, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, navíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bechdorovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu vaječního koňaku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepře, zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalije do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralej, pá, pojď sem ty vole, co to piješ? Pá, to je dobrý na péro. Pá, jo. Ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice. Dva koněky, víc bílý, víc červený, víc vermutu, dva žloutky, víc pepře. On to namíchá, ale to do ještě větší sklenice, ten druhý ožralý to pije. O ježiš, to je hnus. Fuj, to je svinstvo. Ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinstvo. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá.

0: là le buono, le buono. Dismas orgasmus. Říkáš to manželovi? Jsi asi zešílelo, ne? Přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás. No a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, ano, on mě budí. Pak je obdobně, to jsem jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No když jsem měl naposledy sexuální, když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. A na závěr, když pustím zase pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsný kocour, chlap na ní čumí, pa, Ježíš, pani, to je krása. Ježíš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pá, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. No, pá, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, pá, no, to je něco jinýho. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo. Tak si rozepne bluzičku, chlapí čapne za prsa a dělá, jo. Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on furt. Ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude? No a ten chlap pá,
1: když já nemám peníze.
0: Tak mládenci, pojďte.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme, když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli jako, já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a povídá:
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: No, my jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy. Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes? 3,5 milionu. Mamut. Mamut? Mamut či Mercedes? 3 si vemu. 3 Mercedesy, mamuty, to je 10,5 milionu korun. Pro mě, pro bráchu a pro kluka. Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne? Saska. 27 milionů jsem vyhrál. Pačeče, já vyhrál 27 milionů, tak mě raní mrtvice. Mně to jen tak štrejšlo. Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nastanou.
2: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. Pět tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun! Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

Ja neviem, čo to, jestli to budete... Ja som tak na, jako najednou proti mne, ten, vy ho nebudete znáť, ten jeden môj kamarád, a on teda, ja neviem, on strašne rád, ono se stane, že človek sa niekde jako zatoulá, a že jako potom, no, ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, ja když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně, tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukám a on se kouká na mě a se přijde, jde, on má to, tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zavrhle, on to opíš a tady u toho, je, jo, sídlo, děla, a najednou teďka bude, já jsem se tebou jen na ten obvící. Tak a, on se, on se, já, on se, já potom si myslím, jak...

0: să vă înceamă la băia, că se vă tămneli să uși, ba! Vă m-am ierti ușit, că nu vă iau, o, e, o, se, e, o, se, e, o, se, e, spus, dreamă, asunda-mă clubul, pacu-me, aplosă-te, a volu negru, vă striga, a volu, a la mea, Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ia zrează, este spomenul. Ia zrează, spomenul meu, eu te-am turut. Am ițit el. Ia mă, se iasă, mă. Tu branițele, mă, păriolnițe, ale îmi tătoiale. Iezus, mă, da, te pomtisnițe, tu, mă, da, ne mă. Ia se n-am și ușu ăștia ne iau. Te-n hapiela.
1: Mě se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelývá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici. No já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si. Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulý týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda. Tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde skovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám. A ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, Já jsem mu chtěl udělat radost.
2: Kačovečo, já udělám radost tobě. Patříš k ním, vrazil do mě.
1: Já jsem se v letu ještě chytil stromečku. Najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapálil je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není! On tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z podkošile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
3: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
4: Co? S kým to tady rozmlouváte?
3: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
4: A vy něco potřebujete?
3: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuju splašit něco pro svou sestru. Jo. Nepila, hrabala, párala.
4: A dejte pokoj.
3: Co dejte pokoj?
4: No jak dlouho?
3: Jak dlouho co?
4: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala, nemluvala trošku...
3: Ne. Myslíte vyšinutá?
4: Ne, to by mě ve snu nenapadlo, to já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá, nebo tak.
3: Tak bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře, to tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
4: To ani nemůžete, moje sestra je úplně normální.
3: No až na to, že šilhá.
4: No tam, nepatrně,
3: já bych řekl dost, já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině,
4: no a?
3: Celou dobu jedla z mýho talíře.
4: To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně už jim nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
3: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
4: A teď to vím od vás.
3: Ale houby víte, já říkám, že nepila, ale...
4: Hrabala, párala.
3: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
4: No jistě, o knihách. Je, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá. No,
3: to jsou autoři.
4: Knihy?
3: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
4: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
3: Fakt?
4: No jistě, no, to byste byla dokonce hodná. Na představení.
3: Tady je, no. A ještě řekněte, že je tady voze.
4: No jistě voze.
3: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
4: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho trabanta.
3: On nemá Chryslera?
4: Chryslera. Milí kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
5: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký. Při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně, protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je ta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, tak opnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psuna vás volá. Psuna vás ve. Psuna, to je zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vstek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas, se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
6: První má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprechnzí Čechyš?
7: Já naprosto perfekt, Šprech Čechyš. Já jsem totiž vocát, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojina Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine Bešprechung, tedy rozhovor.
6: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdněrománským obloukem.
7: Dobre.
6: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
8: Pane lejtnant, vojín Buchta se hlásí na váš rozkaz.
9: Dejte si pohov.
8: Prosím.
9: Dejte si pohov.
8: Už jsem si ho dal.
9: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
8: Poslouchám vás.
9: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
8: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
9: Babička.
8: Babička? Chudák bába, zase jediná.
9: Moment, Buchte, jak to jediná?
8: Jediná bába.
9: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
8: Opravdu? Tady sám víte, pane Leitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
9: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
8: Byste museli být tím
9: tím. Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky, ale zjistil jsem, že co jste na vojně, Buchta, tak vám umřeli 3 otcové. Co vy na to?
8: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane lejtnant, sirotek, 3 otcové.
9: Poslyšte, Buchta, není vám to nějaký podivný, 3 otcové?
8: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
9: Nevrtejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít 3 otce, že ano?
8: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jede všetko, pane lejtnant.
9: Poslyšte. Tak 3 otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
8: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
9: Poslyšte, Buchta. I to je přece proti přírodě.
8: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane lejtnant, od vás. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
9: Co to povídáte, Buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnáře, vy zakuklený anarchisto. Co jste měl z přírodopisu?
8: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude nedivit. Jsem... Dvakrát jsem, propadl, jednou jsem neprošel.
9: Jednou jste co?
8: Neprošel.
9: Takže vy jste dvakrát propadl a jednou neprošel.
8: Ano.
9: No tak to je dobrý, Buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Mentálně, morálně i intelektuálně.
8: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já
9: porozumíte jsem... velice dobře, Buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší, že vy musíte uznat, že vám 3 otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
8: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane lejtnant? Kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval. Právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane lejtnant.
9: Tak se uklidněte, Buchta, uklidněte se.
8: Tak jsem to právě udělal tak,
9: co jste udělal?
8: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
9: Tak se mě to líbí, Buchta. No, tak se mě to líbí.
8: Můžu jít, pane lejtnant?
9: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
8: Ještě jednou mám připravenýho.
9: Cože?
8: Na Vánoce.
9: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
8: Děkuji, pane lejtnant.
9: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
8: Můžu jít, pane lejtnant?
9: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi. Je to tak?
10: Od pane lejtnant, oni mají paměť, no, pilklí. Dneska na den je to tři neděle.
8: Oni tady tak sedějí, furt neznají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
9: Jaký nevlastní dědeček?
8: Jak to nevlastní dědeček?
9: Já tomu nerozumím, Buchta.
8: No, on se nám utopil.
9: Cože?
8: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
9: Poslyšte, Buchta.
8: Primnice.
9: On, že se utopil.
8: Primnice.
9: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
8: Vidíte, to on se utopil. Primnice spadnu.
9: Jak to je?
8: To stálo v rohu v telegramu.
9: To stálo v telegramu. Vylžete, Buchta?
8: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho
9: dělal? Na mě.
8: Pane lejtnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se nahambáka, že se nehambějí.
9: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
8: A můžu...
9: Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, Buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
8: Mohu opakovat?
9: Opakujte.
8: Aby něco nespěl, abyste nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá, nechám se zavřít se všema fotrama.
9: Řekl jsem podstama.
8: Se všema podstama, ovšem, pane lejtnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
9: Po žádný pohřbu, bude to hned.
8: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
9: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho.
8: Co?
9: Tohle.
8: Vnuka.
9: Vnuka, to jsem chtěl říct.
8: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekli zavřenýho, když babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam bys byl přišli, pane Lajetná? Pustěj mě, pustěj.
9: Buchta, soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
8: Půjdu vás poslouchat do ucha.
9: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy? Buchta?
8: Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec.
9: Buchta?
8: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
9: Kdo vám to posílá?
11: Ty telegramy mě posílá teta.
9: Ha! Teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
11: Já... Teta má příjmení. Už jen to by vám na nic nebylo, pač víte, to stejně neznáte, ale je kolikrát říkáte, to neposílím už ty telegramy, co by to furt posíláš, ale to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle, No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
9: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
8: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávě.
9: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
8: To byla vaše sestřenice.
9: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
8: Vy jste říkal, proč jste pána moje ne?
9: No pochopitelně.
8: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pál, Herko, teď Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamsím, jak to, že je mi taková povědomá, tak to byla moje sestřenice.
9: Na jakým prvním randeti, mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
8: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
9: Tak dost, povídám, Buchta. Počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
8: Ano, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybíjí.
9: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
8: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
9: Jezdíte se tam miliskovat.
8: Ale kde bychom na to vzali, my si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a jsem ušapněné. To je všecko.
9: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
8: S mýma příbuznýma?
9: Pochopitelně.
8: No právě naopak, pane lejtnant. Z vážích těžce zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale
12: pořádně pochovat, pane lejtnant.
13: Tak další pán, prosím, prosím.
14: Dobrý den.
13: Vítám vás.
14: Dobrý den.
13: Tak vy se ucházíte.
14: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
13: Tak prosím, posaďte se.
14: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím.
13: Ne, já konzultuji.
14: Co to?
13: Že tady konzultuji.
14: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
13: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
14: Při čem, prosím?
13: No při té konzultaci.
14: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
13: Jak byste mohl překážet, konzultovat budu přece s vámi.
14: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
13: Posekněte, to bude nějaký omyl.
14: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
13: Vy mluvíte o kartách,
14: ano.
13: A to je právě to nedorozumění. My tady žádné karty hrát nebudeme.
14: To je dobře, já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
13: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
14: Jo, tak ano, to laskavě souhlasí.
13: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti. Chápete?
14: No, to je samozřejmě. Tak to si můžete napsat. Helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
13: To mě nezajímá.
14: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
13: No, to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti, víte?
14: Jo, takhle. Ano, a to já plně schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je lecky těžký, že ano?
13: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin
14: ano.
13: A vy mě o nich něco povíte, ano?
14: O květinkách?
13: No všem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
14: A to je zajímavé, co se dneska na člověku všechno žádá.
13: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, ano. Co je tamhle,
14: toho. Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
13: Jo, u odborníků, no.
14: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
13: Podívejte se.
14: Ano.
13: Co je například tohle, no?
14: Jo, tak tohle to?
13: No.
14: To je nějaká kytka.
13: No ovšem, ale jaká?
14: Tohle to? Docela hezká.
13: No dobře, ale...
14: Bílá.
13: Ale mě zajímá...
14: Veliká.
13: Já chci vědět jméno.
14: Jej, vaše starosti bych tak chtěl mít.
13: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
14: Ano.
13: To jméno.
14: Ano.
13: Tak pozor, jméno.
14: Ano.
13: Kateřina. Ale ne
14: Karel.
13: Ale ne Kala.
14: Kakala.
13: Ale ne Kala.
14: Kalamajka.
13: Jaká Kalamajka?
14: Mik.
13: Ne. To je přece Kala.
14: Kala?
13: Ale ne, jenom Kala.
14: Jo, jenom Kala.
13: No.
14: Aha, Kala.
13: No, je to typická květina
14: pokolena.
13: Pokojová.
14: Pokojová.
13: A k jakému účelu se nejvíc používá?
14: Ta pokojová?
13: No.
14: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
13: Čím nevě.
14: Nevědomým.
13: Nevěřícím. Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
14: Komunální služby.
13: Že?
14: Cože?
13: Že,
14: aby neměla prázdní ruce.
13: Ženich. Ženich,
14: no jo, radši odpustit, já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
13: Co pak je tohle, no?
14: Tohle to?
13: No.
14: To zelený na zdi?
13: No.
14: To je...
13: No?
14: To je něco zeleného na zdi.
13: No ano, pne se to po zdi, no, tak je to břeč.
14: Břečka.
13: Ale ne, pne se po zdi, tak je to teda...
14: Břečka zednická.
13: Břečťan. Hedera Helix, hedera Helix.
14: No, no dobře, to nemusíte hned klít.
13: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hetera, helix.
14: Ano.
13: No to byste měl vědět.
14: No já, abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je onemoc.
13: Podívejte.
14: Ano.
13: Tuhle rostlinu znáte, ne?
14: Tuhle tu?
13: No.
14: A víte, že je možný, že jít nám od vidění?
13: No jistě, to je přece typická rostlina, maso, no.
14: Maso?
13: No maso, chytá mouchy, masožravá.
14: Jo, masožravá.
13: Masožravá.
14: Sabra, to si taky někdo doma pěstuje.
13: No ovšem.
14: To teda musí mít fůru volného času, víte?
13: Proč myslíte?
14: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka, já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
13: No dobrá.
14: Ano.
13: Tohle doufám znát budete, no.
14: Tohle to?
13: No.
14: No je, jak fakt ne.
13: No.
14: To je bez.
13: No konečně.
14: No.
13: Aspoň něco.
14: No, no.
13: Bez, ano. Latinsky?
14: Minus. No.
13: Tak podívejte, co je tohle. No.
14: Tohle to, jo?
13: No, podívejte.
14: Tohle.
13: Je to rostlina velice jedovatá. Tohle. Tak podívejte, co je tohle. No.
14: Tohle to, jo?
13: No. No, podívejte.
14: Tohle.
13: Je to rostlina velice...

0: Za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například? No.
1: No, to je tuška.
0: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
1: To je Hartmut.
0: No, to není Hartmut, to je tuška M.
1: Malá.
0: Ne malá, mo.
1: Modrá.
0: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
1: Vaše.
0: Ne, vaše, moje.
1: Aha, tak je to tuška moje.
0: A kde pak vaše, moje.
1: Ale tak už to radši.
0: No vidíte.
1: Tak to radši necháme.
0: Tak, tak.
1: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
0: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
1: Než květiny.
0: No bodeč.
1: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
0: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
1: Jak to? Vy nejste zahradník?
0: To jsem spíš kozel než zahradník.
1: Ale já myslel, že jste zahradník, pane kozel.
0: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
1: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
0: Co, ty lidi?
1: Ale ne, ty květiny.
0: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
1: Z těch květin?
0: A nepak z pokladny.
1: Jo, vy myslíte u brány,
0: no, jasně,
1: stupenky.
0: Jasně.
1: No, tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
0: No jo, to račte odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
2: Nadporučík Lukáš chodil rozčileně po kanceláři 11. roty. Byla to tmavá díra v baráku roty, přepažená schodby prkny. Stůl, dvě židle, baňka s petrolejem a kavalec. Před ním stál účetní šikovatel Vaněk, který zde sestavoval listiny k výplatě žoldu, vedl účty kuchyně pro mužstvo, byl finančním ministrem celé roty a trávil tu celý boží den. Tady také spal. U dveří stál tlustý pěšák, zarostlý baloun. Nový sluha nadporučíka, v civilu mlynář, někde u Českého Krumlova. Vybral jste mě opravdu znamenitého pucfleka, mluvil nadporučík Lukáš k účetnímu šikovateli. Děkuji vám srdečně za to milé překvapení. První den si ho pošlu pro oběd do oficírsmináže a on mě ho půl sežere. Rozlil jsem, prosím, řekl tlustý obr. Dobře, rozlil jsi. To jste tam mohl rozlít jenom polívku nebo omáčku, ale ne frankfurtskou pečení. Když jsi mě přines tak malý kousek, co by se za nehet vešlo. A kam zdal štrůdl? Já jsem, ale nezapírej. Ty jsi ho sežral. Nadporučík Lukáš pronesl poslední slova s takovou vážností a tak přísným hlasem, že baloun mimo děk ustoupil o dva kroky. Já jsem se informoval v kuchyni, co jsme dneska měli k obědu, a byla polévka s játrovými knedlíčky. Kam si dal ty knedlíčky? Vytahal si je po cestě. To je jistá pravda. A potom bylo hovězí maso s okurkou. A co jsi s tím dělal? Taky jsi to sežral. Dva plátky frankfurtské pečeně a přines jenom půl plátku, ha? Dva kousky štrůdlu. Kam jsi ho dal? Nacpal jsi se, prase mizerný. Ohavný. Mluv! Kam jsi dal štrůdl? No, že ti upadl bláta. Ty prevíte jeden. A můžeš ty mě ukázat to místo, kde leží v blátě? Aha, že hned přiběh nějaký pes jako na zavolanou. A popad ho a odnes. Ježiši Kriste! Já ti tak nafackuju hubu, že budeš mít hlavu jako štandlik. Ještě mě ta svině zapírá. Víš, kdo tě viděl? Tadyhle Rechnungsfeldwebel Vaněk tě viděl. Přišel ke mně a povídá poslušně hlásí, pane Oberleitnant, to vaše prase baloun vám žere oběd. Dívám se z okna a on se cpe, jako by nejedl celý týden. Poslyšte si, Rechnungsfeldwebel. Nemohl jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohohle chlapa? No, poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že se zdal balón z celé naší marškumpačky nejpořádnější chlap. Je to takový nemehlo, že si nepamatuje ani jeden Quergriff. A dát mu flintu do ruky, tak by udělal nějakou katastrofu někde. nějaký neštěstí.

0: při posledním cvičení blind patronama by byl málem vystřelil oko sousedovi, tak jsem si myslel, že může aspoň takovouhle službu zastávat a sežrat vždycky celý oběd svýmu pánovi. Jako by mu nestačila jeho porce. Nemáš snad hlad?
1: Poslušně hlásím, pane oberleutnant. Já mám porád hlad. Pane oberleutnant, když někomu zbude chleba nebo tak, tak já to odkoupím od něho za cigarety a ještě to všecko málo. Já už jsem takový od přírody. No, já vždycky myslím, že už jsem sytej a ono nic, za chvilku zas jako před jídlem. Začne mě kručet v žaludku a vydá ho. On se už mrcha přihlašuje. A někdy si myslím, že už mám opravdu dost, že už se do mě nic nevejde. Ale toto, já vidím někoho jíst, jo. Vidím, že jí, nebo já jenom ucejtím tu vůni. A hned je mě v žaludku jako po vymetení. Začne se žaludek hned zase hlásit o svý práva. A já bych políkal hřebíky. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že už jsem prosil, abych mohl dostávat dvojnásobnou porci. Já jsem kvůli tomu byl až v Budějovicích u Regimentsarzta. A ten mě místo toho dal, on mě dal na 3 dny na marotku. A předepsal mě na den jenom hrníček čistý polívky. Já nemusím, pane oberleutnant, vidět jenom dobrý věci. I v obyčejný mě začnou drážit a hned se mě dělají sliny. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že úctivě prosím, aby mě byla povolená dvojitá porce. Jestli už maso nebude, no tak aspoň ten příkrm, ty brambory, knedlíci, no trošku vomáčky, no to vždycky zůstane. Dobře, já jsem vyslech ty drzosti, Baloune, odpověděl nadporučík Lukáš. Slyšel jste někdy, Rechnungsfeldwebel, že dřív by byl voják tak drzej ještě ke všem jako tenhle chlap? Sežere mě oběd a ještě chce, aby se mu povolila dvojitá porce. Jo, ale ukážu, Baloune, že vytrávíš. Rechnungsfeldwebel, odveďte ho ke kaprálovi Weidenhoferovi, ať ho pěkně uváže na dvoře u kuchyně na 2 hodiny, až budou dneska večer rozdávat guláš, jo? A ať ho uváže pěkně vysoko, aby jen tak se držel na špičkách a aby viděl, jak se v kotli ten guláš vaří. A zažijte to tak, ať ta potvora je ještě uvázaná, až se bude u kuchyně rozdávat guláš, aby mu sliny tekly jako hladové čubě, když čuchá úzená z jeho krámu. A řekněte kuchařovi, ať jeho porci rozdá. K službám, pane oberleutnant, pojďte, Baloune. Když odcházeli, zadržel je ve dveřích nadporučík a dívaje se do uděšené tváře Balounovi, zvolal vítězoslavně. To si spomoh, Baloune, he? Dobrou chuť přeju. A jestli mi to ještě jednou provedeš, tak tě pošlu bez milosti před polní soud. Když se vrátil Vaněk a oznámil, že Baloun je už uvázán, řekl nadporučík Lukáš. Vy mě znáte, Vaňku. Vy víte, že takové věci nerad dělám, ale já si nemůžu pomoct. Za prvé uznáte, že když psovi berete kost, tak vrčí. A potom já nechci mít kolem sebe podlého chlapa. A za druhé už ta okolnost, že Baloun uvázán, má morální, veliký morální a psychologický význam pro celý manšaft. Ty chlapi si poslední dobou myslej, když jsou u maršky a vědí, že zítra nebo pozítří pojedou do pole, tak si myslej, že si můžou dělat, co chtějí. Nadporučík Lukáš vypadal velice utrápeně, měl přitom ruce sepjaty, tvářil se mučednicky a špička nosu se mu prodloužila. To si z toho, pane nadporučíku, nic nedělejte, snažil se ho upokojit účetní šikovatel Vaněk. Nelamte si s tím hlavu. Já už jsem byl u 3 maršek. Každou nám s celým batalionem rozflákali a šli jsme se formírovat znova. A všecky marškům pačky byla jedna jako druhá. Žádná nebyla vochlup lepší než vaše, pane oberleutnant. Nejhorší byla ta 9. Ta s sebou odtáhla do zajetí všecky šarže i s kompany komandantem. Mě jenom zachránilo to, že jsem šel k regiment z trénu pasovat pro kumpačku rum a víno a,
0: a oni to odbyli beze mě. A to víte, pane Oberleutnant, že při posledním Nachtübungu einjährig Freiwilligenschule, která měla v naši kumpačku obejít, že se dostala až k Neziderskému jezeru. A vedl je sám pan Hitman Sagner. No, byli by snad přišli až do Šoproně, kdyby se nebylo rozednilo. A víte, pane Oberleutnant, pokračoval Vaněk důvěrně mrkaje, víte, pane Oberleutnant, že se má stát pan Hitman Sagner batalion s komandantem našeho maršbatalionu? Napřed, jak říkal Stabsfeldwebel Hegner, se myslelo, že to budete vy, poněvadž jste nejstarší důstojník u nás, batalion s komandantem, že budete. A potom přišlo od divize na brigádu, že je jmenovaný pan Hitman Sagner. Nadporučík Lukáš se kousl do pysku a zapálil si cigaretu. Věděl o tom a byl přesvědčen, že se mu děje křivda. Hitman Sagner ho už dvakrát přeskočil v postupu, ale neřekl nic. Jenom mu trousil, co pak Hitman Sagner. Já z toho moc velkou radost nemám, důvěrně se ozval účetní šikovatel. Vypravoval Stabsfeldwebel Hegner, že pan Hitman Sagner v Srbsku na počátku války chtěl někde u Černý hory, tam v horách, se vyznamenat a hnal jednu kumpačku svýho baťáčku za druhou na mašingevéry do srbských štelunků. Ačkoliv to byla úplně zbytečná věc. A infanterie tam byla starýho kozla co platná, poněvadž Srby odtamtať z těch skal mohla dostat jen artilérie. Z celého batalionu zbyl jenom 80 mužů. Pan Hitman Sagner sám dostal hančus. Potom v nemocnici ještě u Plavic. Já zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera večer prej vypravoval v kasině, jak se těší na frontu. Že tam nechá celý marš batalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis, že buď padne s celým marš batalionem, anebo bude jmenován Oberstleutnantem. Ale marš baťák, že musí zařovat. Já myslím, pane Oberleutnant, že se takové riziko týká i nás. Vypravoval nedávno Stabsfeldwebel Hegner, že příliš neladíte s panem Hejtmávě, pošle naši 11 jefechtu a na ty nejhroznější místa, kterým, řekl nadporučík Lukáš. Já to všechno znám a nemyslete si, že když bude někde nějaký šturm a gefecht, takže vy opět nějakou náhodou budete někde u regiment z trénu fasovat rum a víno. Já jsem upozorněn, že vy strašně chlastáte. A kdo se podívá na váš červený nos, ten hned vidí, koho má před sebou. No, to je Skarpat, pane Oberleutnant. Tam jsme to museli dělat. Mináš k nám přicházela nahoru studená, zákopy jsme měli ve sněhu, oheň se nesměl dělat, tak nás držel jenom rům. A nebejt mě, byl by to dopadlo jako u jiných chumpaček. Že ani ten rům nebyl a lidi mrzli. Zato u nás jsme měli všichni červený nosy od rumu, ale to mělo zase tu nevýhodu, že od batalionu přišel rozkaz, aby na patroli chodil jen ten manšaft, který má červený nosy. A nyní máme zimu už za sebou. Prohodil významně nadporučík. Rum, pane Oberleutnant. Rum je v poli nezbytnou věcí. V jakékoliv roční době, stejně jako víno, působí, bych tak řekl, dobrou náladu. Za půl šálku vína a čtvrt litru rumu budou se vám lidi prát s každým. Který dobytek to zase klepá na dveře, co pak nečte na dveřích nicht klopfen herein. Nadporučík Lukáš se otočil ke dveřím a zpozoroval, že se dveře pomalu a tiše otevírají. A stejně tak tiše vstoupil do kanceláře 11. marškumpanie dobrý voják Švejk. A salutoval už ve dveřích. A patrně už tenkrát, když klepal na dveře a díval se na nápis nicht klopfen, už salutoval. Jeho salutování bylo plnozvučným doprovodem k jeho neskonale spokojené a bezstarostné tváři. Vypadal jako řecký bůh zlodějství ve střízlivé uniformě rakouského infanteráka. Nadporučík Lukáš na okamžik přivřel oči před tím pohledem dobrého vojáka Švejka, který ho svým pohledem objímal a líbal. Asi s takovým zalíbením se díval marnotratný, ztracený a opět nalezený syn na svého otce, když ten k jeho poctě otáčel na rožně berana. Poslušně lásím, pane oberlejtnant, že jsem opět zde. Ozval se ode dveří Švejk s takovou upřímnou nenuceností, že rázem se nadporučík Lukáš zpamatoval. Od té doby, kdy mu oznámil plukovník Schröder, že mu opět pošle Švejka na krk, nadporučík Lukáš si v duchu každý den oddaloval ono setkání. Každého rána si říkal, on snad dneska ještě nepřijde. On tam snad něco provede. A dej pán Bůh, že oni si ho tam nechají. A ty všechny kombinace Švejk uvedl na pravou míru svým vstupem provedeným tak mile a prostě. Švejk se nyní podíval na účetního šikovatele Vaňka a obrátil se k němu. Podal mu s příjemným úsměvem papíry, které vytáhl z kapci pláště a pravil poslušně hlásím, pane Rechnungsfeldwebel, že mám tyhle papíry, které mě napsali v regimentskanceláři, odevzdat vám. Je to kvůli Lénunku a zapsání mě na Verpflegung. Švejk se pohyboval tak volně a tak společensky v kanceláři 11. Marschkompanie, jako by byl s Vaňkem nejlepším kamarádem. Ale na to účetní šikovatel reagoval prostě slovy, položte to na stůl. Uděláte velice dobře, Sie Rechnungsfeldwebel, když nás necháte o samotě se Švejkem, s povzdechem řekl nadporučík Lukáš. Vaňa odešel a zůstal stát za dveřmi, aby poslouchal, co ti dva si budou povídat. Napřed neslyšel nic, protože Švejk i nadporučík Lukáš mlčeli. Oba se dlouho na sebe dívali a pozorovali se. Lukáš se díval na Švejka, jako by ho chtěl hypnotizovat, jako se dívá kohoutek stojící proti kuřeti, když se chystá na ně vrhnout. Švejk jako vždycky díval se svým vlahým, něžným pohledem na nadporučíka Lukáše, jako by chtěl mu říct si opět pohromadě, má sladká duše. Teď nás už nerozdvojí nic, můj holoubku. A když se nadporučík dlouho neozýval, výraz očí Švejkových promluvil s lítostivou něhou. Tak řekni něco, můj zlatý. Vyjádři se. Nadporučík Lukáš přerušil toto trapné ticho slovy, do kterých se snažil vložit notnou porci ironie. Pěkně vás vítám, Švejku. Děkuju vám za návštěvu. To jsou k nám hosti. Nezdržel se však a zlost minulých dnů vybila se hroznou ranou pěstí do stolu, kde poskočil kalamář a vytryskl inkoust na Lénungslistu. Současně vyskočil nadporučík Lukáš, postavil se těsně k Švejkovi a zařval na něho vy dobytku! A počal chodit v úzké prostoře kanceláře, přičemž si vždy před Švejkem odplivl. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, řekl Švejk, když nadporučík Lukáš nepřestával chodit a zuřivě odhazovat do kouta zmačkané chuchvalce papíru, pro který si vždycky došel ke stolu. Poslušně hlásím, že jsem psaní řádně odevzdal. Našel jsem šťastně paní Kákonijovou a mohu říct, že je to velice hezká ženská. Já jsem ji sice viděl jenom, když plakala. Nadporučík Lukáš si sedl na kavalec účetního poddůstojníka a chraplavým hlasem zvolal: kdy tomu Švejku už bude konec? Švejk odpověděl, jako by přeslechl. Potom jsem tam měl malinkou nepříjemnost, ale vzal jsem to všecko na sebe. Vodi mě sice nevěřili, že si dopisuju s tou paní, tak jsem psaní radši spolk při vejslechu, abych jim splet každou stopu. No a potom jsem se nějak čirou náhodou, já jináč se to nedá ani vysvětlit, čirou náhodou jsem se nějak zaplet takový malinký a velice nepatrný ravačičky. I z toho jsem se dostal a uznali mou nevinnost a poslali mě k regimentsraportu a zastavili u divizního soudu celý vyšetřování. V regimentskanceláři jsem byl pár minut, až přišel pan Oberst, A ten mě rovnou vynadal a řekl, že se mám ihned u vás, pane Oberleitnant, hlásit jako ordonanc a poručil mě, abych vám oznámil, že vás žádá, abyste ihned přišel k němu kvůli maršku pačce. Ono už je to víc než půl hodiny, ale on pan Oberst nevěděl, že mě ještě potáhnou do regiment z kanceláře a tam, že budu sedět ještě čtvrt hodiny, poněvadž já mám za tu celou dobu zadrženej lénunk a měl mě být vyplacený od regimentu a ne od kumpačky, poněvadž jsem byl vedený jako regiment z arestanta. Vůbec oni to tam mají strašně pomíchaný a spletený. Z toho by se člověk zjančil. Nadporučík Lukáš řekl, oblékaje se rychle, když slyšel, že měl být už před půl hodinou u plukovníka Schrödera. Vy jste mě, Šejku, zase pomohl na nohy. Řekl to tak zoufalým hlasem, plným beznadějnosti, že Švejk se pokusil ho uchlácholit přátelským slovem a volal za ním, když nadporučík Lukáš se řítil ze dveří. Ale on pan Oberst počká, on stejně nemá co dělat.
2: Dnešní představení se jmenuje Ptejte se, na co chcete, já na co chci odpovím. Tím si vyhrazuji, jak jistě jste z toho názvu pochopili, určitou možnost na něco neodpovědět. Vzniklo vlastně tak, že vždycky na konci představení Pořád se něco děje jsem divákům, to znamená vám, dával tu možnost, aby se ptali. A vznikla celá řada dotazů a já jsem rád vždycky na ty dotazy odpovídal a tak jsem si řekl, že to zkusíme udělat tak, abyste se mohli samostatně celý večer ptát. A to nejenom tak, že jste napsali dotazy na tyhle ty papírky, ale zároveň se můžete ptát i přímo, živě. Můžete se obrátit s jakoukoliv otázkou, i tou nejvšetečnější, a já se vám pokusím na ní odpovědět. Tak se do toho pustíme, aby to nebylo hned tak na ostro pro vás, tak já se budu věnovat těm dotazům, které jste napsali na papírek. Prý jste měl nějaké natáčení na Slovensku. Měl jsem natáčení na Slovensku, nedávno jsem tam dokončil česko-německý film, koprodukční, jmenuje se ten film Lea, měl teď velké úspěchy v Benátkách na filmovém festivalu. Ten film byl pro mě zajímavý v tom, že jsem tam mluvil slovensky a německy, což bylo samo o sobě velice zajímavý. A taky byl zajímavý tím, že jsme se pohybovali v takových lokalitách, kam se člověk normálně nedostane. Byli jsme ve vesnicích například Osturňa, o kterých nevěděli ani Slováci, že je tam mají. A byli jsme na slovensko-polských hranicích a tam se děly neuvěřitelné věci. Tam třeba dědek dojil krávu a druhý den neměl. A já jsem říkal, kde máte tu krávu, dědečku? A on říkal, medveď zožral. A já jsem říkal, no to snad nemyslíte vážně, tady je medvěd. A ty neviděl, že ještě medvěd, já pojď, já ti pokážem. No tak jsme šli na takovou stráň a tam medvěd, já jsem se vyděsil. Já jsem běžel zpátky, říkám, tady je medvěd. A dědek přišel za mnou a říká, neboj se, už se nažral tej kráv. A oni byli docela šokovaní z toho našeho příjezdu, protože jsme tam přijeli autama, autobusama, vším možným a roztáhli jsme se tam s cateringem, se zásobováním a já nevím čím. A oni tam neviděli auto, nikdy tam projedou koně jednou za 14 dní a jinak nic. A tak z toho byli šokovaní a my jsme točili první den, točili jsme na zelené louce, potřebovali jsme mít zelenou louku. A k večeru, když jsme dotáčeli s Christianem Redlem, s německým hercem, první dialog, tak začal takový jemný snížek, takový jemný vločky. My jsme říkali, snad nám to zítra vydrží. A ten dědek tam zase stál a říkal, těžko. A to těžko mělo znamenat, že druhý den, když jsem se v Popradu probudil v hotelu, tak jsem vykoukl ven a tam byly 3 metry sněhu. To bylo neuvěřitelné, jak rychle se to změnilo. A tak tam, kde jsme točili, se dostali už jenom rekvizitáři, kteří tam vyjeli brzo ráno a ti tam přezimovali samozřejmě. Odsud už je nikdo nemohl dostat zpátky. A taky jsme se tam dostali do takových krásných, my jsme se tam byli velmi dlouho, dostali jsme se tam třeba do Klačanské doliny, tam byl krásný dřevěný mlýn, ten mlýn mlel, byli tam dva lidi, kluk a holka, ten kluk tam kroutil vojnu a vzal si tam svoje děvče, měli tam idylickou, krásnou, dovolenou, dlouhodobou bych řekl. A když jsme skončili v 11 hodin natáčení kvůli sluníčku a do 5 jsme měli pauzu, tak s kameramanem Láďou Smutným jsme se vypravili na vycházku a šli jsme zamrzlým korytem Horského potoka. A dlouho to bylo nádherný. A pak jsme si najednou uvědomili, protože jsme lezli po takových zamrzlých jazycích proti toku toho potoka nahoru, že vlastně už není cesta zpátky, protože zpátky, kdyby jsme se snažili sjet po těch zamrzlých jazycích, tak si můžeme taky pěkně natloust. A já říkám, Mláďo, my se možná už nedostaneme naspět. A Mláďa říká, no, taky mě to člověče napadlo. A jak jsme tam tak stáli, tak proběhnul rys kolem nás a tak se na nás jako díval, jo. A bylo vidět, že nikdy nikoho takového neviděl. Já jsem říkal, Láďo, tady dlouho nebyl živý člověk asi. A musíme dělat velmi rychle, aby jsme odsud odešli opravdu živí. A pak tam stál jelen, já jsem nikdy neviděl jelena takhle zblízka, to je obrovský zvíře, že jo? To je kráva s parohama. A teď to stálo proti nám a on potom se rozhodl a šel, naštěstí jiným směrem, než jsme stáli. A my jsme pokračovali pořád, řekli jsme si, že půjdeme proti toku toho potoka a uprostřed potoka najednou šutr. A na šutru bylo napsáno červenou hlinkou Ludový rezbar. Já jsem říkal, snad není možný, to se nám zjevilo. Pak jsme to objevili ještě po 300 metrech a pak ještě jednou a pak už byla šipka a my jsme vyšli ven a tam taková stráňka a tam byl takový dědek u chaloupky a řezal. Vyřezával si tam sošky a měl tam zahrádku a ta zahrádka byla plná těch dřevěných sošek. My jsme na to koukali, ten dědek nevěděl, kolikátý ho je, co je za den. Když jsme se optali, jak to pozná, kolik je hodin, se podíval na oblohu a řekl, teraz budu dvě. A najednou jsme pochopili, že všechno je úplně jinak a odcházeli jsme odsud a já jsem říkal, dědo, můžeme si od vás koupit jednu sošku a on říkal, prečo koupit? Říkám, no, protože bychom ji chtěli mít na památku. Já vím, ale na čo peňažky, já nepotřebujem. Tak nám dal dvě sošky, my jsme odcházeli a ten Láďa říká, ty Mirku, nežijeme my nějak blbě? Já říkám, no je to člověček, to je neuvěřitelný, vidí, on tady žije sám, úplně odtržený od civilizace. My jsme se ho ptali, kudy se dostaneme do vesnice a on nevěděl, on říkal, že už tam nebyl moc let, že už neví, jak dlouho tam nebyl. A tak ten Láďa tam tak stál a říkal, zůstaneme tady. Dřeva je tu plno. Nasekáme to dříví a postavíme si chaloupku. A říkám, budeme se mít rádi, víc. Říkal, ty seš blbec, ty to hezky uvedeš na takovou správnou míru, dobře, no tak jdeme, no. Tak jsme došli do té vesnice a tam už stál catering a my jsme si dali kafe a cigaretku a zase jsme byli doma. A je to neuvěřitelné, jako co jsme tam všechno zažili. Bylo to krásné natáčení a ten film prej dopadl, ještě jsem ho neviděl, prej dopadl dobře. Další film, co Černí baroni? No, Černí baroni, samozřejmě na ty vzpomínám rád, protože to bylo velmi příjemné natáčení se Zdeňkem Syrovým, který bohužel už mezi náma není, rád na něho vzpomínám. Musím říct, že já jsem tu postavu, kterou jsem tam hrál, toho poručíka Troníka, hrál podle dvou skutečných lidí. Já jsem je znal z vyprávění od svých kamarádů. Oba to byli vojáci, jeden šišlal a druhý měl ty historky. A já jsem vlastně skloubením těchto dvou charakterů vytvořil poručíka Troníka, ale já jsem toho člověka znal skutečně jenom z vyprávění, on se představoval vždycky tak, že říkal, Šoudruh, já se jmenuji Šoudruh major, neřeknu pravý jméno, Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mi šedý vlk, podívejte se, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu. A on se nikdy nedočkal té přezdívky Šedý vlk. A tak já jednou tady v Brně, když jsem dohrál to představení, tak za mnou přišel 80-letý bělovlasej pán a říkal, dobrý večer, já jsem Vanilka. Říkám, to je krásný jméno, mně to vůbec nedošlo. Říkám, já vám gratuluju. A on, ne, já jsem ten Vanilka, co ho hrajete v těch Černých baronech. Já vám chci říct, že všecko to, co tam říkáte, tak já jsem tam opravdu říkal. Já jsem byl hrozně blbej. To bylo nádherný doznání a mě nenapadlo nic vhodnějšího, než že jsem mu řekl, děkuji vám, Šedý vlku. A on měl radost. On ještě nikdy v životě tu přezdívku neslyšel tak, jak si ji přál. Tak měl radost, že se jí konečně dočkal. No bylo to úžasné setkání. No. Na Černí barony vzpomínám samozřejmě rád. Vzpomínáte na dětství, No, kdo by nevzpomínal na dětství? Samozřejmě, že na dětství vzpomínám. Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný. Takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já vím, že tam nikdy nebyl, jo, no. No. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic, my jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly to kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Jerečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku i zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvi hajzle, řvi do žíle. A Takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl. Když sedíte ve vaně, sedíte na špuntu. Člověče, na to ti snad ani nebudu odpovídat. Co bych seděl na špuntu? Tak daleko jsem to nedotáhnul. Já si sednu pěkně naproti a na špunce jenom dívám. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? No, s Bolkem Polívkou jsme toho prožili hodně, samozřejmě. My jsme spolu byli 20 let v jednom angažmá, v jedné zkušebně, v jednom sále, v jednom autobusu, v jednom hotelu. De facto jsme prožili jedno manželství s výjimkou toho, co po manželství zůstává jako následek. Ale my jsme, říkám, zažili spoustu věcí, bylo by to dlouhé vyprávění, jenom si vzpomínám, že Bolek mi vyprávěl třeba, není to dlouho, takovou krásnou věc, že měli setkání po maturitě, nevím po kolika letech, a za ním přišla jedna taková ta paní, co tam přijeli a říká, tak co, jak se máš? A Bolek říká, z čeho jste nás měla? A říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. To měl velký průšvih. No. Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést. A Bolek říká, no hoši, proč ne, ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte, to ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopní. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první 4 řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval, úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl. A Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říkal, vidíš to, ani to nepoznal, no. Zeptám se, jestli má někdo nějaký živý dotaz. Prosím.
3: Jakým způsobem jste trénoval ten stav, který se jmenuje takzvaně obrna huby, a předváděl jste, jak mluvili někteří herci, když nemohli mluvit?
2: Já si myslím, že to je jenom praxe, je to otázka naučit se nebo nenaučit. Vždycky, když jsme byli na provázku, režisér Schörhofer nám říkal, podívej se, herec musí umět zahrát buzeranta, ožralýho a koktavýho. To jsou základy české komiky. Podle toho jsme se všichni chovali. Nedávno jsme dotočili u firmy Multisonic písničky z balady pro banditu v úplně novým hávu v aranžmá Petra Maláska. Je to vlastně generačně nový pohled na baladu pro banditu a na písničky z tohoto slavného muzikálu. A tam jsem v některých písničkách pískal pasáže. Karel Wagner, který tu desku produkoval, mi říkal, tím si připravil o práci jednoho našeho významného člověka, který se pískáním živí. Protože ne každý umí pískat. Já jsem říkal, já jsem to taky neuměl. A jak ses to prosím tě naučil, se mě ptal Karel Wagner. Říkám jednoduše, za mnou stál Zdeněk Pospíšil, režisér divadla Na provázku, a řekl, jestli to nenapískáš, tak tě zabiju. Takhle jsme se to naučili. Čili tady to bylo to nejjednodušší, naučit se takzvanou obrnu huby. To není problém. Nakonec každý z nás to v životě aspoň jednou, dvakrát zažije. A víte sám, že to, co zažijete, je možno zakódovat do paměti a odvodit to od té zkušenosti, potom v praxi použít. A jenom otázka toho, do jaké míry to umíte nebo neumíte použít. A když to umíte, no, tak je výsledkem toho, to, že tu obrnu potom opravdu jako...
3: Jak jste absolvoval vzorně připraven vojenskou katedru vysoké školy do funkce sběrače raněných základní vojenskou službu?
2: No to vás musím zklamat, já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No. Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. A mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten tankový prapor, to byl Slovák, a ten byl tak neuvěřitelně ctižádostivý a tak neuvěřitelně ponořenej do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem z Kamene, který v tom filmu měl hodnost majora. Skutečně. My, kteří jsme tam hráli poručíky, jsme byli pro něho absolutní plevel, že? Jeho největší vrchol byl, když přijel velitel východo-západo-evropského, nebo jak se to jmenuje, okruhu, a on celou tu dobu jeho návštěvy vedle něho pochodoval jako ta stráž u Kremlu. Takovým tím vysokým krokem prostě ho opochodovával pořád. A potom další vrchol měl, když jsme točili scénu s ruským generálem, s tím, co měl tu nálepku přes oko. Tam on si vymínil, že musí stát vedle něho. Byl to bezvýznamný kompartista, ale on tam prostě musel stát, tak jsme ho tam postavili. Měl dva syny, 11 a 13 let. Ti kluci jezdili tím tankem líp než všichni ti vojáci základní vojenské služby. Nikomu nevadilo, kolik projeli nafty. A vždycky, když přijeli, tak se hlásili tátovi, co projeli a jaký okruh jeli. Jednou přijel ten kluk za našeho natáčení tam, ten 11-letý, a říkal, ocko, bolí ma brůško. A on řekl, nasadnuť a ještě ťašu trasu. A ten kluk musel vyrazit znovu. Byl to naprosto neuvěřitelný člověk a největší vrchol byl, když jsme mu sdělili, že bude střílet ostrejma. Tam jsme pochopili tu jeho neustálou stížnost, kterou chodil po tom tankodromu, protože on pořád opakoval, stále je mier. On si nikdy ostrejma nevystřelil. Jo. A teď mu to najednou filmaři prostě dopřáli. Ten nespal dvě noci a pak seděl v tom tangu a namířil to na tu budovu v tom vojenském prostoru a já jsem seděl vedle něho, tak jsem to viděl a ten dělal u toho. Ten byl úplně hotový. Jaká je práce v televizi? Je to těžší než v divadle, co takový dlouhý dialog? No co pak dlouhý dialog, to jde. To je v pořádku, na ten se připravíte, naučíte se ho a když tam uděláte chybu, tak vám to všichni prominou. Horší to je, když po takovém dlouhém dialogu máte jednu větu. To se mně stalo tady v Brně, když jsem v televizi začínal. Pánové Karlík a Dufek vedli velmi dlouhý dialog, asi 15 stran a já jsem přišel na konci a řekl jsem, pánové, pan ředitel už přijel. Tak na těch zkouškách to tak jako proběhlo, pak to spustili na ostrou, oni odvedli těch 15 stran toho dialogu, já jsem přišel a řekl jsem, pánové, pavěži se své festa. Teď se všichni zarazili, jo, řekli, no nic, no tak on je takový neskušený, ještě to dáme jednou, tak jsme šli znovu na to, oni museli kvůli tomu celých těch 15 stran znovu, to víte, jak mě měli rádi, že jo. Já jsem přišel, řekl jsem velmi zodpovědně, už jsem na to byl připravený, řekl jsem, pánové, pan ředitel, co se ostal. No tak to už mě měli všichni za blba a přesto všecko ten režisér byl tak tolerantní, že mě dal ještě jednu možnost, já jsem to znovu naběhnul, už jsem byl na to soustředěný maximálně, klepal jsem se a řekl jsem, pánové, pan ředitel, jo, nic už ze mě nevyšlo a víc možností už mě nedali. Byla to první přeobsazená role v tom filmu, pak jich bylo víc, ale... Místo mě nastoupil můj spolužák, který tu větu řekl velmi pregnantně a čistě, ale bohužel na začátku toho dialogu. Takže to nedávalo smysl a museli to točit ještě jednou. Máte nějaké pěkné a veselé zážitky s policií? No, mám spoustu zážitků s policií nejrůznějšího druhu, ale tady v Brně se mi stala jednou... úžasná věc, jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nevím, zdarma, já už nevím. A pak jsme odsud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continental. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni, ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svoboďáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká, dobrý den, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak. Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá. Not interesting. No tak to nám dechnete, to se spolehněte, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a hotovo. No podívej si, když lidé látí radost to, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím ten balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fukaráča a uděláme. No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo. Ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říkal, no tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet. Říkal, ale já taky nejedu. A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká, Tondo, oni mají volant na pravý straně. A ten... ten její manžel, ten Angličan, ten na tom volantu ležel takhle. A ona mu říká, jedeme. A ten našlápl a odjeli jsme do toho kontíku. Taky si pamatuju, jak jsme jednou točili tady s brněnskou televizí nějakou detektivku, už je to moc let, a točili to tam s náma taky tenkrát esembáci a my jsme tak jako mezi tím natáčením neměli co na práci, a tak jsme jim vyprávěli různý vtipy, ty policajský, že jo, kterých byla celá řada a je do dneška. A bude pořád, protože to tak je. A my jsme My jsme jim říkali takovej ten for o tom, jak jedou ti dva policajti v tom autě a ten jeden se ptá toho druhého. Prosím tě, podívej se, si nám bliká majáček, jo, znáte to, nebo bliká, nebliká, bliká, nebliká. Jo? A tohle to jsme jim řekli. Oni se smáli někteří takhle, taky jako vy. A byl tam jeden takovej praporčík, který se zamyslel. Jo? To je vůbec ten nejkratší policajský vtip, tohleto. Policajt se zamyslel. Tak ten praporčík se zamyslel a potom říká, no jo, soudruzi, ale to není možný, protože my ve voze máme kontrolku. Tak tím mě dostal teda. To je takzvaný fór na druhou vlastně, to je domyšlený. Je spousta lidí, kteří vůbec neumějí vyprávět fóry, že jo, spousta lidí se o to marně pokouší celý život a nikdy se jim to nepovede. Jeden můj kamarád, režisér, já jsem mu říkal taky jeden takový policajtský vtip, říkal jsem mu, jestli ví, proč policajti olizují hodinky, jo, znáte to ten vtip, že ten tik tak osvěží, že jo. A on to vyslechl a strašně se mu to líbilo. A přišla jedna naše kolegyně a ona říká, pojď sem, to ti řeknu vtip. A já už jsem viděl, že je průšvih, každý vtip, který vyprávěl, tak vždycky zkazil. A ona říká, jestli pak víš, proč policajti olizují hodinky? A ona říká, no to nevím, ale mi to skoro urazilo. Jo? A on říká, no to je proto, že ty pfefferminové bonbony jsou zdravé. To je vyslovený talent na vtipy. Že? A s tím letím se o to marně pokouší celý život. Máte nějaký veselý zážitek s režiséry? Například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdu práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Nutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte? Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne. Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně. Jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se, ty krávo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obcí? Ano, vím, 60. No a kolik jste jel vy?
4: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
2: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
4: Vidíte, takhle se na ně musí.
2: Inspirují vás také opilci? No tak jistě, no to jsme se o tom teď před malou chvilkou bavili, že jo, jak mě inspirují opilci. Člověka musí inspirovat všecko, je-li hercem, protože se musí dívat kolem sebe a všecko to vstřebávat a v patřičný okamžik toho použít, protože čeho použijete v patřičný okamžik, toho použijete nejlíp. Máte-li hrát opilce, tak musíte vidět, jak opilec vypadá, eventuálně se do toho stavu dostat. Já mám tu nevýhodu, že nepiju už 20 let, čili musím jenom pozorovat. A věřte mi, že je to lepší, než se do toho stavu dostat, protože když se do toho stavu dostanete jednou, trošku se vám v něm zalíbí, pak to zkusíte ještě jednou a pak jste tam po 20. a někdy z něho nikdy taky nevystoupíte. To se taky někdy stává. Přece jenom si vzpomínám ještě na jednu takovou historku s tímhletím. Já jsem měl kamaráda tady v Brně, dneska dělá jednu velmi významnou funkci, tak ho nebudu jmenovat. On jezdil se mnou do Juliánova autobusem. Do Juliánova tenkrát jezdila 50. a v noci tam jezdila 55. a Juliánově jenom prosvištěla a jela dál do Líšně. Tam končila a tam taky končil ten můj kamarád. Tam on vystoupil a myslel si, že v Juliánově a odešel do těch hvozdů líšeňských prostě a tam někde zapadl a usnul. A jednoho dne se ráno probudil v té rosou navlhlé trávě, probral se z toho polospánku, polosnu, vybřednul takhle z té trávy a tečla taková babička, nešla krosnu na zádech a on, babičko, prosím vás, nevíte, kde to jsem? Babička zahodila krosnu, satanáš! Tak nějak ten můj kamarád vypadal. Kdybych prozradil, co dneska dělá, tak byste tomu nevěřili. No, satanáš. Já znám jednoho kamaráda, nebudeme mu říkat opilec, ale rád se napije. A on pracuje jako hrobník. Je to velmi dobrý kluk, ale říkám, rád se napije. Jednou pomáhal stavět obecní vodovod, protože tam šlo o kopání a v tom on se vyzná. Byla jim zima, protože to stavěli v zimě. A on říká, podívej se, zajeď, on tak jako mluví takovou zvláštní mluvou, zajeď k falářovi, to je můj kamarád, a řekni, řekl řidičovi, který jezdil se Zeminou, řekni mu, ať mě pošle flašku slivovice, že je mě zima. No oni se chechtali, pak si říkali, to určitě jemu pošle farář flašku slivovice, ale ten šofér za chvilku přijel a od toho faráře mu ji skutečně přivezl, pač farářov opravdu měl rád. A vedle něj stál tajemník obecní a říká, dej mě taky trošku napít, Jirko. No, to ti teda nedám. Zkaž ti svýmu okresnímu tajemníkovi dožát. Má někdo nějaký živej dotázeček?
5: Režisérka Chytilová.
2: Režisérka Chytilová, no, samozřejmě na tu vzpomínám rád. A rád se s ní kdykoliv setkám. S režisérkou Chytilovou mám spoustu zážitků. Film Dědictví a Nebkurva Hoši Gutentag byl prvním z nich. To byl velkolepý zážitek. My jsme se do té doby moc neznali, jenom tak velmi zběžně. A první den, když jsme se potkali při natáčení, tak já jsem říkal, Věro, o vás se říkají takové věci, jako že bijete herce a tak. A vy jste zatím taková srandovní tetka.
6: Kdo vám to říkal?
2: Říkám, mi to nikdo neříkal, se na vás dívám a to tak vypadá.
6: No to je otřesný.
2: A byli jsme kamarádi od prvního dne. A my jsme vždycky po natáčení, jsme tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna. Nevím, jestli tam ještě je. A tam měli spoustu zmrzliny a Věra jí ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že? Tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká,
6: prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelou, jednu oříškovou, jednu pistáciovou, jednu, už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no.
2: Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale to by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala remcat. Ona se do toho ponořila a teď říká,
6: to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda nebo co. To je tak otřesná zmrzlina. nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová, to jsou hrozný zmrzlý. To čokoládová, ty jak z nějaký náhražky, že?
2: Já jsem říkal, Věro, mě to tak rozčiluje furt to remcání.
6: Já si můžu remcat, kdy budu chtít.
2: Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit?
6: Aby ses neposral.
2: Říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohleto, proč to furt mám poslouchat to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona.
6: A budu si remcat, to je otřesná zmrzlina, hnusná pistáciová zelená. Vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová, to je otřesná zmrzlina.
2: Mě to tak už štovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem jim vzal tu mísu s tou zmrzinou a pleskl se mi to na stůl. A ona se proměnila v batole a řekla, mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připlesknul jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká,
6: samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu.
2: A šla k pultu a řekla, prostě nás jeden kopeček vanilkové. Tak má někdo další nějaký dotaz?
5: Jak se vám žije mezi Pražákama?
2: To je jak v zoologický zahradě.
5: Jak se vám žije mezi Pražákama?
2: To je jak v zoologický zahradě.

0: herec, který mě řekl, to víš, že herec tvý je trojí. Špatný, dobrý a v Brně, jo? A já jsem mu říkal, no nezlob se, já tě nemůžu napasovat ani do jedné kategorie. A od té doby je nám jasná mezi náma, ale já si myslím, že to je naprosto zbytečný, jako tuhle tu averzi vzájemnou nějak posilovat, přestože jsem to taky zažil už na vlastní kůži, že jsem tady třeba parkoval auto s pražskou značkou a teď na mě chlápek z nákladňáku křičí, vy co tam parkuje, jsi normální, nebo co? Co je ty číšku jedin? Co tam lezeš, čověči? Tady to máme výhražený výstřel, odsa je normální, tě hlazení sandál, jsi normální, nebo co? Já jsem vylezl z toho auta a on říkal, je dobrý den! Pocit, co tady dělá ty? To jsou rád, že vás vidím, ty. Ale no, ale počkej, ty, ale mám ty pražskou značku. No to jsou tři střihy v jedné větě. A přitom, jako, o co jde, že jo? Teď se to stejně jednou spojí, jak se to rozrůstá. Stejně z Bohunic do Prahy bude jezdit šalina a z jižního města bude jezdit tramvaj. Teď je to úplně jedno. Ta naše republika je tak srandovně malá, že to přejedete za půl dne celý. A jsem přesvědčený o tom, že jak v Brně, tak v Praze jsou stejně tak dobří a stejně tak špatní lidi. Mně to vůbec nedělá problém žít v Praze a stejně tak mi nedělá problém být za chvilku v Brně a být tady, kde se cítím doma, co nejčastěji, protože tady mám rodinu, kamarády a rád se sem vracím. Život mezi Pražáky, abych vám odpověděl na váš dotaz, mi nečiní problém. Pane Donutile, máte rád Vysočinu? No, prosím, to nějaký zážitek z vašich pobytů na Vysočině. No já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo, Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi, oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají, oni tak, co pa to děláš tuhle? Zvláštní mluva, mi se to hrozně líbí a byl tam takový pán jeden hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV bák? PSV bák. Člověče, tady není nikdo takovýho jména. A to není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle. To je vzácný člověk, jo. To je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvart a nechal to jet po velkých širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil u hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
1: To mě nemůžete udělat.
0: No to vám teda můžeme udělat.
1: Nemůžete mě to udělat.
0: No to vám můžeme udělat.
1: Nemůžete, já žádnej nemám.
0: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou samý trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
1: to mě nemůžete sebrat, teď já nad tím jezdím jenom z hospody a do hospody.
0: Zásný lidi tam jsou. Já prostě Vysočinu miluju. Tak, má někdo nějaký živý dotaz, prosím? Chce se někdo, prosím?
2: Jaký byl váš první sexuální zážitek?
0: Já bych to obrátil, ať se trošku zblížíme. A jaký váš? Odpovíte mi na to, nebo jste taky v tom stádiu, jako já, že si nevzpomenete? Já si skutečně nevzpomenu, já bych vám na to odpověděl, i když jsem si vyhradil na začátku právo, že budu odpovídat pouze na to, na co chci. Ale já si nevzpomenu na to, jaký byl můj první sexuální zážitek. Možná je to chyba, že si na to radši ani nechci pamatovat.
3: Ale rozhodně tak by to asi nemělo začínat. Mělo by to asi začínat nějak pěkně a nějak jako učestnit.

0: Saně a hezky a to se mě teda nepovedlo. Já si pamatuju, že na to nechci moc pamatovat. Jako. No jaký vy jste měl zážitek? Pochlubte se nám, no.
1: Já líbil vás druhý sexuální.
0: Jo, ten druhý, to už bylo lepší. To jsme si, řeknu vám, s Máňou hrozně užili. Ta z toho do dneška žije. Jestli žije, to nevím. Rozměnu nějaký smutný příběh z natáčení, ale s veselým koncem. Jo, tak to vím. To jsme točili s tím Jurajem Hercem, tenkrát u Straku v Hrsti, a tam s náma točil herec, nepamatuju si bohužel jeho jméno, ale to byl nejhubenější herec v historii herectví. Já jsem nikdy hubenějšího člověka neviděl, ten vážil tak 13 kilo. To bylo neskutečně, jak ten byl tenkej, a on tam hrál dlužníka a měl jeden filmovací den. Spousta lidí ho honila jako jeho věřitele a my jsme s Hauserem stáli v takové jámě a on nám skočil do té jámy a my jsme ho měli chytit do náruče. Nečekaně jsme tam jako ho drapli, byli jsme největší věřitele a on nám poprvé do té náruče padnul a ozvalo se. Já jsem říkal, co se vám stalo? A on říkal, to nic, to mě prasklo žebro. Já říkám, no to nemyslíte vážně. To myslím naprosto vážně. Ale z toho si nic nedělejte, já jsem takový papírák, mě se to zase dá dohromady. Tak jsme to jeli po druhý, on zase doběhnul k té jámě, zase nám ho tam hodili, zase ho zvolal. Říkám, to bylo co? To byly další dvě. To je příšerný, když vy takhle přijete o žebra, čověče. Ne, to je dobrý, já jsem na tohleto zvyklý. Nevšímejte si toho, no já jsem to nevydržel, jsem šel za Jurajem Hercem a říkám, ty Juraj, poslouchej, tomu chlapovi praskli už 3 žebra. Kterýmu chlapovi? Říkám, no tamhle tomu Hubeňourovi, 3 žebra už má v loji, to takhle nejde, on má jeden filmovací den a odjede bez žeber. On šel za ním a říká, vám praskli žebra?
2: Ne, mě nic neprasklo.
0: No tak vidíš, nic mu neprasklo, pokračujeme. Při dalším jeti se ozvalo puf, puf, puf. A to už jsem nevydržel. Já jsem si říkal, že to snad není možný. Ten chlap odejel s 6 prasklýma žebrama a dostal 175 korun honorář. Co je schopen člověk pro umění obětovat, to jsem do té doby nevěděl. Uznejte, že to je smutná historka s veselým koncem. Tak, další dotaz, prosím. Má někdo nějaký?
3: Jestli umíte lyžovat.
0: Jestli umím lyžovat. To jsou samý potěuchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky. Že? Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslit, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni se budou lohčit. Jo? Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili 2 krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, jo. Mě neomylně zařadili do 3. družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů, teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a řval na mě, plužit pro boha! Plužit. A já jsem mu rozuměl, zúžit. Zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě.
4: a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dolezí, představte, končilo zamrzlým potokem a protisvahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho protisvahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo. A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá. Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo. Musím vzpomenout ještě na jednoho krásného Brňáka, ještě se k tomu lyžování jednou vrátím, kterýho všichni znáte, na Gustava Broma. My jsme s Gustavem Bromem jednou šli po ulicích a Gustav říkal, jestli pak víš, proč je všude tolik hezkých holek. Já jsem říkal, no urodili se, Gustave. A on říkal, no to je jasný, urodili se, ale hlavní důvod je ten, že ty nejšerednější baby jsme si natáhali do baráku. Což se vás, dámy, netýká samozřejmě. To se týkalo zahraničních žen, které tady ani nežijou u nás, jo. To takhle Gustav myslel. No. A se vrátím ještě k tomu lyžování. Nedávno mi můj kamarád Karel Wagner vyprávěl jednu krásnou historku, kterou mám hrozně rád, protože se lyžování týká taky, tak vám ji řeknu. Nějací lyžaři, bývalí lyžaři, sportovní lyžaři, kteří to na rozdíl ode mě uměli, se rozhodli, že na Silvestra, když už se dostali do patřičného stavu oduševnělého, že sjedou točité schodiště v pražském činžáku na lyžích. A tak si vzali starý lyže, připnuli si to k lyžařským botům, že jo, a rozjel to ten první z nich po tom schodišti a točitým a sjel to schodiště až do druhého poschodí, kde šla taková babka s uhlím a on tu bábu porazil. No, nestalo se jí nic moc, oni odvezli do nemocnice, kluci rychle vystřízlivěli, že jo. Druhý den nakoupili obrovský kytice, šli do té nemocnice, šli za známým doktorem, říkali, tak co? A on říká, no, kluci, je to dobrý zatím, jo, jako není to nějaký, tohle babka má zlomenou ruku, budete jí muset, no to jí zaplatíme všechno a tak. To je v pořádku. Horší je, my jsme jí museli poslat na vyšetření do blázince, do Bohnic, pač ona nám tvrdí, že ve druhém poschodí jí přejel lyžař. To je s lyžováním taky hodně spojené. Tak, dáme si jednu živou poslední otázku před přestávkou. Kdo má o ní zájem? Prosím, vyslovte ji. Pojďte šoudru, na to vám odpovím velice jednoduše. Samopal T28 má kadenci ta ještě mnohem rychlejší. Děkuji vám, je pauza.
5: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan. Valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci, pojď, lásky plná černobrvá noci, dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do Masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julí vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala. Na Julí zabírají pánové na byťáku, studenti spřátelených afrických národů. Já na Julí sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
6: Já jsem někdy neprávem obviňovaný, že tady útočím na ženy, tak mám dneska něco ze života mužů. Je to takovej deník muže v domácnosti, myslím si poměrně zajímavý. Je to jeden týden, pondělí. Jsem sám doma, žena na týden odjela. Je to skvělý pocit, velmi příjemná změna. Myslím, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik času strávím v koupelně, kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mě překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. Večeříme každý kotletu, já i pes. Na stole mám svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru, také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku, paté de canard, jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho jsem se necítil tak dobře. Úterý. Musím se znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže mít vždy předkrm a hlavně 3 misky, které pak musím umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj. Jiná možnost, udělat šťávu rovnou na 2 dny. A pak bych nemusel stroj mít denně. Objev? Zjistil jsem, že párky mohou ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mít. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to přála žena. Úplně postačí jednou za 2 dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy. To je vše, jinak se cítím skvěle. Středa. A mám pocit, jako by mi domácnost zabírala více času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost zracionalizovat. První kroky. Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se nemá připravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat, pak složitě stlát. Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnosti. Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se nic dělat. Když mohu já jíst už hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on. Čtvrtek, už žádné pomerančové šťávy. Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, je neuvěřitelné. Kupuji hotovou šťávu v lahvích. Objev. Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se každý den holit. To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění? Je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mít neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to konec konců jen zvíře. Poznámka. Dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl párky. Pátek. Konec ovocným šťávám. Lahve jsou moc těžké. Zjišťuji následující. Ráno párek chutná dobře. V poledne méně, večer vůbec. Když člověk jí párky déle než 2 dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako automatická myčka nádobí. Přišel jsem na to, že polévku lze jíst rovnou zrncem. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku. Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato činnost mi ušla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím, odkud se berou. Musím s nimi běhat ven. Poznámka, konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže otvírák. Sobota. Nač se večer svlékat, když se ráno zas musím oblékat. To si raději déle poležím. Navíc se nemusím vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustlaná. Pes nadělal drobečky. Vynadal se mu. Nejsem jeho služka. Zvláštní uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena. Dnes jeden holení, ale vůbec do toho nemám chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo míchat. Všechny tyhle činnosti mě rozčilují. Plán. Oběd s ním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná je to nedostatek ovoce, které je moc těžké na dopravu. Třeba je to začátek kurdějí. Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl jsem jí, že na takové věci nemám vůbec čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi to ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji. Poznámka. Jíme-li sepsem rovnou z ledničky, je zapotřebí udělat to rychle, aby nezůstala dlouho otevřená. Neděle. Pozorovali jsme sepsem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůd. Oba jsme měli pusy plné slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět ocasem. V posledním půdu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích víc než hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiji. Můj bratr Ivan Kraus.
7: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéže, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, když jsi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos. Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Teo Černáhradní. To zkusíme.
8: Dobrý večer, pane Polívko, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
7: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle, prosím, postavte se.
8: Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
7: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je naden. Tady na tenhle druh žongláře. Zkuste, postavte
8: jako
7: se
8: vy.
7: Jako já. No. Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál. No,
8: pravda. Tak takhle nějak asi.
7: No, a seriózně jsem se tvařil. Tak, já musím najít tu plošku. Ne, nejde. On, Nejde von. On nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míče. Míčku. Teď. Teď jde, drží, on drží.
9: Bobe džunglérem. Tak. Ne, to ne. To nesmíte povrat, jste všechno prozradil, Pavlíku.
8: To jsem udělal velikánskou chybu.
7: Myslím.
8: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
7: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos, co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
8: Myslíte?
7: Já tam.
8: Pan doktor.
7: Ne pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezoun. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
8: Ano.
7: My se musíme uměle hyzdit.
8: A vy na to máte nějakou metodu?
7: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič. Hyzdič.
8: Váš vynález.
7: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
8: Jsme dva, tedy dvojhyzdič.
7: Ano, zdvoj. No, budeme se...
8: Chtěl bych ho.
7: Ano.
9: Pánové, dvojhyzdič!
7: Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
8: Ano.
7: Může to být jako zvíkačka, ale potom se prostě otáčí. Ono to samo hyzdič.
8: No?
7: Děkuji. Ano?
8: Ano.
7: Jo? Hyzdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hyzdíme.
10: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
11: Bohužiaľ, je to tak.
10: A čo, na to vaša žena?
11: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť.
10: Aha.
11: No? Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
10: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena? Prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
11: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť.
10: Aha.
11: Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu.
10: Hej.
11: Už som bol aj u doktora.
10: Áno.
11: No.
10: A čo vám predpísal?
11: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak. Jakamarus,
10: áno.
11: Rúm, šampanské, všetko.
10: No.
11: Neberie mi.
10: A borovičku ste skúsili?
11: Tu tam nemal.
10: Nie?
11: Nie.
10: No ja mám pre istotu.
11: Áno.
10: Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
11: No.
10: Držím vám palce. Tvoj.
11: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí.
10: Ja.
11: Na zdravie.
10: No?
11: Nič, neberie.
10: No.
12: hrozné, ja som tragický prípad.
10: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
12: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypij za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku, a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie.
10: To je ťažké, keď
12: a v podniku
10: neberie.
12: To isté.
10: Hej?
12: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypij si, Joško.
10: Aha.
12: No, Joško.
10: No, počkajte, Joško.
12: Drží to do seba.
10: No, počkajte, no.
12: Prečo? Joško! No.
10: Prečo Joško? Veď ste Julo, nie?
12: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
10: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
12: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
10: ano.
12: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
10: Ano.
12: Ale doma, ja mám doma peklo.
10: Prečo?
12: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
10: No ako sa patrí.
12: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
10: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrneť tam v tých papierové, máte či
12: stovové? Aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vysť na ulicu.
10: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
12: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
10: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
12: Tam sa ja hanbím.
10: Hej?
12: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
10: To je pravda, áno.
12: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj Indigo.
10: Nie. Nebojte sa, Indigo neposielajú.
12: Nie.
10: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
12: No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
10: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
12: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
10: Už norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
12: Aj spievať treba.
10: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie.
12: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí.
10: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
11: To je pravda, ja som hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
10: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
11: A tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
10: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi? Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
11: Kikimor je pekný.
10: Kikimor, áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandialák.
9: Ej, ale tých je azandialák. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Aha. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No, ako sa povie pľundriak?
10: Po anglicky?
9: No, te pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako?
10: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
9: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
10: Už tú našu. 3, 4.
13: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čo mu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
14: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
9: No.
14: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
9: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
14: ano,
9: ale hezky celým tělem.
14: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
9: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
14: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
9: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
14: Já už se můžu uvolnit.
9: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
14: Kdo to říkal?
9: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Ale prosím, dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepení.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sásky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. Já jsem mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou
1: moda.
0: Deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Minuty s reklamou.
2: Váňu, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
1: Jsem v každém mléčném bifé, stojím 3 koruny a chutnám všem.
3: Krásné je žít,
1: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji.
3: Krásné.
4: Psss, jau, ty bestie!
3: Mámo, červená!
4: Táto, zelená!
3: Mámo, flek,
4: barva!
3: Červená, flek, barva!
1: Poradní televizor do každé rodiny.
5: Tak Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
4: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svileta.
5: No tak sakrženská, tak hni sebou.
4: Já nemůžu tak rychle.
5: No tak dělej.
1: Píte šaratici. Zrychlí váš krok.
5: Oj, těžko. Oj, těžko. Těžko.
1: Slovenská tlač do celého světa.
6: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
7: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Ipsonkou v Liberce, to bylo v neděli. Jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, a přišel jsem domů. Babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní, a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
6: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
7: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslávské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, bych velkou čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedouce, pane vedouce, je to co pro vás.
8: To je to, co jsi říkal, teď tady mám pod novou příhodou značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
7: Tady jsme u této, jo.
3: A je.
7: Ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mi bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, to bylo tak... Já se tak styděl vždycky.
9: Já, moje maminka byla podobná. Tam měla strašné starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak jsem řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.
10: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuji znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem Možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď už

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře, jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář UROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně. Nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své... Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily

kultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavních kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, jak z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, střelci přibývají zůsta státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku. A až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent CAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Takhle začátkem července dostal Majer na prázdniny, odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost k pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: přijeďte neděle 16:00, Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, lize a sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který váčil na jednom rameni, sánky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majer rovnou k Řepovi a povídá: Ježíš Maria, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalín někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty ho. Tak tohle je, řekl bych,
Dobráctví Norma.

A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení. To znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra. A hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Steinmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad, otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda, abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořepka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty a pak ta nestydatost, teda pánové, to už přestává opravdu všecku. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořepová. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, který když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stal opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma, víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatný. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně, a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože, kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, si nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák hlaholil, ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Hle, zde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napříjde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle Strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout, polepený voleznými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že
poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká: pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky, a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. Řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Se dávala třeba odpoledne Důlska, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník. A paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu radnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vykřik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? No, tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje. Ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky. Dával se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne na hoře Žižkově. A v posledním, v pátém obraze, hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistup blíže, cero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní? No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak. A přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou, najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej, patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nadspal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničínský se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal bejt, nasadil ten jemný konverzační rejstřík
jako v saloni ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, koranda roháč.

Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to nakladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábolil své slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježiši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel.
No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod. A sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní. Nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak mě nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku,
zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

0: Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám naschromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
1: Pokládej.
0: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mi na to mohl odpovědět. Podívej se, abych tě řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě. Jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda nebo symbol nebo
1: ne,
0: znamenalo
1: to
0: něco?
1: Náhoda.
0: Prosím, náhoda.
1: Já si myslím, že byla náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a to.
0: Ano, ale byla to náhoda, řekněme, že to byla náhoda. Ta psychiatrická léčena, to byla náhoda. Dobře. Taky to zajímavý nějak náš.
1: Zvládne,
0: ne.
1: Tam samozřejmě leží spisy o mě, já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
0: Jo?
1: Já tak vejdu do dějin taky.
0: Jako pacient?
1: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
0: No vidíš, to já si počtu potom.
1: No co chceš vědět, řekni no, mi. Ptej se, pokud vím,
0: řekneš, jo? Dobře.
1: Není toho moc.
0: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
1: Ty dišáku.
0: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
1: Nic mě neposedlo.
0: Ne.
1: Nic mě neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v osvobozeném divadle na balkoně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
0: To je zajímavé, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru. A to bylo v Plzni a byl Šturák a ten jako detail vsunu Forbínu měli před oponou, spustili za ním takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, pocíšte, vy máte kaloty ze stejného látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
1: Ano, no, viděl jsem Baladu z Hadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil.
0: Jo.
1: To byl nádherný zážitek.
0: A to je
1: nádherný zážitek. Velký.
0: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil,
1: ano. Já jsem vzal horečku.
0: Ano.
1: Jistého druhu horečku, teda teplo měli, nemůže se znamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru.
0: Ano.
1: A vždycky derniéru. Mezitím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes. Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych jak se neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám se mě nikdy jaksi nepocítil.
0: Ale ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakousil jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní. Ty máš sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomeneš, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
1: Jo, ano.
0: Já jsem říkal, co to děláš, a on říkal, já si tím nahražuju metronom, abych ten rytmus do toho dostal.
1: No.
0: Ty máš sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš muzice vztah. No, ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
1: Dodnes.
0: Dobře placený ochotník.
1: Ano. Bylo to tak, že já jsem tím, já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malá měšťácká, jsem syn kožešníka a Ve smečkách jsme měli, můj otec měl. Kožešnický závod, ano, kožešnický salon. A to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat kožich u někoho v nějakém poschodě. To bylo u krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
0: Ano.
1: Pro tu dobu, jo, huma a krejče.
0: Hierarchie z krejčí doby, ano. No.
1: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád, vážil jsem si ho. Nerad jsem ho viděl, když obsluhoval a vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Radovi, protože si přišel koupit virženskou vidru. Něco se ve mně prostě, tak zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník. A nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování za sebe teda, což je přirozené, správné, v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou, kopecký Ed Kampný kožišin. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
0: A učil ses?
1: Jo. Ano? Ano?
0: Já jsem...
1: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. A nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí. Stelu Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
0: Tvar.
1: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka utopičů, divadelka pro 99, který dělal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, věděl jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Cervantes. Němec soudničky. Cervantes, hrajeme divadlo. A limonádový, jo? Původní limonádový, jo? Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
0: Telný, ano.
1: Tvrdím.
0: Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původně limonádový Joe ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
1: Ano, no jistě.
0: Nepřekonatelná,
1: jistě.
0: Skutečně.
1: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
0: Neměli možnosti.
1: Musím o tom
0: dohnout. Talent.
1: Ano, a vtip.
0: Ano.
1: Vtip. A to dost stačí vám, možná. No, to je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je to seberealizace třeba s falešným vědomím. To je jedno, je to jistá seberealizace. Ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na
0: Národní
1: třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam pak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme na fidlátka jsme neměli, chuť hrát a všechno, talent samozřejmě, ale fidlátka nebyly, nebylo nářadíčko. Někdo přines reflektor, říká, víš, štych se tomu
0: říká.
1: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. My to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské veteřnice a v té veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady. Řady a měli jsme prostě...
0: A hráli jsme.
1: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherné. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná ano. Hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, Doktor Faust.
0: Znal Mefista větším, ano.
1: S velkou námahou.
0: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že se ho okouzel jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které nikdy
1: rozhodují. Teď drbe od mě.
0: Na zádech.
1: Ano.
0: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrko, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Horníčku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
1: Jo? Jářku, jděte domů, chlapci.
0: Já ji posílám jinam.
1: Ano. No. Velice správně.
0: Ano. Protože, rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
1: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano. Kde každou chvilku někdo může umřít.
0: Proto se se mnou tak málo stýká.
1: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
0: Nedá, že bych ležel na jeho břiše.
1: Tak. To je pak jiná, jiná historie, jak se říká ve sladké Irmě, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda, sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
0: A teď měl dovolil otázku, myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně v oblečení?
1: Myslím, že ano. Ano. Myslím, že ano. Ano, máš pravdu, jen asi jsem to tak nevím.
0: Já nechci,
1: máš
0: pravdu. Ano, já rozumím, já se ptám, já nevím. Sám sebe.
1: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný úsudek, já ho nemám. Já
0: jenom pocity, ano. Já třeba, já podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakují. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako Chaplin.
1: Ano.
0: Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
1: Ano.
0: Tanec má být romantická a sexuální záležitost.
1: Já si to myslím taky.
0: A ty dva se musí vnímat.
1: Ano,
0: a mě jedno, že tančí tango nebo bump. To je jedno, ale musí se vnímat, ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
1: Ano.
0: Někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný. Čili tím jsme budli, jak si bych řekl,
1: Je v tom, co si strašidelného. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo...
0: Ano.
1: Teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. To jsou fešáci, máme spolu spicha.
0: Ano. No tak to jsme měli taky tu terminu.
1: 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
0: Asi,
1: to
0: bylo
1: ta ducha plnost, jako... Leden, únor, březen, buben. No to je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal vzdorová, že se postaví nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
0: Ano, to máš pravdu, ano. No. Podívej se, já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký tý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být drzí, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom pouze.
1: Tady není obraz, aby posluchači viděli, že s tím strašně souhlasí.
0: No, ale počkej, vraťme se, jak si... Tady si řekl velice pregnantně a přesně něco jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
1: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
0: To byla válka.
1: To byla válka. Na nacistická oddechovna.
0: Ano.
1: Ne na 40. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvíral divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
0: Ne, na zem.
1: Ne, já jsem tam pouštěl.
0: Jenom, že Šrámek zbledl.
1: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na ten otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí, já tudíž jakožto...
0: Zvukař,
1: ano, s nimi. Byl červen, nádherný, počasí teplo, krásně, na světě bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to, večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najet jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku, už nevím, kolik bylo hodin, někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu tango, smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení. Ne.
0: Některý věci si zpíval.
1: Dopadlo to dobře nakonec. Představení se odehrálo. Ano. Bez ostudy, bylo to hrozně, ale byl to hrozný
0: nervák.
1: Nervák, strašný.
0: No to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak? Kam jsi šel dál?
1: Z toho Větrníku?
0: No.
1: Z Větrníku? No z Větrníku pak...
0: Divadlo Satyry spolu?
1: Pak jsme byli v divadle
0: ano,
1: Satyry
0: samozřejmě. To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej.
1: To nám kažem. Bylo hej.
0: Pak nám bylo rup.
1: Pak nám bylo počkej.
0: Jo, počkej. Ještě počkej. Zatím, ano.
1: Tak, no. Divadlo Satyry, to bylo strašně drda.
0: Ano, to jsme nehráli.
1: Frda, Sirky, Země, Koule, hrál si hlavní roli. Pak bylo... Co naše,
0: no? No, řada věcí.
1: Akce Ajbiš,
0: Kajnár.
1: Krásný doby. A na to jsem šel do studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost, no. Že ano, není to studio Národního divadla, tak jsem šel do studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Říkám nádherné role.
0: Smraďo.
1: Braďo, Marcel Paňol, Mášenka.
0: Ano.
1: Ano, Afinoginov. Labiš, případ v ulici Lursen. A tak, krásně.
0: A v Drdovi si hrál?
1: Jo.
0: Mě se
1: ano.
0: Spomínal,
1: ano.
0: Že jo?
1: Ano.
0: Taky to bylo vynikající představení. A ty jsi tam hrál faráře tehdy.
1: No. Ano, ano.
0: Nevadí ti ten katolický názor?
1: Ne, já jsem ne, to nebyl, já jsem to nepadal, klerikálně, víš?
0: Já vím, jako spíš lidské. Já v
1: lidském.
0: Podívej se, co je třeba pro tebe, jak si, co je pro tebe třeba herectví?
1: Především nedostatek studu.
0: To je sice vtipné, ale ne přesně.
1: Ano, no, jistě,
0: ano, já vím.
1: To ano, ano.
0: Jenom aby to někdo nevzal vážně.
1: Zasmáli, no, jsme opět tam, kde jsme byli.
0: Ano, ano, tak, ano.
1: Jistě. Co je to pro ně herectví? No, je, nemám tak, jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prazáklad, prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
0: Ano.
1: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím nás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm pro Krista Pána se říkalo, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý, jak opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzický, no ale herec, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda. Že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře. Věřte mi, nevěřte, to je jedno. To je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
0: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluví je o tobě a ne o mně.
1: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
0: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně jako technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
1: Jo.
0: Myslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
1: Jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským
0: v
1: Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Já jsem víš, že jsem prostý chlapec ze Smeče.
0: Ano.
1: Já nic nezatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeče, který se vyšvihl.
0: Ano. Syn kožišníků.
1: Ano, syn kožišníků, správně. Mám společného s Cortézem.
0: Ano.
1: Rudá jediné, co spolu máme společné.
0: No. Ještě hlas.
1: To neříkej na hlas, ne. Prosím. A tak trému to mám.
0: Máš, a jak je tomu třeba čelíš dneska? Zbavíš se toho.
1: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá zjat. S tím se nedá zjat, to se nemůže. To není věc volní.
0: Ano.
1: Nebo racionální.
0: Jistě, já vím, rozumím. Na to nejsou recepty, ano, nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
1: Dopad nebo
0: inspiraci, nebo...
1: Hele, jmenovat jednoho nebo tam.
0: To ze světových
1: herců,
0: Čeplin.
1: No, to je mimo veškeru. To je až banáně a hloupý, říká se ten Čeplin, to už říká každý.
0: Ano. Já dokonce, když Čeplin zemřel, a ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak jsem tě pak určitou dobu... Čeplin zemřel, a ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak...

0: Ne, já říkám vážně.
1: Já jsem tam nějaké postavy.
0: Do nějaké postavy. Někteří lidé vzpomínají. Ano, Zikmunda.
1: Ano. Tak to pozor. No,
0: ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
1: Ano.
0: Tak, jistě. Že
1: ano.
0: Dovedeš ještě v sobě nést takový to dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavé, že já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
1: Vždyť to záleží na tobě.
0: Jo?
1: No, fajn. Zavolej mě.
0: Jo. Ano.
1: Já se ozvu. Vy nic víc už nechceš vědět?
0: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
1: No, ale pozor, s tím no.
0: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju, aspoň...
1: No, spíš sleduješ, no.
0: Tolik si už nemám, ale... Mám řadu otázek, které bych chtěl položit, jako tak... Svému Komenskému.
1: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
0: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky. Tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec.
1: Jo.
0: Ale lidsky ještě. Jseš například teď šťastně ženatý?
1: Já můžu poctivě říct, že jo.
0: Jo.
1: Opravdu. Já si myslím, že to je, že to je šťastný manželství. No, je žena je šťastná, já jsem ženatý.
0: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál? Jako, co třeba teď?
1: To se ptám denně. A co dál? Ano, ne, nikoli vstávají, lehají, vím.
0: Ano,
1: ale vstávají, dáš už se denně.
0: Ježiš, to si řekl krásně.
1: Ano,
0: taky, ano,
1: dáš ty.
0: No.
1: Und frag.
0: Ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
1: Ano.
0: Vstáváš rád?
1: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
0: Já se probudím a musím se ukecávat k životu.
1: Tak.
0: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, jsi nadaný.
1: Promiň. A věříš si?
0: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstaň, dělej něco.
1: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
0: Jo?
1: Protože, ano, protože, a pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku. No.
0: Dobře.
1: No, jistě.
0: No a co kdybyste teď jako... Ne, že bych na to chtěl nějaký shrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
1: No. Je rozhodně.
0: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
1: Jo. To ještě horší.
0: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď ještě dál?
1: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Ne. Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
0: Ne, na to máš ještě čas.
1: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace života, jako odpuste mi, no. Že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
0: Bilancovat.
1: Bilanca, podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A, to je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
0: Ano.
1: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
0: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě, a přitom marně, anebo velice jednoduše.
1: Ano.
0: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
1: No.
0: Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
1: Kolébka, smrt.
0: A kolébka, smrt, ano, přesně tak. a tam to všecko vězí.

0: a řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože nezlob se, i Hamlet musí čekat, až přiletne šláčkový dort.
1: Můžeš ti něco říct? No. Nevysvětluj to.
0: Ne.
1: Jo?
0: Protože...
1: Ne, podívej se, víš, co řekl Armstrong?
0: No.
1: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
0: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
1: Připít.
0: Připít. Připít. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili, kolegyně, pardon.
3: Děkuji.
2: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
3: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
2: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
3: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
2: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
3: Tak, že bych zkusila dát diktát.
2: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
3: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
4: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
3: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
4: Kalhous.
3: Podívej se, Kalhousy, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
4: No ale mě by to zajímalo.
3: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhousy, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
4: A co tam šel dělat?
3: To se hned dozvíš, Kalhouzy. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
4: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
3: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
2: Počkejte, to řekl syn?
3: Ne, to říkám já.
2: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
3: Tak P. Pilný syn to. Pílil na lesní pych.
2: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
3: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
2: Třeba.
3: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
2: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla, jak jste to říkala?
3: Pilný syn pílil na lesní pych.
2: No, neřekl bych pilný, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. To je cvičení na chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval hlaně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
3: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
2: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
3: Ano, všimla.
2: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
3: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
2: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
5: Nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
6: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
5: Mě na žádným ředitelství nezáleží.
6: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
5: A co se za to jiná dala?
6: No jiná by za to dala, nevím co, kdyby mohla také zpívat na divadle.
5: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
6: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco, třeba, no nevím co, můžeme třeba...
5: Ale to snad ne.
6: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jakej?
5: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne. Já si teda koupím salát.
6: To víte, žádnej dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
5: Vážené lidi, sehrají zde roli Markéty.
6: No taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš to, no, co je to? To, no, Mephisto. potom to Valentino? Jo, vůbec, pardon. Úplně nejdřív budeš pudl, přece.
5: He, to mě ani nenapadne.
6: No samozřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu. Tmoucí, kdybyste docílil, no. No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěkný bakalář.
5: Dobrý večer, pane doktore.
6: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
5: Doktor Faust.
6: A jo? Má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a co ještě? A primář nemocnice na Františkově.
5: Primář. Primář.

0: paket, no. A sundej to z tý palice, vypadáš v tom jako Lucifer. Pero, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: To je furt nějakýho vyptávání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Ty víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucí...
1: Pekel,
0: proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluví.
0: Ty kecko! Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekelně. A mě tak chybí. Ach, ta láska.

Svět je malej, a láska nekonečná je, my dalej víno čistý, nehota.

0: 따로 오신 분이요. 아, co to leda se?
1: Tak. A teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, mojí drahý přelude. Má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. A probuzení, a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku má pochoutko, nyní šrádlo!
2: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
2: S křepelkou, ha. Jo, s holkou. To už je ráno, nebo co?
0: Ne. To je takový fígl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedí, jak dávají pozor, jo, pohov. Tak oni myslejí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
2: Zelenou! Ha! Jo, zelenou! Ty kluku, ty se vyznáš. Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
0: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece nebude pře.
2: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
0: Tak teda pozor, jo? Tahle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
2: Vážně?
0: Ano.
2: Čověče, pojď sem. Padám. Řekněme ještě něco o té holce.
0: No, je to taková... Taková, no, prostě holka, no.
2: Aha. A co nohy? Jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
0: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
2: Dobrý! A co oči?
0: Má obě. A vlasy blond.
2: Pěstí si hlavu.
0: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady měníte. Fajn, pane Pickelhaubner, já letím.
2: Jsem Valentín, bratr marketky.
0: No a? Kvůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
2: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se být.
0: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
2: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
0: Neblbá možnost. Hele, Valenta, tak to necháme přečít první, ne? Co bysme si komplikovali život?
2: Jo.
0: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
2: Kláckama!
0: Tajná zbraň!

Pani Valenta. Hrobaříci.

Od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte. Ano, Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Můžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno Uvaděčko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné. Zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, co se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se. Cizinci se taky lišej. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku. A před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo, takový servis. Jo, takový světový, víte, musíme trochu hezky. Půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.

0: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na to by se ustrnul snad i zubní kámen.
1: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
0: Poslední dobou seš nějakej přecitlivěle.
1: To je nedostatkem vitamínu A.
0: No jo, my už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
1: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já by sem porád jen brečel.
0: Prosím tebe. A nad čím?
1: To máš jedno, třeba nad kanálem.
0: No ne, ale proč? Co tě rozpláče?
1: To je právě to. Všecko. Já se podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
0: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
1: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tam leta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
0: Tak se na ní nekoukej.
1: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
0: Čím? Prosím tebe.
1: Čím? Nohama mi uteče.
0: Čím tě přepiluje mříže?
1: Pilkou mi na železo.
0: A kde ji vezme ti?
1: Třeba jí má my.
0: Nejsem tu pilotu. Pilotu.
2: Jakou?
0: Na žezlo. Na železo.
2: Nemám.
0: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
1: Já se taky dovedu ovládat.
0: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
1: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu 67.
0: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavského.
1: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve vlastě?
1: Tak.

0: Služební hlášení. Do zadci číslo 12 a 320 mají se dostat řediteli věznice. Opakuji, věznice.
1: Johann Wolfgang Amadeus Goethe napsal, že se pokusím Marketku osvobodit, ale že se mi to nepovede. Povedlo se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozítří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
2: Kradla v samoobsluze.
3: Andor.
1: Já vám zaspívám něco.

pravostí rázně tepat. Kajzrok, tyto fazony mě ale nikdy dobře nepad. A proto

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod mě

jsem pochytil, že je tu taky Charlie Chaplin. Jo, Charlie přišel vždycky včas a Chagall další z toho spolku. Nakreslil pro mě jindy zas

na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás. Takový krásný společnosti.

0: I Jiříku.
1: No co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
0: I tamto.
1: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já všechno, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
0: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kde kdo.
1: No taky ne každý, ale to se nepotřebuje.
2: Já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
0: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Ujetá láska. Bylo podzimní ráno plné vlezlého, mokrého chladu. Tramvaje lesklé deštěm proplouvaly ulicemi jako velryby, a když se jejich ohebná těla v zatáčkách míjela s jinými, zdálo se, že se o sebe třou. Ty, co měli šedé, šikmo vzhůru nasazené hlavy s třemi svítícími očky po stranách, vypadali, jako by se chtěli každou chvíli vznést nad kalnou hladinu města, aby nabrali kyslík. Praha toho dne nebyla krásná ani stověžatá. Všechny věže byly utopené v neprůhledném mrholení. Kdyby jsem v takovém dni zavítal Japonec s aparátem Canon na břiše, zaplakal by, protože není co fotografovat. Japonci navštíví za týden tolik zemí a měst, že si je musí rychle nasnímat a teprve doma si všechno v klidu prohlídnou. Takové sichravé myšlenky měl toho rána Tomáš M., když jel tramvají číslo 9 ze Smíchova do práce. Na mostě Legií, odkud bylo jindy možné spatřit majestátní kulisu hradu, ho napadlo dvojverší. Nejsou vidět Hradčany, turista je nasraný. Tomáš je kreativec, pracuje pro reklamní agenturu Bradáč and Bradáč a vymýšlí slogany. Taky píše verše, ale ty ho neživí, protože v Česku je básníků tolik jako čtenářů poezie. Cestu do zaměstnání si většinou krátí přemýšlením o dívkách a ženách, které se v tramvaji vyskytnou. Někdy jim uvolní místo a stojí pak nad nimi, dýchá jejich vůně a všelijak si o nich přemítá. Čte s nimi řádky jejich knížek, učebnic cizích jazyků nebo skript s různými grafy. Občas zahlédne na displeji mobilu zprávu, kterou jejich prsty po paměti vydotýkali a odeslali. Například myslím na tebe. Představuje si, jak myslím na tebe vyletí za jízdy oknem tramvaje ven do deště a zamíří k nejbližší anténě a pak se celé mokré zavrtá do počítače, kde zjistí, na koho dívka myslí a kde se dotyčný nachází a potom zase zpátky do vzduchu nad střechy města a skrz zeď baráku přímo k němu na noční stolek, kde sebou jeho mobil polekaně cukne a zavrní a rozespálá ruka ho uchopí a oči se otevřou, aby si přečetli myslím na tebe. Tomáš je ve svých 35 pořád ještě svobodný. Loni to vypadalo, že svobodu ukončí Renata B., která se do jeho garsonky nastěhovala s tímto neskrývaným odhodláním. Byla to bytost pohledná a vzdělaná. Studovala dějiny umění a zamořila mu byt starými knihami, co smrděly antikvariátem v Opletalově ulici. Tomáš se zamiloval do jejich úst, které měly horní red stejně plný jako dolní. Filmové herečky si dávají horní red uměle zvětšovat, aby byly sexy, ale Renata to měla od přírody. Jenže potom se ukázalo, že ta smyslná pusa měla skrytou výrobní vadu. Málo kdy se zavřela. Jak ta holka byla užvaněná. Rozuměla naprosto všemu, literatuře, obrazům, politice, psychologii, filozofii, výchově a v poslední době pronikla i do astrologie. Takže když to vypadalo, že odjede na víkend k matce do Klatov a Tomáš bude konečně dva dny sám, Jupiter se Saturnem nedoporučili cestovat a nejela nikam. Renata měla na všechno pevný názor. Tomášovu tvorbu přijímala s mateřskou schovývavostí jako dětské kresby, kde nohy i ruce rostou přímo z hlavy. Některé lyrické básně vzala na milost, protože si myslela, že jsou o ní, ale nebyly. Ovšem jeho reklamními nápady vysloveně pohrdala. I tím nejlepším jehož dokonalost spočívala v šokující jednoduchosti. Máme rádi marmelády. Tenhle geniální slogan pro firmu Dužina Znojmo, který naspívalo dívčí kvarteto sestřenky a které znalo z televizního spotu každé malé dítě, považovala Renata za ubohou rýmovačku. I jeho slogan o norských topidlech. Noři, noři, noři, jejich kamna hoří. A přitom nebýt takových rýmovaček, nebylo by ani garsonky, kde se roztahovala se svými antikvárními bychlemi a kde se nemohl ve vaně ani postavit, protože tam na prádelní šňůře věčně hřadovaly sady jejich kalhotek a podprsenek číslo 4. Jedné noci, kdy uprostřed svých úvah o postmoderním umění Renata konečně zívla a usnula, si Tomáš v nastalém tichu pokoje uvědomil, že by chtěl takové ticho pořád. Až ho to samotného udivilo, jak moc by to chtěl. A během týdne ho měl. Dalo by se říci, že ji vypakoval. Ticho je příjemný jev. A koupelna bez dámského prádla a všech těch tvářenek, řasenek, pinzet, olejčků, tužidel a natáček je prostornější. Ale nesmí to trvat dlouho. Místo Renaty B. přiléhá teď k Tomášovi za tichých nocí tesknota a když usne, zdají se mu sny, jaké mýval v pubertě. Každé ráno pak svému osiřelému zubnímu kartáčku slibuje, že mu opatří novou družku. A jaká bude, ptá se pánský kartáček. Bude mít nové, tuhé štětiny a bude pružná, družná a málomluvná, odpovídá Tomáš, když se vykloktá. Tohle všechno proběhlo jeho hlavou mezi stanicemi Národní divadlo a Národní třída. Potom se tramvaj číslo 9 prosmíkla spálenou ulicí a zastavila ve stanici Lazarská. A tam se to stalo. Znáte ty chvíle, kdy dvě protijedoucí tramvaje zastaví ve stanici zároveň a vy se na několik vteřin ocnete tváří v tvář cestujícímu v protisměru? Nebýt dvou skel, která jsou mezi vámi, mohli byste si podat ruce, protože nejste od sebe dál než metr. Lidé tu náhlou blízkost většinou vyřeší tak, že uhnou očima jinam. Ve stanici Lazarská mu náhoda poslala z protisměru neznámou dívku a zastavila jí metr od něho. Jejich oči se na okamžik setkali a Tomáš se zkusmo usmál. Dívka mu úsměv vrátila, ale hned potom usoudila, že bude lepší podívat se na hodinky. Měla krásný profil s lícními kostmi lehce švihnutými Asií. Ještě jednou se na mě koukni, přál si. Jenom jednou a pak dám pokoj. A ona to udělala. Hnědé oči s jantarovým žíháním tentokrát vydrželi neuhnout, dokud se její tramvaj číslo 9 nerozjela. Ještě než mu zmizela, stačila dívka lehce pokrčit rameny, jako by chtěla říct, škoda. A právě to pokrčení útlých ramen, to zalitování pohybem, bylo pro kreativce rozhodující znamení. To mu zrychlilo tep, udělalo mu v mozku průvan, poručilo mu v příští stanici vystoupit a po mokrých chodnících běžet jako blázen zpátky. Všechno totiž nasvědčovalo tomu, že ta holka dostane stejný nápad jako on a ve stanici Národní třída taky opustí svou tramvaj a půjde mu naproti, což znamená, že by se ve spálené ulici mohli setkat. K setkání však nedošlo. Před obchodním domem Máj, který se teď jmenuje My, dostal udýchaný a promoklý bláhovec další nápad. Neznámá se v tramvaji podívala na hodinky, což znamenalo, že spěchala. Nestačila se nasnídat a chtěla si ještě koupit něco k jídlu, aby neměla v práci hlad nebo ve škole hlad. A tak sjel do oddělení potravin a když ji nenašel, přeběhl ulici a propátral ještě obchůdek s rychlým občerstvením. Další nápad už se mu nedostavil. V kanceláři agentury Bradáč & Bradáč toho dne civěl na monitor počítače a pokoušel se o dialogy k reklamě na pivo s malinovou příchotí. Byla to předělávka. Zákazníkovi se první verze nelíbila. Mladík se napije, olízne si pěnu pod nosem a řekne: to pivo je jako malina. A servírka, která jde kolem s tácem dalších piv, odpoví: aby ne, je to nové pivo s malinovou příchutí. Tomáš uznával, že se moc nevyznamenal, ale nevěděl, co s tím. Asi proto, že pivo s malinovou příchutí pokládal za zhovadilost. Kdo má rád malinovou příchuť, ať si dá malinovku a nechodí na pivo. Jak to jde? Ozvalo se nad ním. Tomáš se otočil, aby viděl, který z šéfů to je. Majitelé agentury Bradáč and Bradáč byli dvojčata a lišili se od sebe pouze tím, že Jaroslav měl vlasy nagelované a Miroslav chodil na sucho. Drhne to, Mirku, řekl. Chce to jiný nápad. Zamíchat karty a vyložit je znovu, poradil mu suchý Bradáč. Jdi se projít, na ulici máš podněty, odblokuj se a chytej to jako motýly. A potom je nech, ať se mezi sebou pářej. A vyjde ti nečekaný množství kombinací. Tak jo, sáhnul Tomáš na věšák pro bundu, která už proschla. Než vzal za kliku, obrátil se ještě na šéfa. Mirku, takový příklad matematický. Dvě protijedoucí tramvaje. Mirku, takový příklad matematický. Dvě

objektivy na kostel Panny Marie Sněžné a digitálně si památku ukradli a schovali na doma. Tomáše napadlo, jestli ta holka z tramvaje není cizinka. Bylo to lákavé, protože s žádnou cizinkou ještě nechodil. Ale byl by radši, kdyby to byla Češka. V angličtině by jí říkal omšelé fráze, kdežto v češtině byl vynálezcem jazykových hříček, jinotajů a něžností. Bloumal zahradou, aby nachytal podněty pro pivo s malinovou příchutí, ale nedařilo se mu. Ženy se nakláněly nad kočárky jiných žen a navzájem si chválili děti a při tom sklonu odhalovali nohy vysoko nad podkolení jamky. Tohle téma už Tomáš dávno zpracoval. Ach, mladé maminky, koláčky nakousnuté, jak rád bych ochutnal u té a pak zas u té. Prase, klasifikovala to kdysi Renata, aniž ocenila kvalitní rým, a to neznala druhou sloku. Ach, mladé maminky, kalhotky zaříznuté, nejste mi souzeny a to je na tom kruté. Tomáš došel k závěru, že jeho nejupřímnější verše se většinou nehodí ani pro básnickou sbírku, ani pro reklamu. A v tom ho píchlo u srdce. Do domku uprostřed klášterní zahrady vešla dívka z raní tramvaje. Neváhal a vstoupil dovnitř. Byl to krámek s upomínkovými předměty. Stála zády k němu a otáčela stojenem s pohlednicemi. Na útlém zápěstí zahledl hodinky na černém řemínku, na které se ráno dívala. Obešel točnu, aby ji viděl do tváře. Spatřil však silně nalíčenou ženu středních let, která vypadala jako modrouká mrkací pana. Právě si vybrala svou pohlednici a řekla: "Vot je ta krasivá já." Když se vrátil do agentury, setkal se na záchodě s bradáčem a hned se ho zeptal: "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" "Aha." Nagelované dvojče, zvyklé na tyto situace, vytrhlo z válce papírovou utěrku a řeklo: "Máš asi něco rozmluveného s bráchou." Tomáš tedy zašel do ředitelské koje za suchým bratrem. "A co, když oba jezdí ve stejnou dobu do práce devítkou?" "Aha." "No, to by nám tu pravděpodobnost setkání samozřejmě zvedlo," uznal Miroslav. "Ale málo kdy ty devítky zastaví ve stanici zároveň." "To si na omylu, velice často," nesouhlasil kreativec. "Taky vem v úvahu, že nemusíš sedět vždycky na levý straně toho vozu, takže ji neuvidíš." "A co, když si bude schválně sedat nalevo, abych ji viděl?" "To by bylo dobrý, ale můžeš sedět v předním voze a ty taky v předním, čili na sebe ve stanici neuvidíte, protože se jen krátce minete," ukazoval Miroslav situaci na prázdných krabičkách od cigaret, kterých měl plný koš. "Bude si sedat do prostředka zadního vozu, protože ví, že já budu ve střední části předního. Není blbá. Pamatuje si, jak to bylo. Je to zatraceně chytrá holka." "Ty jsi s ním mluvil?" podivil se šéf. "Nemluvil, ale to poznáš z očí. Má krásný, hnědý, vysloveně inteligentní oči." "Tak jak bys tu pravděpodobnost matematicky viděl?" lačnil Tomáš po nějaké číselné podpoře. "Někdy bude plno a neposadí se," kazil mu to bradáč. "Tak bude stát a vyhlížet mě. Já taky budu stát a vyhlížet, když nebude místo k sezení." Suchý bradáč si zapálil a vypustil kouř oběma nosními dírkami jako drak. Pak řekl: "V tom případě bych tu pravděpodobnost viděl tak 1:500. "To je dobrý, ne?" zamnul si Tomáš ruce. "Ovšem, jezděj i nový tramvaje," dodal Miroslav, "který nemají vlečňáky a kde se sedí v různých úrovních a někdy i zády k oknu a s nohama do uličky. Když dojde k variantě ona v nový a ty ve starý, tak jste namydlený a ta pravděpodobnost se nám okamžitě smrskne na 1:2000. "Ha, jdu domů," řekl Tomáš, "pojď nemáš srdce. Mozek máš jako kráva a srdce jako myš." Ve stanici Kotlářka, kde každé ráno nastupoval,
nebývala devítka ještě tak obsazená, aby v předním voze nenašel volnost.

plné místo vlevo uprostřed. Do nových typů s šedým čumákem nastupoval nerad, ale s nadějí, že i dívka s asijskými rysy si v nich vybere místo vlevo a po směru jízdy. Za několik týdnů musel uznat, že protijedoucí devítky se nesetkávají ve stanicích tak často, jak si maloval. Takže suchý bradáč měl s tou nízkou pravděpodobností asi pravdu. Ale nepřestával doufat, že náhoda, ta věrná kamarádka zamilovaných, se na počet pravděpodobnosti prostě vybodne a vytře bradáčovi zrak. Pro den D, kde se ten zázrak stane, si v koupelně před zrcadlem nacvičil pantomimickou etidu, která se musí odehrát v několika vteřinách. Nejdřív ukáže prstem na ní a pak na sebe. Hned potom oběma palci od sebe vyjádří vystoupení z tramvaje a pak pochodujícími prsty obou rukou naznačí, že si půjdou naproti a setkají se. To musí pochopit i průměrně inteligentní děvče. Často a rád si představoval, jak ji potom přivede ukázat do agentury bradáčovi. Nejdřív ho nechá, aby se z její krásy jakž tak vzpamatoval a pak mu řekne: ne mozek, Mirku, srdce to chtělo. Nastala zima a okna tramvají bývala zamžená. Tomáš je vytrvale čistil rukávem a před jeho očima defilovaly tisíce tváří cestujících v protisměru, jen ta, na kterou čekal, zůstávala v nedohlednu. Reklamní spot o pivu s malinovou příchotí mu bradáčové vzali, protože vymýšlel čím dál horší verze. Když vypotil slogan "Kocháme se krajinou, pijem pivo s malinou", došla jim trpělivost a dali zakázku kolegovi Mudrochovi. Taky mu řekli, že by se měl se svou posedlostí slečnou z tramvaje svěřit psychiatrovi. Do Prahy vtrhlo jaro. Petřínskou stráň olistilo novou zelení a zlatou zahrádku na střeše Národního divadla vyleštilo sidolem. Sidol, hospodyněk idol, utrousil Tomášův mozek. Tento jarní čas si vybrala náhoda pro své parádní číslo. Dne 26. března v 7 hodin 55 minut zastavila Tomášovu devítku ve stanici Lazarská a z protisměru mu hledanou osobu poslala. Kreativce to ochromilo natolik, že promarnil drahocené vteřiny tím, že na dívku nehybně zíral. Z kapsy své vestičky z nějaké kožené imitace si právě vytáhla brýle proti slunci, ale než si je nasadila, její hnědé oči ho zaznamenaly. Tomáš se vzpamatoval a nasadil první fázi rychlé etidy. Prstem ukázal na ní a pak na sebe. Dívka zvědavě přikývla. Jeho palce naznačily vystoupení v příští stanici. Ale to asi nechápala, protože pokrčila rameny. Přesně jako tenkrát. Ale jeho prstům pochodujícím proti sobě rozuměla a zasmála se tak, že ukázala zuby. Hned na to se tramvaje rozjeli. Když se hnal spálenou ulicí a minul divadlo Y, spatřil ji. S naprostou samozřejmostí mu šla po chodníku naproti. Sluneční brýle měla nad čelem ve vlasech. A protože bylo teplo, vestičku si nejspíš moudře odložila do batůšku, z kterého čouhala petláhev, jak to teď holky nosí. Zato mezi tričkem a hnědými manžestrovými kalhotami byla mezera s její vlastní pravou kůží, jak to teď holky nosí. Tomáš se jí postavil do cesty a udíveně nad tím zázrakem kroutil hlavou. V kolenou cítil třas. Dívka zůstala stát dva kroky před ním, převzala jeho úsměv a hnědýma očima s jantarovým žíháním si ho od hlavy k patě prohlídla. Představovala jsi si mě většího? Zeptal se. Ani ne, odpověděla. Teda tomu říkám štěstí, co? Řekl Tomáš. Určitě, odpověděla dívka a znovu si ho změřila, jako by porovnávala vzpomínku se skutečností. Na co zajdeme, na kafe? Zeptal se. Já nevím, řekla rozpačitě, to bych přišla pozdě. No to já přijdu taky pozdě, ale teď, rozumíte,
Teď si musíme někam na chvíli sednout, aspoň na chvíli, když se to takhle najednou stalo. Všechno si říct, rozumíte? Já vám ponesu ten pinkl, ukažte. Bože, vy jste krásnější, než jsem si představoval. Jak se jmenujete? Vychrl ze sebe Tomáš. Aneška, odpověděla. A šli do kavárny Louvre. Proti Renatě byla Aneška málo mluvná. Všechno z ní musel dolovat. Při té první schůzce vydoloval jen pár zrnek. Například, že babička byla Korejka a dědeček si ji přivezl z montáže. Nebo, že ty hodinky s tenkým černým řemínkem, na které se podívala, když se prvně viděli, už nemá, protože je zapomněla ve skřínce na plavečáku v Podolí. A že má textilní průmyslovku a prodává látky. Když držela hrnek s kávou za ouško, chvěla se jí ruka a malíček měla vztyčený jako orientální kráska. Následujícího dne ji navštívil v obchodě. Pozoroval, jak rozvinuje na dlouhém pultu štočky s látkami a měří je dřevěným půlmetříkem. Hop, hop, hop, poskakoval poslušně ten šišatý válec pod jejíma štíhlýma rukama. Potom Aneška hbitými prsty materiál promnula a zase vyhladila na důkaz, že je nemačkavý. Přejete si? Oslovila ho starší prodavačka s brýlemi na špičce nosu. Já patřím k sešně Anešce, řekl Tomáš pyšně. Večer spolu nastoupili do devítky a ve stanici Lazarská se prvně políbili. Aneška na rozdíl od Renaty neměla na všechno pevný názor a na některé věci neměla názor vůbec. Třeba na hvězdy. Neuměla určit ani velký vůz. Neznala některá slova, třeba empatie, recipročně nebo kreativec. Ale přitom byla inteligentní. Tomášovi dělalo dobře jí poučovat, protože nad všemi poznatky upřímně žasla. Když se Mimoděk zmínil, že slogan Máme rády marmelády je z jeho hlavy, nevěřila vlastním uším. To, co zpívají v televizi sestřenky, no teda. Teď si to porovnejte s Renatou, která po jeho marmeládě málem zvracela. Co mu na Anešce vadilo, bylo její věčné určitě. Místo ano, říkala důsledně určitě. A někdy dokonce určo. To měla asi z toho obchodu. Zavíráte v 6, slečno? Určitě. Ale to ji časem odnaučí. Rád chodil s Aneškou po ulici. Ty pohledy chlapů, co mu Aziatku záviděli. A to neměli tušení o tajemství, které mu odkryla, až když se prvně milovali. Nikdo by nevěřil, že tahle tichá dívka je schopna tak hlasitého projevu. Tomáše to nejdřív vylekalo. Měl několik holek, ale takového křiklouna nepamatuje. Když Aneška stichla a v garsonce byl slyšet jen její dech, byl si jist, že se to dlouhé čekání na osudovou dívku vyplatilo. V šeru pozoroval její zavřená víčka a tvář vyklenutou po dávné babičce z Korejské lidově demokratické republiky. Byl do ní blázen. Na večeři s šéfem a jeho maličkou ženou Zuzi se Tomáš vysloveně těšil. Jak se dalo čekat, při prvním pohledu na Anešku spadla suchému bradáčovi brada. Měla na sobě tu vestičku z kožené imitace, která jí šla k očím, a říct, že jí to slušelo, bylo málo. Šéfík uznale pokývl hlavou a v očích měl, no kamaráde, kvůli tomuhle lotosovému květu by se pomát každej. Povídávala Zuzi, se s Aneškou rychle zpřátelila a po dvou deckách dobrého řeckého vína si potykali. Vypravuj Tomáši, jak to s váma bylo. Zuzi mi nevěří, zapálil si bradáč cigaretu a aby se krásce z východu zalíbil, dýmem z nosních dírek udělal čínského draka. A Tomáš s velkou chutí a podrobně líčil celou tu neuvěřitelnou historii své tramvajové lásky až ke šťastnému konci na chodníku ve spálené ulici. Když skončil, dojatá Zuzi svýma malýma ručičkama zatleskala. A tu málomluvná Aneška, která asi nebyla na jižní víno zvyklá a během vyprávění vypila třetí baňatou sklenku, uchopila Tomáše láskyplně za zápěstí a řekla: teď poslouchejte, jak to vidí druhá strana.
Já devítkou nejezdím, protože bydlím v Dejvicích a do práce jezdím metrem. Já šla normálně s pálenkou k zubaři, protože jsem byla objednaná na 8. A přede mnou se rozkročí docela pohledný kluk, culí se na mě a tváří se, jakož se známe. A já si ne a ne vzpomenout odkud. A on, že si musíme zajít na kafe, protože si přece máme co vysvětlovat, a že jsem krásná. No, co bys dělala, Zuzi, v mý situaci, kdyby ti ten kluk připadal zajímavej? Taky by sis asi nakonec koupila i tuhle tu vestu, když by ses do něj zcvokla a on by se po ní furt ptal. Nastalo ticho. Tomáš vymanil svoje zápěstí z Aneščina lásky plného sevření a chvíli seděl jako opařený. A to je jako pravda, co jste teď povídala? Zeptal se a očima jí skoro prosil, aby řekla, to víš, že ne, lupáčku, to jsem si teď vymyslela. Ale ona místo toho prohlásila, no určo. Tomu říkám poenta, ocenil to Bradáč a rozesmál se. Čemu se směješ? Zeptal se bledý Tomáš vážně. Jo, čemu se směješ? Vždyť je to taky hezký, že se takhle seznámili, řekla Zuzi a pohladila upřímnou Anešku po tváři. Tomáš zaplatil a vyprovodil ji na stanici metra, kde nastoupila do soupravy směr Dejvická. Vidím vám na očích a zvláště vám, milé posluchačky, že Anešce rozumíte. Proč se měla donekonečna vydávat za cizí ženskou z elektriky? Měla svou hrdost a chtěla být pravdomluvná. No, nevím. Až uvidíte v tramvaji číslo 9 bledého mladého muže, který sedí vlevo po směru jízdy a vytrvale civí z okna, které si někdy očistí rukávem, je to Tomáš M. Tohle nám, holky, nedělejte.

0: jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
1: chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí,
2: kdepak.
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
3: pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necejtím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necejtím nohy, víte?
3: A máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
3: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
4: v poradní kance.
3: Poradní kance a jiná na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
4: Vy jste v rozvodu?
3: V rozvodovodovým,
4: no tak to já ani nevím.
3: No jo.
4: No jo.
3: A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od, postele.
3: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. No. To víte, já čínsky neumím, že jo?
4: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo?
4: No.
3: Co jiného by to mělo být, že
4: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbok. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct, že jo? Ale to už se nedalo vydržet,
4: prosím, víte. No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
3: Mně, jo.
4: Mezi váma nehraje.
3: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
4: no,
3: taky.
4: No jo, tak já
3: nevím, ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo. No.
4: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
3: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
4: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
3: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
4: Vaše manželka žádlí?
3: Žádlí, no představte si žádlí.
4: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně?
3: Co?
4: Jestli žádlí bezdůvodně.
3: Bezdůvodně?
4: Jo.
3: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
4: Tak podívejte se, pane Carbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
3: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
4: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
3: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
4: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
3: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčný, kdo to má pořád vydržet, jo?
4: A na co si stěžuje?
3: Furt si na něco stěžuje.
4: Děte?
3: Pořád.
4: A na co například?
3: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
4: Děte?
3: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
4: Dívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
4: Prosím vás, 10 Hennessy?
3: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
4: No
3: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
4: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
3: Ale chce na mě pořád jen peníze.
4: Peníze?
3: Peníze, peníze, nic než peníze.
4: Jděte.
3: Může peněz na mě chce pořád.
4: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
3: No to já přece nevím. Já sami tak ještě žádný nedá, že jo?
4: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
4: Vaše paní... Po hospoda?
3: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
4: Jděte.
3: No jo.
4: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
3: Ale ne, ona mě hledá, no.
4: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
3: U mě, jo?
4: Já?
3: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ještě, že já mám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím.
4: Ale no tak,
3: já vám to vůbec vyprávím.
4: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
3: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
4: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
3: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
4: No?
3: Já za to nechci vůbec nic.
5: Tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená. Ty kokot.
6: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marzu?
5: Hele, jestli sem ze země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marzu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: A nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
7: Alebo Slováci jako první dobili Mars. Kozmonaut Chrobák zadovážil na rudou planetu trávu a lebedu. A jste v ryti.
5: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku. Ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný novinový titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořelá benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
7: Počujete ten zvuk?
6: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden z neslyšitelných zvuků. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v chládě.
5: Já taky slyším nějaký bzučení. Jaj. Chalani tu pod oknou mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
6: Já nevidím, jak vypadá.
5: Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
6: Takže je starý? Má vrátské bílý vlasy?
5: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má... Večmi kolies a voláky pásy, či čo? A co oči, jaký má oči? Ako můj starky, také silné okuliare, zazera jako kokot a dvíha hore a dole umelú ruku, rovnako jako kokot můj starky.
6: Vylezeme ven, buď je dobrá a bude s ním řeč, a nebo je debil a dáme mu nakládačku. Teda, pokud je tady sám.
5: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
7: Otváram východ z modulu.
5: Opatrně, nemáme schůdky.
6: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
7: Ale jsou tu schodíky.
5: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
6: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
7: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako se mi v skafandri všetko humpála.
5: aha. Tam je můj starký Marťan. Přicházíme v míru. Čo tu trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
6: Sám seš, kokot, a na iný to svadíš. On myslí, že mu nejdeme oblížet, magorák.
5: Hele, asi neslyší furt hrabe pazouru v tom červeném prachu, ale k tomu se ještě dostaneme.
7: Ako můj starký, počkaj, něj to a zda on. Štefan, ovce ti utěkají. Nič, toto by počul.
6: Ty seš debil, co by tady dělal tvůj dědek?
5: Co by tady dělal, já bych se už nedivil, včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
7: Štefan. Starky můj,
6: to není on, a už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem, nebo nás nacpe do zkumavky.
5: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
7: Či je to můj starky, daj mu toto. Vybral jsem z gati oštěpok a parinicu.
6: Tvůj děda by na něj nezautočil, ne?
7: To by si sa čudoval, je to kokot.
5: Přicházíme v sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parinicu.
6: Otáčí se a zvedá pazouru. Naděj! A hlavu ti roztrepem, ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě stretnem, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě. Tu máš, Štefan, tu máš.
5: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není volné. A navíc jsem řekl, pokud na mě zaútočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: Je to marťanský robot. Organismus by rval bolesti a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
7: A kolku takýchto oných tu může běhat? Stouky alebo tisíčky?
5: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, který ho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
6: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
7: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
5: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
6: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
7: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chcete, alebo ní.
5: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
6: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
7: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozku.
5: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
7: Že vraj až zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
6: Je pěkný hajzl, ale měli bychom se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
5: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejsnem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
7: A čo s tím oným roztrypaným?
6: Měli bychom ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu.
7: Je to tu samý kráter, aspoň kopat nemusíme.
5: A vy třeste se o 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
6: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog, Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějakej debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
5: Já ti můžem zarecitovat, například Fraňo Krála.
6: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvěť ty mi sluko zlatvé.
5: Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha, aha.
6: Hotovo.
8: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
9: Sázka. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
10: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
9: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
10: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co? Ha?
9: S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
10: No, jenže lžíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No.
9: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hleda tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněly oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval. Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry
10: 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý.
9: No, když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50.
10: Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A.
9: Řekl, zase se posadil a dodal.
10: To je hrozná vejška, vole.
9: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
10: Udělej tam značku, poručil Plešatec. Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran. Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný? Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený. Seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl. Kodiak, co? A? A napil se piva. Z výčepu se ozval rektajm a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z plešatce. Zataj dech, co? No, poradil mu obr. Škyt, vyprskl maličký. A jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš porama, co? Ha? No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku. Udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadej, co? No. Jak bych to pro boha udělal? Vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec znechuceně. Zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni. Já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ry to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. Pět minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost. Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličký vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešatce za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě kutě seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
11: Nedávno, ono už je to, dobře, možná 3/4 roku, jo. Manželka udělala výborný vepřoknedlo zelo, tak jsem si dal k obědu vepřoknedlo zelo v neděli, takhle já jdu si lehnout do toho obejváčku, pěkně se natáhnu, že jo, většinou takhle v neděli po obědě si k tomu pouštím ty načete, ty pohádky Václava Moravce. Jo. A zrovna vám tam vyprávěl Jirka Paroubek jednu výbornou o 13 důchodech, jo. Když já už jsem začínal trošku zabírat, už to vypadalo, že každou chvíli usnu, když v ten moment za mnou přišla do obejváku manželka a řekla mi, že s ní chci jít na nákup, jo. Nejstrašnější ze všech požadavků, co můžou manželky celého světa mít, jo, rozumíš, pojď se mnou na nákup, jo. Já jsem říkal, prosím tě, nemohla bys jít sama, víš, že bych mezi tím třeba tady vyluxoval, utřel nádobí, že bych utřel prach, vytřel podlahu. Ona říkala, ne, to ne, to si uděláš, až se vrátíme. musíš se mnou jít, já potřebuju poradit, jo, boha, poradit, to je ještě horší, než pojď se mnou na nákup, ne, znáš poradit, ne, byl jsi někdy nakupovat, jo, jak oni tam mají takový ty příhrádky, jak se tam zkoušejí to v oblečení, ne, taky chodíte, že jo, no, teď se vždycky odhrne nahoře takhle ten závěs a teď slyšíš na celý krám, pojď sem, no ne, tak přijdu, ne, když mě volají, že jo, ona povídá, jak v tom vypadám, povídám, no, jako dobrý, no. Ano, prosím tě, pro tebe je taky všechno dobrý, od tebe si asi nechám radit. Proč mě tam teda bere? No ne, já nedávno jsem byl s manželkou taky na nákupě, jo, také se tam odhrne nahoře ten závěs a pojď sem. Nejsem v tom tlustá. Tak asi, když někdo váží 150 kilo, tak ty šaty už to nezachrání, ne? Ona říká, musíš mi to říct, já se nevidím, jsem zády k zrcadlu. A pojďme, kdyby si zadržela dek, zatáhla břicho, a ti můžu zamáčnout prdel a k tomu zrcadlu tě otočit. To jako úplně neřeknu zase nahlas, že jo, to si řeknu tak pro sebe. Nahlas řeknu, no, dobrý, no. Nerozumíš, já nevím, co ty ženský s tím nakupováním mají za problém. Já třeba si jdu koupit novou košili, dojdu do košilárny, vyberu si velikost, barvu, vytáhnu, zaplatím, odcházím. 2 minuty. Maximálně. Nevím, proč bych si při nákupu košile měl prohlížet kozačky, kabáty, kabelky, příčesky, bižuterii, kosmetiku, další jiné věci, které vůbec nechci. Jo, teď ona to na mě poznala, já jsem se tam do toho krámu podíval, tam bylo takových 6 regálů. To odhad asi na 8 hodin. A ona mi říká, prosím tě, nebuď otrávený. Já to rychle zkouknu. Ty si zatím sedni na chodbu k ostatním. Ej, na té chodbě, rozumíš, ty chlapy na těch hlavičkách. Oni mají jedinou funkci přibírat ty igelitky. Jak oni vždycky vynášejí z těch obchodů, vždycky podrž. Podrž. No tak tam k ním přijdu, povídám tomu chlapovi, který vypadal evidentně jako jejich vedoucí. Tam seděl jednoznačně nejdýl, jsem poznal, že měl takhle od ramenek zápěstí nataženou pavučinu. A povídám mu, prosím vás, pane, je tady místo? On tak jako zvednul oči a povídá, jo, jo. Karel už se nevrátí. Manželka si ho před chvílí odvedla. Šli do druhého patra. A teď, jak on to dořekl, takhle to, oni ty všichni chlapi, co tam seděli se na sebe, tak jako vyděšeně podívali a povídali, to prdele, chudá Karel, druhý patro. Ty vole, tam jsou boty! Díky.
12: No, poslušte, tady přece nemůžete číst.
13: Ne, to se opravdu tady nedá, tady no, je tak špatně vidět, já to zkusím tamhle.
12: Ne, no tak jak si se to přece nehodí.
13: Že z toho nic nemáte, víte. Ale... A oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi 4letá Ivanka s údivem. On se naboural, 50 korun posíláme ani krátké spodolí.
12: No, nechtěl byste toho nechat.
13: Tak já najdu něco veselějšího. Ale... Malé historky Jiřiny Bohdanovy.
12: No, to už vůbec ne.
13: To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Mm. Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte okolik, o 3 minuty.
12: No, tak to není zrovna moc.
13: No, nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc.
12: No jo, ale zasmějte se 10krát denně. No.
13: To není problém. Ovšem, musíte se smát všemu, rozumíte? No, to vám třeba uteče mlíko a řeknete, mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš a už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choť.
12: No a já řeknu, choti, choti, však ty daleko neutečeš.
13: No, nebo to je trouba, vím, poprší, on si zapomněl deštník, nebo tak, rozumíte?
12: No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra, víte?
13: No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmím mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju.
12: No tak. Já se taky ráda zasmíval, přeci jenom něčemu veselýmu.
13: Tak počkejte, tak já vám povím, já znám takovou, přímo takový vtip veselý.
12: No tak.
13: Jak se potkají dvě sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný? Včera, jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on manžel se namích na kluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do stovky, ta se chechtá, kudy chodí.
12: Která paní Lítalová?
13: No to je jedna paní od nás domů, nějaká jedno, Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A ten prej mu povídal, poslouchejte pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele.
12: Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravujou ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali.
13: Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni se lzejí smíchy, jo?
12: No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila. Tuhle kluk z čista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říkají jenom slušný vtipy.
13: Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp. Vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš?
12: Třeba jako vy.
13: Jako já, no jistě.
12: Teda v tom případě bych pro vás něco měla.
13: No tak jsem s tím, no.
12: Se teda pobavíte, opravdu.
13: No tak honem.
12: Kdybyste tady chvilinku počkal, jo.
13: Jo tak, aha.
12: Se pobavíte.
13: No, teda, to jsem zvědav. Já tady počkám, jestli dovolíte. A když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky Tří Elvokáris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha nebo pan Buchta, jestli se vám to...
12: To je jedno, Žemlovka to bude.
13: Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo?
12: Preclík by
13: taky, no, třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje... taky dobrý,
12: Vánočka, no, taky dobrý.
13: Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí... se jmenuje Mazanec. V autobazáru si vybírá a vedoucí... se jmenuje Mazanec.

0: On je teda starý, rozumíte?
1: Jo. Jo. Počkejte, co ale, to děláte?
0: To je dobrý.
1: Ne, moment.
0: Ale
1: co,
0: pořád
1: co se teď dělá?
0: Úspěšnej.
1: Počkejte, nebázněte, nedělejte hlouposti.
2: To jste zbláznila, nebo co já?
0: Podívejte se.
1: Ale já
0: ono. Nemám. Ono není problém prodloužit si život smíchem, víte, ale musíte se holt smát všemu.
1: Já nemám jinou kravatu tady sebou, jak já teď vypadám.
0: Strašně.
1: Co se smějete, proč se smějete, proč?
0: Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy,
1: poslouchejte, kolegyně, to já ne... To už tedy, to tedy, promiňte, kolegyně, ale to tedy přestávají meze, já si jdu stěžovat na vás.
0: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
3: Slyšíte? To se vrací domů moje žena. Takhle pozdě a vrací se s jelenem, slyšíte to? To bude zase zítra celý barák auf, to si dovedete představit, tohleto. A tak to dělá vždycky. Jelené, oči máš zelené, no. Prosím, to je pěkný, v tuhle tu hodinu, abych vám to vysvětlil, totiž, co se ze mě stal muž v domácnosti, rozumíte? Jak si kvůli výšší mýho platu nebylo rentabilní, aby vůbec někam docházel, zůstal jsem doma, moje žena pije. Co pije? Ona strašně pije. U mužského by se tomu řeklo, že chlastá. Ale no. Co pak to, já jsem zase ohleduplnej, vím, každej máme něco, ale ona si to nechce přiznat, víte? Ještě se mě dělá vosla. Ano. Posaď se. Abyste rozuměli, ona totiž vždycky, když se vrací z flámu, tak předstírá, že byla s nějakým chlapem. Ha! Rozumíte, ona myslí, že totiž nevěra je menší zlo než chlast, než pití. No, to je ta rovnoprávnost. Sedni si, prosím tě. Podívej se, jak vypadáš.
4: No,
3: kde jsi byla tak dlouho? A nedýchej na mě.
4: Roberte, pozor. Máš mě rád.
3: Co?
4: Máš mě rád.
3: Nežíš, dej pokoj, fuj.
4: Roberte, nebo ti nenaleju. Máš mě rád.
3: Ale dej pokoj, no samozřejmě.
4: No, Roberte, pozor. Ty se budeš divit, jo?
3: No.
4: A já jsem šla dneska rovnou...
3: Mluv to tam, nedýchej na mě.
4: Rovnou z práce domů.
3: To jste ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
4: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici,
3: no.
4: Mladík, jo?
3: No.
4: Krásnej, sportovní, 18 letý, jo?
3: No.
4: A povídá mě, dívenko.
3: A co povídá?
4: Dívenko.
3: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
4: Proč?
3: No jak to proč?
4: Proč?
3: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
4: Ano, prosím. Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
3: Aha, kdo je to?
4: No to jsem právě taky nevěděla, tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou.
3: Ale já doufám, že víš, jak seš vychovat, že jsi nešla.
4: Ne. Šla?
3: Jak to?
4: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
3: To je správný.
4: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
3: No.
4: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala. No já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
3: No takhle vůbec, takhle vůbec,
4: no ne,
3: přede mnou nemluv.
4: No počkej, jestli piju kafe nebo borovičku.
3: Hej, jo, tak. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
4: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
3: Jak to?
4: Protože umřel.
3: Jo, on umřel, chudá.
4: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásný. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
3: Ale prosím tě.
4: No?
3: Ale no.
4: Úplně pravej opak.
3: Ale jdi, prosím tě, ty s tím pořád. To.
4: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.

0: Jo? Svaly, jakou to ta bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
1: Aspoň mluv správně, říká se deštík, ne deštník.
0: A jo, no
1: tohle
0: jo.
1: Si mu všecko vyprávila, jo?
0: No,
1: jo, takže to jsi mě uklidnila, pač to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Ah, majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedej ti na mě.
0: A já ti to neřeknu.
1: Proč bys mi to neřekla?
0: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
1: No, jak to by dlouho trvá.
0: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
1: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
0: Já si to nechám pro sebe.
1: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
0: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A neřmi na mě!
1: Já nic neříkal.
0: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
1: Čím jsi zklamaná?
0: Ano, já jsem zklamaná.
1: Čím ty jsi zklamaná?
0: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
1: Jakou? Jakou?
0: Pravou, poctivou a věčnou.
1: Věčnou lásku? Lásku. Jako 1000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
0: Ano.
1: Čistou lásku. Čistou lásku, jo? Prosím tě. Víš, jak je při dnešní drahotě? Já nemám už co na sebe. Koukej na mě, takhle můžu na ulici. Já za chvilku, abych začal nosit minigatě. Ona by chtěla čistou lásku. A to nemluvím vůbec o živobytí.
0: No, ty vůbec svoji jde nemluv. Ty, aby tě uživili, tak bys musel žít v mnohoženství.
1: No, ale nezamlouvej to pořád.
0: No, ty sánku.
1: Nezamlouvej to.
0: A vůbec já tady nemusím být, když jsem takhle urážena.
1: No, na tebe
0: já můžu, ano, já mě všude přijmou.
1: No, to už vidím, už na tebe čekají, ano,
0: ano. A dokážu, ano.
1: A co bys mě dokázala, neblázni, prostě nebudu nikoho.
0: Ale mami, neboj se, to já si to dokážu. Halo, prosím, informace, jo? Já bych sem prosím vás potřebovala adresu pana Marcela Bohánky,
1: Ježiš,
0: jo?
1: To je taky
0: jméno. Počkejte. Bohánky, jo? Vinohradská 159. Tušku.
1: Co?
0: Tušku.
1: Ale nemám.
0: Tak slečno, prosím vás, mohla byste mi to říkat pomalu, já bych si hned vytáčela číslo.
1: Co?
0: Jak to, že to nejde? Ale u nás to ne, protože manžel je zlepšovák.
1: Tak. Že se nestydíš, že děláš takhle v odstudu.
0: Kam jdeš?
1: Ale kam jdu, já tady budu koukat, ty pitomínky, a tamhle v kuchyni mě vyvře prádlo, vy?
0: Halo, miláčku, to seš ty?
1: To?
0: Co? Jak to, kdo volá? To je tvoje prdelinka. Halo? No, jak jsi mě před chviličkou požádal, po ruku, víš? Hele, já mám problém. Řekla já jsem ti ano nebo ne? Ano, víš? No, já jsem řekla, víš, co jsi řekla? Ano. Halo? Co? A kdo vlastně jste? Co je servík? Co to je servík? Jo, to je jméno.
1: To je jméno, to je vidět, že vůbec nečteš, člověče.
0: Ježišmarja, tak to jste nebyl vy? No, tak vidíš. Já jsem mu řekla ano, on to vůbec nebyl vám.
1: To je vidět, jaký ty máš známý tohle.
0: Ale prosím tebe, no. Nestekej se! Víš, furt stekáš se, protože jsi tuctovej mužskej.
1: Ježiš, tuctovej mužskej.
0: Tuctovej,
1: najednou jsem tuctovej mužskej, víš? Když jste mě chňapali celá rodina, tak jsem byl furt verda, veselá kopa. Víš, najednou už jsem jenom tuctovej. No.
0: Co ty víš, prosím
1: co já
0: tebe,
1: vím?
0: Co ty
1: o tobě, no. O tobě vím všecko.
0: Jo, tak mi řekni o mně, ale co víš jinak?
1: Vůbec vím všecko.
0: No, tak řekni, kdy jste narodila Krásnohorská, ty.
1: My jsme tak rozbitý manželství, že jsem ještě není potřebatá nějakou cizí ženskou. Krásnohorská, ne Krásnohorská.
0: Nebo ještě co povídat.
1: Ale, prosím tě. Jaj, když se narodila, nevím, ale určitě se takhle netáhá po noci. Rozumíš?
0: Já ti nenaléju.
1: No, no, tak ty říkáš, že já jsem tuctovej, viď? No, a to by si musela vidět, to by si koukala, jaký je ještě o mě zájem.
0: Na SNB,
1: ale prostě dej furt bok. Tamhle, Anička, jak na mě vždycky kouká v mlíkárně. A taky je mladá, krásná.
0: A třikrát šťastně rozvedená, má 5 dětí. Včera ta nejstarší pokřikovala na ulici. Cože? Já si nemám tatínka. Já mám náhodou možná víc tatínku, než vy všichni dohromady. A zrovna teda... Moc mladá ta tvoje Anička taky není, veď?
1: Jako kdybys nevěděla, že na letech vůbec nezáleží. Každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona zase jistě nebude. Ježiš, ty mi to všechno zmošklivíš. Ty mě tady tohleto říci, hlavně podívej na sebe, jak ty vypadáš. Podívej se na paní Kamberlíkovou. To je ženská. Krev a mlíko, že by si mohla dovolit nějaký Eldorado, ale nic, ona karty nehraje, nepije, nechlastá, mužský si nehledí, to je ženská, to koukáš.
0: No to koukám, tak proč vlastně žije?
1: Až to tyhle nikdy nepochopíš, ale rozumíš? Ale já si udělám krátký konec, víš?
0: Ano,
1: já nejsem žádný vosel, víš? Já jsem sice tvrdý mužský, ale když si tak můžu být taky velmi měkký. A já ti řeknu jednou provždy, a to si pamatuj. Já se s tebou v žádným případě rozdvíst nenechám.
0: Ale to je nápad.
1: Co?
0: To je nápad, ale já se s tebou dám rozdvíst.
1: To by si musela být nějaký důvod.
0: To já mám důvod, a co teď budeš koukat ty?
1: To jsem zvědavý, jaký?
0: Já mám důvod, já se s tebou nechám rozdvíst, protože jsi ženatý. Bože, kdy ty jsi vlastně... Ženatej!
1: Ježiši Maria, no to mě vidíš, co mě celý život nenapadlo, to je pravda, já jsem vlastně... Ženatej! Co mě zase blázniš, no je s tebou, ty opět!
2: Tady je úlovek až z krkonošské pravdy. To byste vůbec nevěděli, že něco takového vyšlo. Jsem náhodou přišel do jedné chaty, kde mi to dali, kde jsem si to přečetl, líbilo se mi to. V pasti se to jmenuje. A je to zajímavé, je to o divadelní hře, která se hraje v Praze. A taková recenze jde právě v krkonošské pravdě. Dá se říci, že se stalo pravidlem, že členové pražských divadel přivážejí divákům hodnotné kulturní zážitky, umocněné výbornými hereckými výkony. Všechny tyto znaky mělo i pondělní představení divadelní hry Alfonze Sastra, kterou uvedl klub pracujících v provedení členů realistického divadla Praze. Diváci tleskali výborným výkonům všech herců, ale také pár teček. Teď je takový odstavec, jako nic tam není a pak je napsáno, ano, je tu ono slůvko ale. Zase pár teček a zase nic. Když bylo v novinách třeba z Rakouska-Uherska nic, tak to znamenalo, že to bylo zabaveno cenzurovat. Tady to nepřipadá v úvahu, či tady to je záměr té redakce Krkonošské pravdy. Tentokrát znamená poněkud rozpačitý dojem, to ale, diváků z celého představení. Čím to bylo zaviněno? Výkony herců byly výborné. Snad to bylo tím, že se na jevišti příliš jedlo, snad se příliš nedůvěřovalo, snad přišel závěr příliš nečekaně, snad se divákům zdál děj příliš nekonkrétně zasaden do života, které z těchto snad si vybral divák pro sebe, záleželo jen na něm. On je přece jen náš první kritik, budeš.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
4: Ano,
3: říkala
4: jste Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte.
3: No, a co?
4: A víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mé?
4: Ano, mé.
3: Říkáte mé?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které jsem mám dal. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes, no, tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý a z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Ne, no, ale
3: nebo
4: ne.
3: Abych měl na hlavě bodliny,
4: ale
3: no
4: ne,
3: to taky ne.
4: To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: Ale no tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
3: No vidíte, ona mě za váma poslala,
4: no.
3: Teďka se mi jenom směje.
4: Ale.
3: Dokonce mi nedává,
4: ale.
3: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
4: Nerozumím.
3: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
4: No,
3: rozumíte,
4: no.
3: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
4: Ale no tak. No
3: je to prý ze švestek?
4: Ale ne, no
3: já
4: tak takovým
3: napadlený,
4: řečem,
3: no já, no.
4: Ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
3: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
4: no
3: protože
4: ano.
3: Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
4: Proč?
3: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
4: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Schůzte ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
3: ne,
4: jo?
3: Ráno nebo večer?
4: Večer,
3: jo?
4: No. Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
3: Moment,
4: jo?
3: Já si to píšu. Tak z
4: blínu
3: a durmanu, no.
4: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
3: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
4: No
3: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
4: No počkejte,
3: čím budu rozdávat.
4: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
3: Po půl hodiny.
4: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
3: Já myslím.
4: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
3: Yeah.
4: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
3: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavou svým sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom spívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
4: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
3: Jo?
4: Jo, jo.
3: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
4: No, samozřejmě.
3: Víte co?
4: A jak ráda.
3: Já radši zůstanu plešatý.

0: Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimí nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, jásal otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod brancu je o patro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyňal jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole. Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. Řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda, přeci se urodilo. Pak vzal brambory, jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místě, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: nikdy. Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii a brojil proti Čanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: pryč agresoři, ať je Jan Žižka, zavyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývaly se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.
1: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybníka. Já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. Asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň a který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komor. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo, udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srdce to tak jako proletilo, ten srdce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. Jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc? Nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, když se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že se jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. Jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do tykánu a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě. Jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděly na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt. Jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo? Třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To je, má úžasně anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo? Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty bude to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Tak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

0: U nás je taková, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediální dvojic, jo. Voskovec a Werich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které je Hardy. Tají se.
1: To je pravda, pane Kopecký. No.
0: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení. Že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To. A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovičtěrci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Satinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulicí, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říká, to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový leta, nevím to. Tak co budem dělat? A on tak na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Šterc, jdete dál. Tak to bylo podruhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned obědnul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali, a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel, přišel jsem tam. A tam stál ten vedoucí z jeho paní, hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štercem. Čili třetí omyl s Jardou Štercem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu, ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Proč mám stres Smoljak, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu. To dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mě lidi ptají, který je Lasica a který je Satinský. Kluci, já vás tady vítám. Ahoj.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká, proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká, vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Popustme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Klidas.
3: Prosím? Porodnice, vydavitá, ha? A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já 3, no samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no to věřím, to věřím.
2: Že blahopse jete,
3: no to se má, to se má.
2: A komu blahopřejete? Jo, mně. No děkuju, já vám taky,
3: jo.
2: Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jsem.

0: Professor. Ano? U aparatu? Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. Poradnice. A sestřička? Sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní zdráva, no výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, já to... Malej, já. A sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Jo. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poroučím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo?
0: Kluk? No ta, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat? Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psala jste si, cože mám chlapečka.
0: Bohužel nemám,
2: chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, mausa služebník.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl,
Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV., Zdeněk Štěpánek, to, vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicienský jížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado?
A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text. Nastavil ucho k nápovědní boudě,

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako

bůra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta a kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primár nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla, a řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka vlasti, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlíce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlíce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osôb. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
ten orchestr, ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali Kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: tam ještě dál. Nechtěla se dát ode mě vyhnout. Já vojnu se dal, bych hned do pole táhlí. Já vojnu se dal, bych hned do pole táhlí. V kvartíru, kde jsem byl, by jeden voják poradil, abych si volno vzal s olejí nešájal.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál jaksi na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích a Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vlez mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. pak jízlivě přidal. Edy, když on hrál první Radhůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová...
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říká, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Kdy se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek? Co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa, kerejvůl, tohleto. A pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tím... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička po ano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece... Na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
3: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z něj nehřel, že povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, jdeš ní. Pachař povídá Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráde, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologické zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do průhonic, v průhonici jsme byli, no. A oni pají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto a v tom vstoupil Ilja Racek. Takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady... No, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je. A prachař učí oši otevřený. No, páno, a... co jsem... No, co vám to povídám? Udělně dvojitý kafe. A mezi tím tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dhloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu. A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a Hanzlíku, pocit, nevíš, co jsem říšel vzpomenout.
2: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
4: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou. My jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení na třínedělním, ale přišli nováčci. A v Milovicích byla řada různých útvarů. A teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se dostal smíří. To jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
2: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
4: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo
1: loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
4: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidra plácí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
4: vypil,
1: no, tak skvašenej.
4: Ano.
1: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
4: Klích?
1: Ne polivku, klích, klích.
4: Ty máš rád klích, ne?
1: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolego, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
4: No.
1: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
4: Jo.
1: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně
5: nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme zemi, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho pruce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
6: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
2: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
7: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
8: A to u nás?
7: Ne, to nebylo u vás.
8: Ne.
7: Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi něma nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo teďka, protože...
6: Proč ne?
7: Ale, tak se...
6: Proč ne?
7: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice. Říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka tato určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se tak jako převalil a řekl jsem, začali později. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu, pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice odvízt a kapačky, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase a já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem řekl, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je... kombajn nějaký nebo co? Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem...
9: Nasadil.
7: No tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetě.
2: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
10: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustěvku a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustěvku.

0: dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
1: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
2: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Wericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidra svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
1: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
2: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na dvě a tři zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

To je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět

0: panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj. A hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě. Ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy. Teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop. Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé. 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prýma.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér trouba, autor cvůk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Meky Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávají.
1: Dávají. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale po každém. Že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtilé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
2: Pardon, můžu?
5: Podej, první!
2: Neraskáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šefíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohledla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelila, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch Wagnů, těch Mercedesů a těch Noblautáků. Ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
6: V zoologické zahradě stojí před výkletí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unikl z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil. Manželka říká ráno manželovi, který přišel v noci totálně opilej domů, povídá. Toníku, jak je jen možný, že si spadl v noci z postele, ani si to nespozoroval? On říká, ale já jsem nějakou ránu slyšel, no, ale nevěděl jsem, že jsem to zrovna já. Doktor prohlídne pacienta v jeho bytě. A když doktor odejde, zeptá se manžel manželky. Říká, poslíš, Anka, neřek ti náhodou doktor, jestli je to něco vážného? A ona říká, no tak já nevím, no on jen řekl, že se to poznáš podle pitvy. Dva malí zajíčkové přijdou domů, jsou celý zarousaný, zablemtaný, nějak divně jsou cejtit. A maminka jim říká, pro pána krále, co, jak to vypadáte? Co pa se vám stalo? Říká ten jeden, ale my jsme potkali medvěda a on se nás ptal, jestli línáme. A když jsme řekli, že ne, tak si s náma vytřel zadek. Jeden host říká v kavárně, pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentin. Manžel říká k manželce, já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet. U Žanety je návštěva a ptá se, posíš Žaneto, proč pak to tvoje děcko spí v tak strašně vysoký postýlce? A Žaneta říká, ale to je proto, aby když z té postýlky vypadne, aby jsme to líp slyšeli. Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra. Povídá jeden, prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním? A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat? V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu, povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd, nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete. Povídá jeden, pane Kohon, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí, to se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohon říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit. Auto veze stopařku. A povídá on, vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze. Baví se dva, povídá ten jeden, ty můj otec byl velice spořádaný člověk. On přišel málo kdy domů opilej. Ten druhý říká, no jo, máš pravdu, oni ho většinou vždycky přinesli. Baví se dva, povídá ten jeden, hele, já jsem se svou manželkou před svatbou žádnej intimní styk neměl, a ty? A ten druhý říká, no tak to já nevím, no a jak se jmenovala tvá manželka za Svobodná? Povídá jeden, pane doktore, prosím vás, co mám dělat? Mně se vám každou noc zdá, že boxuju. Doktor říká, no, a to vstáváte ráno jako zmlácenej? A on říká, no tak já ne, ale manželka. Na jedný party říká jeden host tomu druhému, vidíte tamhle tu hezkou blondýnku? To je moje manželka. A ta vedle, ta bruneta, to je zas moje milenka. Ten druhý říká, tak, to je zajímavý a u mě to přesně obráceně. Povídá jeden, posíšta, tvoje manželka, jak koukám, má nějaký nový účes, ne? Ten druhý říká, ne, to není nový účes, to je nová manželka. Manželka říká, Pepouši, řekni mi, kdyby si umřel a já kdybych si vzala nějakého úplně cizího člověka, bylo by ti to líto? On říká, no tak já nevím, proč by mě mělo být nějakého úplně cizího člověka líto. V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází, no a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte? Ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný. Potkají se dvě, povídá ta jedna. Nazdar, Anka, já už tě neviděla, no a co je novýho? Ta druhá říká, no tak já se teď budu vdávat, víš? A můj ženich je velice slušný a solidní člověk. Ta druhá říká, no tak z toho si nic nedělej, holka, lepší takovej než vůbec žádnej. Povídá jeden pro pána krále Toníku, co se ti stalo, že máš tak modrý oko? On říká, ale dej pokoj, to jsem dostal z kašle. On říká, z kašle máš modrý oko? On říká, no jo, já musel kašlat zrovna, když jsem stál ve skříni. Ona říká, já mám ráda vlahé noci a hvězdné nebe. On říká, já taky. A milujete taky vesnu. Ona říká, no tak vesnu ani ne, mě to vždycky probudí. Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Doktor se ptá pacienta, ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře. Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňák. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
7: Dělat svou kriminalistickou práci.
8: Ale mravenčí.
7: No he.
8: Herko, ta Stopková snad žrava starý hadry, ne?

0: Vážení přátelé, já jsem k vám přijel přímo ze zájezdu na Slovensko. Já tam jezdím rád, já se tam nebojím jezdit ani teď, protože mám auto s poznávací značkou PZ, že? To je Praha Západ a oni se tam myslí, že je to Pezinok. A já se za to nestydím, že jsem na Slovensku, myslím, že jsem z Pezinku, já mám k Pezinku docela hezký vztah, já mám na Pezinok docela hezké vzpomínky, já jsem v Pezinku asi před 20 lety prožil lásku a láska k tomuto děvčeti mě později inspirovala k napsání písničky, kterou možná někteří znáte, písničky, která se jmenuje Já mám holku z Pezinku, ta má zuby ze zinku. A ona teda měla svoje, ale se to rýmovalo, že já mám holku z Pezinku, ta má svoje zuby, to by se nerýmovalo. Já jezdím na Slovensko bez obav už proto, že mám čisté svědomí, protože já byl odjakživa pro samostatné Slovensko, že? Protože budu mít konečně nějakou tu cizinu, kde se domluvím, že? Na těch pár let, že? Než se tam zase začne mluvit jenom maďarsky. Vážení přátelé, já jsem... Já jsem k vám přijel s takovým krátkým zábavným blokem. Můj krátký zábavný blok trvá asi 5 minut i s jedním přídavkem, který si vynutíte. A prosím vás, seříte si přesný čas, já mám 1:45, je to možný, 1:45. Seříte si všichni. Mladá paní, vy se hezky usmíváte, neseříte. Já to myslím vážně, protože potom Ondřej Havelka bude chodit po řadách, že bude to kontrolovat a kdo nebude mít přesný čas, tak tomu ty hodinky zabaví, bohužel. Ale já potřebuji, abyste měli všichni přesný čas, že abyste si potom mohli zkontrolovat, že to skutečně trvalo 5 minut, že aby potom náhodou zase někam nepřišel nějaký dopis, že Mládek to má krátký. Vážně já jsem byl původně pozván do Slaného s hudebním číslem, ale bohužel kapela, která mě doprovází, nemá čas, že už nemají čas chlapci se mnou jezdit po zájezdech, že protože podnikají, že mají peep show. A já jsem do toho jediný nešel, že protože mám už starší manželku. Vážení přátelé, tak Je to škoda, že kapela už se mnou nejezdí, vám je to jistě taky líto, tak já jsem vám aspoň přinesl ukázat jejich fotografii. Pardon, já jsem měl jenom diapozitiv, tak já myslím, že bylo slušný, že chlapci se mnou pořád hrajou, kdybych vám je představil. Tak tohle to je náš bubeník Tomáš Procházka, tenhle nahoře. Říkám Pašek, Tomáš Procházka je vynikající sportovec, gymnasta, ještě dneska skáče velice pěkně přes kozu, přes koně i přes další sportovní dobytek. Jinak tohle to je náš, dajte nahoře, klavírista Zdeněk Kalhous. Zdeněk Kalhous je zajímavý tím, že je jediný z naší skupiny plešatý. My si z něj přesto neděláme legraci, že je mrzák a chováme se k němu jako k sobě rovnému, že? Je to dokonce můj oblíbenec. Zdeněk Kalhous říká, že není plešatý, ale že chodí nahoře bez. Tohle to je náš... Ten s tou malou pihou tady na zadku, to je náš trumpetista Vítězslav Marek, říkáme mu tlustý cigáro. Prosím vás, abyste si nemysleli, že jenom já dávám jednotlivým členům naší skupiny přezdívky, já mám ve skupině také přezdívku, mě chlapci ve skupině můžou klidně oslovovat taky přezdívkou a vůbec mi to nevadí, já mám ve skupině přezdívku charakterní Ivan. No a ten poslední to je tubista Václav Dědina. Václav Dědina, bývalý voják z povolání. Václav Dědina, když byl na vojně, tak tam chodil s jednou hezkou praporčicí. To bylo taky pěkné číslo, byla to průzkumnice a ta zase byla degradovaná pro styk s nepřítelem. Že? Já jsem si, ještě než odejdu, tak bych vám řekl jednu příhodu. kterou nám vyprávěl Václav Dědina, je to příhoda, která se mu stala, když byl první den na vojně. Když byl první den na vojně, tak přišel do takové ty armádní kantýny, že do takové ty jídelny, a u okénka, co se vydává jídlo, stála dlouhá fronta vojáků a poslední v té frontě stál nějaký voják maďarské národnosti a chrlil ze sebe dlouhou řadu nějakých nesrozumitelných maďarských slov nebo nadávek, kterým Václav Dědina vůbec nerozuměl, až z posledních dvou jeho maďarských slov vyrozuměl, co se stalo. Ta jeho dvě poslední slova byla kurva risotto. Tak, vážení přátelé, to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct a koukám, uteklo pět minut a takže naschledanou zase někdy. Když jinak nedáte, když mi nechcete pustit, vážení přátelé, tak teda dobře, já jsem sice na dnešek už nic dalšího nenadřel, ale... Tak já vám na rozloučenou řeknu, tak abych splnil se s tím přídavkem, že řeknu vám na rozloučenou ještě jednu anekdotu, kterou jsem slyšel, než jsem odjel sem od kamaráda Jana Kanizy. Je to taková anekdota starší, ze starší doby a myslím si, že je i dneska aktuální. Tak v roce 1948 už po vítězném únoru přijde babička na Národní výbor a pozdraví Heil Hitler. A předseda Národního výboru, zasloužilý straník, řekne: babičko, poslyš, nespletla jsi si náhodou dobu? A ona říká: dobu možná, vás určitě ne, jo.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Der die das psí vocas. Když to Vůcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. Ihned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt Údolní přehrady nebo Operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru mojí jakost. A samozřejmě podpis.
2: Je to prosím pěkně volno, dovolíte?
3: Ne, není, to je obsazené.
2: Děkuji vám pěkně. Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?
3: No, prosím, já taky kouřím.
2: Děkuji vám pěkně.
3: No, dovolte, pane, to jsou moje cigarety.
2: A já jsem se dovolil, jestli by vám to nevadilo.
3: No tak.
2: No, protože já vlastně cigarety nemám, to by se nedovolovala.
3: Tak
2: no.
3: Prosím, poslušte si.
2: Děkuji vám. Pane vrchní, jednu velkou sodu.
4: Ano, prosím.
2: S ohříváčkem. No. Trošku škrábů.
3: No dovolte, pane, vy tady klepete popel do mé kávy.
2: Co říkáte?
3: Že se klepal tady popel do mé kávy.
2: Prosím vás.
3: Roztržitý mě.
2: Ale vůbec ne. Tomuhle říkáte káva tomuhle tomu. Když chcete pořádnou kávu v tomhle podniku, tak musíte naproti do vinárny.
3: A to je pravda vlastně.
2: Ano, jistě, už tam budete říkat. Odložil byste mi laskavě.
3: Jo, samozřejmě.
2: Děkuji vám pěkně. Koukám, něco píšete, víte?
3: Jo, tady něco. Tak.
2: No, až vidím, máte pero, tak asi něco píšete. Dopis?
3: Ne, to není dopis, to je.
2: To bych vám taky, pane, nedoporučoval, protože ve veřejné místnosti, kde je kolem zhon a tak dále, to se nevyplácí. Já jsem jenom psal dopis, víte, psal jsem, drahá Amálie, počasí je tady, no tak to píše, že to byla tragédie, pane.
3: Proč tragédie?
2: No drahá Amálie.
3: No to vůbec, co na tom, to je krásné oslovení, drahá Amálie.
2: No, když se jmenuje Žofie, ta vaše drahá, to je malér, pane, no.
3: To je pravda. Víte vůbec, člověk se v ženách málo vyzná, že?
2: Ano, protože některé ženy jsou všechny stejné, jak pravý starý.
3: Ano.
2: No, tak co to vlastně píšete?
3: Ale je to taková, víte, řekl bych, taková ošidná věc.
2: A, dotazník, víte.
3: Ne, dotazník.
2: Chcete změnit zaměstnání, nebo dokonce povolání?
3: Ne, to já v povolání jsem docela spokojený.
2: Ano.
3: A v zaměstnání to taky ujde.
2: Ano.
3: No, jenom hoď ta práce, víte, ta stojí za starou.
2: No jo, no to mě povídejte. Kvůli tomu teď si právě změním taky zaměstnání. Možná je změním povolání, no jistě, no. Že jo, no. Tak jste mi neřekl, co to vlastně?
3: Ne, to je takový, řekl bych, takový test. Víte, takový test, ano.
2: Jako jo, takový kvíz, jako.
3: Takový něco na ten způsob,
2: ano. No poslyšte, víte, že tohle to mám strašně rád.
3: Taky,
2: člověk si na tom, ano, vlastně dokáže, co je, že ano.
3: Inteligence, že ano.
2: Řekni mi, co čteš, ale řekni mi, co kvízuješ a já ti pak řeknu, jak si dopadnu. Ano, ano. Já zvlášť mám rád takový ty kvízy, takový ty, jak si můžete vybrat, víte?
3: Jo.
2: Nejen taková střela do luftu. A tam je třeba napsáno, nejvyšší hora je za A Milešovka, aha, za B Vezuv, za C Mont Everest, za D Mississippi. A teď uhodněte, co je.
3: To je pravda.
2: Víte,
3: já jsem taky jednou četl takový kvíz, jestli si vzpomenu. Jste ku příkladu úplně sám na pustém lidu prázdném ostrově.
2: To by nějaký geografický, ano, geografický.
3: Zřejmě, ano. Ale ovšem, jak se tam budete živit? Za A chytáním lelků, ano. Za B kanibalismem, ano. A za C půjčováním loděk.
2: Ježíš, tohle je bifikulační. To je to, no, to je. Tohle to asi vymýšlí, víte?
3: Já nevím, to jsou velice.
2: Buď tam musel bejt, nebo má takovou fantazii.
3: Tak,
2: no,
3: tak,
2: no.
3: Jsou velice.
2: A co tak je tohle tohle za
3: to? No tak to jsou takový rafinovaný otázky. Tady mám například, jestli jste, jak si zvědav, tak mohl bych vám říct.
2: No,
3: tak třeba tohleto. Jste-li se svou ženou na plese, ano. Za prvé, vyzvete ji na první tanec, ano. Jeden bod. Ano. Za druhé, tančíte s jinými přítomnými dámami, ano. Tři body. A za třetí popijíte u baru s přáteli. 6 bodů.
2: Ježíš, tohle je jednoduchý. Jo. Tohle je jednoduchý. To je pro nějaký začátečníky, že ano? No samozřejmě, to je co je nejpohodlnější a nejpříjemnější. Jo. Sednu si k baru a pařím.
3: Jo.
2: Že ano? Taneček to vás zapotí, když to tohle oblaží duši a je za to 6 bodů. Počítejte
3: no jo, dobře, no jo, ale co když potom z toho vyleze, že jste úplný debil, že ano?
2: Proč byste byl debil?
3: Nebo gauner, že ano?
2: Proč byste byl gauner?
3: No já, pane, to jsou rafinované otázky.
2: Já to nerozumím, proč to bylo rafinované.
3: No to je velice rafinované.
2: Že za to 6 bodů?
3: Málo platný.
2: Jo, vy myslíte, jako co když oni naopak dávají...
3: Podívejte, ano, co když dávají třeba míň bodů a vyjdete z toho pak nakonec líp.
2: Poslyšte, no ovšem, to by potom byla zhůvěřilost, no. Vážený pane.
3: Co to?
2: No taková blbost, jako, že no,
3: ano.
2: To by tam měli napsat, protože to se potom ano. Těžko řeší tyhle věci.
3: Jako v tom fotbale, že?
2: To jako ve fotbale. Prohrajete 0 bodů, remizujete 1 bod, vyhrajete 2 body a to si vemte. Co se nabíháte za takový fotbal? Jak jste okopaný, máte jenom 2 body, tady paříte s kamarádama.
3: Že... No, vidíte. Tak počkejte, tak, že bychom vzali ještě další, když nám to tak jde, že ano. Tak třeba tady, má-li vaše žena narozeniny,
2: ano.
3: Za prvé, přinesete jí květiny,
2: ano.
3: 1 bod. Za druhé, pozvete jí do vinárny, kde ano. Se opijete s barmankou do němoty. To je 5 bodů. A za třetí, zapomenete na to je 10 bodů.
2: Tu sodu bych prosil, podívejte se, to je velmi jednoduché. S tou barmankou v opice, to byste byl pěkný debil.
3: No vidíte, a to já jsem chtěl zrovna zaškrtnout.
2: No ne, no nemyslím, jako kdybyste se opil s barmankou, kdybyste to řekl manželce, to byste byl.
3: A takhle, takhle, ano, ano.
2: Ano, v opice s barmankou, to ano. Je velmi příjemné. No. No co je tam dál?
3: Takže bych mohl jako zapomenout, že ano. Já jako...
2: Nesmíte, vážený pane, ne. To nesmíte, no dovolte. Manželčiny, narozeniny, to přece nemůžete zapomenout. Podívejte si, já jsem 15 let ženat.
3: Ale,
2: ano? A vždycky 15. 15. rok, co rok? Počkejte, 15. 15.
3: To je... Jo, 12, je?
2: Co?
3: 15. 12. se chtěl říct?
2: Ne. No kdy je MDŽ?
3: MDŽ je, tuším, 8.
2: No tak 8.
3: 15.
2: 8. 15. rok, ne. Co rok? No to je, no prostě na MDŽ, no jistě. No, rok, co rok dostane moje paní krásnou kytici květin.
3: Jděte od vás osobně předávat.
2: No ode mě ne, od svý závodní rady. No já to mám s mě tak domluvaný, rozumíte, že to je vlastně jako ode mě. Aha. Ještě se nestalo, aby přišla moje paní bez květin.
3: Jo.
2: Bez vědomí už přišla několikrát, bez květin. No takže
3: tak tam... Já, tak, že bych jako zapomenul,
2: no
3: ne?
2: No ne, to, proč byste zapomněl, když byste se připravil o 30 body.
3: A to je,
2: no,
3: to je pravda.
2: No
3: to je
2: další
3: pravda.
2: Otázka.
3: Tak další otázka.
2: To třeba, si poznáme, tři body,
3: to si dám do kroužku ano. Takhle a teď je tady, ale podívejte
2: ano.
3: Se. Najdete-li v kabelce své ženy dopis nadepsaný slovy?
2: Yeah.
3: Drahá Irenko.
2: Yeah.
3: Pozor, drahá Irenko.
2: Yeah.
3: Za prvé, vrátíte jej zpátky nečtený.
2: A to nikdy?
3: Jeden bod taky.
2: No.
3: Přečtete si jej a požádáte manželku o vysvětlení.
2: No.
3: To jsou 3 body.
2: No.
3: A za třetí, budete ji od tohoto dne tajně sledovat při všech jejich vycházkách. 10 bodů, pane.
2: Koho sledovat? Tu Irenu?
3: No ano, tu...
2: Nebo manželku?
3: No pochopitelně tu manželku.
2: No počkejte, vaše manželka se jmenuje Irena?
3: Ne, a vaše jo?
2: No moje taky ne.
3: No tak,
2: to mi tam právě nehraje.
3: Tak se nás to netýká.
2: ale no proč jste stopovali svý manželky, když neznáme žádnou Irenu, že?
3: No, no samozřejmě. Ale moment, já jsem znal jednu Irenu, víte, to vám byla krásná holka, krásná, taková trošičku naivní, víte.
2: No tak ono to neškodí, no když
3: ne, já jsem jí říkal, Irenko, z vás kouká anděl, a ona mi povídá, jděte a odkud? Že by to byla tahle Irena, ale kdo by jí mohl psát, už je 56 teďka.
2: Počkejte, víte, co mě napadlo? No. To může být chyták. Co když se manželka toho redaktora, který vymýšlí tyhle ty kvízy, jmenuje Irena? Já znám takový redaktory, který co článek, tak tam narvou skoro všechny příbuzny.
3: No jo, to je pravda, ale podívejte se, proč například by musel psát, proč by ten dotyčný nezatelefonoval, teď je to jednodušší, že jo?
2: No, ale co byste pak našel, vážený pane, v té kabelce?
3: Aha.
2: Telefonní známku.
3: Jo, tak no. Tak to nejde.
2: No, to nejde.
3: Tak já bych tedy třeba, já nevím co, tohle to, aby to byly ty tři body, ne? Že bych jí tajně sledoval?
2: No.
3: No, dejme to
2: možná. No jistě, neznáte jí, tak je tajně sledujte, to je velmi jednoduché.
3: Tak já myslím, že jsme to skončili, tak já bych to sečetl.
2: Tak mě to zajímá, ty to sečetl. Tak pozor,
3: tady je rezultát. Získáte-li 5 až 15 bodů, jste vzorný manžel. Od 15 do 30 bodů, to s vámi vaše žena nemá tak zlé.
2: No?
3: A máte-li 30 bodů a více, měl byste se nad sebou zamyslet.
2: No ale kolik vyšlo?
3: Počkejte, já to mám. To je 3, 3, 3. Tak to je 9 bodů, pane. 9 bodů, já jsem vzorný manžel.
2: Ježiš.
3: Já jsem vzorný manžel.
2: To vám gratuluju.
3: Děkuji.
2: To vám opravdu gratuluju. Tedy hlavně gratuluji vaší manželce k tomu, že má to tak šťastný manžela.
3: To jo. Jenomže já jsem svobodný, víte?
2: No jo.
3: Pane vrchní, 2 velký myslivce, ale velký.
2: No tak to se musí zapít. No,
3: tak tam maličko zrozčílí.
2: Když vám to vyšlo, nemáte si to manželku. Pane vrchní, kdo pak nám to přišel?
4: Neruším, Karle.
2: Ale vůbec ne. To je, prosím pěkně, to je moje paní, to je pan...
3: Jsem Vokroj.
2: No posaďte, Marienko, posaďte.
4: Mě těší, pane Vokroj.
3: Těší mě.
2: Já jsem, jak bych to řekl, Marienko, já jsem šel tak náhodou kolem, víš, a tak najednou jsem cítil takovou jako vnitřní horkost, tak jsem si řekl, zajdu, ale dal jsem si to dolů, víš.
4: Ale prosím tě, co by si, Kájo, nezašel? Ty přece můžeš zajít, když se ti chce. Já potom, když zase zajdu na kafe, tak aspoň jsem ráda, že tady nemusím sedět sama.
2: Je sladká.
3: No,
2: ale to je ohromný. Mně nepotřebuje žádný kvízí v manželství, protože stačí jenom, abych já doma naznačil nebo řekl, já bych tak dneska zašel na pivo. A manželka hned, víš co?
4: Já už mu to vidím na očích. To já tak vycítím, že on chce do hospody.
2: No, to ani nemusím nic říkat, ona mě to vycítí na očích, vidí 2 piva ve očích a hned jí do hospody. A to kolik já řekne, ne, aby se mi brzo vracel.
4: A to zase ne, Kájo, to není pravda. To já hned vycítím, že by to Káju mrzelo, kdybych chtěla, aby tam zůstal díl, víš?
2: No, my si prostě tak
4: rozumíme. Třeba ani nevrátil potom.
3: Ne, milosti, papa, já vás obdivuji, víte, já vás obdivuji. Ale my tady máme zrovna takovou debatu na podobu.
4: Třeba ani nevrátil potom.
3: Ne, milosti, papa, já vás obdivuji, víte, já vás

0: Tyto křečka, ale současně nalíčíte pod kanape železa 8 bodů.
1: Taky divný, ne?
2: Z toho mi nevyhovuje nic.
0: Ne, můžeme prostě, paní, železa pod kanapetem, to je 8 bodů.
2: Já kdybych věděla, že Kája miluje zvířata, já bych se přizpůsobila. Já bych, abychom měli párek, koupila křečici.
1: Že bychom pak doma měli křeče, že ano?
0: No tak to by ovšem bylo jenom půl bodu, milostivá paní.
2: Jo, taková, to už bodu. Jsem já.
0: A když byste dovolila ještě další dotazníček. Když si váš muž zlomí nohu, za A, zajistíte lékaře, 3 body. Za B, prosím, odjedete na kole k Máchovu jezeru, to je 10 bodů. A za C, pláčete tak dlouho, až dotyčný vykrvácí. 1 bod.
2: Tak co bych udělala já, Zajistila bych lékaře ty hlouhé.
0: No, nevidíte, no. Gratuluji, no. Já obdivuji, že jste sama přišla na ten knif, že ano, že čím méně bodů, tím je šťastnější manželství.
1: Depa, pane Vochroni.
0: Vochoč.
1: Já jsem na Mařenku ve všem hrdej. A já svou Mařenku znám. Mařenko je si tak sladká, že já ti skočím puso pro zákusky. Ovšem stejně je divný, že vy jste měl v tom pisu samý otázky po ženský a po chrastu a já tam mám pozlomený noha, bože.
2: Asi vám teda ve pánku povedlo.
0: Co?
2: Sednout si zrovna k mému starýmu.
0: Ježiš, promiňte, Mařenko, já jsem tady seděl dřív. To on sem vpadl, ten váš 12. rák, tady ke mně z ničeho.
2: Počkejte. Takhle, Pepánku, o mým Kájovi nemluvte, víte? To je i podle toho kvízu jste poznal zlatej člověk.
0: Ale Mařenko, on fixloval.
2: Ale já jsem vyšla, co? Jako milující a vzorná manželka.
0: S tím počítám, Mařenko, s tím počítám. Přece jinak by si s váma nic nezačínal, že ano? Přece se nebudu tahat s nějakou rachomejtlí, aby mi potom zůstala viset na krku.
1: No to je ohromný. No tohle to je kvíz, no právě tohle to jsem potřeboval slyšet. Proto jsem sem šel, pač já jsem náhodou v té kabelce něco našel, víte? Ale ne o Irmě, ale o vás, o Kroulíku, víte? Pane Vrchní, vy jste to slyšel, vy mi to rozsvědčíte, sundejte si laskavě brejle, prosím, pěkně, a to máte za to!
3: Ale prosím vás, on vás podvádí a mě takhle dohrt.
1: No vy jste chrobrej, on mě podvádí a mu za to ještě budu platit za čistírnu, že jo? Vy teď to vyčistím.
4: Pane Džemla, milí příteli, ale Herrgott, hezky to tady máš. No, nein, wirklich, moc hezky, to se mi líbí.
5: No ty na mě koukáš, jako bys mě neznal.
4: Ale podřeď, že mě znáš, mě se rozpomenej.
6: Přece mě musí znát Rittmeister Kilian in the pension. Mein alter Kriegskamerad, to je přece před tebou.
7: Čím mohu sloužit, pane rytmistře?
4: Sloužit. A už bych ti jednu třisknul. To pak to, co říkám, že starýma kamarádama sloužit? Mein alter Kriegskamerad, jako jsem já? Jdu se na tebe podívat, jako tady máš zařezený, no? Jako dobrý soused. Já tady bydlím za rohem, víš? U toho křivonohého pekaře. Mě si kamarády nevšimli, víš? Díli jako doma, já sem teďka budu chodit každý den. Já totiž mám dlouhou chvíli a musím furt s někým mluvit, víš? Tadyhle bych mohl každý den sedět na tom pytli. To mě vždycky nech rezervovaný, víš? A nebudu sedět každý den, já. Tady mám rozhled jak z Petřina. No a abys neřek, stará vojno, já ti dám hned počinek. Hast den guten Slivovice?
8: Prosím.
4: Máš dobré Slivovice? Schöne, pochlubit, ale jak si myslím.
8: Prosím, pane.
4: No, já jsem zvědavý. Já jsem veliký kena. Milí příteli, až jaký máš mák. Jaký máš rizik. Pojď ti řeknu, to je zaštov. To je prima materiál. Nelej mi rychle ještě jednu. Nebo dej sem tu flašku. Já si můžu, co by ti se zdržoval. Já si budu nalejvat sám.
8: Dovoleně, pane rytmistře, já se podívám, jak se mi praží káva.
4: Samozřejmě, klidně si odeří, já ti tady ohlídám. Co víš, jako starý voják, vím, co je vartovat. Jen si klidně arbeituj, jen si klidně pracuj. Můj líbo, pán Žemlán, dokavať budeš čepovat takovýhle prima čistý materiál, budeš mít vždycky báčnou klientelu. Jo,
6: Já vás

0: ein flotter Knabe. Der hat den wie Mille. Yes, Mann. Na, jetzt kannst du wissen, ich kann nicht so wie ich da nicht akustieren.
1: Oh, pan Rittmeister, wie bereits jetzt ist, weil mir dobr sehr zachowale.
0: Muss mich nicht mal ich ja, wie mit dem den Welge und Schnee nicht. Ja, da zählt ihm, du mir machst, wie dir tag nicht im Zimne. Ich mir drapp nicht den Rheumatismus. Ha, da die Kraut im Wotschema, jak Drotschka, Aschka, Akobila, Pobokse. Ha, du mam Zwalke, Zwalke, Zwalke, Zwalke, weißt? Ja, sind sie die 420 Hodin. На коні ве воді. Это моц, ведь? Так. Угу. Я більш пешак.
2: Купчиклену, подивися на моє пепіті. Подивися на моє пепіті, ну. 20 років старі, а гетя як новий. Чому ли я? Куки.
0: Лучки, рейс. Я, шпешен. Я у швим. На уелім тобіл.
3: U toho jsem prožil své učení, mučení, na něž nerad vzpomínám. Jak jsem vždycky toužíval po domově, třeba, že jsme měli doma nedostatek. Často jsme se ani chleba nenajedli. A tu maminka strkala nám svůj krajíček a říkávala, tu máte, já už nemohu. A byla jistě hladová. Takové věci člověk pochopí teprve, když dospěje. A pak bývá dopláč.
0: Prosím tě, předtím, to nemůžu lajdovat, tohle to nemůžu vidět. To není důstojnický. Když někdo z nás dvou má řvát, tak to jsem já. Milí příteli, já mám taky pěknou historii.
4: No a ještě mi řekněte, co byste teďko dělal, než jste se dopustil?
5: Já jsem byl konzultant, jsem si založil, když jsem skončil v Tržovské vládě, tak jsem si založil konzultační firmu a dělal jsem poradce v oblasti větrných elektráren.
4: Ty větrný, to mě taky zajímá. To se teď tady objevilo takový promo na to. To vy byste propagoval?
5: No, absolutně.
4: Absolutně? Mm-hmm. No, ale to ono to, jako já to viděl tamhle na hranicích s Německem, s Polskem, to jako udělá pěkný čur bez krajině. Tam jedna za druhou, ještě vrčej. A zničí to jako design té krajiny, že jo?
5: Design krajiny?
4: No, no, je to hnusný, když tam přijde, jsou tam samý vrtule. No, ne, tak tam byly svahy, kopce, tam byly nějaký křivky, že jo? Představte si, že bych si tam chtěl malovat a tam stojí vrtule a teď jsou tam celý aleje vrtulí.
5: Tomu se v ekologii říká krajinný ráz, těm křivkám a hnusným.
4: No, ale to je zničený krajinný ráz.
5: No, a to se popisuje, to jako na to je taková metodika, jsou na to lidi študovaní.
4: No, že jsou študovaní, přijedu, vidím bordel s vrtulema.
5: Kteří to posuzují, jestli ta vrtule tam patří do té krajiny.
4: Vrtule víme oba, že do krajiny nepatří.
5: Ne, to je omyl.
4: To je omyl, jo? Máte nějakou houbu vrtulovitou?
5: Já vám dám tu alternativu. Postavte si vedle té vrtule hromadu popílku,
4: ne,
5: která je vysoká
4: ne,
5: jako ta vrtule.
4: Si dávat žádný
5: popíle, a postavte
4: ne.
5: si vedle sebe ty alternativy.
4: Jedu krajinou, hraje hudba a najednou konec, vrtule, běloby obrovský, točej, ještě se tak natáčej po větru a jejich celá alej, že jo?
5: A jdeme dál. Jedete dál a míjíte jadernou elektrárnu.
4: No, tam je ticho po pěšině.
5: To vás blaží.
4: Tam je ticho v širokým okolí.
5: Šlápněte na plyn, kdyby to vybouchlo.
4: Tam jako rychle přidám, abych se tam dlouho nezdržil. Máme tepleji. To zavřu i okýnka, máme tepleji hned.
5: Projíždíte okolo hnědouhelní elektrárny, vytáhnete okýnka nahoru.
4: No tak dobře, a dáme jadernou elektrárnu, tadyhle jednu, tak ona zásobí elektřinou obrovský území. Než to tadyhle, ty vrtichvosty, to musíte všude jako nastrkat, že jo?
5: No ale ty vrtichvosty, jak říkáte, ty tady budou v době, kdy už tady žádné jaderné elektrárny nebudou, ani uhelné. Všechny neobnovitelné zdroje dojdou
4: jo,
5: a budou...
4: Jo, jejich zdroje je věčné v rámci větru. No ale tak proč jí nejde dělat nějak na druhou stranu, do země nebo něco?
5: Tak už jsou projekty elektráren, které jsou vysoko v oblacích,
4: jo, zavěšeny jenom tyčka na laně. Dole.
5: Ne, to je zavěšeno na laně a lítá to ve vzduchu.
4: A... Jakože to je nahoře a na čem to visí?
5: To
4: něco to nese.
5: No tak jako balón.
4: Ježiš, to bych zatím nedával. Znáte to? Včera padaly vrtule, to bylo hrozné. To by bylo hrozné. No bylo vychr...
5: Tam je.
4: Vychřice, člověče, 7 vrtulí dole, no.
5: Já vás vezmu. Já jsem měl velký zážitek, když jsem dělal na prvním projektu větrných elektráren, tak jsem si v Německu na tu elektrárnu vyšplhal. Uvnitř toho tubusu je žebřík a lezete 116 metrů nahoru.
4: Já viděl, ne, to já věřím.
5: Ne, jednak... to je o svaly, to nejde o to vidět.
4: Ne, já nemám to být nahoře ve vrtuli.
5: Ale to je úžasný, ale... ne, vylezete nahoru a stojíte na té gondole.
4: No to vás baví, tam máte ekologický zážitek, že se jako rozlížíte po krajině, kde jsou samý vrtule, ale... Ale rozumíte, když by byla jedna vrtule na velký území, tak to utáhnu, ale tady na těch hranicích s Německem i s Polskem, tam je to úplně zavrtulovaný. No čili tam jako ráno odevřete okno, to není ke koukání. Nebo vám z toho není smutno?
5: Vůbec ne.
4: Vůbec ne.
5: A co Eiffelka třeba?
4: No když promiňte, okno, promiňte.
5: No tak ta debata byla
4: představitý,
5: ta byla představitý schodná.
4: Ta nedodává ani ňo, ta dodává jaksi navíc. Estetickou navíc energii, no. Estetickou. Ale to přece nemůžeme přijímat Eiffelku s těma letěma bílejma hnojema.
5: Ne, jenže ta debata o té Eiffelce byla zhruba ve stejné poloze, jako teď vy mluvíte o těch větrných elektrárnách.
4: No to ne, to nemůžeme jako se tvářit, že jsou to samý vlastně Eiffelky. Ale ještě abyste viděl zase, že se v tom taky dost jako vyznám. Těm vrtulím dost odchází převodovky, to víte, jo.
5: A víte o tom, že teď už se ty nejmodernější vrtule dělají bez převodovky?
4: No ale víte, že jim odcházely hodně převodovky.
5: No a ty nejnovější už vůbec nemají ani olej.
4: Jak to, jak převedou ten pohyb na tu energii teda?
5: No právě, že tam...
4: To jako zase, abyste se mě nedělal úplný ovola tady.
5: To nemusím.
4: No jak to převedou? Nevyhrávej tam hodinu, prosím. Malej koncert málem, člověk. Mu je co ulít, to neví co. A ty tam hraješ, ale kdybyste měli vystoupení.
5: Já jsem sem šel a říkal jsem si, dej si,
4: jak převáděj ten pohyb.
5: Dej si pozor, chytřejší být nemůžeš, vtipnější
4: teď
5: být
4: to nevysvětlujte.
5: Nemůžeš, krásnější být nemůžeš.
4: To by šlo možná, ale jenom o fous.
5: A jednou to vyšlo teď.
4: No ale řekněte mi, jak převáděj ten pohyb teda?
5: Ten, ta gondola, to je stator.
4: No počkej, no stator, rotor, dobrý.
5: No bravě. Ta gondola sama o sobě je ten stator a uvnitř je rotor, takže tam nemáte žádnou převodovku, není tam žádná náplň oleje, je to úplně tiché a to jsou takové Rolls-Royce v těch...
4: Tak teď ještě vymyslet, aby to netrčelo, kdyby to mohlo ležet a nebylo to vidět.
5: Já ten podnět pošlu.
4: Zkuste
5: těm
4: to.
5: Výrobcům.
6: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce téměř puritánské... Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím... I do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím a že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli, nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl, rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Čí je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, když se neznámý muž objevil ve váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, Řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balon. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koní milion, maringotka, šelma, krotká s

0: No, tak, dobrý, krásný. Pojď, pojď, já ti pomůžu.
1: Pojď. To už je konec?
0: No jo, už musíš. Aha. Do tašky, svačinu do tašky, klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez, teda oblečená, ale bez navštívenky.
2: Žofie Melicharová, zaslovna Jitka Mulavcová.
0: Ahoj. Ahoj.
3: Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala...
4: Ano.
3: ...že jste v domácnosti...
4: Ano.
3: ...provdaná...
4: Ano.
3: ...a zájem máte o cizí jazyky.
4: Ano.
3: O kolik cizích jazyků máte zájem?
4: Zatím o dva.
3: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
4: Ano. Dvě.
3: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
4: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
3: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
5: Ano.
3: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
5: Jo. Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
3: To je pěkné. Vy jste šibal.
5: Ano.
3: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
5: Ano, ne.
3: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme šest různých čísel a za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu, tři. Když jdu spát, svléknu se, čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
4: ano.
3: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
4: Bílé.
3: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu. Zbylí černé.
5: Ano.
3: Tak, paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
4: Čtyři.
3: Číslo čtyři, svléknu se. No tak, usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
5: Ano, ano.
3: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
5: Dvě.
3: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
4: Čtyři!
3: Čtyři... Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
4: Tak... To je pěkné.
3: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
5: Pět.
3: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
4: Čtyři.
3: Číslo čtyři, svléknu se.
5: No, to je pěkné. Tyž.
3: Tak, paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak, paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
4: Šest.
3: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte... Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Dolly, Dolly, je tam někdo?
1: Dolly, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko. Jako,
0: jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku!
1: Aha, ty moje šlatka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Dolly?
0: Haló, tady Dolly. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Dolly.
0: Jo, jsou tady Dolly, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Dolly.
0: Haló, taky chcete Dolly? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanobit cimlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce ze zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny, říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak čo frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo, pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? Ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenacpal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a štrychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No, tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tuma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to věděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupnem.
1: A nebojte, čeri, jsme nic neudělali, řekli jsme pravdu.
3: Jo, jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netár, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čověče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je ukradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No a my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát zase.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil 2 zuby. Jako potkám, tak udělám břitvou žíží a hlava na 3 půlky. Jo, ale mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odjede žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musíš vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, dokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsekanou kantínu. Aspoň 10 let. Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
1: Ale prej se nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
6: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Těšilo mě, pánové.
1: No, nezdar, čau, drž se, hele, jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
7: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
1: No, víš, co říkal Venca, jestli nás někdo vytáhne, tak jenom jest tébak.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebudeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremenóny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sedat?
8: Ne, zkráť to.
7: Ty vole radšou než tengry nebo mely. No ne, sám se ho chceme ven, jo.
9: Má to spoustu práce. Musí teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všichni fofra nastupte do mého auta, jasné?
2: Jo.
9: Služba otevřet.
7: Rozkaz, odru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
8: Je pěkná svíně.
10: Tak kam to bude, sudru řediteli?
9: A to je nás procházka do fabriky všechna.
8: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
7: No, ale ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
9: Jedeme.

0: Jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
1: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
0: A to je divný, když jste tam byla.
1: A s Čedokem.
0: No, tak já tam byl s Darmachtem.
1: Jste hněd, hele, ředitel jede, ne?
0: No, hrneš, a nečám, hele. Čafra, to je celá útežba. Každá jadno, kluci zlatý. Nějaké pět dětků, jak je?
1: Ježiš, hele, Lojzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusu.
2: Je, tak ty volí zle jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů chytne, tak ji neuhasí.
1: Zlatý ČKD, zlatý, už jsem viděl všechno černě.
3: Já ne, soudruzi. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí.
4: Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeče a mazete něco dělat, kurva.
0: No, tak jdeme.
5: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já šel včera s paní do kina a dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od ní dělá. Praha plná fízlu, ale něco je v luftě.
2: No, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele, jo, Esteban. No a řídě má u nich majority, vole.
0: Je forca.
5: No to je mi novina teda, to mi znám je už půl roku, hele. Ještě, že má krycí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
2: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářickým rychlokurcem, rozumíš? Musíme co nejdřív svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, nevím, to je dost nebezpečný dělat to tu ognem delší dobu. No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
6: Jak hicuje?
2: Je teplý.
3: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načopal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma.
2: Jo, dobrý, jasný, já.
3: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
2: Prus. A to je jedno, fůle. Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
3: No, je to tu rozbito jak Dukla. Jenom nic, no, zajedem do Radotína pro cement a dáme to do kupy, no.
2: Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement. Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty hajzl papír. Hele, tak nasedat, dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti.
3: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu, již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno.
2: No je dobrý, jedem, pojďte. Tak, člověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysýpat.
6: Hele, ty zvěře.
2: Tak zvěře.
6: No ty srky. Celý stádo, koukej.
2: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
6: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
2: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
6: Hele, maj.
2: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle. No, chuchle, není to chuchle.
6: Je to víš, že jo, chuchli.
2: No, tak čum na srnky, jo, to je úty, jo, to je. Hele, zítra tě to pustí, jo, to budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý, Rožárka, jsi pak víte, Rožárko? Jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No, tak to nevím.
0: No, tak sněžného muže už to, ať tam někdo viděl. A udržba, v plně šíle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej, maňas, necourej se. Bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele, Jardo, nechci někdo, že vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
4: A kdy je návrat?
0: Je, blbče, neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi zlepšil náladu, no. Já včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Tak já, jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, ale jsem nějaký elektrikář. Jsi zákyho zavolej, ne? No nic, a přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, jsi nějakýho zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tady nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, jsi nějaký kuchař, jsi nějakýho zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik bys mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říkal, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka.
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, já včera zeleniny říkám. Kolik pa stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej, 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liskou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. No nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, jdeme tě, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a ty rozsekaný pěkně, z kantýny, rozumíš? Nikola, přestaň se klepat strachy.
5: Jak si mám neklepat, maňas autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je, za A. Brýle, musíš mít furt na očích, rozumíš? Za B. Žádná mašpluta na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat. Vrta. Je, ani prdnou.
2: Já už jsem si prdnul.
3: Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlava.
5: Vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, ale tak pust trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš.
2: No, to nic není.
3: No, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl, to je kár. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne, jak to je?
2: Dobře.
3: A kde máš brejle?
2: Asi v šuplíku s metrem.
3: Proč v šuplíku s metrem?
2: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
5: Ježíš, a proč to měřil, proč?
2: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
5: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily.
3: Ne, puštěl jsem víc, nebo?
2: Ale protože ty kohouty šly stuha a šlo to špatně, tak jsem je máznul vazelínem.
3: No, to je dobrý, no. A dobrý teďko už, jo?
2: Jo, akorát ten plamínek zase zmizel.
3: No to je jedno, asi jsou prázdné flašky.
2: No, asi jo, protože hrozně hučej.
3: Počkej, nešlehlo ti to náhodou malinko dovnitř?

0: Zadržte. Milane, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odbyl, keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi príjemné príhody. Predovšetkým najprv som mal veľký problém s tým, že som nevedel, ako by ma mali oslovovať. Pretože manželku veľvyslanca oslovujú pani veľvyslancová, hej, alebo pani veľvyslankyňa. Ale manžela veľvyslankyňa, na to som dodnes vlastne neprišiel, ako by mali oslovovať, či pán veľvyslankyň. Jeden pán mi dokonca poradil, že pán veľvyslan kôň by mohol. Ale neprišlo sa na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad, zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej. Bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Hej. A odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav a keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka a spýtal by som sa, čo hovoril.
2: Vážení přátelé, u gramofonové desky se vám nabízejí dvě možnosti. Za prvé je velice skladná. Stačí malá škvíra, do té desku vložíte a nepřekáží. Ovšem, dáte lidi na gramofon, je to nebezpečí, že vám na nějakou dobu otráví život. Autor mluveného, jak říkají klasikové, živého slova, nemůže z těchto variant nikdy přesně odhadnout tu pravděpodobnější. Víte, já bych usnul, musím číst. Ne málo a ne moc. A tak jsem si řekl, napíšu pro lidstvo příhody tak akorát. Na rychlé usnutí. Ovšem ironii osudu vyšla z toho předsevzetí gramofonová deska a při té musí aspoň jeden zůstat z hůru k zastavení gramofonu. Budou to příhody kolem auta a z auta. Strávil jsem v něm třetinu života. Při prvních jízdách mě přepadal pocit úzkosti uvnitř vozidla, nyní mě přepadá tentýž pocit důli pěšky. Život je prostě v pohybu a i naše pocity jsou skutečně čistě relativní. Podstata problému ovšem zůstává stejná. Auto musí sloužit jako dopravní prostředek. Do práce, na výlet, k příbuzným, na návštěvu, na nákupy a podobně. Nelze ho kupovat proto, abychom udrželi souseda v mrtvičném stavu. Znám případy lidí, kteří se v stáru styděli při poslechu desky, kterou namluvili v mládí, a to je důvod, proč tvou desku nahrávám až v stáří. Jako autor i interpret přiznávám, že jsem sledoval cíl zábavní. Pokud vás klamu, stačí malá škvíra, do desku vložíte a překážím. A teď k tématu. Abychom vůbec mohli vidět, musíme se zmínit o dopravních značkách. Podstata řady věcí spočívá v tom, jak si žijeme. A jsou lidi, kteří si dopravní značky vysvětlují jako spiknutí proti vlastní osobě. Jsou značně trudnomlní, že jejich zažívání nefunguje zcela normálně a že občas trpí drobnými vyrážkami. Spíjí dopravní značku, téměř vždy bolestně sno. Daleko lépe zdravotní jsou na to, že si chápou dopravní značky v péče o svůj život a zdraví. A nejen o svůj. Poznávají je na první pohled, jsou spravedlivější, veselější, vyrovnanější a smysl podobné krásy život, jako jsou pěťkují motýly. Je zvláštní, že působí také daleko oduševnělejším dojmem. Dopravní péče je dokonce ovlivní natolik, že si navzájem pomohou v případě nouzy. Zapůjčí třeba chybějící klíč, roztlačí vzpouzející se auto, nebo aspoň dopraví děti a babičku do tepla domova. Jsem si vědom, že se v rozmístění dopravních značek mohou stát i drobné omily, ale ty pomíníme. Někdy na nás záplava značek může dokonce působit jako dopravní hysterie, ale měli bychom to spíš nazvat bezpečnostním fanatismem, protože vše je ve skutečnosti vyvoláno péčí o naše životy. Abych uvedl příklad, vylíčím situaci v naší ulici. Přijíždím-li od Letenského tunelu, nemohu se domů dostat jinak než obětím celého bloku. Směr od státní plánovací komise není o mnoho jednodušší. A tak se často stává, že přijíždějící návštěva se zoufale telefonicky táže na další postup cesty, přičemž zpravidla není schopna vysvětlit, kde se právě nachází. A tak bez dalších úvah a vnitřních sporů denně vyjíždím z domova jiným směrem, než jsem měl v úmyslu. Něco na způsob poštovního holuba, který nejprve zakrouží nad svým příbytkem, než nabere správný směr. A závěr? Vždycky si říkám, aspoň si napřed zahřejí motor. Leč jsou dokonce značky, či lépe řečeno znamení, která se ve stovce nenajdou. A jejich účinnost je výjimečně silná až přímo strašidelná. Mohu posloužit vlastní zkušeností. Vracel jsem se po dálnici do Prahy a najednou se v dálce přede mnou objevil muž obrovské postavy v zářícím oranžovém skafandru. Mával praporkem. Zřejmě, abych zpomalil. Čím jsem byl blíž, tím více se postava zvětšovala a tím oslnivěji zářila. Lovil jsem v paměti zákony o přímé a nepřímé uměrnosti a v tom mi blesklo hlavou Marťan. Zápětí jsem si vzpomněl na údaje o letadlech mizejících nad oceánem a na nepoškozené lodě záhadně opuštěné posádkou a cestujícími. Zalil jsem se potem. Bylo mi jasné, že unikat nemá smysl. Jistě disponuje nějakými paprsky, kterými mě hravě dostihne. A pak po levé ruce svítila bílá, nepřerušovaná čára. Stejně nesmím uhnout. A tak jsem pokračoval v jízdě, svírán úzkostí a poháněn zvědavostí. Byla to výstražná figurína. Automat se skleněným úsměvem šílence, a vedle ní na silnici něco opravovali drobonké postavy dělníků. Nesmírně jsem si odechl a zároveň mě napadlo, jak by se asi vyvíjela situace, kdyby se mnou jela nějaká těhotná žena. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví úplně každý. Jsem přesvědčen, že při zapojení tohoto zařízení na silnici v noci zastaví

0: To já ráda.
1: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
0: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás. Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý dvořák je Čech, jak...
0: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
0: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
0: Jo, abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
0: No nedělejte pokoj. No, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu: poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
0: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
0: No na co by říkal Bohdal, když za ním stál Bohdal.
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
0: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
0: Jo, víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Je. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
0: Rostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
0: No jistě.
1: Kdy jste se narodila podle vás?
0: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž částili naopak, že jste mladší, než vypadá.
0: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdu a nebude to moc velké.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
0: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
0: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
0: No teda.
1: Pro jistotu, víte?
0: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
1: No, ale právě kdy. No.
0: Co kdy?
1: No, kdy a kde jsme se seznámili.
0: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
0: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě.
0: No.
1: A teď je to jedno, prosím
0: ale
1: vás, jednou
0: jedno,
1: se známe.
0: Ale mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
0: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo, kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
0: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
0: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo?
1: A
0: vy mě najednou uvidíte.
1: No
0: nebo
1: jo,
0: vy mě
1: jo.
0: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
0: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju,
0: ano.
1: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
0: Já vás taky neznám.
1: My se prostě neznáme.
0: Ne, myslím.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
0: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůmě.
1: Švagr.
0: Ale...

0: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No. No. No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
0: Jste pravděpodobně čtverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka, madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
0: Ale já jsem přeslychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
0: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
0: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
0: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
0: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
0: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
0: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
0: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
0: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
0: No, jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře se zavírají. Ne, tak
0: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho,
0: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
0: Vy jste Novák, víte, nebo Horá.
1: Co? Dvořák.
0: Dvořák.
1: Já vám dám navštívím.
0: Ano, prosím. Když budete tak lehkat. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte? Jo. Moje babička byla rozená black and whiteová.
0: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
0: že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Je vonku zima?
3: Padá tam sněh, pane.
2: James! Ty milionty návštěvník mauzolea. Já se tě nepýtám, či vonku padá sněh. Ale či je tam zima?
3: Už rozumím, pane. V tom případě je vonku zima. Protože tam zřejmě padá sněh.
2: James! A čo okrem sněhu si ještě viděl padať v decembri?
3: Výsadkárov, pane, v 43.
2: James? O některých lidech se hovorí, že jsou taky sprostí, jako vyzerají. O tebe to neplatí.
3: Ďakujem, pane.
2: Ty jsi sprostější. A ďakovat nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sněh?
3: Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú.
2: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať.
3: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
2: Tiež si sa bol sánkovať?
3: Nie, pane, vtedy nie.
2: A tešíš sa, James?
3: Veľmi, pane.
2: James! Ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
3: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
2: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy.
3: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
2: Nie. Aké figurky som mal naposledy, James?
3: Biele, pane. Ale tesne pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
2: No ako, James?
3: No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
2: Takže dnes bude mať čiernych?
3: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
2: A prečo, James?
3: No mám bielých, pane.
2: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
3: Už nie, pane.
2: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
3: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
2: Chceš sa sťažovať?
3: Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí.
2: V poriadku, James, tak ja idem.
3: Dovidenia, pane.
2: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
3: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
2: Začínam hrať, James.
3: Áno, pane.
2: Idem strelcom. Tuto. Aha.
3: Král na D10. Beriem vám strelca, pane.
2: Okamžite ho daj naspäť, James.
3: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
2: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
3: A môj král na D4. Šach, pane.
2: Moment. Čo si to povedal?
3: Dal som vám šach, pane.
2: James, okamžite si zober toho kráľa a choď strelcom. Tým ti pekne vravím.
3: Ale potom mi dáte mat, pane.
2: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
3: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
2: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
3: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
2: No nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
3: Ten sneh už dopadal, pane.
2: Dopadal? Tak to by si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
3: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navoskovať lyže, pane.
2: A na čo sú ti lyže, James?
3: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutví.
2: Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
3: Zase ma chcete zastreliť, pane?
2: Neboj sa, James. Budem strieľať, len keď budeš v povetri.
3: Ďakujem, pane. Veľmi nerád padám z mostíka.
2: Tak poďme, James. Čaká nás pekný deň.
4: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
5: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
4: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
5: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo. Tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
4: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
5: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
4: No.
5: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
4: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
5: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
4: No jistě.
5: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
4: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
5: Jo, no.
4: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
5: Proč?
4: No to jsem zkoušel.
5: A co?
4: No co?
5: Studená voda nebo co?
4: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
5: A co ty na to?
4: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
5: Hele, a co je vzít na lodičky?
4: Lékaře?
5: Ale, děvčata.
4: Na lodičky, jo.
5: No.
4: Hodně daleko od jezu.
5: Proč?
4: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
5: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
4: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
5: Proč?
4: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
5: A co říkali?
4: Nic, pustili mě sednout.
5: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
4: To víš, že ten způsob existuje.
5: No tak.
4: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
5: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
4: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
5: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
4: Do Bludiště? Co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
5: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
4: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
5: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
4: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
5: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pout.
4: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
5: No.
4: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
5: Proč to nevzal?
4: A já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
5: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
4: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
5: Jo.
4: No jistě.
5: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
4: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
5: No jistě, že no, každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
4: Neříkej, kterou ti připomínám já.
5: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
4: Jak to?
5: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
4: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslí už tebe.
5: Ne.
4: No jistě, ty jsi úplný pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
5: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
4: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
5: Taky ne.
6: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
7: No, tak...
8: Moment.
7: Vy tleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře.
8: Ne konečník, tanečník, říkal tady ten.
6: No opravdu, je to tak?
7: Ne, tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle, vypadám teď. Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
6: Myslím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
7: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
6: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
7: Jo, tak to jo, to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
8: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
6: Já to mám zas na botech, echte lídr.
8: Zoku... Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
7: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
8: Není
7: jsme...
8: to lídr, je to jeho.
7: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
8: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo, tak to, bych si taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, upečeme si ho a to je ještě to.
7: Ne, tak jako já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Až kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a... A bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
8: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
7: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky do takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
8: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak... Ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě. Jako, bych to měl... musel jako utrhnout a to by byla škoda. Jako, že to...
7: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná. Jako, že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se v bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
8: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
7: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muzika, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jak ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku věnovali, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přišel k němu profesor a říká, co je, co se ti stalo? On říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat? No, já musím doktorovi. No tak jdi. A jak když mám vyhozený koleno? A ještě teda, a musím ukázat, jak chodí baletáci, že? Baletáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet, a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil. A vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal: Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
6: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo. A já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat. A tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost. A já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, že jo? Tak já jsem se snažil, a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to. A on ke mně přišel a říkal: pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já. A on říkal: ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď? Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
8: Teď vám zaspíváme píseň z desky Z hubu, která nám vyšla loni. Ne, jakože že nám loni vyšla,
7: ne, nám, vyšla deska. Nám vyšla deska, no vyšla, já... ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jakože by vyšla takhle, jako vyšla. Jakože huj, jo, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
8: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo, by... Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ještě vydal, ale...
7: No, já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
8: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach. A jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no... To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
7: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
8: No takhle, tak... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale... Potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a... To už jsem měl slzy v očích, jako úplně.
7: No, prosím.
8: Ne dojetím, jako že to štípalo, jako. No a myslím, že vy tady v prvních řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
7: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
8: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...

0: si to vypněte. Co děláte?
1: Se omlouváme, my sebou vozíme... My sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
0: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
1: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
0: To bych taky rád věděl. Ale...
1: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
0: Jistě řekni, kam tě ho mám dát. Ale
1: ne. Ne, je to bez nástu, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
0: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
1: Tak ten tón, abychom zmiš věděli, v jaký vejšce a...
0: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
1: no, jak to... Věděli vlastně, odkud začít, že jo, tak musíme
0: mít... Já bych začal tady odtud, páč, když půjdem někam jinam, tak nás... No.

Haló, haló, poslyšte vy tam. Ano, pane, vy v tom klobouku. Ano, promiňte, že vás takhle zastavuju na ulici, pojďte blíž. No pojďte, nebojte se. Se mě líbíte, vážně se mě líbíte. Já mám rád hezký lidi. Pane, znáte vy tu anekdotu o těch dvou blechách? Ne? No ale to je kardinální chyba, člověče, že ji neznáte, to byste se strašně nasmál. Já se sám musím smát, když si na ní vzpomenu. Já vám ji povím, to máte takhle. Dvě blechy stojí na Václavském náměstí na refíži. No a vykládají si samozřejmě. Neznáte to? Jestli to znáte, tak mě zastavte. No tedy vykládají si, no o čem si vykládají, o čem si blecha může vykládat, o takových různých intimnostech, kde zašimrala, kde nezašimrala, no prostě intimnosti z bleší perspektivy, že jo. Najednou, jak si tak vykládají, tak běží kolem Bernardina, ta jedna blecha povídá, promiňte, madam, mně už to jede, naschledanou a hop, skočí na toho Bernardina a jede na něm na Vinohrady. Já nevím, já se vždycky musím smát, protože totiž Bernardini vyhynuli. Jak ona mohla jet na Bernardinu, když Bernardini vyhynuli? No ale je to vtip, no tak se to nedá jináč vyprávět. Ona mohla jet na jezevčíku samo sebou, že to není tak rychlej. No, tak jsme se uklidnili, že ano, ono totiž šlo o to, abyste se na chvíli zastavil u výkladu zdejšího knihkupectví a podíval se, jaké mají tady pěkné a užitečné vánoční knižní dárky. No jen se rozhlídněte. Velice pěkné. Možná, že jste v životě někdy slyšel, že třeba číst se může, ale jíst se musí. Prosím, je to pravda do určité míry. Já od vás nechci, abyste jenom čet a nejet. Ale jestliže jenom jíte a nečtete, tak děláte chybu, protože co z vás bude? Velice tlusté nic, to si prosím uvědomte. A rozhlídněte se a doufám, že mě nemáte za zlé, že jsem vás upozornil. Já vám ručím za to, že vaši milí budou mít o Vánocích z knižních dárků velkou radost. Na mou duši, zkuste to, vejděte, kupte něco, ale já si nemůžu pomoct, mě je k smíchu ta blecha. Přeci Bernardini vyhynuli. No, tak naslenanou, no.

0: Hoj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt, a proto nadevše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráh. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka, nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Tucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teď jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briket a dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti, schovívám je. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to projít, promiň, tak kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen nímavé zkazky pamětníků přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půláníci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přespolního inseminátora. Protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže se na brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u toho, ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek filek, král ESO. Ať vám padá karta!
1: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. Protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně, Jirka Sovák dovedl Vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože Vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážnej, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říkal: tak ty mě pouštíš ven z kasárny. On říkal: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říkal: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říkal: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říkal: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říkal: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasárny. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali: od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal: a co to je rákosníci? A mu říkal: to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal: a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten, kdy udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynořil. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích. Nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem za oni... Mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák? člověče, a to, a oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slámy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
2: Tak přejete si?
3: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište 1. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
2: Myslíte?
3: Ne, nemyslím, to já pane vím. To já vím.
2: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
3: Tomu. Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
2: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
3: ano,
2: formulář,
3: děkuji,
2: ten máte tady, tak, ano, jo, to si jo, pěkně vyplňte, jak no, to tam je, potom dobře, nějak no, lidu, jméno, příjmení,
3: ano,
2: jo,
3: tak, dobře.
2: Jméno manžela, pokud jo, žije ještě tyhle ty věci, jo?
3: Jo.
2: No, tak no, teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak jo, samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
3: Mráček Antonín.
2: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
3: Ne, Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
2: Jo, tak
3: no, jistě, já to tady
2: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
3: Hrobník,
2: jo,
3: no, no
2: tak
3: no,
2: dobře. No, poslyšte, paní...
3: No tak asi Mráčková, že jo?
2: No,
3: když on je Mráček a je můj manžel.
2: Ano, ano, ano.
3: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
2: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
3: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
2: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
3: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no, proto by bych potřebovala to oprávnění.
2: Ano, ano, no, pochopitelně, tak, aby se taky mohla pochopil začít platit daně, že jo?
3: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
2: Ale... Já jsem řekl Daně, ale nemyslel jsem Daně. Já jsem myslel Daně.
3: Jo, vy jste myslel Daně.
2: No.
3: Jako Daně.
2: Ano.
3: Ježišmarja, já myslel Daně jako Daně.
2: Ne.
3: Víte?
2: Já jsem nemyslel no. jako vaší Daně,
3: daně
2: já jsem
3: já
2: myslel tady...
3: myslel vaší Daně.
2: Naše Daně, naše daně.
3: Ano. Tak to jsme si
2: dostali. No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
3: Já jsem jasnovidka.
2: No to koukám jako blán, no, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká dejte. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme,
3: jo, no.
2: řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
3: Já vám to řeknu, špatně.
2: Jako špatně pro koho?
3: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
2: čip. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
3: no,
2: samozřejmě.
3: No,
2: to není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
3: Z koule.
2: Z koule, jako z paměti, jo?
3: Ne, to jsem vás z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
2: To říkají to o mně, no.
3: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
2: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
3: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
2: Ukažte mi to.
3: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
2: ale
3: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
3: ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
3: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
2: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Jako ale jim, aby jsme ale to zkrátili. Podívejte rádi, se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
3: Není.
2: To je mi líto ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
3: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
3: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
2: musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte.
2: Ale...
3: To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
3: to drahý pane,
2: Mráčku,
3: to
2: ale
3: nejde
2: jako,
3: na
2: zase
3: černo.
2: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente,
2: no.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: To je docela možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: víte? Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá.
2: Ježiště. Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu, přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: Tam je. 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no?
2: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak až za tři dny.
2: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
2: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, co budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu.

0: No, vážený poslucháči, a to je zlaskali všetko. Do počutí.
1: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
2: 3:15.
1: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
2: 3.
1: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
2: 3.
1: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
2: 3.
1: 3ho?
2: 3ho.
1: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
2: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
1: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperu ti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
2: Budou to 4 roky.
1: Krásné 4 roky, nádherné, nádherné, plné lásky.
2: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
1: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
2: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
1: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
2: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
1: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
2: No tak třeba trošku, víš?
1: No co?
2: No vášnivej bys mohl být.
1: Vášnivej? No. No a co pak nejsem?
2: Ale
1: viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
2: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a no, a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl.
1: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
2: Co?
1: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
2: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
1: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
2: Karle, máš mě vůbec rád?
1: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
2: No, za to můj manžel to ví.
1: Ježišmarja, jak to?
2: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
1: Jak to?
2: Už má málem 2 metráky.
1: To je dobrý.
2: Čemu se směješ?
1: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
2: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
1: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
2: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
1: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
2: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
1: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
2: Tak jenom na mě nemysli.
1: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
2: co,
1: na pářecí. No?
2: Co, prosím tě?
1: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
2: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
1: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
2: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme totiž když nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by... Já už ani nevím, co jsme.
1: Ale jsme, jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
2: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu, a já byla zavražděna.
1: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
2: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo.
1: Jsou strašný myšlenky.
2: No, počkej, mohl nebo nemohl?
1: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl, ne, nemohl.
1: No, tak ne.
2: No jistě,
1: no,
2: ale že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu, ty po mně chceš moc, ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá, já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu, ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracený, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
3: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
4: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
3: ano.
4: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
3: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
4: Ano, my... Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. Nebo...
3: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
4: Já třeba, Venoušku, začnu.
3: Ano.
4: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
3: Prosím tě.
4: No, opravdu, Venoušku, podívej se, 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí, potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
3: Podívej se.
4: No. A jak jsi jel ty, Venoušku?
3: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara do Motola.
4: No. Je tamtudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
3: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
4: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
3: To by měl.
4: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
3: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
4: Ne, dopak. To už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjá až za 3 měsíce.
3: Která?
4: Tam na tom rohu, víš? Tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu. No, na tom rohu, víš?
3: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale Nevenoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Kterej?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu.
1: Jo,
0: víš,
1: počkej, no? Ten rohák, co vypadá dočisté jako novej.
0: No, no a co ho stihli jen tak tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeveno, když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvají nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: Pověřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: V obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já. Takový veliký, mohutný.
0: To byly hromady.
1: Tak ano, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli ven.
1: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kostky
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: že už to
0: zkusil jednou a ať je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Přátelé, přeji vám všem dobrý večer, dobrou pohodu a současně mi dovolte, abyste mě přivítali z mého zahraničního turné. S mým malým, za to však dobrým, starým loutkovým divadlem po celém světě, odkud jsem byl vypískán až sem k vám. Přátelé, ano, loutkové divadlo. Loutkové divadlo, věčně dětský svět, v němž je možné všechno. Se svými buď sádrovými nebo vyřezávanými dřevěnými hrdiny, že bez nich si současné loutkové divadlo ani nedovedeme představit, že jo? Skutečně nedovedeme. Nebo počkejte. Nebo... Ne, nedovedeme. Nedovedeme. A víte... Je to taková nespravedlnost na těch loutkách, které nám tolik let přinášely takové potěšení a radost a přitom je dneska prakticky nikdo nezná. Víte, a leckterý zpěvák nebo zpěvačka, já nechci být adresný, ale leckteří zpěváci pop music se přes noc stanou hvězdami, strhnou na sebe veškerou popularitu a přitom mnohdy nejsou o nic méně dřevěnější. Víte? Nebo takový ten... Nebo takový ten věčný spor, jako jestli bylo dřív živé divadlo nebo loutka. Prosím vás, já vím, evidentní je, že první v historii stála na jevišti loutka. To byly ještě těžké loutky, neohrabené za starého Říma, Řecka, že? Tesané z mramoru, místo nití lana, že? Neobyčejně těžká manipulace, takže vodičovi se stávalo, že mnohdy pod tíhou loutky přepadl do jeviště. Tady je první herec na jevišti. Živý. Ano. Potom se samozřejmě stávalo, že napadali druzí, že, a vedli spolu dialogy. Tady jsou počátky toho, ale první byla loutka. Nehledě na to, co by tomu řekli takoví průkopníci loutkového divadla, že když vzpomenu jako například Miloš Kopecký, Matěj Kopecký. Víte, ale... který je bohužel zastáncem onoho živého divadla. Bohužel. Přátelé, ale pryč s těmito spory žabomyšími, to nemá. To je, já se prostě teď vracím s překrásnými dojmy z turné po Latinské Americe a Orientě. Přátelé, to není obecenstvo, to jsou děti. Skutečně to jsou malí hranici. Tam, no, ty dospělí, ty jsou jako ty děti, co mají ty děti, no všechno jsou to děti. No, to byly večery skandovaných potlesků, kdy třeba Ježibabu půl hodiny nepustili ze scény. A musela holka 30krát přidávat to svoje uá. Přátelé, bohužel na našem obecenstvu jedna věc trošku nelíbí. Víte, my jsme jako obecenstvo příliš takový vlažní. My jsme rezervovaní. My, na rozdíl od těch jižních národů, my příliš dlouho přemýšlíme, než koupíme. Když to obecenstvo reaguje... No, sválně si uděláme takovou zkoušku. Přátelé. What if you... Vidíte, jak to... No, tohle udělat v té jižní Americe tam, v té latinské, tak mě roznesou to divadlo. To už by řvali, to už by lítali konfety, to už by mě dávno uctili ovocem. Víte, ale já trošku věřím, vžijme se do té situace, do té mentality, že představte si, že jste na chvíli děti, že je horko, dusno, teď se na to těšíte, na to... Jo. Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct. Od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese. Že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou Perníkovou chaloupku, koštují chaloupku, přepadne je Ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého Jeníčka je rožněna kostnatá baba. A Jeníček a Mařenka jsou osvobozeni. Přátelé, budu pracovat s mnoha jazyky a nářečími, ale nebojte se, budete rozumět, protože texty jsou voleny z prvních až druhých lekcí. Jo, ještě na začátek bych řekl, pardon, omlouvám se, bude to první a poslední idiom, který užiji hned na samém začátku. Ale skutečně první a poslední. It was, no was. Bylo, nebylo.

0: Jeničku, kde to jsme? Vždyť my jsme zabloudili už 3 dny a 3 noci tady bloudíme.
1: Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese.
0: Ich auch. Aber was? No jo, no, to se ptám tebe taky. No. Jeničku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu?
1: No, víš co? Aj vylezu tady na strom. Ich gucken Sie.
2: Oh, John, that is good idea.
1: To je dobrá idea.
2: Was ist das? Was ist das, Hans? Ich weiß nicht. Der Wolf.
0: Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf.
0: To je ještě horší. Dostihni ho, ať už je pryč.
1: Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to mám.
0: Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeničku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počal?
1: O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počal?
0: Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zaklesen. Je, Marie, tamhle vidím světýlko. Podívej.
1: No já odsad nic nevím.
0: No jo, podívej. Marienko. Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem. Protože kdyby nám zas...
1: Moc kecáš, moc kecáš. pojď dolů, ať už jsme tam, ať už jsme tam.
0: To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Eč, já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď, pojď, pojď.
1: Ašli, až přišli na rozlehlou hlubokou paseku, kde stála mimo jiné chaloupka, ale celá z perní. Chaloupka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, v Operníku. To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch cíl... Perní.
0: Já tady za... Já jsem se zadechal až to... Počkej. Tady je stavení. Zaboucháme na dobré lidi. Jeníčku, pojď. Haló, dobří lidé, otevřete.
1: A jdu prosím
0: tě. Pojď, Jeničku, pojď, to nejsou hodní lidé, to jsou zlí lidé, pojď, pojď. Je, teď jsem si kecnul. To je ta sperň. Chalupka, pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučky, to je to dobroučky.
3: Šmekel te vrtnul do štogo. Hola, so mekem ti štádol, ho to vrtnul te štogo.
0: Jeníčku, kde to jsme?
3: Vymenkent norot, oštoge, bet, neret, ne. Ola, soho, štok, no,
1: tady, myslím, budeme muset trošku překládat.
3: Ena no koštek, ele, bet, ne, pravý.
1: Ježibaba, to je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, eš, ne, bet, jo, pardon, eš, ne, ne.
3: Ola, soho, štigen, bátor, onon. Ronda glokanko glokanko glokanko.
1: Co hrdlo ráčí.
3: Men to šabet orost emen na to rup tam guláš.
1: A tabule budou traskat pod různými jídly.
0: Dobrem.
3: Debrej hášlevelí badačon sýrke barát badačon kekmielí balaton fyredy.
1: Vrší nabídku baba.
2: A Jeníček zvyšuje i poptávku.
0: A co sladkýho bude to?
3: Čmeket, nik, elet, net, noros. Šabálot, negedy. Elot, nos, nok, meter, olos, nip, bevet, nos, tebe, kýtež. Ola, matárat, notos, dvěkedlel, cement, ned, nidyť, edeť, nos, noros, no, matárat, nos, tetet.
1: Vstupte.
4: Yes, but now, ladies and gentlemen. John and Mary were in Ježibaba house. Whole 1 year. Really 1 year. The Ježibaba and the Ježibabies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, everyday dumplings, veal cutlets, roast beefs and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, two.
2: A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, Jeníček hořka jsou tlustí, Ježibaba je chce opéci v peci.
0: Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete...
1: A v perníkové chalupce se odehrává toto drama.
3: Enšmek, eloste me getniken, a no, já ti dám, čaj,
0: já jsem zesílil a já tě strčím do pece místo lásky, ježi, mám, Jeníčku, ušetřím, ne, no, no,
1: a přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách, který já, kdy už je nebezpečí zažehnáno, je po všem. je skutečně po všem.
0: Mařenko, už je po všem.
1: No, co jsem říkal jinýho? Ženíčku. Ženíčku, ty se mi můžeš podívat do očí.
0: Proč? Proč ne?
1: Ženíčku, vždyť si právě spálil člověka.
0: To nebyl člověk, to byla Ježibába.
1: No jo, máš recht.
0: Tak,
1: a teďka, zatímco Ježibába vesele praská v peci, Ženíček a Mařenka propukají v jásot a oslavují svoje vyzrání nad Ježibabou.
0: Ježičku, a my si zaspíváme.
1: Ano, Šenkuba poslali, se krů mi jebali, na se to obyčaj, obyčaj, obyčaj, teď si přišil, čekaj. Ano. Jestli tam žijí dodnes, běžte se tam za nimi podívat. A zazvonil zvonek a pohádky je konek.
5: Jirko, udělej televizního hlasatele.
6: Ale to dělám pořád.
5: Jirko.
6: Ale to každej zná.
5: Udělej ho, to si všichni rádi poslechnou znova.
6: A to je jako kdybych chtěl, abys udělal ještěrku.
5: No. A proč ne? To se na desku hodí. Pozor, koukejte se.

0: To byla hezká pantomima, pěkné.
1: Díky.
0: Hezké. No ale teď něco pro ty, kteří nemají tak silnou představivost. Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohy televizních novin. Ve 20 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
3: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Ale jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Ano.
3: to víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimbrlík.
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je
2: pravda. Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí. No jo.
3: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
3: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo. No,
3: buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Ale já myslel, jako kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a tak, víte.
3: Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
1: Vítám cestující, kteří se vracejí zase do své vlasti radostně. A dávám jim tyto následující celní instrukce. Občani, kteří se vrací ze zemí Mamonu, Coca-Cola a kapitálu, ukážou nám řádně všechny kufry veškeré, abychom se přesvědčili, nechytli-li je zase nějaké choutky, obohatit se svýma penězma na náš úkol. Občani, kteří se vrací ze socialistických států, vyzvednou si nutné občerstvení a můžou jít klidně. Vezmeme cestující z Německé spolkové republiky. Ty chci vidět. Co tam měli co dělat, kurevanču? Budou se sem dostavovat podle abecedního pořádku. Kde mám abecedu? Vemu to z hlavy. Nedělám to prvně. Tak to máme písmenu A. Od písmeny A nikdo necestoval. A jsme probrali, následuje písmen písmen B. Od B cestovali. Pouberle, Bukovský, Baklažán. Jo. Nemůžeme očekávat, protože tam zůstali. A B následuje...
4: C, teď mám jít já, Cuklovka.
1: Občan Cuklovka, neprovokuj orgán. Celní a Pepedě následuje nyní P. Proto se sem dostal občan Pupák Dušan M. z Prahy. A hele, Pupák, co jsi dělal v Německý spolkový republice?
5: Já jsem zabloudil na Šumavě. A co ty tady děláš, individuum, Krchov?
1: Jsi jasný. Inteligentní lidi jsou dneska třeba na všech důležitých důležitých.
5: Právě proto se ptám.
1: Tady se nemáš co ptát. Tady se ptáme my, Krchovové. Máš něco k proclení?
5: Ať se na tomhle místě propadnu, tak kumpikum nic.
1: A kumpikum nic. A co to máme v podpaží?
5: To neplatí, to jsem nestačil ukrýt pro záměnu a bepedy. Jako by jsem to neměl. Nebudu přece na kradenej svetřík schopchodňáku platit hříšný clo.
1: Chápu, tak otevři kufry.
5: Jak to kufry?
1: No přeřekl jsem se, no. Splet jsem si množení čísel.
5: Jsem si odeř, že nevidíš ten kufr, co není vidět.
1: Co je v tom příručním zavazadle?
5: Samý spisy, Mia Marksovo.
1: Přesvědčíme se. Spisy, to jsou asi. Namátkou prolistujeme jeden. A hele, co dělá v tom spise Stomarek?
5: Čendo, to je kapitál.
1: Spisy se zabavujou. Vy i Marksovo spisy se zabavujou.
5: Marksovo taky?
1: Marksovo taky.
5: Na to tady vzalo obrat. Takhle slábu.
1: Zagrál.
5: Tak si kufr, Čendo, mám ještě jeden.
1: A máš ještě jeden kufr?
5: No. Doma na policii, kdyby se náhodou ještě vedle k domlový zavazeniny.
1: Já ti nezajímá. Napíšu ti potvrzení a můžeš jich klidně dát. Teď mě napadá, putačisko. Ty máš vlastně svý osobní věci. Prádílko, takový.
5: Ponoštičky?
1: Ponoštičky! Podláčky a tělničky!
5: Tak chytá, s kterým se nepočítá. Já jsem to rozdal nezaměstnaný.
1: To je krásný. To by udělal každej, kdo tam jede, tak mají i tam blahobyt.
5: Jdu na to potvrzení, ten kufr tak tlačí, už ho omdlívám.
1: Který kufr tlačí?
5: Doma se bojím jíst na policii, aby nespadla zavazenina, abych ti nemohl dělat.
1: Pupák, ty jsi mi podezřelej. Sundej kava.
5: Ty vezi mě?
1: Ty vezi mě, sundej kava.
5: Se stydím.
1: Sundej kava, nebo použiju služební pistole, zpřátelené ráže.
5: Já
1: už
5: budem
1: ale bude mrzuto. Ať je! Pupa, ty jsi utajoval zavazadlo.
5: A utajoval v dobrý vůli, aby jsem si pomohl.
1: Pošidil stávoval ty. Kufr se zabavuje. Sundat kabát úplně.
6: Čendo, jak já nerad ho sundávám.
1: To vidím.
5: To je mý osobní prádlo.
1: Od kdy chodíš v ženským prádle?
5: V té doby, co bloudím po Šumavě do NSSR.
1: Taky NSSR.
5: My jsme SSSR. Když to takhle půjde dál, tak oni chudáci taky budou.

0: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
1: Melichár, no jo, Melichár, já... Já jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
0: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
1: Ze Silvestra.
0: Neříkej, na Cikláre? No, jste si nějak zašel, pane Melichár?
1: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kršmí, která je ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
0: No počkejte, snad do Prahy, ne?
1: Do Prahy.
0: No do Prahy.
1: Já jsem tady v Praze?
0: No pochopitelně jste v Praze.
1: A co bych tady dělal v sídelním městě?
0: No, sídlíte tady.
1: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
0: Sláma, prosím, Sláma.
1: Slá?
0: Sláma.
1: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
0: Sláma.
1: Co říkáte?
0: Sláma,
1: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
0: Co jestli
1: nemáte močáka?
0: Ježi, ne.
1: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
0: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
1: A co takhle hltánek láku nebyl vy?
0: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
1: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
0: Já.
1: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
0: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
1: Já? No. Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fuč a vou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
0: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
1: Jak to víte?
0: Teď já jsem tam byl s váma přece.
1: Sakra.
0: Nepamatujete?
1: U Mordýře.
0: No.
1: A co jsem tam dělal?
0: Striptýz.
1: A jej.
2: Striptýz, to
1: Mě bolí hlava až po černici.
2: Ale ostuda, víte to.
0: Ne, ostuda.
1: Co říkáte striptýz?
0: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
1: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
0: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
1: Kde to je?
0: To je tam v Kamenném hvozdu.
1: Ježišmarja, tam taky striptýz?
0: Ne, tam se dělal Rothschilda.
1: Rothschilda?
0: Rothschilda.
1: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
0: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
1: Já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
0: Dobrý. Oni vám vzali občanku totiž, víte?
1: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
0: No jo. Brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár.
1: Pracháče, to je právě, to je dneska tahle ta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
0: Dějete, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
1: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
0: Jo,
1: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
0: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
1: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
0: Počkejte, ale vy máte střechu?
1: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
0: Je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
1: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
0: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
1: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
0: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
1: Mergo, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrný mlejn.
0: Jo, takhle přímo na vítr, větrný mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
1: No.
0: A šindele, tedy došky.
1: Ty právě nemám, takže mi kape...
0: Na maják.
1: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlejn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
0: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
1: Starám se o fondy.
0: Jděte, vy máte nějaký fondy?
1: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
0: No a co pak to došli?
1: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
0: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
1: no,
0: bez došku, no, bez perspektivy. Je kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
1: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk. No. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.

0: Jako vůbec?
1: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
0: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
1: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
0: Hlejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
1: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
0: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
1: Ale já jsem u moře nebyl.
0: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
1: Byl, ale to nebylo letos.
0: No a umíte o tom povyprávět?
1: Umím.
0: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
1: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
0: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
1: Jo, on to nikdo asi nepozná.
0: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
1: no,
0: ne?
1: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
0: Tak jste připravený.
1: Ano.
0: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
1: Ano.
0: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
1: Ano.
0: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
1: U moře.
0: U moře, ano. A u jakého moře?
1: Já jsem byl u Velikého moře.
0: Ano, moří je víc, že?
1: Ano, moří je hodně.
0: A vy jste byl u Velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. Veliké. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
1: Kde?
0: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
1: Ne, to bylo modré.
0: Ano, jaderské?
1: No, ne, modré, takové modré.
0: No, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
1: Ano, ale bylo modré.
0: No, prosím. A co jste převážně dělal u moře?
1: Převážně bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
1: Ano.
0: Sami jste si vařili?
1: Ano.
0: Bábovky a ryby?
1: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
0: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
1: Ano.
0: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, a já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: A ještě ho tam mám.
0: Já no máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli
0: ne,
1: ho nespouk.
0: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano,
0: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
1: rozhovor. Tak vám děkuju.
0: Naschledanou, můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych chtěl.
0: Můžete dopředu a rychle.
1: Děkuji.
0: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku!
0: Ano, stop, zastavte, to je to strašení. Zastavte, jdem domů.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list po putování českými a moravskými výskami a malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň my nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrtrublíkem mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smal jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP.
tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídit to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudu a Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začala zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartuňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuňe taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl: nedělej, ty se ze mě legraci, s takovýhlema věcma se nežertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.

nad řekou Blanicí tyčí se hora. Chudé tam políčko sedláček hora. Hlouběji zatlačil do země radlici, kov narazil, vyoral přilbici. Tak pověst nelhala, jsou tam a čekají. Děti mé, neplačte, nezoubej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Z hory se ozývá zlověst

0: Hej, páni rytíři, něco se děje. Povytovej ty poplach.
1: Tak, páni rytíři. No, pane Hinku. Zvonec. Pane Smil, vypadá to na něco většího.
0: Jo, a co je?
1: Co je, celá hora se chvěje, tak abych vyrazil, ne?
2: No, počkej, Bůh ví, co se ti zdálo.
1: Jen poslouchejte, pane Hinku. Má pravdu?
3: A zní to dost celně.
1: Tak já běžím.
2: Pomalu, Šlutko, pomalu. Víš, co máš dělat?
1: Ale vím, pane přednosto, že tam nejdu prvně.
2: No tak.
3: A jak se něco dovíš, hned se vrať.
1: Zajdu do hostince, dám si pivo, dvě, tři... Dvě. Poslechnu si cvrkot a mažu zpátky.
3: S tím pivem to nepřeháněj, abych tady nezapisoval takový prkotiny jako posledně. Že piju kafe.
2: To je pravda.
3: A nebo že vynalezli cvikr.
1: Rozumím jenom ty důležitější věci. Prolévání krve, přesuny vojsk, Turci na Moravě, braniboři v Čechách, Maďaři na Slovensku. Tak už můžu jít?
3: Jdi.
2: Probudím vojsko. Přilbici. Pucvol. Řekni něco.
3: A co?
2: No co, to je jedno. Jde o to, jestli tě slyším.
3: Tak třeba. A nebo, když mě nic nenapadá.
2: Tak řekni. Já nevím, bože můj, máme tolik slov. No jakýkoliv slovo řekni.
3: A těžké slovo?
2: No třeba.
3: Olovo.
2: To je špatný, slyším. Jiný slovo řekni.
3: Kráva.
2: Pořád slyším.
3: Tetřevlušec. Jak mě slyšíte?
2: Je to dobrý, neslyším.
3: Opravdu neslyšíte?
2: Říkáš něco?
3: Blbouné, blbá, hluchá, nadřízená.
2: Bezvadný, prima, ani slovo neslyším.
3: No, to je dobře.
2: Tak jdeme na to. Vojsko z Moravského pole, vojsko z pole, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z pláně, vojsko, probuďte se a buďte pohotově. Vojsko z Bílé hory, vojsko z hory, vojsko, tak pohyb, vstáváme. Jsou vzhůru, můžu to zavřít.
3: Zvou jako hyeny.
2: No, a to sedíš hodný kus od toho. Já jim koukám přímo do chřtánu. Hrozně. Nezapomněli jsme na nic.
3: Podívám se do knihy. A už to mám. Velký malér, pane přednosto. Druhá jízdní od Lipan je bez velitele.
2: A jak to?
3: No, veverka z bytičky v Šatlavě.
2: A prosím tě, proč? Já to všechno zaspal.
3: Veverka z bytičky. Kritizování velitelského sboru pro pasivitu,
2: aha,
3: opakované bezdůvodné buzení vojska a jedno svévolné větí z hory.
2: Ano, už si vzpomínám, veverka, tak toho musíme rychle vrátit k útvaru. Vězeň, veverka z bytýšky! Vězeň z bytýšky, vězeň! Co je? On se ptá, co je. No je pohotovost a tvůj oddíl je bez velitele.
4: Takových pohotovostí už bylo, jede se nebo nejede, to mě zajímá.
2: Čekáme na zprávy zvenčí a na rozkazy zhora.
4: Aha, tak to si můžu jít zase lehnout.
2: Vězeň, veverka z bytýšky, vězeň z bytýšky, vězeň! Nedostal si povel k odchodu. Podívej, veverko, ty jsi taková naše horká hlava, viď? Nad námi přijede naložený žebřiňák a ty už sedláš koně. Hrnaně, bíte je, morho! No. No, a nebo tenkrát. Co nám to proved v tom 17. století?
3: 1695, vpad na Chocko, obklíčení Trhanovského zámku.
4: No, však kdyby nás bylo víc, tak jsme z toho kozinu vysekali.
2: Averko, rozebereme si tvůj případ. Nám se líbí ta tvoje bojovnost. To my u bojovníků potřebujeme. No, proto jsi také velitelem Lipanské druhé jízdní. Ale ta tvoje bojovnost vede k tomu, že kritizuješ nadřízené. A dokonce i svatého Václava, nejvyššího velitele. Takže abychom tě mohli poslat zpátky k útvaru, musíš tu svou bojovnost napřít správným směrem. Ale co si taky budeš muset odvolat?
4: Co bych měl odvolat?
2: Co by měl odvolat?
3: Tady toho je. Velitelské stanoviště označuje hanlivým názvem Václavák.
2: No prosím.
3: Opakovaně pronáší. Já se z toho zvencnu. Blaníku říká noclehárna.
2: A o mně? O mně, co říkal, přečti.
3: Rytíř Hynek z Michle je politická mrtvola.
2: My tu všechno slyšíme. Co tam ještě máš?
3: Vojsko, které nevyjelo ani roku 1620, se může jít vyspat.
2: No, co ty na to, Veverko?
4: No, to všechno semře.
2: A to všechno budeš muset odvolat, chlapče. Jinak nemůžeš být velitelem Lipanské druhé jízdy.
4: No, podívejte se, ten Václavák bych odvolat mohl, že se zvencnu, to taky říkat nemusím. Rytíř, politická mrtvola, to si ještě rozmyslím. Ale Bílou horu neodvolám, tam je to úplně jasný a nikdy nám to nevysvětlil, nikdy!
3: No, tak já bych to shrnul. Teď se nám to hezky rozdělilo do tří částí. Na věci, které chceš ochoten odvolat, to je ten Václavák a tak dále. Na věci, o kterých budeš ještě přemýšlet, to je tady rytíř, politická mrtvola. No a konečně ta nešťastná Bílá hora, na které zatím trváš.
2: A co kdybychom, Veverko, udělali takovou výměnu? Ty nám odvoláš Bílou horu a my ti necháme ten Václavák.
4: A rytíř, politická mrtvola?
2: Tak to si ještě rozmyslím.
4: A pak bych se mohl vrátit k Lipanské druhé jízdní?
2: Okamžitě.
4: Tak já nevím. Já chci vyjet národu na pomoc, poněvadž je mu zle. A kvůli tomu musím prohlásit, že když je mu zle, tak se vyjíždět nemá. Dává to smysl?
3: Dává to smysl?
2: Nedobře se na to díváš, Veverko. Národu se má vyjet na pomoc, když je mu nejhůře. Tak zní zákon hory. No jo, ale to neznamená, že budeme sedlat koně při každé lapálii.
4: Bílá hora byla podle vás lapálie.
2: Tak byla to pravda, větší lapálie, ale zřejmě nebylo ještě nejhůře. Smile, vysvětli mu to. Já musím jít kontrolovat stráž.
4: Nebylo nejhůře. A co už by se tak podle vás asi mělo stát, co? Taková pohroma. Hele, do dneška se z toho nevzpamatovali.
3: Uklidni se, Veverko. Musí vzít v úvahu, že jsme tenkrát neměli dostatek zpráv. Co jsme o bytě věděli? Šlupka přijet Moraváka a ten pořád jenom opakoval zle, matičko, zle. Víc jsme z něho nedostali.
4: To není pravda. Ještě volal, v čím jsme v řiti. A to jste Václavovi zatajili.
3: Uznáš snad, Veverko, že jsou slova, která se do svatého ucha říkat nedají, v čím jsme v řiti. To prostě nešlo.
4: Jak se má velitel správně rozhodnout, když se mu tají, kde jsme?
3: Veverko, co sem pořád taháš tu Bílou horu? Přenos na to nemá rád. S tím už jsme se jednou provždy vypořádali, poučili jsme se z toho. Jakou má cenu pořád se v tom patlat?
4: Hele, měli jsme rozbor bitvy na Moravském poli, měli. Měli jsme rozbor bitvy u Lipan, měli. A po Bílý hoře, ticho po pěšině, víš? A rozkaz.
3: Dnes, 15. června leta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel rozkaz.
2: Výborně, tak čti.
3: Celá naše země prožívá dnes vzrušené chvíle. Není divu. Slavíme v tento den svátek významného světce, svatého Víta. Také v našem blanickém vojsku je jistě celá řada Vítů. Nezapomeňme jim poblahopřát. Ovšem, nesmí být přitom narušena spánková pohotovost. Představuji si to tak. Příslušného víta šetrně probudíme, poblahopřejeme mu a poté ho opět uložíme k spánku. Provede přednosta kanceláře. Pozor, množí se dotazy, co v případech, kdy v jednom oddíle je více vítů. Mají si všichni probuzení vítové blahopřát také navzájem? Mohou. V takovém případě je však třeba dohlédnout, aby mladší vít blahopřál staršímu vítu jako první, a ne naopak, jako se to stalo loni. Zároveň vás chci důrazně upozornit, abyste neucpávali větrací šachty pytli se senem. Váš Václav. Tak já to třikrát opíšu a originál založím jako vždycky.
2: Ano, ano, moudrý rozkaz. Sám jsem neměl v těch gratulacích jasno.
4: Rozkaz, tomu oni říkají rozkaz. Víte vy vůbec, jak vypadá vojenský rozkaz, ale rozkaz to je třeba druhá jízdní na můj povel, dosedel!
2: Tiše, neřvi, blázníš prosím tě, uslyší to vojsko a bude zmatek.
4: To je vrchní velitel. Hora se kvěje v základech, národ venku možná krvácí a on nám sdělí, že vítové si mohou blahopřát.
2: Podívej, Veverko, ten rozkaz se pravda přímo nevyslovuje k tomu, co se venku děje.
4: To jsem si všiml.
2: Ale jsou tam cenné myšlenky.
4: Ano.
2: Vezmi si například, že díky tomu rozkazu víme, kolikátého je. No, kolikátého smíle.
3: 15. června 1848.
2: No vidíš.
3: Tak tady Lipany, Moravské pole a jedna Bílá hora.
2: Jestli zase nechrápou.
3: Veverko, já tě mám rád.
4: Ale pane Smilé, teď víte, že je to tu zakázané.
3: Ale ne, já tě mám rád jako chlap chlapa.
4: No právě.
3: Ohinkovi víme svoje. Ale chceš zpátky na velitelské místo? Chceš. Tak mu tady podepiš, že to s tou Bílou horou tak nemyslíš, no můžeš jít.
4: Ale já to tak myslím.
3: Ale ano, v pořádku. Myslíš si, co chceš, ale tady podepiš, že to tak nemyslíš. Co pak je to tak složitý?
2: Je to v pořádku, už to čtou. Tak co? Podepsal?
3: Nepodepsal.
4: Vážení páni rytíři, Bílá hora, jestli to nevíte, byla národní katastrofa. A já se stydím, ano, já se do dneška stydím, že jsme tenkrát nevyjeli. Když už jsme nezasáhli do vlastní bitvy, tak aspoň toho 21. června 1621, představte si tu krásu, jak ten kat napřáh meč, kdyby se za ním ozvalo, zadrž, kate mydláři. A teď všichni na tom malostranském náměstí by se otočili a tam bychom stáli v plné zbroji my, blaničtí rytíři.
5: Promiňte, pánové, že se vám vměšuji do debaty, ale ta poprava 27 českých pánů nebyla na Malostranském náměstí, nýbrž na náměstí Staroměstském. No to jenom pro přesnost. Jinak s tím vaším hodnocením bitvy Bělohorské břele souhlasím.
2: Člověče, kde ses tu vzal?
5: Dovolte, abych se představil. Jsem Josef Bohuslav Vojka, učitel dějepisu.
2: No a co zde pohledáváš?
5: Víte, ona je teď v Čechách zas taková napjatá doba a vedou se znovu spory, jestli v Blaníku někdo je, nebo jestli jste jenom pověst. Kolega Vlasák, on je přírodospitec, když se dověděl, že chci pátrat zde v hoře, tvrdil, že tu najdu jenom rulu a svor.
3: Postav se tady na světlo.
5: Prosím.
3: Otoč se.
5: Ano.
3: To je zvláštní odění, co tam nahoře nosíte. No nic, já jsem Smil Flek z Nohavec.
5: Hm? Já jsem si teď taky zrovna umazal kalhoty. Jak jsem se tam prodíral tím houštím?
3: Já jsem Smil Flek z Nohavic.
5: A čím vám to pustilo?
3: Rytíř Smil Flek z Nohavic.
4: Aha, tak to tady pan rytíř se pokecal. Super. Hele, já ho vemu na plocho mečem, ne?
3: Klid, Veverko, klid. S kantorem. Kantore, posaď se. Zde rytíř přednosta ti položí pár otázek.
2: Přednosta, Blaníku. Tak vy jste svatý Václa.
6: Jsem rytíř Hynek z Michle.
2: Aha.
6: Dle jistých znamení usuzujeme, že se něco venku děje. Pověz, co víš.
2: V celé Evropě to letos vře. U nás to začalo v březnu, na schůzi ve svatováclavských lázních.
6: Svatováclavské lázně, to zapiš, smile, to velitele potěší.
2: Poslali jsme odtamtud císaři do Vídně ostrou petici, že chceme...
3: Pomalu, pomalu. Co je to petice?
2: No to je z latiny. Česky bychom řekli prosba.
3: Aha. Poslali z lázní ostrou prosbu.
2: Že chceme svobodu tisku, svobodu shromažďování, svobodu náboženského vyznání, že si chceme sami volit vládu.
6: Volit vládu? Já bych vás hnal. Od čeho je panovník?
2: Představte si, že císař souhlasil a slíbil konstituci. To bylo slávy. Tančili jsme konstituční polku, pekli se konstituční rohlíky. A tenhle klobouk, co mám na hlavě, ten je také konstituční. Jelikož je mnohem nižší, než kdyby nebyl konstituční.
3: To všechno tam mám psát, ty klobouky, ty rohlíky.
6: On nepíš.
4: Poslyš, kantore, tady je vojenský ležení. Co se v Praze tancuje, nás nezajímá. Pověz, potřebujete nás nebo ne?
2: Potřebujeme.
4: Prosím.
2: Moc. Ten Windischkrec. Svolali jsme na Žofín slovanský sjezd a on hned zesílil v Praze hlídky. A to víte, jak začnou ulicemi chodit stráže po dvou, po třech, tak to Pražáky znervózní. Celé dne se něco semlelo a začalo se střílet. Windischkrecová vykoukla z okna a nějaká zbloudila kulka, pic a bylo po ní. Dovedete si představit, jak to Windischkrece dopálilo. Vojsko hned do ulic a naši začali stavět barikády.
4: Co začali stavět?
2: Barikády. To je taková hromada všeho možného. Kostky dlažební, kredence, povozy.
4: Vozová hradba.
2: Jsou to spíš krámy.
4: Ale ne, to je vozová hradba, tomu nerozumíš.
2: K nám také přišli studenti. Vzali nám na barikádu prádelník. Moc krásný kousek s mým vlastním monogramem. To jsem viděl, že jde do tuhého, mazal jsem na Vlašim a rovnou jsem k vám.
6: Ty tedy myslíš, že je ten pravý čas? Že je nouze nejvyšší?
2: Císaři pánu se to mele ve Vídni, teď kdyby se mu to sesypalo ještě v Praze.
4: Kolik má Windischkrec mužů?
2: 10 000.
4: A kolik je našich?
2: To je právě to. My Češi vlastně ani žádné vojsko nemáme. Včera jsem se díval z okna, kdo je na barikádě. 4 studenti, hostinský kaněra, krejčí Suchánek, teda s učedníkem.
4: To je všechno? No to je teda slabota, to ti řeknu.
2: Mohu se zeptat, jestli to ovšem není vojenské tajemství, kolik je vás tady v Blaníku?
4: Není to vojenské tajemství. Je nás tu nepočítaně.
2: No, tak to budeme možná v přesile.
6: No, podklady máme, pošlete to nahoru a uvidíme.
2: Já půjdu zkontrolovat stráže.
4: Přivážeme.
3: Nechce to.
4: Možná, že spí.
3: Jo, vzal to.
2: Kam to šlo?
4: Nahoru, nestůj tady. Padají rozkazy.
3: Kdo je tam?
4: Nejvyšší velitel.
2: Přímo svatý Václav.
3: Tak,
4: tady nesmíš stát, je to nebezpečné.
2: A co bude teď?
4: Teď musíme čekat.
2: Stejně vás obdivuji. Takových let tady trpělivě čekat. Chladno je tu, vlhko je tu. Co celý ten dlouhý čas děláte?
3: Většinou spíme.
2: Takhle nepohodlně na kamenech.
3: Tak já ležím v knihách.
4: Já zase většinou sedím.
3: Ležet v knihách to ještě jde. Horší to mají Slováci.
2: Oni jsou tu také bratři Slováci.
4: Ale tady ne. Mají svou horu, Sitno. Aha. Ti tam mají, panečku, pohotovost. No, aby se tam váleli jako my. Hele, všichni takhle stojí u koní s jednou nohou ve třmeni, s hlavou obrácenou k veliteli, aby byli připraveni, až řekne, teda se pak.
3: Hele, je to možná nepohodlné, ale já tady mám napsáno, že vojsko trpezlivo čaká v pivnici. Ten mají zase tak špatný, v pivnici.
5: Ale pivnice, pánové, to není hostinec. To znamená slovenský obyčejný sklep.
3: Aha, tak to jsou na tom hůř než my.
5: Ale to by mě ještě zajímalo, jsou v Blaníku také ženy?
3: No tak. Ženy přímo ne.
5: Ne.
3: Ale něco podobného tady mám.
5: Myši? Ochechule? Slepice?
3: Máme tady jeskyňky.
5: Opravdu?
3: Bohužel. Jsou sice tak ošklivé, že málo který voják by si s nimi něco začal. Ale najdou se takový. To víš, je tady tma. A přitom je to tak nebezpečné.
5: Co pak, kouzla, čáry?
3: Ne, to ne. Ale mohli by se přemnožit. A co mi tady potom? Přednosta se s jednou spustil.
5: Tady? Pan přednosta?
3: Ano, tady. V kanceláři. Má s ní dítě.
5: Prosím vás, chlapečka nebo holčičku?
3: Přednosta umí akorát holky.
5: A jak je to děvčátko staré?
3: No, asi 150 let.
5: No, tak to už je velká slečna.
3: Ne, to ne, ještě v peřince, ty rostou hrozně pomalu. Ale neříkej přednostovi, že to víš. Tady se to tají. Kdyby se to dověděl Václav, tak by ji nekletěl.
5: A kde je paní jeskyňka?
3: Někde je zalezla. Chodí sem tak jednou za uherský rok.
2: Jen vytáhnu paty, už si vymýšlí.
5: No to je...
2: Jeskyňky. Slyšel jsi někdy, že by v Blaníku byly jeskyňky?
5: Ne, ne, to jsem slyšel dnes prvně.
2: V pohádkách, prosím, dejme tomu. Ale v pověstech. No řekni mi, smile, proč to děláš? Proč takhle plácáš?
3: To mám asi z těch knih. Člověk toho přečte, že pak neví, co je pravda a co je výmysl.
2: A co si tady pan učitel o tobě řekne?
5: Ale...
2: Já s jeskyňkou, 150letý dítě. By ses měl léčit, člověče.
5: Ten rozkaz nejde a nejde. Půjdu zatím zkontrolovat stráže. Pánové, co je pravdy na tom, že když sem člověk zabloudí a stráví tady den nahoře, mezi tím uplyne celý rok?
3: Říká se to.
5: Já se ptám jenom proto, že jsem třídním ve 2. B. Takže až přijdu zase do školy, že musím jít do 3. B. To ve 2. B budou totiž úplně jiní žáci. Tak abych nebyl pro smích. Jestli si ovšem za mě mezi tím nenajdou náhradu, když se tam rok neukážu. Na to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už hledá náhradu. Pánové, co je pravdy na tom, že se tady třeba oves nebo koňský trus mění ve zlato?
4: Nejen koňský.
5: No, tak to já bych si potom, jestli dovolíte, aspoň něco malého, většího, na památku vzal.
4: Au! Vidíš to, říkám ti, padají rozkazy. A zrovna s dvojitým kamenem.
3: Dnes, 16. června léta páně 1848, vydávám tento rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel nový rozkaz.
2: V pořádku, tak čti.
3: Národ prožívá těžké chvíle. V mnohých krajích se neurodilo, a tak venkovský lid doplňuje jídelníček sběrem lesních plodů. Začínají se sbírat i podřadnější houby.
2: Vidíš to?
3: Doneslo se mi, že na Pelhřimovsku začalo se jistým houbám říkat Václavky. S tím nemohu souhlasit. Něco jiného je, když se jedné odrůdě švestek dostalo názvu Karlata. Karel IV. Je skutečně z Francie do Čech přivezl a vědomě tedy podstoupil riziko, že švestky ponesou jeho jméno. Ale co já mám společnou s houbou, která se živí schnilým dřevem? Jestli si pelřimovští myslí, že mě tím pojmenováním poctili, pak jsou na omylu, naopak. Pěkně mě naštvali. Váš Václav.
6: Vidíte? Pořád, že jsou rozkazy našeho knížete bezubé. A jak jim to panečku dal?
3: Tak já to třikrát opíšu a originál založím.
4: No a dej tomu nadpis rozkaz na houby. Řeknu vám, já jsem skoro rád, že nebudu dole, až to naši kluci rozbalí. My husitě totiž máme smůlu, že umíme většinou číst, tak to pak vidíme černý na bílý. Líp jsou na tom ty negramotný, ty to jenom slyšej.
3: Tak hotovo.
6: Tak.
7: Zrovna jsem se vás chtěl zeptat, kde to tady máte. Já si s dovolením vemu tady ten papír, ano? To je zmačka.
3: Jejte se, on si slíká kalhoty.
6: Člověče, co tě to napadlo? Víš, co je tam dole? Vždyť je to plné, naši...
3: Pardon, ono je to plné.
7: A co jsem? Jsem mohu?
4: Ale sedni si kam chceš. Našim vojákům už může klidně každej třeba na hlavu.
6: Neurážej blanické vojsko.
4: Ano, vojsko za to nemůže. Tam je chyba. Pokud nevyměníme vrchního velitele, budeme tady jenom hnít. Žižku na vás, to by byl velitel Blaníku.
6: Tak tohle jsem neslyšel.
4: Neslyšel? Tak já ti to řeknu znovu. Pryč s Václavem, Žižka na jeho místo.
6: Vůbec nic neslyším.
3: Mám to psát? Tady je slyšet dobře.
4: Já nevím, já mám pocit, že řvu.
7: Krásně řvete.
4: Povídám, já Václava tam nechci, tam já Žižku chci. Změna.
6: Sám jsi o to řekl. Smile, přečti článek 13.
7: Pánové, já už to nevydržím.
3: Článek 13. Napadne-li kdokoliv, byť i slovně, vrchního velitele hory, je povinností přednosti kanceláře strestat jeho mečem.
6: Smile, vydej soubojové meče.
3: Tak. Tady je meč pro pana přednostu a tady je meč pro vinilců.
6: Smile, víš jistě, že já mám mít ten kratší a Veverka ten dlouhej?
3: Ano, tak je to tady napsáno.
6: Ty zneužíváš toho, že já na ty tvoje blechy nevidím.
3: Nezneužívám, tak je to tady napsáno.
6: Tak dobře. Braň se! Přestávka. To je smůla. Já chtěl zrovna zaútočit.
7: Tak pověz, nelhala. Sotva jsem ho vytločil, bylo z něj zlato. To bude doma radosti.
3: Konec přestávky.
6: Braň se!
4: To se nesmí! Nešlo by mi na meč!
3: Přestávka!
6: Zase přestávka! Já mám takovej pech! Přitom jsem byl zrovna... No viděli jste to?
3: Přestávky jsou nutné. Léta spíme. Tělo není uvyklé pohybu.
5: Pane přednosto, ne, že bych maloval čerty na zeď, ale v případě, že byste v souboji padl, vydal by mi někdo potvrzení, že jsem vás žádal o pomoc. To by mi ve vlasteneckých kruzích moc pomohlo, kdyby mi to někdo napsal. A byla by to pro mne zároveň omluvenka, že jsem zameškal tolik hodin.
1: Omluvenky nepíšeme. Pouze potvrzujeme.
5: Ano? Tak já bych si to s dovolením napsal sám, kdybyste vy laskavě půjčil brk.
1: Konec přestávky.
2: Braň se!
1: Přestávka.
2: No tak, Smile, to už mi děláš naschvál tohle. Už po třetí mohlo být po něm.
1: No nedělám, když přestávka, tak přestávka.
2: A víte, že jsem docela rád, že mám tenhle ten kratší. Člověk je takovej mrštnější. Líp se to ovládá.
1: Výměna mečů.
2: Jak to? To nemyslíš vážně?
1: Tady je napsáno, po třetím kole výměna mečů.
2: To není možný. Ty, Chvojka, přečti, co tam je.
1: Pozemštělům je zakázáno nahlížet do blanických knih.
2: To tam taky je. Podívej se, jestli to tam je.
1: To má Chvojka zakázaný.
2: Smile, já si na starý kolena pořídím cvikr. Šlubka říkal, že už ho vynalezu. Ale pak si mě nepře. Tak dobře. Ale čtvrtý kolo provedeme způsobem nedáš, dostaneš.
4: To je co?
2: Ty se postavíš tady.
4: Ale macka máš ty.
2: Macka mám já. Ty se postavíš tady. Já si stoupnu sem. A ty máš právo na jeden výpad. Když mě zasáhneš, je po boji. Když ne, budu mít to právo zase já. Do boje! Tak to by bylo!
4: Co je? Mě tu někdo zám?
2: Konec souboje.
4: Jak to konec?
1: Moment, moment. Pravidla nic takového neříkají.
2: Je takový pravidlo. Zaběhne-li kdokoliv při souboji do celic a někdo ho tam zamkne. Znamená to, že souboj zdává a dobrovolně nastupuje výkon trestu.
1: Ale žádný takový paragraf tady není.
2: Tak tam ode dneška bude. Kdo je pro? Já? Je někdo proti?
4: Tady.
2: Nikdo? Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak, děkuji vám.
5: Co myslíte, páni rytíři, jak může dlouho trvat, než vydá kníže rozhodnutí?
1: Rozhodnutí už padlo.
5: Cože padlo? No, tak to mi uniklo.
2: Kníže se na vás hněvá, Chvojko.
5: Přímo na mě?
2: Na vás, smrtelníky. Zvláště pelhřimovský kraj ho zarmoutil.
5: No ano, ano, venkov vysloveně zaspal. Některé jejich národní gardy do Prahy ani nedorazily.
2: Chvojko, ty jako učitel bys téhle věci mohl hodně udělat.
5: Já vím. Inteligence by měla přesvědčovat, burcovat.
2: Ale nepouštět lehkomyslně slova do větru. Nějaký učitýlek si vyjde do lesa, něco tam najde, přinese to domů, neví ani, co to je, dá to na plotnu a řekne si, budeme tomu říkat tak a tak. Někdo se toho chytí a už je malé.
5: A co jako konkrétně bychom měli? Například na mé úrovni. Přímo ve třídách.
1: Klidně si to sbírejte, když vám to chutná. Ale proboha, neříkejte tomu Václav.
2: Tak.
5: Aha, no jistě, ano, ano. Takže po eventuálním výjezdu na pomoc Praze
2: čekáme na další rozkazy.
4: Ano, čekáme. Moravský pole, Lipany, Bílá hora, tady se furt čeká.
2: Ticho v celé.
5: Víte, páni rytíři, ne, že bych chtěl souhlasit přímo tady s panem kriminálním živlem. Ale ta Bílá hora. Já když vykládám o tom povstání českých stavů, to jsou vám kolikrát pro učitele horké chvilky. Moji žáci vědí, že tu jste. Já vás normálně probírám, na rozdíl od kolegy Bednáře, který se zbaběle drží osnov. Ale mám tam jednoho nadaného žáka, jmenuje se Havránek. On je to takový šťoura. Já se skoro vždycky až bojím té chvíle, kdy on zase zvedne tu svoji protivnou ručičku a zeptá se, pane učiteli, a proč nevyjeli, proč nám nepřijeli na pomoc?
4: No co já mám tomu dítěti odpovědět?
6: To je pořád Bílá hora, Bílá hora. Ale co my tu věděli? Nejdřív nám to tady dvakrát cinklo.
4: Kdy to bylo?
6: Kdy to bylo?
3: Dvojitý cink 23. května 1618.
7: No ano, tak ten první cink to byl Slavata a ten druhý Martinic, jak sletěli z okna do Jeleního příkopu.
6: No a pak dva roky nic. A ta bitva potom? Kde bylo české vojsko, když nepřítel přitáhl k Bílé hoře? Válelo se v pražských krčmách.
5: No to ani české vojsko nebylo. Byli to většinou cizí žoldáci.
6: Za dvě hodiny bylo po boji.
5: Baba, dvě hodiny rozhodly o osudu země na staletí.
6: Do takových krátkých bitev my nemáme možnost ani zasáhnout. Vždyť jenom než my to všechno probudíme, než se to nahoře rozhodne. Teď do Vlašimi to máš nejmín půl hodiny a do Prahy to musíš počítat dobrý 3-4 hodiny. A to počítám jízdu, pěchota, aby dorazila až druhý den.
3: S těmi bitvami to máš těžké. Některé bitvy jsou pro nás příliš dlouhé a některé zase krátké. Bělohorská byla krátká. A příkladem takové neúměrně dlouhé bitvy je třeba 30letá válka, ta byla hned pod nohy.
4: Zbabělci, schníte si tady! Já a moje lipanská jízdní jedeme Matičce Praze na pomoc. Připravte mi kobylu! Myslíte si, že až se pustím do díry, že dopadnu na tvrdo? To jste na omylu. Spadnu rovnou do sedla své věrné kobylky Máni Máňo!
6: A je pryč! Co dělají stráž? Jak je člověk chvilku nekontroluje, už je malé.
3: Druhé, své volné, větí z hory.
5: Vyjet jen tak na vlastní pěst s hrstkou věrných, to je odvážné.
3: A trestné.
5: Kolik má ten oddíl jezdců?
3: 35.
5: No tak není to mnoho, ale mohlo by to Vindyškrece při nejmenším vylekat. Je to tady, další rozkaz. Prosím.
3: Dnes 20. června 1848 vydávám tento bezodkladný rozkaz. Pane přednosto, zrovna když jste byl kontrolovat stráže, přišel bezodkladný rozkaz.
6: Pořádku, tak čti.
3: Dlouho se mlčel a vyčkával. Avšak liknavost a nerozhodnost Pražanů volá do nebe. Každý ví, že na takzvaném koňském trhu se dávno koně neprodávají. Co tedy ještě brání Pražanům, aby už konečně pojmenovali toto nejvýznamnější pražské náměstí jinak? Při té příležitosti bych rád připomenul, že dosud žádné náměstí v Praze nenese mé jméno. Pokud se tak stane, bylo by vhodné postavit místo mé malé sochy sochu podstatně větší a instalovat ji na vhodnější místě, nejlépe v horní, nejživější části náměstí. Váš Václav.
6: Vidíš, prodávají se tam koně?
5: Neprodávají.
6: Ano, a svatý Václav si o to musí říci sám.
5: Hned jak se vrátím, tak to navrhnu. Jenom bych rád upozornil, že ta nejživější část náměstí není nahoře, ale uprostřed.
6: No tak to zařiďte, ať je nahoře živo.
5: Ano.
6: Hlavní průjezd Prahou tam udělejte. Každý, kdo naší zemí projíždí, ať tu sochu vidí. Třeba ze zadu.
5: Já to navrhnu, ale víte, pane přednosto, co mi pořád vrtá hlavou? Vždycky, když odejdete kontrolovat stráže, spadne rozkaz. Není to zajímavé?
3: To já ti řeknu něco ještě daleko zajímavějšího. Vždycky, když pan přednosta neodejde kontrolovat stráže, žádný rozkaz nespadne.
5: No ano, vidíte to také.
6: No, co na mě tak koukáte, je to zajímavé, samozřejmě. Mám zkrátka smůlu. Nikdy jsem neviděl, jak to padá. Vidíš, Smile, to jsi mi nikdy neřekl, jak to vypadá, když to padá.
3: Tak jak to vypadá, když to padá? Normálně to žuchne. Když kontrolujete stráži.
6: A ty máš něco proti kontrole stráží?
3: No, nemám.
6: No tak, nic tady prakticky neděláme, ještě kdybychom nekontrolovali stráže, no to by ta morálka vypadala.
3: Pane přednosto, máte tady návštěvu.
6: Návštěvu?
3: Vaše paní přišla.
6: Ale co tady zase chceš? Domluvili jsme se přece, že budeš chodit jednou za uherský rok.
3: Ono to utíká. Člověk se ani nenaděje a uherák je pryč.
6: No tak ukáž.
4: No, hezká. Hezká je.
7: Pane přednosto, vaše paní se hlásí.
4: Ale ne, to ona se nehlásí.
7: A že zvítězíme, ukazuje.
4: Ne.
7: Aha, já vím. Jen dva prstičky tam strčíme, co se ohřejeme.
4: Ale ne, to ona chce druhý dítě. Je hezká, ale jedna stačí, bylo by vás moc.
7: S dovolením, pane přednosto, směl bych se také podívat.
4: Pojď, moji.
7: No. Já nerad.
4: Tý se nic nestalo. Víče se ti nic nestalo. Jeskyňky jsou strašně odolní. To můžeš třískat vozem a nic se jí nestane. No, no podívej, no. No. A nic. Ještě se tomu směje, hele. To je sranda, viď? Ještě chceš? Jo, o stůl, no prosím. Čup, no. A nic, no. Ne, ne, ne, je hezká, ale jedna stačí.
7: Mladá paní, mohu si ji prosím pochovat? Opatrně. Děkuji. Celý tatínek.
4: Nech si to. Nech si to. Ale něco ti ukážu. Chceš vidět, jak zmizí? Ona umí mizet.
7: To by mě zajímalo.
4: Zmiz. Vidíš, a je pryč.
7: Něco neuvěřitelné.
4: A lipanská jízdní se nám vrací. Ráže! Leberka z pitýšky do kanceláře. Smile, připrav mu čidla.
1: Dáme mu albánskou rukavici nebo kubánské kleště?
4: Kubánské kleště ne, kastrovat ho nebudem. Albánskou rukavici.
8: Nechte mě, půjdu sám.
1: Tak pojď, Veverko, dej sem ruku.
8: A je, tyrana.
4: Tak jsme se zase projeli, co? Vybojovali jsme zase nějakou rozhodnou bitvu, co? Pomohli jsme národu. No, co mlčíš? Smile, přitáhni mu to.
1: Já už to mám na doraz a furt nic, bolí to?
4: Ne. No, to není možný. V téhle poloze by měl řvát jako tur. Opravdu to nebolí?
8: Vůbec. Hejte, jestli tady nejsou stržený, vidíte. Mně to připadá v tomhle místě takový ožižlaný.
1: Hele, počkej, jo. Teď to musí bolet, to mi neříkej.
8: No nebolí na mou duši, to já bych řekl.
4: Neverko, nelži. Nelži. Tebe to bolí. A ty nás chceš nasrat.
8: Nemůžu si pomoct, nebolí.
1: Nic tady nefunguje.
8: Tak, já se přiznám bez mučení. Vyjeli jsme své volně z hory. U Zbraslavy jsme přebrodili Vltavu, že vpadneme do Prahy ze směru, odkud nás nečekají.
4: No a jak pak vás Pražané přivítali? No povídej, nestyď se. Dostali Habsburkové na frak?
9: Pánové, to budete koukat. To budete koukat, co nesu.
4: No, to je dost. Tak hezky zvolna a zřetelně, ať to směl stačí psát.
9: Tak dobře, já to vemu od začátku. V Louňovicích u hospody na dvorku zbourali chlívky.
7: A postavili barikády. Tak už to přeskočilo i na venkov.
9: A vy jste kdo?
7: Já jsem Josef Vojka, učitel.
9: On je dnešní?
7: Ano, já jsem dnešní. Tak už nás nenapínejte, jak je na tom Praha?
9: Ale Praha to nevím. V Louňovicích tam zbourali chlívky a na jejich místě postavili krásný kuželník.
1: Moment, moment. Co je to kuželník?
8: Napiš vozová hradba.
7: Musím vás ale hlavně co vindyškrét, co naši.
9: Ale v Praze tam už je po všem. Ale já jsem si řekl, koulí tady máme dost. Tadle chodba, ta je proto jako stvořená. Takže vlastně šlo jenom o ty kuželky.
4: No tak hrome, šlubko, na co tě tam posíláme? Kde všude se bojuje?
7: Kde se bojuje?
9: Počítám, že nikde, pane přednosto. Ale v Louňovicích vybrali na povstání spoustu peněz. A všechny je pak dali právě na ten kuželník. Tak těch kuželek mám 9. Já je postavím a zkusíme si to.
7: Haló, a zatýká se v Praze?
1: Jej, a jak?
10: No tak to je konec.
7: Teď oni budou vyšetřovat, jak se kdo choval, budou šmejdit po barikádách. Jestli poznají ten můj prádelník, mám na něm ten monogram. To jsem v pěkný brindě. Pánové, já bych pro jistotu tu omluvenku trochu přeformuloval. Potvrzujeme, že zde jmenovaný byl, no co bych nechal, a vyzýval Blanické vojsko... Ne! Ne, teď bych to rozhodně jako pozvání vojsk neviděl. Takhle. A vyzýval Blanické vojsko, aby nikam nejezdilo, že si s tím císař pán poradí sám. Pane přednosto, kdybyste byl tak laskav podpis.
9: Tak je to postavený a teď se dívejte.
6: Tak Šlubko, napřed povinnost, potom zábava. Noviny máš?
9: Jo, noviny jsem vzal. Hlejte, nevyjel někdo z hory. V hospodě to četli a říkali, jestli to náhodou nebyl někdo od nás.
1: No, tady. Nezvyklá podívaná se naskytla tuto neděli pražským výletníkům. Nedaleko obce Velká Chuchle na louce u Vltavy. Nezvyklá podívaná se naskytla tuto neděli pražským výletníkům. Nedaleko obce Velká Chuchle.

0: každou neděli mohla by se státi Velká chuchle oblíbeným dostaveníčkem mnohých Pražanů.
1: No, vidíš, Veverko, jaký si zanechal dojem.
2: Hlejte, já to vemu sebou do cely a mrknu se na to. Učidlo, který nemučí, to je naprv. Tylník tady mám.
3: Tak pánové, rozeběhnete se a kouli musíte poslat tak, aby neštrýchla o stěnu. To by byl neplatný hod. A kdo těch kuželek porazí nejvíc, ten vyhrává.
4: No, a já abych šel. Jenomže vás ještě ruším, páni rytíři. Ale až já přijdu zase do školy a budou se mě zase ptát, jsou tam a přijedou někdy, co já mám o tom vašem blaníku říct?
2: Řekni jim, děti, je to noc lehárna.
1: Veverka, zbytýšky dalších 100 let nepodmíněně, zapiš to.
4: To ne, ne, já jim řeknu asi tolik. Máme své české vojsko, je dobře vyzbrojeno, dobře vycvičeno, bedlivě sleduje, co se v Čechách děje a čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to dobře?
0: Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř.
3: Pane Hinku, házíte první.
4: Pardon, já jenom proběhnu, abych pak nerušil. Tak s Bohem, páni rytíři. A děkuju vám za to zlato.
0: Vždyť jsi ho vydělal sám.
1: Tak uhni, šlubko, já to zkusím.
3: Čtyři, výborně. Hej, postavte nám je, pane učiteli.
5: Ano, hned to bude.
1: Leverko, pojď si taky hodit.
6: Tak pověst nelhala. Jsou tam a čekají. Teď mě neplač, nezoupej můj kraj. Ruce pryč, cizáku, zde domov tvůj není. Zvon se ozývá, zlověst

0: Co se týče auta, tím jsem pořád někde.
1: To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd, čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku, jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo, a teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasný. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner. Všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. On říká, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme, jeď rychleji. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmarja. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no. Co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86letou dceru starší a 79letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. Anna nemyslí s těho vtěrjáme a chána mi byla to s tom nerými. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byli teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. ale hned šla do naha, jo? Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to dívá, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo? Já si říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo? Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný, já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. A říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělá, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to. Říkám, nenadávejte mu, když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu. Tady ty kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, to je stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte to. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už... Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, čtyři židle tam byly, doprava čtyři židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně troje. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si tě kecu, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vyhládal jim takový voloviny. Tady hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází, nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dově si tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to berete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom posloucháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, běr tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš. My se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jo? Jseš blbej, tak to běr, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš asi. No a tak co, keko, za jako stai io succede per forse di manere che di sorrato si riesco a nemorarmi quindi che ero questo oltre la giocola gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi. Chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A víš co, budeme si tykat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme tykat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali tykat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. Jo. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavnej? A říkám, nestěžuju si. A on... on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože...
už jsem tam neměl co pohledávat.

tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A

0: předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil 100, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 Kč. Zahrahodil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 Kč a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 Kč. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 Kč. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
2: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
3: Hlavně to třetí balvanem do palice.
2: Nesmějte se.
3: To říká ten pravý.
2: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
3: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
4: Prepáč, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
2: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
3: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
4: A tak já půjdem, cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
3: Počkej, já se takto... Tak...
4: Budem mať celý oštiepok pre seba. A vám dám figu borovú hovedá. Hele, na první cvaknutí. Čeče má úplne inej zvuk. To je asi kvôli inému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
3: No tak pouštěj spojku s sitrem, ať neskončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejcasce.
2: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
3: Bacha, brzdě!
2: Co to bylo?
3: Přejeli jsme druhou sondu.
4: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
2: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
3: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
2: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
5: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá ti kukako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej A je.
6: Říkal jsi něco?
5: Prosím, co? Že to slyšel? Ne, nic neříkám, pane advokáte.
6: To by se taky moc divila.
5: Čemu by se zdivila?
6: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby ses aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
5: To koukám, no. No podívej se.
6: Co?
5: Kolikrát se ti Boženko říká, když hrajou šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím tohleto střelce. Podívej se.
6: Je tohleto možný?
5: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
6: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
5: No.
6: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
5: No, já pokoukám, no.
6: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělaj sám a já půjdu k mamince.
5: Božka, s tímhletím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
6: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čachovýho somnambula.
5: Teď by ses měla vidět, Čachovýho somnambula. To ti zas něco odlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
6: Já, že si čtu?
5: Ano.
6: Já se učím.
5: No to je u tebe na stejno.
6: No. To je velký rozdíl, já. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
1: Koukej.
6: A poradil.
1: Podívej.
6: Já přece vím akorát z ty tři ručky,
1: podívej.
6: Že...
1: Podívej.
6: Ale dej mi pokoj!
5: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
6: no, tak
5: žádnou příručku nepotřebuješ.
6: Karičko, podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo? No. A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
5: Od takže čeho tady si... máš odborníka? Jo. No takový tak. Teplý lidský slovo no, odborníka, to je na všechny možný příručky. Boženko, ptej se na co chceš, já ti všechno vysvětlím, prosím.
6: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
5: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
6: No tak, podívej se, no? Nejprv ten předstih.
5: No tak to by až někde vzadu, víc. To začala z konce. No tak předstih.
6: No.
5: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu.
6: Ale prosím tebe, to je tam taky, jakýho pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
5: No jo, no to je těžký. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano? Podívej se. Auto.
6: To je to vím, no, to vím.
5: Má co, mámo?
6: To techni.
5: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor. Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
6: Takže do něj prší.
5: Ale nebo to je tam kapota, prosím děk. Těm děrám říkáme odborně, jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ti to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
6: Jo, flaška. No. No samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
5: Prázdnou flašku.
6: No, tak dobře.
5: V té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volnej.
6: No, ano? Ale víš, že to bude tomu rozumím?
5: No, no tak
6: flaška vám... rozumím, špunt
5: tak
6: rozumím.
5: Tak špunta běhá, pak volný. No. Čili flaška, špunta, nahoře je svíčka.
6: No, no počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
5: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
6: Do motoru líp vidět.
5: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do motoru?
6: No já nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
5: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože tam někdo namontoval, no.
6: Jo, kdo ji tam namontoval?
5: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
6: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
5: Prosím tě, ještě jednou, motor.
6: Motor, no.
5: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počesat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prc, válce, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono ta svíčka nedá ten čuc, právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, mojí to jasný?
6: Ne.
5: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli, je co předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám si 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpožděný zapalování.
6: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
5: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
6: No.
5: No, dejme tomu po národní, až okay. To je jedno po kterým, no samozřejmě.
6: To není jedno.
5: Tu, krásně, koukám.
6: Moment, s kým?
5: Vždyť jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
6: no,
5: že?
6: No, jen aby.
5: Jdu po národní,
6: no.
5: Koukám před sebe, abych o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
6: Ale to je zajímavý, no. To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
5: Co mluvíš právě, mě jde o auto? Ale najednou ona se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečnej předstih.
6: Dobře ti tak.
5: Je to jasný, no
6: dobře,
5: tak.
6: Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
5: Doma rozlomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu domů ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad. Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků.
6: No,
5: ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
6: No.
5: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak zajímavý zády, nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček, kyseláč, vestka, zdrn, sludí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
6: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
5: Božka.
6: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak si jít za tou babou s tím cvikrem.
5: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
6: To by se ti hodilo, viď?
5: No.
6: No. Mít sám řidičák, jo? A no. Za tím bys asi tak jezdil.
5: A za tím
6: vlastně jezdil. Já ti to povím. Za ženskýma.
5: S tímhle tím profilem. S těma rebradama, prosím
6: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty. Ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
5: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů na večeře, já bych nehrál hrem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládala, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstí.
6: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstí.
5: To jsem zvědav.
6: To je intuice. Víš? A ty já mám zaplet pámbu do zprovoba.
5: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici.
6: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc. No. Víš, já ti řeknu takovej příklad.
5: No, buď tak hodná.
6: Jdeš po národní, jo?
5: No,
6: jdeš,
5: jako píst, jo?
6: Jdeš.
5: Jako já?
6: Souráš se. Víš, jako ty, pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
5: Ano.
6: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakopl, ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
5: No.
6: A ty se valíš jako píst, vlastní ženu si neviděl,
5: no.
6: Protože jsi byl zažehlý až za ušima, jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
5: Pravice, ano.
6: Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže od natlouštíka svíčka neprschla. Jiskra se nekonala. Což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. Já ti teď jedno řeknu. Teď aspoň víš, proč není večeře

0: Pojďte. Pojďte, pane Levníček, pojďte.
1: Máme no, dál?
0: Ano, pojďte dál, ne, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
1: Ano, samozřejmě.
0: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček. Pro nás reportéry to není žádné umění. To já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
1: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
0: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal.
1: Tak když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte.
0: Aha.
1: Ano.
0: Vy odjíždíte?
1: Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy.
0: Ano.
1: A teď zase vracím domů.
0: Ano.
1: Autobusem, no jo.
0: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
1: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové... Různé zboží.
0: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Ano, jaké
1: zboží. No tak já jsem koupil hlavně dárky.
0: Ano.
1: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
0: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
1: Jo, jaké myslíte?
0: Ano.
1: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
0: Nezlobte
1: se. Před Vánocema vánoční.
0: Já nechci naléhat, pane Lemlíčko, jestli byste to nemohl říci přesněji.
1: Jo, přesně myslíte, přesně, to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, jsou Vánoce.
0: Různé dárky prostě.
1: Různé,
0: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky?
1: Jo, jaké, no tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly. Já jsem, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se i nezdržuju nějak.
0: Takhle, že jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
1: Ano?
0: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
1: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte. Máš to, víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
0: Ano, věří na Ježíška,
1: no,
0: to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
1: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
0: Ano, až uvidí, co pak?
1: No tady ten dárek jeho. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
0: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
1: Ne, autíčko už dostal loni.
0: Aha, loni dostal autíčko, a letos?
1: No letos už ani auto nedostane. Pojďte, on mi to stejně hned rozbil, klukujte.
0: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
1: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
0: No prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku?
1: No,
0: tady je co?
1: No to je právě, to je dárek ode mě tohle, jak dárek,
0: pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
1: Ne, mě jde autobus, když já musím jet.
0: Takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
1: Podle představ, myslíte?
0: No.
1: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
0: konečně,
1: moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
2: Neříkejte, a kde?
1: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.
2: Hej, tady jak vy, já jsem si všiml, že v poslední době strašně hodně lidí... Ne, takhle. Hrozně moc žen žije podle časopisů. Vy se tomu třeba smějete, někteří z vás, jo, ale tak to, je to tak. Takový jenom jako příklad, jo, neutrální samozřejmě. Na nikoho si to nevztahujte. Jednoho dne se taková žena probudí pohledem do zrcadla a na váhu zjistí, že je jako bečka sádla a řekne si, měla bych zhubnout. A co udělá? Začne cvičit. Jo? Začne chodit do fitka. Jenže co zjistí? Že je to dřina. Jo? Tak co udělá? Začne držet dietu. Ale co zjistí? Že se nenažere. Tak co udělá? Koupí si časopis a tam to všechno je. Tam to máte, jak zhubnout, jak nezhubnout, jak přibrat, jak ubrat, jak co nosit, s kým to nenosit, koho zbalit, koho nezbalit, když už někoho zbalíte, jak si ho udržet. Jo, jak žít s manželem, jak žít bez manžela, jak žít s lesbou. Všechno najdete v ženském časopisu. Ne, ne, vy se smějete, já jsem si ten časopis koupil. Já ho tady mám. Cože? V ženském časopisu. Ne, ne, vy se smějete, já jsem si ten časopis koupil. Já ho tady mám.

0: chlapech, jo, tedy o věcech, o kterých nemají vůbec nejmenší tušení, krom toho, že je třeba pro nás nakupovat, vařit a žehlit, jo. Teď jim tam dávají debilní, stupidní rady. Teď oni ještě jak šetřej, tak oni si to prostě nekupujou všechny. Teď ona si to jedna doma přečte, potom to říká v kanceláři, jo, teď už na půl, že jo, ta to řekne další u kafíčka. A teď to takhle komolí, komolí, komolí a teď vám s tím přijde domů a věší vám na krk takovýhle bludy. Jo? A tak já jsem pro vás to dělám, pro vás. Jsem udělal tu práci, že jsem si to přečet až do konce a řekl jsem si, takhle to nejde. Vy potřebujete vědět, jak to skutečně má být. A tak jsem si řekl, nenechám vás v tom pohledu těch žen, kteří jsou zaujatý a možná i třeba nesvéprávný. Nechám vás naopak nahlídnout do názoru muže, který vám to všechno vysvětlí. Protože názor muže na mužské téma je jaký? Relevantní. Si možná můžete najít na internetu, co to znamená potom. Já to takhle řeknu, že relevantní názor je to, znamená, že to je názor někoho, kdo ví, o čem mluví. Jo? Tak pojďme si, já takhle samozřejmě to nebudu číst celý, ale vezmeme si tady namátkou některé nadpisy. K tomu vám dám ten náš mužský komentář, abyste věděli, jak to je. Takže hned první tady. Máte malé nebo povadlé poprsí? Noste podprsenku s push-up efektem. Muži mají rádi kyprá a vzedmutá ňadra. Jo? Takhle, informace pro vás. To možná máme, ale nezapomeňte na jednu věc. On vám to jednou sundá. Muži dávají přednost přírodnímu poprsí a nesnáší silikony. Jako koho se na to ptali? Kde to vzali, tuhle informaci? Já si dovedu představit tu anketu, rozumíte, kde je sex bomba, jak blázen, naproti jde chlap s ženskou s nákupem. A on je tam zastaví a povídá, dobrý den, pane, děláme tady anketu, dáváte přednost přírodnímu nebo silikonovému poprsí? To neříká vůbec nic, čumí jako blázen, maximálně by mu mohl povolit ten jaksi poklopec, jo. To neříká pořád nic a manželka říká, bohouž dávám přednost přírodnímu poprsí.
1: Viď, bohouši.
0: Bohuž pořád neříká nic, ale za pět minut řekne, máš pravdu, Jarmilko. Jo? Pojďme dál. Výborný titulek. Jste trochu při těle, jo? A už jsme tam, už jsme to měli na začátku, jo? Jste trochu při těle a nechcete se trápit ve fitku nebo držet nesmyslnou dietu? Noste černé oblečení, budete vypadat štíhlejší. Budete, ale na černým pozadí. Tak, další titulek si hned rozebereme. Výbor, to je výborný. Plavky pro každou postavu. No to možná jo, ale ne pro všechny oči. Tak, co se tu píše dál? Tak, tohle je výborná otázka. Chtějí muži lásku nebo sex? Tak to je na hlubší rozbor. Chceme laskavý sex. Mám mladšího přítele, vadí to? No, to je mi jedno. Tohle je reklama, to nic. A jdeme další. To už to začíná být ostřejší, jo. Poradíme vám, jak dosáhnout orgazmu do 20 minut. Jaký překlep nebo co, jo, rozumíš? Ale to znamená, že oni ty káči si to po sobě ani nepřečtou, jo. A teď ti s tím přijde manželka domů a řekne, dělej do 20 minut, jo. Vyžaduje váš partner orální sex a vám se to nelíbí? Vysvětlete mu, že ani jemu se to nelíbí. Tak jako zkusit to můžete, jo. A jenom si uvědomte, že teď už jsme v kapitole, jak si udržet chlapa. Že pokud to zkusíte, tak se zase vracíte zpátky, jak zbalit chlapa. Takže děvčata, čtěte to, prosím vás, čtěte to, ano, ať jste vzdělané, ale pro boha, nechte si to doma vysvětlit. Díky.
2: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš. Pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v

0: hotelu. V životě jsem na tom nestál. To seš muskej? Řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne. To ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně. Sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další čtyři lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmasi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, který se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
1: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno, prilantýna na hlavu, ručník, a proti sluníčku. Zvláštní pocit, když jsem byl holohlavej a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že spím na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejte jim nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. To 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízký, neblízký, neblízký. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokrouceni.
2: Město na Moravě.
1: Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl.
2: Bratislava. Krásné město na Dunaji.
1: Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek.
2: V Bratislavě
1: jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus.
3: To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té vlně strašně rád jezdil do Jihlavy. Byl to blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnou strašně moc. Oni mají ten základní primární bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás kráší pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám za sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikráší na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. Jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čenčátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýško dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic, Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálně dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášlové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Drželi ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Šmírovali se. Kdo to rozjete? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro, se tak postavil. Jestli to všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já, co měl poslání tajný, a z války jsem to byl první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil sám před sebou, jak bylo tajný. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo, to bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, plentu, tak říkal tam, o co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo? Proč by nešlo? To muselo jít. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzajská mírová smlouva.
1: Já jsem. Já jsem zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V její hlavě, na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten velitel, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první. A seci. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku, že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády. Tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem skrýval, jak já jsem ale skrýval. A jenom uviděl takovou tu poslední dvoudecku, tu inspiraci, ten dojíždáček. Tak ho dojel, tak po nás podíval, napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V hlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šálu kolem krku, tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pělinových kamínek. Teď ten smrad kouř, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Pod nám ledovec. Vy tam zmáčknutý jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. A jednou proti nám

0: No. Co se stalo? Strašná rána. Tak jak to dopadlo? Všichni jsme zahynuli.
1: Jak mi otec posílal stávkou? Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřek mace do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedli u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil. Vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žijí v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

Jak mě to blbne. Divná vozvěna. To není voz, to je krásná vozvěna.

0: No krásné, hladilo ženská. Yeah. Yeah. Dívejte se, co oni z té fujery tam udělali, tož co oni udělali, tož oni museli to nějak tady uřezat, ty to načernili, dali tam nějaké ty mosazné klapky, udělali z té fujery, udělali klarinet.
1: To je klarinet?
0: To je fujera, to je klarinet. Vy nevíte, na co hrajete?
1: Já hraju na všechno, co mi kdo dá, co mi kdo půjčí, co po mně někdo hodí. No, na všechno. A vy?
0: No jo, jo. Mně prostě, mě nikdo nic nedá, že jo, mě nikdo nic nepůjčí. Oni mě dávali, oni mě půjčovali, pak se poučili, už mě nepůjčujou, nedávají. Já jsem musel vlastníma prackama, prostě jsem musel najít kus lesa, pak jsem ho musel koupit, musel jsem ho dát, vlastníma prackama jsem ho dal obehnat, pak jsem postavil takovou dílničku uprostřed toho lesa, takovou třípatrovou dílničku. Jsem si vyhlédl prostě strom, těmahle preckama jsem musel tu prostě ten nástroj nechat z toho stromu vydobít. To stálo 6 000.
1: Vy jste šikovnej, to vy dovedete všechno. Dovolte, abych se představila. Žofie Melicharová.
0: Neznám. Moc se těší. Těší mě. Já jsem teda ještě ruku podobné ženě nelíbá. Teda ruku, podobnou ruku ženy. Tady mám, prosím vás, já jsem Polívka, já tady mám navštívenku. Paní Melicharová, tady máte navštívenku.
1: Pěkná. Moc pěkná.
0: No to já vám ji dávám.
1: Vy mi ji dáte? Vy jste šikovnej. A co s ní budu dělat?
0: Tak snad přečíst, nebo...
1: To já budu mít přečtenou Eizweidrei. A pak jí dám k narozeninám panu Jonášovi. On má rád tyhle ty ptákoviny.
0: Jonáš, vy jste ta Melichorová od toho Jonáše? No to mě těší. Jo. To mě moc těší. Já Jonáše znám, já ho znám, Jonáš, suchý humor. No tak já mu dám, prosím vás, vy ho vydáváte, že jo? Dejte mu, prosím vás, tuhle navštívenku, tohle je do práce. Ano? Tuhle si nechte, to je vaše domů, to je domů, toto je do práce.
1: Ten bude mít radost. On říkal, že jste moc šikovnej, abych si dala bacha.
0: To si dejte, tady máte klobouk, máte na to 5 minut, aha. Bacha na klarinet. Ne, to jsou moje peníze, kuš, to jsou moje peníze, ano.
1: Zvaná měna.
0: Že jste si to všimla takhle hned. Jo, opravdu, to je nějaký...
1: Pevná měna.
0: Opravdu, to by se mělo zachovat, víte.
1: Na vás bacha si mám dát.
0: To jsou fóry, obraťme list, slovní hříčka, bach, list. Pojďte, sedněte si mezi lidi. Vezmete ji mezi sebe, lidi. Já si na vás musím dávat majzla. Vy si sedněte a buďte divačkou, dívejte se. Co to?
1: Já mě to posílá.
0: Ona si sedne, já budu... Vážení přátelé, milé divačky, potřeboval bych jednu z vás jako svou pomocnici zde na nějakou jevištní práci. Vidíte, peněz mám tady dost. Potřebuji štíhlou, mladou, vysokou, nymfu. Potřebuji štíhlou, vysokou, krásnou, mladou dívku. Mě připomíná, tatínek mi říkal takový for, že v Německu se nemůže hrát pantomima, poněvadž tam člověk nemůže zvednout ruku výš než takhle. Takový předválečný humor. Takhle. Pánové, doneste, prosím vás, doneste tu desku. Je to velmi jednoduché, sečo, pojďte třeba vy, vysoká, štíhlá. Pánové, tu desku, tam dejte desku, pojďte, no, jste hodná. Vy jste vypadala větší, když jste seděla. Ne, pojďte, pojďte, to je velice jednoduché. Pojďte, podívejte se, vy se jenom tady postavte v téhle desce. Postavte se tady v téhle desce, já vás budu obhazovat. Nebojte se. Slečno, tady se postavte k té desce. Ne, zády. Vy se chvějete úplně, to je jednoduchý. Já umím házet. Já vás budu obhazovat. Podívejte se, já umím házet. Vy, kam utíkáte? Vy tam prostě byste stála, já bych takhle prostě hodil, rozumíte? To je úplně jednoduchý. Melicharová, pojďte jí příkladem. Pojďte jí příkladem.
1: Teď jsem vám dobrá, že jo?
0: Dobrá jsi a dobrá budeš. Tuto si odlož. Odlož si ty věci. A když se prostě postavíš, pojď. A když se postavíš, takhle si dáš ruce. Ano, vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. My spolu budeme, Melicharová, pracovat. Budeme si tykat. Navržni tykání, jsi ženská.
1: Žofie.
0: Bolek. Tak pojď, Žovko, pojď.
1: Volku.
0: Co?
1: Volku, chybí ti zub.
0: No nezabili byste jí. Ruce, jak jsem ti říkal.
1: Nechcete si kousnout?
0: Ale ne, já teď musím pracovat. Já potom, ono mě to možná zbude celý. Ne, nechoď po tom chlebu! Ty nemůžeš se takhle mě cukat, ona se mě cuká! Jako ta! Teď mě nenapadá to vulgární přirovnání. Jsem nervózní. Ona prostě jde o život. A ona po chlebu. Jde o život, ona jde po chlebu.
1: Ale já myslela, že spolu budeme hrát víckrát.
0: Potom jsem teda opravdu nepřemýšlel. Ty se chvěješ. Prosím tě, ty jsi jenom příkladem tady, když se ti nic nestane, ona potom bude slečna. Ty tady zahříváš prakticky desku, tu svačinu mě dej. Zahřívej a tykej hezky. Zkus napodobit tu svačinu, jak nehybně, ona tam na tebe čeká. Zkus napodobit svačinku, no, zkus. Ruce dej, kam máš dát? Počkej, ty hraješ sakra na ten klarinet taky, máš pravdu. Jo, potřebuješ ty ruce. Vy si je tady za hlavu. No, tam budou v bezpečí. Žovko. Co se vozíš? Zahřívej a nevoz se. Podívej se, já ti udělám ještě jeden ústupek. A je to poslední ústupek. Já ti dám tady tenhle nos. Ono ti to dá jenom, všecko bude takové připadat komické, víš, že? Že jo? Vidíš to? A už je veselé, co? No? Víš co, já ti udělám ještě jeden ústupek. Pánové, dejte mě křídu, pánové. Jo, tak podívej se. Tady se pěkně, tak já tě obkreslím, rozumíš? Já tě obkreslím. Palec ti udělám. Jo, já tě prostě takhle obtáhnu tady. A ukážu ti, jak já. Mě to stěžuje, Žovka, teda. A já ti ukážu, jak já umím házet. Co?
1: Vylechtáte.
0: Nezabili byste ji. Tykej, Žovka, tykej.
1: Ty lochtáš.
0: No vidíš, to je to za náma. Tak, teď se dívej, Žovka, co já umím s těma nožema. Abys neměla strach. No teď tam nemusíš být, já ti chci ukázat, jak umím házet, víš? Tak teď se dívej, třeba.
1: Jo, to je úžasná malba. Ty malujete jako nějaký malíř.
0: Já jsem tě maloval svlečenou, víš?
1: Do hlavy ne!
0: Ale ne, to je tady do pusy, to bys sakla zubama. Rozumíš? Že se nemůže nic stát, vydáš jenom hotovo.
1: Au, do hlavy!
0: Dívej se na to, ani nůž neudržíš.
1: Suroče!
0: Co jsi teď říkala?
1: Surovče, jeden nešikovná.
0: Tuhle urážku, Žovka, tuhle urážku zajíš.
1: Au!
0: A máš to!
1: Jo.
0: Máš to v podbřišku. Jo. Máš to schtěla. Prosím tě, ty se vůbec nemusíš mě bát. Ty přece kůň na děcko nešlápne. Tak si tam stoupni a jdeme na ostro, pojď. Vy se sešlo, dívejte.
1: Říkala bych si dala bacha.
0: Počkej.
1: Že jsem ho neposlechla. To je můj konec. Pane, au, on mě snad zabije, ten hajzl.
0: No a máš to za sebou. No.
1: To je
0: konec. No jo. To je to.
2: Jsem velmi starý klaun a jezdil jsem po světě už mnoha a mnoha cirkusy. Některé byly maličké, jen tak pro pár desítek lidí, jiné veliké, parádní, pojízdné továrny na zábavu. Stany maličkých cirkusů, šapita, byly samá záplata a koníci, kteří večer vystupovali v manéži, museli za dne tahat pestrobarevné maringotky. V programu obyčejně vystupovala celá rodina pana šéfa. Dědeček stál před branou a vyvolával: račte vstoupit, račte dále. Babička seděla u kasy a vybírala vstupné. Tatínek vystupoval jako silácký akrobat. Právě když nepředváděl koně, opici či medvěda a maminka žonglovala stříbrnými kuželkami. Dcery přecházely po drátě, synové skákali salta a míhali se v kopuli na létajících hrazdách. Žádný cirkus by však nebyl cirkusem, kdybych tam nebyl také já. Někdy veselý a někdy smutný strejda. Trochu uličník a trochu mudrc, klaun. Na ulici byste mě nepoznali. Na ulici totiž nemám červený nos a bíle obkreslené oči. Od ostatních lidí se liším jenom tím, že mám trochu víc vrásek. To odlíčidla. A ozdobný prsten na levém malíčku. To z marnivosti. A tak se toulám po všech možných cirkusech, po malých i po těch největších, a protože už nemám tolik práce jako za mlada, rozložím si často do stínu šapita kempingovou sedačku a vzpomínám a sním. Tak se na to podívejte, máme vyprodáno. Kolem je to samý autobus, samý přívěs a víkend. Škoda, že se toho nedožil neboštík táta, zvaný Rikity. Neboštík děda, známý kapitán Langas, by tomu ani nevěřil. My jsme měli před válkou slavný číslo, jenže málo peněz. Vlastnili jsme tenkrát talánek, později se tomu říkalo maringotka, vyřezávaný a malovaný, se strakatou plachtou místo střechy a dva koně pojmenovaný po našich bohatých příbuzných z Čáslavy, Havránek a Kutil. Šapito jsme nestavěli. Děda vždycky zabodl do návsi hůl, na ní pověsil kropící konev, místo kropáče do ní nasadil pochodeň a hrálo se. Někdy jsme dělali i 10 produkcí za den. Máma vybrala drobný a jelo se dál.

0: Jednou jsme vyjížděli do městečka v Jižních Tyrolích, ani nevím, jak se to jmenovalo. Zkrátka byla to taková chrapounská díra. Já, jako nejmladší syn, jsem spával pod tím talánkem v šupleti na zásoby, protože uvnitř nebylo místo. Někdy mě zapomněli úplně zašoupnout a tak jsem z toho šuplete viděl přes přední kolo krásu krajiny. Máma s tátou seděli na kozlíku, jeden z bráchů hrál uvnitř na harmoniku a dědeček kráčel před vozem s horí v ruce a s tvrďákem na stranu. Na prsou měl čestný řád, který si sám vymyslel a ušil. Bylo tenkrát tak krásný ráno, že jsem měl dočista zbožnou náladu a kdybych nebyl v šupleti, snad bych byl utek a vrátil se třeba až druhý den, až bych měl hlad. Už jsme byli blízko u návsi a děda chtěl vyvolat reglamá, když se otevřely dveře u řeznického krámu a vyšel Tyrolák jako hora v řeznický kazajce a s rukama od krve, jak krájel maso. Dědeček se na něj usmál, protože byl od přírody přívětivej a chtěl ho pozvat na produkci. Tyrolák se ale beze slova rozmáhl svou ohromnou tlapou a srazil dědečka k zemi. Zatracený komedianti, zloděj slepic, táhněte pryč, řval na celou ulici a mlátil do dědečka, div ho nezabil. Děti, křičí děda, hurá na něj! Tyrolák se až zapotácel, když viděl, jak početná jsme rodina. Bráchové skákali z vozu jak opice a táta se pral. Táta se tak krásně pral, to nebyla rvačka, to byl balet. Za chvíli se na nás sesypala celá ulice. Ani nevím, jakým zázrakem jsem se dostal z šuplete, ale podařilo se mi kousnout surovce řezníka do lítka. Táta se oháněl dědečkovým klackem a kam mávnul, tam naskakovaly boule. Stačil jsem ještě rozbít kamenem řezníkovo okno a když se přiblížil policajt, praskla máma do koní, my naskákali na vůz a ujeli jsme. Takový bylo tenkrát krásný zbožný ráno. Od chrapounů se urážet nedáme, prohlásil děda, když jsme za městem obědvali vývar s cibulí. Maestro Rikity a kapitán Langas mají svou čest.
1: Pane ředitel, vy máte díru v hlavě.
0: To se mýlíte, klaun. Já nemám díru v hlavě.
1: Ne? A jak to, že máte na límci piliny? Pane ředitel, jestli pak víte, jaké zvíře je nejužitečnější?
0: To nevím, klaun.
1: Vůl, pane řediteli, vůl! Zužitkuje se z něho všechno. Maso, kůže, kosti i to jméno.
0: Než vám řeknu, co se nám před 25 lety přihodilo ve staroslavném městě Lvově, musíte se seznámit s obsahem klasické cirkusové klauniády Klobouk.

0: dva klauni. Dejme tomu Bim a Bum, přiskotačí do manéže a vzájemně se začnou obviňovat z nešikovnosti.
1: Ty bys neuměl ani uvařit polívku,
0: říká Bim Bumovi. A Bum se rozhodne, že hned na místě před očima tisícovky diváků dokáže opak.
1: Prosím vás, půjčte mi klobouk,
0: požádá jednoho nobl pána v hledišti, který má náhodou nakolenou klobouk. A pán mu vyhoví. Bum naleje do vypůjčeného klobouku vodu. Pak do něj rozklepne vajíčko a přidá různé jiné materiály, včetně mouky, takže vznikne něco jako těsto. Salvy smíchu. Pán se nejdřív také směje, ale pak se začne rozčilovat. Přeleze přes lóže do manéže, snaží se klaunovi klobouk vyrvat, honí ho, zmaže se těstovinovým sajrajtem od hlavy až k patě a nakonec si ten klobouk narazí na hlavu. Těsto mu teče po obličeji. Nádhera, zaručený aplaus. V závěru se ukáže, že klobouk nebyl pánův, ale podstrčený a také, že pán není platící host, ale zaměstnanec cirkusu. Tenkrát ve Lvově nám každý den hrál občana s kloboukem jistý Josef Vobruba z Plzně, starší artista. Když se oholil, oblékl si plášť a nasadil klobouk, vypadal jako diplomat. Byl jednička. Bohužel tento Vobruba dostal chřipku a my jsme se museli poohlédnout po někom jiném. Domluvili jsme se s místním člověkem, vrátným ze sousedního hotelu, který roli nobl pána s ochotou vzal. Zapomněli jsme mu ale říct, kam si má sednout. A tak se stalo, že když jsme vyvolávali, kdo je ochoten zapůjčit svůj klobouk experimentu, nemohli jsme ho mezi dvěma tisícovkami diváků najít. Také jsme si dost dobře nepamatovali jeho tvář, protože když si někdo na někoho zvykne v uniformě vrátného, těžko ho pozná v brýlích a v raglánu. Konečně jsme uviděli klobouk ze své garderoby na klíně staršího muže, určitě toho vrátného. Když jsme mu ho brali, ani se moc nebránil. Mělo nás to upozornit, že něco není v pořádku, ale neupozornilo. Pomalu jsem lil do klobouku vodu, ale ten člověk se jen usmíval. Také smích publika nebyl ten pravý, bujný smích, na jaký jsme byli zvyklí, ale jen přiškrcené, zlomyslné uchychtávání. Umělec, jako jsem já, si ovšem zásadně nedá zvyklat sebevědomí. Přelezl jsem hrazení, uchopil vrátného za paži a přivlekl ho do manéže tak trochu proti jeho vůli. Nezlobil se. Pokrčil rameny, jakože on nic, on muzikant. A lehce se uklonil kapelníkovi na orchestřišti. Rozklepl jsem mu o čelo vajíčko. Vytáhl kapesník a otřel si tvář. Podal jsem mu ruku namočenou do těsta. Vůbec ho to nevyvedlo z rovnováhy. Není blbej, zašeptal mi Bum. Vždyť on je úplně tuhej. To ti povím, souhlasil jsem. Rozhejbej ho, povídá Bum. Naklonil jsem se k našemu vrátnému a s důrazem mu řekl. Samozřejmě tak, aby to diváci neslyšeli.
2: Dělej něco, portíre. Tohle není žádná komedie.
0: A on povídá nahlas, až to bylo slyšet do zadních řad. Kdybych to s vámi měl naskoušené, přátelé, bylo by toto komické číslo jistě mnohem vydařenější. Trochu jste mě překvapili. V kruhovém prostoru vystupují poprvé. V takovém okamžiku obyčejně s Bumem zachraňujeme situaci osvědčenými uměleckými prostředky. Bum mě nakopne a já se svalím. Já nakopnu Buma a Bum se svalí. To je trik, který nikdy nesklame. To je ta pravá podstata humoru, který očišťuje duši. Tenkrát ve Lvově jsme vykopali jeden druhýho z manéže až do dvora, aniž by se někdo zasmál. Muž, kterého jsme si spletli s hotelovým vrátným, byl hrdinný tenor místní opery Miláček Lvova. Vynikající člověk. Ani si od nás nevzal nový klobouk. O honoráři nemluvě. Jak tak dřímám na své kempingové stoličce, přištrachá se ke mně kamarád, taky starý cirkusák, a dá se nakazit mým vzpomínáním. Vypravuje historku, kterou jsem už dvakrát slyšel, ale s gustem si ji poslechnu po třetí. Příběh o fakirovi. V manéži povídá, vyžaduju od umělce uměleckou práci. Když má umělec sílu jako hroch, že uzvedne, dejme tomu, živýho vola, umím přijít a veřejně prohlásit, máš, kamaráde, větší sílu než já, seš, kamaráde, větší umělec. A teď si představte, jak mě dožralo, když jsem se u Sarasanyho setkal s fakirem. Ruce měl jak hůlky, hlavu šišatou, vyjevený hnědý oči a pořád někde stál, koukal a nehejbal se. My se dřeme jak mesci a on si stojí a kouká. Ty, kamaráde, křičím na něj já, poctivec, ale on nic. Civí na mě tupě těma hnědýma očima a řekne hábula, bábula. Pak dá ruce křížem a pokloní se mi až k zemi. Ty rošťáku, myslím si, ty se odvažuješ hrát svý fakirský fígle i na starýho profíka?
1: Hábula, bábula,
0: povídá a znovu vysekne tu svou mohamedánskou reverenci. Frantíku, domlouvám mu srdečně, neblbni. Já měl boudu na Matěji, jed sem žárovky a plival oheň. Tak se v tom sakra taky trochu vyznám, ne? Copak tě chce někdo připravit o chleba? Copak ani před kamarádem nemáš trochu slušnosti v těle? Přestaň s tím bábulováním a budeme bratři. Lidi, podíval se na mě jako vrah a beze slova odešel. Já si ho ale vyčíhnul večír, když vstupoval do manéže. Zaranžovaný to měl dobře. Jeden rekviziták před ním nes na tácku lano. Hábula ho rozvinul a vyhodil do vzduchu. Vyletělo až někam nad osvětlovací rampu a zůstalo stát jako hůl. Pak po něm vylez asi do polovičky, zakles se nohama, vysek znovu poklonu a zaječel
1: hábula, bábula.
0: Na to slez dolů a odešel za bouřlivýho aplauzu. Krve by se byl ve mně nedořezal. Taková vostuda. Kdyby se ten rošťák aspoň nechal zamrznout v krychli ledu nebo zaživa pochovat, řekl bych budiš. Ale tohle? Když se necháváš zaživa pochovat, máš s tím přece jenom fušku. Kamarád musel před válkou, když chtěl mít aspoň nějakou tu korunu, sám vykopat v Pardubicích na náměstí hrob a z něj podzemní chodbu do sklepa jednoho baráku. A jiný kamarád se předvál v Pardubicích na náměstí hrob a z něj podzemní chodbu do sklepa jednoho baráku. A jiný

Zřejmě vpletenou kovovou kouli. Zatracený, podvodníku. Počkal jsem si u elektrikářského vozu. Jak jsem uslyšel, že křičí hábula, bábula, pohnul jsem pákou. Trochu to žuchlo. Vidíš ty, bambulo, povídám mu, když ho nesli kolem. Nic by se ti bylo nestalo, kdyby sis nehrál na opravdovýho fakira přede mnou. Před člověkem, který rozumí umění, jako málo kerej druhej. Krasojezdci. Dva medvědi, Ťuk a Ťululum, vytáčeli uprostřed manéže elegantní piruety na kolečkových bruslích. Pojednou spozorovali uličku mezi ložemi otevřený vchod do stanu a za ním jakési parkoviště. Nedbali křiku diváků a vydali se do světa. Starosta města i majitel cirkusu vyhlásili cenu na jejich dopadení. Občané se zamykali v domech, policie proti nim vyslala zvláštní hlídky a zmobilizovala útvar rychlého nasazení. Zatímco vystrašené lidstvo pronásledovalo uprchlíky po silnicích, vrátili se Ťuk a Ťululum oklikou do své klece. Nechápu, zabručel Ťuk, jak může lidstvo žít v tak bláznivém prostředí. Yes, vrčel Ťululum. Všude dobře, doma nejlíp. Jediný, kdo měl z výtržnosti prospěch, byl králík Dubka z majetku kouzelníka Šarády, který využil zmatku, uprchl do přírody a už se nikdy nevrátil. Ráno jsem seděl ve stínu šapita sám, dopoledne už jsme byli dva, a teď po obědě je nás pod plachtou u mé maringotky jako v kavárně. Pijeme dobrou kávu a nešetříme moudrostmi. Lidi, povídá první artista, jsou čím dál tím slabší a menší. U nás je veterinář, na slovo vzatej doktor, a ten zastává názor, že se civilizovaný člověk jaksi sesychá. Jestli nás začnou živit pilulkama, budou jednou brouzdat po světě jenom takový veliký hlavy s malinkýma tělíčkama. Dnes nabídneš v manéži obyčejnýho vosla a lidi tě ani nedonutěj vrátit vstupný. Za mýho dětství chodili na plac chasníci bojovat s medvědama. To je pravda, pokračoval druhý artista. Lidi dneska jsou menší. Ale nevymluvíš mi, že bojácný bylo lidstvo vždycky. Znal jsem koňskýho handlíře Rolfa, který měl krásný cirkus Rolf. Madame Rolfová vybírala s kasou u vchodu a on předváděl medvěda Bébu. Vážení milí a zlatí, vykřikoval vždycky, kdo by chtěl oprobovat svou hromskou sílu v huňatých tlapách si na Karpat? Jeden se přihlásil. Béba hrozivě zabručel. Tu se několik rošťáků prodralo do šapita bez placení. Ven, ven, zaječela madam, honem ven! Vyháněla ty lumpy, co si chtěli přijít na svý zadarmo. Lidi si ale mysleli, že se Béba splašil a že mají teda jako zdrhnout všichni. Utíkali, že zbourali židle, lože i galérku. Celý rund u šapita rozřezali kudlama, taková hrůza je posedla. Lezli z toho stanu dírama jako brouci. Nejvíc se polekal Béba. V životě takovej tanec svýma medvědíma očima neviděl. Mohl z toho mít smrt. To není bojácnost, mýslel se do rozhovoru třetí artista, ale opatrnost, kterou má člověk od přírody. Já bych proto lidi neodsuzoval. Medvěd není hračka. Vem si takovýho Sameše. Má brtníka Vendu a boxuje s ním. Na desetiletýho brtníka musí 120-kilovej chlap Hrome stačit, ne? Jenže von Venda začal být před rokem nervózní. Přestal mít box rád. Jednou se dopálil, nabral Sameše docela jako člověk pravým hákem do žeber a hned na tomu zasadil prudkej direkt přední levačkou pod zuby. Zápas dopadl obráceně. Medvěd se děkoval
a Sameš je odnes

Jestli knockout na nosítkách. Zapomínáš podotknout, přerušil ho první artista, z čeho je Venda tak nervózní? Aha, no, z čeho? Pije. Je to alkoholik. Jak to? Začalo to v Maďarsku ve městě Ceglédu. Vinaři nám tam dali 10-litrový soudek s vínem. Semeš ten soudek postavil do dveří vozu, medvěda přivázal k voji a odešel. Venda olíz pípu a víno mu zachutnalo. Začal mu drhnout jazyk o patro, jak se po dobrým víně stává, a chytil slinu. Ukousil tedy a obrátil do sebe celých 10 litrů. Známe to, ne? Praštil sebou jak cep, rozpřáhl všechny 4 a chrápal jako člověk. Jenom to světlý břicho se mu zdvíhalo a klesalo. Do zvěřince jsme ho museli odníst v plachtě. Vzpomínám si, přitekal druhý artista, že potom už ani nechtěl pít vodu. Věčně škemral o pivo mazavka. Chlapi, dobrý duše, mu vždycky při vejplatě stříkli do korítka nějaký ten fernet nebo rum. A tak to s ním šlo z kopce. No jo, je to tak jako u lidí. Kde pak? Tak otužilý pokolení jako bejvalo už nikdy nebude.

Já a Jarda jsme dělali fligende. Víte, co to je? To je dřina. To je hejno hrast zavěšený až úplně v kopuli a dvě pevné lávky a síť a 70 metrů ocelového lana a kladky a háky a bedny, do kterých se to musí vždycky při přejezdu zabalit a druhý den vybalit a natáhnout. No, co bych vám povídal, určitě jste to už někdy viděli. Tak jsme to tedy dělali. Já, Jarda a Květa a Hanka, teda naše ženský. Já a Jarda jsme to dělali už od malička. Ne, nenarodili jsme se na kolách, jak se tady říká. Narodili jsme se na vesnici. Na docela malý, obyčejný český vesnici s farářem a katechetou, učitelem a starostou a policajtem a bláznem. Náš táta měl chalupu a Jardy táta měl taky chalupu. Víte, Jardo, vidíte, nic neříká. On nikdy nic neříká. Je už takovej tichej. Chodili jsme spolu do školy a tam na dvoře jsme cvičili jako na hrazdě na švestkový větvi. A jednou jsme byli ve městě v biografu na cirkusovém filmu. No, to bylo něco. My jsme nemohli ani spát a ráno hurá na švestku. Ale nebylo to ono. Potřebovali jsme hrazdu, která by lítala a my na ní mohli zase stát na hlavě. My jsme potřebovali kopftrapéz, jak se tady říká. Udělali jsme si kopftrapéz ve stodole, ale nešlo nám to a nešlo. Já měl 3 boule a Jarda 2 a pak zas Jarda měl 2 boule a já 3. Nebylo dne bez boule, bez modrýho voka, bez namožených rukou, bez kolpatur, jak se tady říká. Až se nás jednou zavolal starosta Harmáček. Co se rvete, povídá. My se nerveme, pane starosto, vysvětlujem. Tak co jste furt tak zboulovaný? Mně tady něco nehraje. Nám taky něco nehrálo. Nehrálo nám to, že nám někdo do té naší amatérské akrobatiky strká nos. Co je komu potom? Boule je soukromá záležitost. A pak se to jednou stalo. Jarda padal a padal, až se naštval a rozoupal ten kop v trapez, jak to nejvíc šlo a zařval. Ať se třeba zabiju, ale na tom prevítu se udržím. A udržel se. Slez celý šťastný a povídá. Ty pitomče, to je všecko zemská tíže. Když se rozoupeš, ty pitomče, tak tě to mačká hlavou k tomu trapézu a nespadneš. Když se nerozoupeš, tak tě to nemačká a spadneš. Ty pitomče, my jsme něco objevili, povídá. Byl tak rozradovaný, že jsem nikdy předtím ani potom nikoho tak rozradovanýho neviděl. Už to, že tak dlouho mluvil, bylo svědectvím toho, jak byl rozradovaný. A už nás to nepustilo. Začalo nám to být jasný, že z nás sedláci nebudou a vůbec to nevadilo ani nám, ani nikomu jinému, protože jsme každej měli hromadu bráchů určených na živnost, takže měl kdo dědit. Dali jsme se k cirkusu. Učitel nás proklel v hospodě, starosta na obecní radě a farář v kostele, ale vzal to čert. Hlavně, že nás tenkrát jeden direktor zaměstnal ve velikánským fligende, kde jsme měli umělecký jména a kde nás starý Maďar Šekery komandoval a lámal nám hřbety, jak se to patřilo u takových mladých, zdravých kluků. A přitom jsme dělali u Celtu a vláde koloně a jezdili po Německu a po Francii a po všech možných čertech. Uteklo hodně roků, to už jsme byli ženatý a dělali sami, když jsme jednou přijeli s Wolfem tam k nám, 10 kilometrů od naší vesnice. Stáli jsme u sokolovny a koukali maličkým okýnkem z vozu, jestli neuvidíme někoho od nás, hlavně z rodiny. Ale nikdo nepřišel, protože na takový příbuzný nebyl nikdo z těch křupanů našich bráchů zvědavej.
Jarda byl ten večír nějaký divnej. Viděl jsem, že se mu potí ruce. A to je u našeho oboru dost nebezpečný, protože s pocenou rukou se špatně chytíš a i když spadneš do sítě, tak je ti kolikrát pendrek platná, protože si nespad richtik na záda. Co seš divnej, povídám, ale on nic jako obyčejně. No tak jdem, povídám auf a šli jsme. Kapela spustila fanfáry, lidi řvali, aplaus předem zaručený. Já jsem vylez první a zhoup jsem se na svůj štendr. Za mnou vylezli najednou Květa s Hankou a nakonec Jarda, divnej, jak jsem řekl. Určitě byl divnej z toho, že se na něj bráchové nepřišli podívat, že ho vyškrtli ze seznamu jako nějakýho vandráka, který dělá rodině ostudu. Máv jsem na kapelníka a lítali jsme. Já visím hlavou dolů a pěkně je chytám. Vždycky si vyčíhám ten správný moment. V mrtvým bodě odhodím, oni udělají piruet, chytnou se za hrazdu, která samozřejmě jde vždycky od jednoho z nich z lávky. Je to tip-top, je to vypočítané. Profík je profík. Ale Jarda jako kdyby nebyl profík. Je nejistý, rozklepaný, má strach a neví z čeho. Je mu trochu šoufl, nejraději by slez a šel na pivo, i když to normálně nedělá. 15 metrů je 15 metrů. Byl to slušně velikej cirkus. Síť se dole hejbe jako nějaký mořský zvíře, všechno to někdy vypadá jako hluboko pod vodou, když se zhoupnete, tak vás to táhne někam dolů a v mrtvým bodě se vám zdá, že se třeba utrhnete a odletíte nějakou tou škvírou v plachtě do nebe. Po celtu lítají stíny, ale ty si nesmíš ničeho všímat. Jen dvou rukou, který na tebe čekají, partnera, partnerky, tyčky, trapezu, je to jako když mají veliký hodiny několik kivadel. Tik, tak, tik, tak. Jenom v séglech to trochu praská. A když k tobě jeden přiletí, tak ho slyšíš dejchat a cítíš, že patříš k tomu aparátu, k té rekvizitě, že člověk patří k celtu a celt k člověku. Nikdy nevím, jak dlouho to trvá. Je to vždycky jenom jedna taková silná chvíle. Nemuset dávat pozor, jak jdou za sebou tricksy, tak bych si asi myslel, že je to jenom taková houpavá tento fantazie.

Pozor! Najednou jde Jarda. Chytnu ho za ty spocený ruce, jen tak, tak. Ještě jsem po něm musel hrábnout, rozkomíhám ho, jednou, dvakrát, vypustím, on plave k trapézu, k tý zatracený dětský houpačce, ale nedoplave. Aspoň já už vím, že nedoplave, točí se a točí kolem svý osy, vzal špatný švunk, maká po trapézu, ale chytí se jen jednou rukou, jak po něm tápe, a ta jedna ruka je moc slabá, aby ho udržela. Pustí se a letí někam do strany, narazí ramenem na kovový stožár, zatočí se kolem něj a smekne se podle něj na zem, vedle sítě. Chvíli je ticho, ale pak lidi začnou ječet. Kapela hraje dál, jak to má nařízené. Sedím na lávce a brečím a holky taky. Ale Jarda se najednou pohne, vstane, protáhne se a takovým pomalým, šoupavým krokem jde k žebříku. Koukám jako blázen. Leze nahoru a opakuje trik. Ruce má najednou suchý jako

0: Po čísle jsem chtěl být chvilku sám. Jdu pomalu kolem šapita a utírám si šosem županu hlavu. Pot mě tek po zádech čůrkem. A najednou se od Forbau odlepila postavička v baretu, kalhoty pod pupkem a cigárko v puse. Jeníku, křik na mě. On na mě křik, jeníku. Dobrý večír, pane starosto, povídám. A on na to. To bylo krásný. To byl skutečně umělecký zážitek. To se tady v Oujezdě vídá málo kdy. Jste dobrý. Hlavně ten for, jak Jarouš skočil z té vejšky až na zem a zase se vydrápal zpátky nahoru, ten máte ohromně se cvičený. Tak vám, pane starosto, děkuju, řekl jsem. Hlavně, že jste byl spokojený. V občerstvení a párky v bufetu. A myslel jsem si, ty pitomče, do smrti nikdy nic nepochopíš. Tak by mě, klaun, zajímalo, zdali pak máte také hudební nadání.
1: Je, pane ředitel, dokonce mám po dědovi Maringoce nádherný starý klarinet. Jenže už nemá struny. Pane ředitel, vím o velbloudovi, který nežere.
0: Výborně, klaun. A kde je?
1: V zoo, tam si nesmí krmit.

0: Víte, co je to pasáž z balóny? To já, plandavej Tony, vylezu do manéže s pouťovým balonem a kopu ho do publika. Lidem padají brejle a klobouky a sem tam nějaký ten balon praskne někomu o špičatej nos a je přitom veliký haló. Jednou na riviéře mě direktor povídá: Tony, dneska přijde do lože Number Eins, opravdovej anglický lord, tak ne, abys to kopal do něj. A já zrovna jako na potvoru první ránu do lorda. Vrátil mě to first class, páč byl zvyklej na basket. A tak jsem ho osolil znovu, až mu upad monokl. Odehráli jsme celou pasáž spolu. Pohře mě direktor vyhodil. Ale lord mě vzal za společníka, takže se vlastně nic nestalo.
1: Pane ředitel.
0: Co pak je, Klau?
1: Víte, že už jsem našel to tričko, který jsem před čtvrt rokem ztratil.
0: Gratuluji, Klau. A kde bylo?
1: Měl jsem ho pod košili,

Na jaře, časně ráno, když vítr voní hlínou a lesem a moje maringotka je náhodou poslední v transportu, otevřu si v zadní stěně dvířka, sednu si do nich a houpám nohama. Silnice pode mnou teče jako asfaltová řeka, traktor prská někde daleko vpředu a já mám pokaždé takovou radost ze svého putování, že bych nejraději seskočil a běžel po svých. Traktor ale jede moc rychle a mě je na bujaré utíkání moc let. Co mám dělat? Vezmu si harmoniku a hraju na ni, co mě napadne. Když jedeme po vesnici, běží za mnou děti. Jednou mě slyšel cirkusový reklamář a povídá: hrajte, strejdo, na tu harmoniku celou cestu, je to dobrá reklama. Já to ale nedělám pro reklamu. Já to dělám jen tak pro sebe. Když prší, lehnu si uvnitř vozu na palandu a dívám se okénkem ven. Zdá se mi, že jedu ve vlaku v lůžkovém vagonu, jenom s tím rozdílem, že náš vagon kodrcá po silnici a že žádný, ani ten nejpřepichovější vagon se nemůžeme maringotce vyrovnat. A jak kodrcá vůz, vyskakují mi za očima vzpomínky. Lata seděl bezstarostně na bublajícím traktoru, volant držel jen tak, aby se neřeklo, a sjížděl mírnou serpentinou do údolí, kde za traktorem drkotal klecový vůz s opicemi a dlouhá maringotka se spícími tenťáky. Najednou začaly všechny opice vřeštět. Lata uviděl trať nechráněný přejezd a za korunami stromů chvost kouře z lokomotivy. Ubrzdit tak těžký transport na několika metrech je nemožné. Lata přidal plyn, transport přeletěl boulovitý přejezd a zastavil skrabacený jako harmonika v křoví u cesty. Minuli se s rychlíkem o necelý metr. Lata se rozklepal, že si nemohl ani zapálit cigaretu. Z dlouhé maringotky vylezl zarostlý chlap. Co blbneš? Seš nalitej? Klepou se ti nějak ruce. Ale, povídá Lata, mám nějaký

Pamatuju se, jak odešel Zeltmeister Hotovec do důchodu. Jeho nástupce, nějaký Voňka, měl vyznačit půdorys cirkusového stanu, aby se mohlo začít stavět. A dělal to poprvé samostatně a nešlo mu to. Jak se vůbec vyměří na zemi tak velký čtverec? Náhodou to bylo v Brebeří a kolem šel učitel Fajfar. Chlapče, zvolal na Voňku, jak jste nešikovný. To neznáte Pythagorovu větu? Čtverec nad přeponou rovná se součtu čtverců nad oběma odvěsnami. Chvíli měřili a chvíli zatloukali kolíky. Pak učitel odešel. Sekáč, prohodil Zeltmeister Voňka u večeře. Ten, co ho to naučil, ten Pythagoras, musel být ještě lepší Zeltmeister než starý hotovec.

0: Pane ředitel, proč ten kůň nespívá?
1: Není mu to dáno, Klaus.
0: Tak mu to dejte.
1: Svýho času jsem dělal ve varieté, kde byl ředitelem jistý Dreieicher. Na lidi byl ten Dreieicher jako pes a taky podle toho vypadal. Měl stahanej v obličej a modrou žílu na čele, rozklepaný ruce, křivej motýlek a věčně opocený brýle. Vy jauneráci mizerný, říkával nám umělcům. Vy budete moje smrt. Furt byste chtěli jen prachy a prachy. Já bych vás nejrač nakop až do Turecka, aby byl od vás pokoj. Vy tradiáši, vy šunti. Ale zvířata on měl děsně rád. Já tam tenkrát bruslil s třema medvědama na kolečkových bruslích. Po produkci jsem je vždycky vyvedl nahoru, na nepoužívaný balkón, kde jsem je přivazoval k zábradlí. Ten Dreieicher tam za nima každý den zašel, dal jim po kostce cukru a bavil se s nima jako s dětma. Macíčkové, říkal těm chlupatým pařezům. Macíčkové, tak co? Je vám tady v teplíčku hezky? Pojď sem, gustl, no tak pojď, tady máš cukříček. Podělil je cukrem, který ušetřil sám na sobě, protože měl radši kafe hořký a drbal je v srsti. Medvědi gustl, tondl a kódl si na něj za pár dní zvykli a vždycky už na něj čekali. Jednou mu to ale nevyšlo. Dal jednu kostku gustlovi, jednu tondlovi a na kódla už se nedostalo. Zrovna jako v té říkance, co říkají mámy dětem. Jenže Dreieicher neměl kam běžet a kam se schovat. Jako ta myšička z té říkanky, protože stál zrovna v koutě a kódl na zadních proti němu. Hledal těma svýma rozklepanýma rukama tu třetí kostku, zatímco kódl vrčel a koulel po něm začervenalejma očičkama. Nemám, řekl mu Dreieicher s úsměvem a ukázal prázdný ruce. Dneska jsem na tebe, chlupáčku, zapomněl, ale zítra ti dám 2, 3, 4. Šel až na 5, protože kódl vrčel čím dál víc. Já si myslím, že se takovej brtník nedá ukolejbat žádnýma slibama. Dělá poctivě svou práci a když ho na něco navyknete, musíte klopit a žádný vytáčky. Jak tam tak Dreieicher stál a koktal, přistoupil kódl těsně k němu a vzal ho kolem krku. Nemyslel to špatně, ale Dreieicher stejně zmodral jako švestka a orosil se. Kódl mu strčil čumák pod sako a začal mu pátrat jazykem po kapsách. Asi mu přitom sem tam volí zhodí tělo, protože Dreieicher začal strašně řvát. Já jsem seděl na schodech a ohromně jsem se bavil. Kdyby mě byl býval ten Dreieicher celý dny nenadával a nemenoval mě různýma hanlivýma názvama, byl bych chyt brtníka mezi ušima a bylo by po estrádě. Ale za těhle podmínek jsem se nechtěl protivit vyšší spravedlnosti. Seběhlo se několik lidí a jeden z nich, takovej sympatický trafikant ze sousedního baráku, se mě ptá: co myslíte, mistře, že bysme měli udělat, když chceme toho medvěda přimět, aby toho člověka pustil? Přesně tak to povídá. No, povídám já, podle mýho názoru by bylo nejlepší sehnat někde trochu cukru. Ten sympatický odběh do svý trafiky a za chvilku se vrátil s pytlíkem cukru, ale práškovýho. Jo, pánové, řekl jsem, to musí být kostka. Práškovým cukrem byste kódlovi mohli tak na nejvýš poprášit hubu. A na to on se mně zdá není zvědavý. Ten sympatický chvíli přemýšlel a pak vykřik. Hele, a od čeho je vedle hospoda? Tak jsme šli do hospody. Vrchní tam stál uprostřed sálu, mnul si 5-poschodový podbradek a z očí mu koukala nechuť ke všem lidem, který chtějí být obsloužený. Vašnosti, řekl mu ten sympatický, mohl byste nám udělit audienci? Vrchní se k němu mlčky přikutálel. Potřebovali bysme jeden cukr. Vrchní ukázal prstem na dveře, jakože nás vyhazuje. Fakticky, dodal jsem, závisí na tom lidský život.
0: Tady není Luna Park,
1: řekl ten vrchní a mně bylo hned jasný, že máme před sebou byrokrata.
0: Cukr se podává jen ke kávě, dojděte si do obchodu. Co se týče lidského života, je to věc policie a soudu.
1: Tak mě dejte kafe, křikl jsem.
0: Jen v sedě, řekl a dodal. Nejsme bistro.
1: Sedli jsme si.
0: Přejete si preso nebo turka?
1: Třeba eskimáka, říkám. Hlavně, aby na stole stála cukřenka.
0: Můžete dostat irskou kávu z whisky, nabídl mi.
1: Snad je jasný, že o kafe nejde, zvyšuju hlas.
0: Tak proč ho chcete, ptá se. Dejte si ferneta.
1: Ježíši Kriste, zařval jsem, obsluhujte! Dodnes mám podezření, že pro tu břečku plaval až do Istanbulu. Když jsme za hodinu dorazili do Varieté, seděl Dreieicher na mým místě na schodech, úplně skleslej a vysílenej a hejbal ohryskem nahoru a dolů jako husa, protože polikal aspirín. Kodl mlel hubou. Ukázal jsem na něj a ptám se, kde jste sehnal cukr? Cukr, povídá. Žádnej cukr, stačily mu cigarety, ale měl jsem je až v zadní kapse u kalhot.
0: Tak je to všecko v pořádku, řekl jsem. Teď nám jenom zaplatíte to kafe, co jsme si kvůli vám museli dát a je to 50-50.
1: Co, kafe? Zařval. Co si myslíte, jaunráci mizerný, nenažraný, co pak kradu? Zůstali jsme stát jako solní sloupy. Než odešel, tak se otočil ke Kódlovi a řekl. Zejtra na tebe, macku, Franc nezapomene, aby jsme se nemuseli zlobit, pacičko jedna závistivá. A šel. Kde pak zvířata on měl strašně rád. Jsem manipulátor. Už 30 let předvádím trik, při kterým vykouzlím svou paní z prázdního kufru. Pod přísným odborným dohledem mě tak splacatila, že jsem mohl kufr téměř o polovinu zmenšit a přece na ně v dvojitém dně zbývá dost prostoru. Stal jsem se mistrem v redukování její báhy. A co se mě včera nepřihodí? Řeknu zaklínací formuly, stisknu péro, které otvírá to dvojité dno a tam vážení najdu místo manželky lístek. Jsem v hospodě, piju pivo, baští vepřovou, pac a pusu, tvá Helenka. Kouzelník Sordini požádal majitele cirkusu o zakoupení 25 čínských králíků za účelem zlepšení svého iluzionistického čísla. Čínský králík se vyznačuje tím, že má místo kostí chrupavky a tak se snadno vejde do dvojitého dna cylindru. Znáte to, králíci z klobouku. Sordiniho přání bylo vyhověno. Čínský králík se ale vyznačuje také tím, že je k jídlu, a tak Sordini, když měl předvést majiteli cirkusu a jeho zkušební komisi nové číslo, předvedl pouze omluvný úsměv své dobromyslné tučné tváře. Napiš do protokolu, přikázal majitel cirkusu asistentovi, že si kouzelník Sordini sežral rekvizity. Asistent zapsal. Sordini Felix, odpis 25 kusů čínských králíků. Věc, neúspěšný umělecký experiment.

0: Damtony měl do setmělého hlediště vykřiknout jej. V tom okamžiku se měla rozsvítit světelná fontána, orchestr měl spustit valečík Tichý Pacifik a bílá Luisa měla vjet do manéže na hřebci Petrofovi úplně nahá. Damtony vykřikl a sakra! Místo ve fontáně se rozsvítila světla na WC, fontána začala stříkat do lóží, na kytaře praskla struna, kytarista leknutím spadl z pódia a do manéže vjela na oslu pokladní Greisthoffová v kuchyňské zástěře. Pro tento malý nedostatek v režii se musel začátek představení opakovat. Kupte si lístek do partéru, kupte si lístek do lože, kupte si lístek třeba k stání na kraji naší manéže. Kupte si lístek třeba k stání, neb klauni máme k popukání. A budete se taky bát, až bude lítat akrobat. Cirkusový muzikant musí ovládat všecko možné. Musí umět řídit traktor, spojovat maringotky do transportů, laminovat přívěsy, stavět pódium pro orchestr, zatápět v kamínkách, vařit, česat ovoce z cizích stromů, napínat lana čili ségle, zatloukat kotvy čili ankry, krmit lvy, zaskakovat v pokladně nebo jako uvaděč a obsluhovat světlomet. Někdy musí i hrát. V anketě Největší přání mého života odpověděl žonglér Veselka Muk těmito nehledanými slovy. Představte si vrcholek Cheopsovy pyramidy v Egyptě, jo? Představte si na tom vrcholku nůž, jak stojí na špičce. Na střence nože stojí na jedné noze stoleček, na zdviženém rohu stolečku stojí na špičce další nůž, a na jeho střence láhev. Z láhve roste červená růže a na plátku růže balancuje jehla. Na jehle balancuje vlas a na tom vlasu já, pánové Veselka Muk, žongluji 16 kuželkami. Tak to je moje největší přání. Kromě toho, abych si dal tady hned teď tady u mekáče jednoho hamburgera, brambůrky, kečup a kolu.
1: Vaše povolání? Zeptal se doktor.
0: Unterman v cirkusu, pane doktore. Podrobněji, prosím. Tak já si takhle rozkročmu stoupnu a na mě si vleze ta moje. Pak ta moje rozpřáhne ruce a vezme na každej biceps jednoho zeťáka a zeťáci zase držej na opici ty svý, tedy naše dcery. Pak si na nás vylezou vnoučata a spojejí ruce. Na ty si klekne bratranec z matčiny strany, potom babička vystřelí z katapultu snachu, která udělá 3 salta a dopadne na bratrance. A vy to všechno udržíte? Jak kdy, pane doktore? Jak kdy? Inzerát. Jeden za jeden. Vyměním jednotlivou místnost obloženou dřevem, zvláštní vchod, zánovní podvozek, kovová oj a nové pneu za 2+1 první kategorie v centru Prahy. Značka Artistův sen.

Neviděl jsem ji 10 let. Neviděl jsem ji od jednoho listopadového dne v Třešti, kdy naposled bouchla dveřmi a já za ní naposled zařval z okna, že je nemehlo a že z ní nikdy nic nebude. To máte těžký. Každá ženská je jiná. Některá ženská je v domácnosti úplně nešikovná, neumí ani vařit, ani uklízet, ani prát, ale umí, dejme tomu, balancovat na slonech, na perský tyči nebo na vysoký jednokolce. Jiná ženská je ohromně šikovná, umí kung pao, vídeňskou roštěnou, ještě 3 cizí jazyky, ale když si vám na vysoký jednokolce stoupne na ramena, má držet balanc, tak za minutu sletí dolů a máte po efektu. Člověk si těžko vybírá. Ne, že bych nepotřeboval dobrou hospodyňku, ale hlavně, podotýkám, hlavně jsem potřeboval ženskou na vysokou jednokolku. A na to neměla Máňa talent. A když nemá v mým foku ženská talent, tak jde láska stranou, kór, když je tady umělecký cíl. Seš nemehlo, řekl jsem. A nikdy z tebe nic nebude. Počkala si na vlak, co jede v 11 hodin na Prahu. Pak jsem si opatřil fousy a buřinku, předělal číslo na komický solo a rozhodl jsem se, že zůstanu opuštěným mládencem. Ne, že bych nebyl hezký. To bylo ženských, co jsem v životě potkal a co se mnou chtěli dělat. Jednou na mě jeden režisér dokonce vypsal konkurs. Dívky vhodné k zařazení do mezinárodního artistického čísla nechť se hlásí. A tak dále, a tak dále. Přihlásilo se 12 mladistvých kuchařek z domácnosti a já jsem s nima dělal zkoušky. 10 mě jich postupně spadlo z jednokolky na zem a 2 se vzdali. V Rasdorfu mě tamní jazzová zpěvačka nabídla, že by mě při čísle seděla za krkem a zpívala Tam za řekou vrákosí. A tak jedna dentistka mermo mocí, že pojede se mnou, že to nějak sladíme dohromady. Nevím, jak si to představovala. Já bych asi dělal lidem psinu a ona jim přitom trhala špičáky. Já ale zůstával radši sám a vzpomínal na Máňu. Ach, Máňo, Máňo, proč si byla takový nemehlo? Jak jsme spolu mohli být šťastní? Projel jsem za těch 10 let celý svět. Viděl jsem palmy v Pucláku v hotelu Ritz v Paříži, palmový háj v Palm Beach a mockrát palmovku, ale Máňa nikde. Dělal jsem ve varieté v Ústí mezi stoly. Víte, co je to dělat na parketu mezi stoly? Vy se dřete a občani večeřejí, vám hraje hudba Virbl, aby si všimli, že nasazujete život a číšník do toho řve. Kdo ještě pivíčko, prosím? Konferenciér ohlásil moje číslo. Furt Frk, představitel evropské degenerace, nebo tak nějak. A já věl pod světla.

U jednoho stolu večeřila celá společnost, něco jako svatba. A tu jsem ji uviděl. Měla polévku s celestínskými nudlemi, holštínský řízek a malé pivo. Chtěl jsem na sebe upozornit, chtěl jsem, aby zdvihla oči od talíře, ale ona nic. Srkala a srkala, jako kdyby nebylo těch 10 let společného života mezi námi, než bouchla dveřma. Udělal jsem piruet a ještě jeden a pak jsem se vstekle a rychle rozjel na 3metrový jednokolce kolem parketu. U jejího stolu jsem chtěl udělat 3. piruet a rozjet se do protisměru. Ale byl tam, představte si, kobereček. Na zemi ležel takový malinký červený pitomý kobereček. Smeklo se mě po něm to kolo a několik let jsem padal dolů. Teda nepadal jsem několik let, ale zdálo se mě, že to tak dlouho trvá. Rozstříkli se pode mnou pokrmy celý té stolní společnosti, někde za uchem mě hvízdal španělský ptáček a ruku jsem měl v něčem mazlavým, buď to byl dortík nebo gulášek nebo taky, ale to by nebylo možný. Labužníci na chvíli oněměli, ale pak začali jeden přes druhýho řvát. Orchestr spustil, aby ten trapas nějak zakašulíroval, ale nebylo to nic platné. Zvlášť jeden pán v mořsky zelených šatech, asi to byl její manžel, mě vyhrožoval dlouholetým uvězněním. Cvikr měl na stranu, v ruce střep starýře a po kravatě mu tekla svíčková. Pomalu jsem slez se stolu. Nazdar, Máňo, povídám. Nazdar, povídá ona. A já se neudržel a jak jsme tak všecky hulákali a do toho vřeštěla muzika, jsem jí řekl. Co abychom to dali zase dohromady? Mně se po tobě moc stejskalo. Teď už bys nemusela dělat v čísle. To jenom tenkrát jsem to chtěl, jen než se trochu seberem. Usmála se a řekla, nezlob se, Franto, ale když ty seš takový nemehl, nikdy z tebe nic nebude. A já věděl, že má pravdu. A ona se stále usmívala a sbírala mě sklopy saka celestínský nudl.

Přijeli jsme s cirkusem Kamzík do malého města v severních Čechách. Bylo slunečné letní odpoledne. Vytáhli jsme stůl a židle z pokladny na dvůr, předmaštal a hráli karty. Za chvíli se k nám přiloudal ošumělý človíček, na kterým bylo na první pohled vidět, že je to pitomec. Francouzsky imbecil. Pane ředitel, řekl, jsem velký umělec, vemte mě k cirkusu. A co umíš, kamarádičku, zeptal jsem se. Mám tvrdou hlavu, odpověděl. Takových hlav je, příteličku, u nás v Čechách spousta. Máš velkou konkurenci. Vyzkoušejte si mě, zažadonil. Řekl jsem si, ještě jsme se dneska řádně nezasmáli, ať ukáže, co dovede. Dobrá, vylez na ten stůl, dej ruce za záda a skoč po hlavě na zem. Ani jsem nedořekl, už byl nahoře. Sepěl pěkně ruce za zády, zavřel oči, odrazil se a nádhernou šipkou sletěl po hlavě do trávy. Jen mu v ní zapraskalo. Nyní si zřejmě myslíte, že tenhle příběh skončí jako starý známý vtip, že se chlápek podrbe na hlavě a řekne, já už k cirkusu nechci. Já to dělal poprvé. Chyba lávky. Nešťastník rozhodil ruce, zbělel ve tváři a zůstal ležet jako mrtvola. Umíte si představit, jak jsem se polekal? Telefonoval jsem na policii, do nemocnice a říkal jsem si, Karlíku, tenhle vtip se ti, chlapče, nepoved. Uklidnili mě teprve chlapi od sanitky. Vaňourek, povídali a ukázali na ležícího. Byl u nás už pětkrát. Ten vydrží všechno. Má tvrdou hlavu, víte? Před rokem dovolil jednomu vágusovi, aby mu o něj ze psiny rozbil 50,5 litru a podlehl teprve při 26. Měl jste ho angažovat. Něco na tom je. Snad v příští sezóně.

Jednou v září se pomátlo počasí a začal padat mokrý sníh. Ve 2 hodiny v noci ho bylo přes 1/4 metru. Cirkus se pod jeho vahou naklonil. Plachta hrozila, že se protrhne, upínací lana praskala a všemi záplatami crčela do manéže voda. Ve 2:45 jsme se probudili my 3 klauni, Kaldo, Fredo a Zero, a v trenýrkách jsme utíkali z maringotky na místo pohromy. Oheň, vykřikl Zero. Chce to pořádnej oheň. Vzal koště a smetl na hromádku zbytek suchých pilin. Oheň, vatra, táboráček, je! Spálili jsme uprostřed manéže kus plotu, dveře od svý maringotky, postele i seslamníky, deky, kufry a myslím, že i nějaký drobnosti, jako jsou ponožky, kapesníky, trenýrky, trička, kabáty, kalhoty, svetry a kulichy. A sníh na plachtě roztál a v ranním slunci se ze šapita kouřilo jako z bábovky. Dívali jsme se na sebe s protaženými obličeji. Až najednou Kaldo zařval je! A Fredo taky je! A Vlažnej se přidal je! Pane ředitel, už jste někdy viděl opravdovský Augusty jenom prádle? Neviděl, klaun. Tak se koukněte na nás. Je! Pane ředitel, už jste někdy viděl, na čem klaun spí? Neviděl. Na slámě, je! A víte, pane ředitel, čím se přikrývá? To tedy nevím, klaun. Průvanem, pane ředitel, on nemá dveře. Ah, ha, ha, ha.

Jsem velmi starý klaun a jezdil jsem po světě už z mnoha a mnoha cirkusy. Na ulici byste mě nepoznali. Na ulici nemám totiž červený nos a bíle obkreslené oči. Od ostatních lidí se liším jenom tím, že mám trochu víc vrásek, to odlíčidla, a ozdobný prsten na levém malíčku, to z marnivosti. A tak se toulám po všech možných cirkusech, po malých i těch největších, a protože už nemám tolik práce jako za mlada, rozložím si často do stínu šapita kempingovou sedačku, vzpomínám a sním.

0: 25 věcí, které žena nikdy nepochopí.
1: Nebudem, jenom 20.
0: No a to nebudeme ani probírat všechny, ale zaujalo mě, že vy tam máte vždycky tu tezi a pak tam je, kolik mužů s tím souhlasí v rámci té webové diskuze. Tak třeba bod jedna je, svět není monogamní. Shodlo se na tom v rámci vaší webové diskuze 100% mužů? Čili to je velký úspěch. A tady píšete dokonce i kolegové, kteří jsou už nějakou dobu autogamní. Vy jste ženatej?
1: Já jsem hrozně moc ženatej.
0: Až takhle?
1: No.
0: Nejste ženatej?
1: Jsem ženatej.
0: Jo. Dlouho. Máte děti?
1: Mám, no tak správný chlap má syny, ne? Tak já mám 3 syny.
0: Jo, vy máte až takhle tvrdý ty teze. No. Vám budou holky psát. Ale, a co vaše paní říká svazu mužů?
1: Nevyjadřuje se.
0: Ne?
1: Tolerance.
0: Tolerance? Mm. Je normálně doma volně puštěna?
1: Je.
0: Tady další teze je, chození do hospody není jenom o pivu. Tady se shodlo 80% mužů, kromě abstinentů a Hinka, který se v hospodě jenom pere, píše.
1: Tak Hinek dává přednost Vilémovi a Jarmile.
0: Jo, ale tak do hospody se nechodí jenom kvůli pivu a kvůli čemu teda ještě taky?
1: No na pokec.
0: Na pokec.
1: No.
0: Jo.
1: A to vy víte.
0: No tak já se ptám vás, vy jste tady představitel toho sdružení, já ano, jsem tady ano. Nezávislý individuál, že jo. A pak je tady zajímavá teze další, nejste taxikář. S tím souhlasí 80%, zbytek nemá řidičák. Co to znamená to, nejste taxikář?
1: No něco takové, jako nemáte ve sklepě tiskárnu na peníze třeba.
0: No ne, a tady píšete, zvykla si, že máte auto a tak si myslí, že ji musíte všude vozit.
1: To taky.
0: Jo? A kde byste získali tyhle zkušenosti?
1: No to jsou ty diskuze těch členů právě
0: a
1: na tom webu.
0: Z toho to vyplynulo.
1: No určitě.
0: Aha. No nemáte tiskárnu na prachy je další bod.
1: S tím se
0: shodlo 95%. Tam akorát kolega Bureš nechápe, že my máme vlastní peníze, když on musí doma všechno odevzdat. A co Bureš, chudák, jako?
1: No Bureš přešel od stojky ke kotrmelci.
0: Jo.
1: Stojka nestačí u Burešu. Aha.
0: Pak tady máte tezi, i práce může člověka bavit. Hmm. Tam je souhlas 85%.
1: Říká, máme i ženy ve svazu mužů.
0: Čili 85%, v tom jsou i ženy.
1: Já nevím.
0: To jo, ale je to prostě. Svatba není důkaz lásky.
1: No to určitě ne.
0: To určitě ne. Fotbal je opravdu zábava. Nikdy nemůže nahradit kamarády.
1: No.
0: Tam je souhlas, helejte, 85%. Čili žena nemůže nikdy nahradit kamarády?
1: No tak může to být ideální žena, že jo?
0: No ne, ale...
1: Tak... Ideální žena to je němá nymfomanka, která vlastní pivovar.
0: Mluvil jste někdy s Olgou Sommerovou třeba? S tou dokumentaristkou?
1: Glosoval jsem na našich stránkách její...
0: Nebo ona by o vás měla něco natočit?
1: To snad ani ne.
0: Usnout hned po sexu je zdravé. Tady máme souhlas 95%.
1: To jsou vědecky dokázané
0: věci. Počkejte, tady je napsáno 95%. Souhlas, kolega Frisch nevěděl, o čem je řeč. A tak raději poslouchal francouzský hip-hop. Pak je tady koukat po jiných ženách je normální.
1: No to je určitě normální. Tak.
0: Tam je souhlas 100%.
1: Pojďte se, pokud držíte dietu, tak to ještě neznamená, že si nemůžete prohlídnout jídelní lístek, že jo?
0: Ano, tak je vidět. Je vidět, že to máte propracovaný i metaforicky, že na tom makáte. Pak je tady další teze, nemáte v hlavě databanku. Shodlo se 95%. Kolega Slavíček s přítelkyní nikdy nevydržel do žádného výročí. No, 95%. Kolega Slavíček s přítelkyní nikdy nevydržel do žádného výročí.

0: čili 6x za rok. Co vaše žena?
1: To jednou za 2 měsíce, to není tak hrozné.
0: Ne, ale vaše žena chce taky častěji na dovolenou během roku?
1: Moje žena ne. Ona je rozumná.
0: Je rozumná. A vy máte ideální ženu?
1: Nemám.
0: Ne?
1: Nevlastní pivovár.
0: Jo, takhle, z tohle pohledu.
1: A neřekl bych, že
0: není něma.
1: Není něma.
0: Jinak dobrý.
1: Jinak dobrý.
0: Pak je tady další teze. Podrbat se na intimních místech je normální.
1: Jak kde asi, ne?
0: No jak, na tom záleží hodně. A kde? No tak já nevím, jestli máte někde jinde intimní místa. Záleží, kde kdo má teda, no.
1: Jak v jakém prostředí?
0: Tam je souhlas 100%. A napsáno, naštěstí všichni vyndali ruce z kalhot. Teď je tady poměrně razantní výrok. Sex není honba za jejím orgazmem. Souhlas 70%. Ostatní nevěděli, že ženy mohou mít orgazmus.
2: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle zříká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... že by se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si. Tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenujou se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta, to je moc milý.

výcvik takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte za takový výcvik. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy. Tak už každý musí mít gramot tam právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že? V létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán potom, blízko něj je Lichán. No, prostě jsem toho zjezdil dost. Síry, tam zase vyrábějí síry, no prostě, to, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenujou se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: Prosím vás, co je to za sprosťáka?
1: To je pan inspektor.
0: Který?
1: Jo.
0: Tenhle?
1: No jo.
0: Ten o tom rozhoduje?
1: No.
0: Pokona hostiva. Takže, prosím, pane inspektore, já jsem zde kvůli ty sraženině.
2: Jo, oni vás poslali z té mlíkárny.
0: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
2: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodlehl?
0: Podlehl.
2: A jak to, že jste tady?
0: Taky koukám.
2: Proč s tím vůbec chodíte sem, proč s tím nejdete k doktorovi?
0: Já jsem u lékaře byl, doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
2: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
0: Přepíšeme protokol, vítám.
3: Vaše jméno?
0: Boleslav.
3: Boleslav stará nebo mladá?
0: Boleslav.
3: Stará nebo mladá?
0: Já mám radši mladší.
3: Jde nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá.
4: Stará nebo mladá?
0: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno. Jako je, řekněme, Langhans Atelier.
3: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
0: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans.
3: Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
2: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líst do vlaku?
3: Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
4: Tak narodil jste se?
3: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
4: Kde jste se narodil?
3: Dobrotivý okres Praha.
2: Tak mi sem daj místopis, že musíte jít papíry a jdou sem se mnou.
4: A jdou mi jde?
3: Jde?
4: Hej, se jde.
2: On se narodil na párníku. Kde bydlíte?
4: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? No. Je to nějaký francouzský generál.
2: Francouzský generál, to já budu vědět.
4: Moment, tak nějak od F.
2: Od F, od F francouz. Ale Hopištoková.
4: Hopištoková
2: napíše. Jaký máte číslo?
4: 42.
2: U domu?
4: U krku.
2: To je mi do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
4: Jaký si přeju?
2: Třeba starý.
4: Starý to tam už není.
2: Tak nový.
4: To tam teprve zejta zase budou dávat.
2: Tak napíšou toho času bez čísla.
4: Bez čísla.
2: Máte rodiče?
4: Ano. Matinku sice už ne, ale tatička ano.
2: Tatička máte?
4: Ano.
2: Čím je tatiček?
4: Tatiček je Foch.
2: Počkaj. Foch? To si ale
4: prostě. Tak to napište Heine.
2: No já věděl.
4: Heine.
2: Ale to musíte stejně podepsat, víte?
4: Taky?
2: Jo.
4: Tak napište Pytlák.
2: Tak když já to věděl, napíšou Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
4: Na panství knížete Hohenlohe.
2: Hohenlohe.
4: Hohenlohe.
2: Hohenlohe.
4: Hohenlohe.
2: Hohenlohe.
4: Hohenlohe.

0: Co to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvácký spolek a já ještě zpívám tady s váma? Já to leto přece tady nebudu trpět. Já to leto nemám zapotřebí. Já to přece nemůžu v mé kanceláři tohle to říct.
1: Je! Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně!
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, zpravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme dílu od suku.
0: Aha.
2: A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dílky takhle strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevřít, tam listonoš.
0: No.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši. A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milý synu, aby jsme měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock ve Pšoví.
0: Ve Pšoví 5 o'clock?
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No. No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšou dál. No a jak to bylo dál?
2: Tak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte?
2: Já mě odpoledne, prosím?
0: Vy umíte?
2: Jo. Pupu, pupu, pupu. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem k dráze. Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Co je to tamhle? Takhle se on zrovna nachytal v ohlíce a já jsem přeběh koleje.
0: A, napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A, bojo. Vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady, vlak byl v pohybu, on doň skákal.
3: On doň skákal.
2: Tak. Toho jsem neviděl, on doně. Já jsem skákal na ty mojí straně sám. Třeba on doň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký on doň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady on doň, to je jako vy on doň jste skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem on doň.
0: Vy jste on doň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy on doň. V tomhle tom. No.
2: Ale já jsem hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako hnipírdo on doň skákal, ne?
2: On doň hnipírdo skákal,
0: ano.
2: Skákal ne.
0: Ne, skákal ne.
2: Skákal ne.
0: Žádné skákal ne, tady vy jste on doň hnipírdo, že ano? Hnipírdo on doň skákal, no. To jste vy.
2: Já už tomu rozumím, jo. Teda já jsem, a moje žena je ona doňa.
0: Ale třeba...
2: A děti jsou donďata?
0: Taky, jedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý?
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho pan...
0: Tam do toho kupe jste šel,
2: do toho kupe, napsáno Cárův kurýr. Jsem šel.
0: Jo, ale posledněte. Ženy jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Jste neměl jistě, víte?
2: Neměl.
0: No.
2: Neměl?
0: Neměl, že ne?
2: No. Vy jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměl jistě, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl jistě.
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No. A jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, žemtr, žemtr, tamtr, žemtr, tamtr, žemtr, tamtr, žemtr, znáte ten zvon?
0: No,
2: a najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil Bechyní?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vám, povídat, že Bechyně nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď co se stalo dál?
2: No a teď se to srazilo.
0: Stanice, ale jsme nezapomněli. No.
2: Přejel dvě stanice.
4: Poznamená.
2: Mají to?
4: Jo, jo, jo.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšu, že jsem se leknul.
0: Nepíšou to, vám všechno ptát.
2: A teďka tak, jsem na tohle a tuhle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno.
2: No jak se to stalo, jsem se chtěl chytit takhle záchranný brzdy, co jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou, tam utrh záchranný
2: brzdu, no a? Pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, co jsem říkal?
0: No jedno jste říkal. Dvě byly teda.
4: Dvě byly.
0: Dvě okna rozděl, no.
2: No a teďka samozřejmě. Mě tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? No to umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proto.
2: No proto. Umělý dýchání.
0: No.
2: No a teď lékařové mě ošetřovali.
0: Jo, jo.
2: No a konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Představoval.
2: Bože můj, nějak. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: Na ten mě poslal do nemocnice, tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: Krásný s ním.
0: Ale.
2: A, nepřál bych jim mladý pán kabinetu?
4: No, prosím, mohli
0: jste. Znova píšou, to byl nějak fotografovanou kostí.
2: No, tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda, jak jste vidět zde, zde od chodidla až nahoru počínaje, je lehké brnění.
0: Aha.
2: Vidíte?
0: Tam má lehké brnění.
2: Lehké brnění. Solar plexus influenzum carbidum.
4: Carbidum?
2: Carbidum. A tadyhle mám sakum pakum. A ty latě sukmanda a ta husa špekuliandum. Lalicha paprče a ano je ve špičce. Pak mám tadyhle zadřenej nárazník.
0: Máte tam? Napíše ukrad nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Jste vás ovoce nějaký?
2: Jo. Jabka.
0: Hodně?
2: Dvě. Na koleně.
4: Dvě jabka.
0: Jo, tak. To je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
4: Všecko.
0: Mi to spočítaj všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady panem Nipírem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipírdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte, jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to?
0: No.
2: Třeba jít, já jsem počítal s 300 korun.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený s penězma.
0: Dobře, dobře, podívejte se. Vy třeba přijete ven, tak si to rozmyslíte. Můžete si s náma soudit.
2: Ne, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím, prosím. Halo, máte to spočítané?
2: Ano, prosím.
0: Daj to sem.
2: A jdeme pokladně, že jo?
0: Okamžit,
2: prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipírdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000 korun. Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, co všechno jsme tady sepsali,
2: no,
0: to u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No.
0: Na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc, to dělá.
2: 5 400.
0: Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
2: Co? Jo, jo, 400 víc, jo. A tak mi dáte těch 5 000, a z toho já doplatím. No,
4: ale na pokutách tady.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte přednostat?
4: Vím, ne, vy je máte dostat.
2: Koukejte. No, mám, no, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
4: Jako byste mě.
0: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já ji po Krista pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo? Na pokutách, co jsme tady
2: počítali. Tak já mám ještě doplácet 400.
0: 400 korun pokladny,
2: ano. A za tenhle úraz ještě já, který se smrtelně zranil, ještě já mám za doplácet 400, jak si představujete?
0: Na pokutách. Správně, na pokutách.
2: To není pravda, to já ještě si najdu jiný cesty, abych já ještě doplácel za to, že já trpěl a upěl pod lokomotivou, já celý na sobě celý vlak nes.
0: Prosím, počkat, prosím,
2: abyste já, a představujete, kdo má mít na vyšší štanci.
0: Prosím,
2: jak si vidím, vyšší štanci. Vyšší štanci.
0: Dobře, prosím, když si chcete stěžovat, račte nahoru do druhého poschodí, panu vrchnímu radovi, číslo dveří 134.
2: 134?
0: Ano.
2: Už se jde? Už se jde?
0: Prosím, mám to.
2: Já si prosím, nesmíte vyslet, nebo vás. Vás opatruj Bůh.
5: Tak, a teď uvidíte, co já dovedu. Teď vám tady provedu takovej cambus, že vám budou lítat spisy. Jak pimprdlata na stole. Prosím, tady doufám, že jsem tady na poslední štanci. Já nemám zapotřebu, já také lítal po čertách dělalo, abych já se také potuloval po ministerstvech, když hledám bolestné, které skutečně já zasloužím. To nemá být, to se dá dělat. Takovýmhle způsobem jedna s lidma, který nasadí vlastní životní krky. Tady dostanu to bolestný zavrňaný, a nebo budete vidět, jak já si z toho pojedu do cesty.
6: Sedněte si. Nerušte mě v práci. Hned na vás dojde.
5: Jaký pak dojde, to mě říká každý. Já ji nevolu, absolutně to nemám. Zapotřebí, abych já tady čekal, abych já se nechal takovýmhle způsobem šikanédrovat. Prosím.
6: Já vám to pošlu písemně.
7: Tak nějak, když jsou spíš mámou, než tátou, ne? Jo. Hele, hlavně, že ti zůstal barák a o to tak.

0: tady má.
1: Ty už se vracíš, miláčku.
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už ne, zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím, tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, veď, no.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Za to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi... Takhle?
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si nehráli, protože se to znám. No. Pokud to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala, víš?
1: No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Máte navštěvní lístek?
3: Navštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ono už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Pulpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: Vejmelkovi.
2: a ne k Vymelkovi.
3: Ne k Vymelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Vymelkovi, to byste nešel k Vymelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vymelkovi.
2: A máte tam všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vymelku ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Rozumíte? Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vymelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím. No. Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, no, tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvý Sihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvý Sihák.
2: Žiž prchny v Čechyš?
3: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne, hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý?
2: Hlu?
3: Hlustvý?
2: Svý?
3: Hlustvý?
2: Žiži, člověče s takovým jménem, pojďte hned ráno, dokud má člověk hlustvý. Přijďte zítra v půl devátý.
3: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
2: Tak to zkuste.
3: No. Hej jako hajné.
2: Hej, jo?
3: Jo.
2: Jako hajné, jo?
3: Hajné.
2: Hajné, ale s velkým H.
3: Pravda.
2: Dál.
3: Hej jako Leon Cavallo.
2: Jako co?
3: Leon Cavallo.
2: Hláskujte to.
3: Není moje jméno.
2: No tak proč neřeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. Hájte se, přijďte zítra v půl osmi.
3: Ukažte, já vám to napíšu sám.
2: Vy byste to dokázal? Božte. Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
3: A kam?
2: Tadyhle na stůl.
3: To není úřední?
2: Ale já to potom nechám ohoblovat.
3: Lustvý si hák. No a je to.
2: A už je to hotový?
3: Ano.
2: To je vaše jméno tohle?
3: Ano.
2: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
3: Ne, to je moje.
2: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jméno přišel?
3: Zdědil jsem je po otci.
2: A to je rána, co?
3: Ne, to je jméno.
2: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
3: Buďte tak láska vzpěchat.
2: Moment, nepřenesu.
3: Proč ne?
2: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
3: No prosím.
2: Ke komu to jdete, pulpitel, jo?
3: Ne, to je Jmelkovi.
2: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
3: Technický.
2: Nevíte tam číslo?
3: Nevím.
2: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Na vrátnice u telefonu ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
3: Co tam dělá náměstě?
2: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
3: Aha.
2: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátice? Je tady našeho provedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
3: Luství si ha.
2: Haló? Tak křesní tohleto.
3: Luství si ha.
2: To bylo?
3: Lustvisiak.
2: Lustvisiak. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
3: No, hláskovat.
2: Jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no te. To je jako onda trajnou, že má na začátku. Jo, jo. S jako slanina.
3: Nechte to, mě už pálí žád.
2: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zase nerozumí soda. S jako soda. O jako Oda. Hoďte se, přijďte zítra v půl šestý.
3: Já se budu hláskovat sám.
2: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
3: To nejde?
2: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
3: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
2: Ježiš, já vám dám sám 50.
3: Hláskujte.
2: 50, byl jako pišišvol.
3: Hláskujte moje jméno.
2: Moment. Haló, jste tam ještě, jo? Je tam.
3: Ještě je tam.
2: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný sněhák.
3: No, teď to bylo správně.
2: No, teď to bylo správně.
3: No.
2: No, jo, jo. V pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment. Už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
3: Tak mou náru.
2: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
3: No dobrá.
2: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
3: Luství si hák.
2: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou ti tam bez lístku.
3: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudru. Vejmelkovi doufám, že tam to bude rychleji.
2: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
3: Proč?
2: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
3: Já!
4: Prosím vás, Lišno, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku.
5: Ano.
4: No vidíš, teď jsem mi říkal, že je tady pošta, že to vyplácej na knížku, se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
6: Kam?
4: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl, to se nenecháš kamaráda sakra na holičkách. No, co chcem, no.
6: Já nic nechci.
4: A tak si sakra nevzpomenul, když jsme si to říkali, co? Vybrat jednu libru knížky.
6: Vybrat jednu libru, z jedné knížky, ano.
4: A tak co mě zlobí?
6: Ano.
4: Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář, co tam vyplní.
6: Ne,
4: ale musíš.
6: Já nechci formulář.
4: Když se nevyplní formulář, tak nedostáneš libru, jasný?
6: Jasný.
4: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
6: Jasný.
4: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
6: Já si panáka, jasný?
4: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný?
6: Ó.
4: A Ale počkej, počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
6: Ty počkej.
4: Ale samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Sešno, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
6: Já chci panáka.
4: Dej pokud, on dělá legraci. Dejde nám formulářík, on ho podepíše.
5: Co byste si přál, pane?
6: A co by si přál, co?
4: A co by si přál, co?
5: Dobrý pana, den.
4: Ty se víš, náš dovolím, cíl, spolece.
5: Pardon, děkuji. No, no, no. Promiňte, prosím, no. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinkapatamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
7: O které vybírání schránek vám jde, paní?
5: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
4: Ale teď ještě dejte nám ten formulář, že tady byli první.
6: A když se sešeří, světělka blíká, a se zaměří, a s ničím se netají. A potom potají, potmě se slíkají. A neboj se, já to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala. Ty si myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
7: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
5: Tararinkapatam.
7: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
5: Moment.
6: Tararinkapatam. Tararinkapatam.
5: Nechte si ty svý vtipy. Tararinkapatam se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy.
4: Jde nám ten formulář na tu libru.
7: Malý moment, prosím.
6: Pojď dál, pojď dál. Tararinkapatam. Jak si libru ze svý knížky? Tararinkapatam. Jak si libru ze svý knížky? Tarara.
5: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinkapatamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
6: Ringapatam.
7: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
4: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, jeden slečno.
5: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
4: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit se ve veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
6: Ona chce vyvolat incident a nebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně
5: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
6: No, no.
7: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
5: Tararinkapatam.
7: Bohužel není v seznamu.
4: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
5: Musí tam být.
7: Není v seznamu.
4: Tu babu neodloupneš.
7: A co vy byste si přál, prosím?
6: Ona chce vyvolat incident anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
4: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
6: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
4: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
7: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
6: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
4: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
6: Ideální knížku.
4: Ale pořitelní, dej jí knížku.
6: O, spořitelní knížku, aha. Tam.
7: Který z vás je pan Adams?
4: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno, Adams. Jako když okřikuješ Adama, Adam.
6: Ona nevěděla, že jsem Adams.
4: Ne, ona to teďka čte.
6: A víte teď, že jsem Adams?
4: Už to jistá, že jsem.
6: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem Adams, já vám to dokážu, že jsem Adams. Já se Adams na mě.
4: Ale neblázni si.
6: Já ty můžu stát před ní jako Adams.
4: Ale slečny nemají v kanceláři rádi Adams.
6: Je to. Ale mám rád slečny v kanceláři.
5: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpisy.
4: A už to na něj jde zase. No, vidíte, najednou to šlo.
7: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
4: Stane se. Pojď, tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
6: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
4: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
6: A jak jsem na něj pak zažidli, no. To je jeho klobouk.
4: A jak to s ním dopadlo?
6: S kým?
4: No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
6: Ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj. Úplně. Ještě pořád jeho.
4: Ale já mám takový pořád, takový cizí pocit.
6: No, no, protože to je cizí klobouk.
4: A já mám ale přeci svůj klobouk.
6: Ty pořád máš klobouk.
4: Jak ne?
6: No tady to je tvůj klobouk.
4: Ale to je můj klobouk.
6: No!
4: A proto já myslel, že ho mám, že ho pořád vidím.
6: Tak si... Tak si ho vem.
4: Ale ne, ne, ne, ne si ho si. A já ho budu mít takhle hezky na očích. Jo, tak pojď.
6: Ale ten ti ohromně, dej si ho, dej si ho, dej si ho. Ten ti sluší.
4: A zkusí ho
6: ty. Počkej, jak, no. Jak, no. Jak mě sluší ten tvůj. A je.
4: Taky jsi fešák.
6: Taky.
4: Ale tak. My necháme to takhle.
6: Tak to necháme.
4: Tak pojď. A teď se hezky, hezky se soustředí a podepíš.
6: A to je, to je.
4: No, tu je kvůli ty rybzač.
6: O, to je kvůli. Ten
4: rybřel,
6: tak
4: ty to ryby, ať mě dá to rybolo. Ale báze, samičku, teď už se jenom podepíš. Ejte, prosím vás, udělejte tady trochu místa, vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu rybru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat, no, pomalonku, no, no. Oni myslí, že jsme ho žali, víš? Jim to ukáž, je, pokud ty nepíšeš ti přímo pitvat, no tak to samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balán, podívej se na ten formulář, hochu, když ty máš tvrdá ústa.
0: To je neslýchané, takhle do mě stokrát právě, když píši důležitý dopis do Tararinga patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
4: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
0: Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
6: No a co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Si snad mám zout botičky, nebo co?
4: Klid, samé klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
6: Halo. A je to opravdu vaše upřímné? Toužebné a soukromé přání, abych si zvul botičky.
8: Já vám koupím panáka.
4: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo.
6: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zvul botičky, tak kvůli vám já si zžiju všechny botičky, co mám.
0: Já jsem napsala botičky.
6: Tak to škrtně.
0: Laskavě přestaňte s tím už,
6: ano,
0: prosím.
6: Ano, já přestanu a musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuji svý obchodní, moje jednání. Myšte. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto mi jste obsazeno.
4: Samé. Nech paníčku, už to bude.
6: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
0: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
8: A vy tam dole. Vy si vybíráte libru? Nevybíráte, vy se. Tak já zavolám policii.
4: No tak, seš no. Ten formulářík.
7: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
6: A dojdu pro policii. Ale
8: Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil a mám tě na dlaní jasnou jak...
4: Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
7: Tak, a to je poslední, který vám dávám.
4: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži, ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a lascivní.
7: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
4: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sám? Kam zmizel? Kam zmizel? Tam se zejchloval, když jsem před chvilinkou byl, ježišmere. No jak sakra, co pak se na ně nemohla dávat pozor? Jsi by se jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týkat schválně. Same! Samičku! Same!
9: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu něčemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš něčemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
4: Pojď, co se nebojí. Všechno, prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď, Samičku, hezky, tady v klidu se do toho dej. Na, rozhejbej svůj pacinku, hezky, tak napiš. Samuel, tadyhle spíš tadyhle. Tak, hezky, S.
8: Tohle, S. Počkej, já porad na to myslím.
4: Co pak?
8: A kdo má ten můj?
4: Kdo má co tvůj?
8: No ten můj klobouk.
4: A jo.
8: No ty máš jeho.
4: No má...
8: Toho plešací.
4: A ty máš můj, no tak je to...
8: A já mám tvůj.
4: No to je to v pořádku. Tak, Samuel...
8: Není všechno v pořádku, když... Ty máš jeho a já mám tvůj, tak můj někdo musí mít.
4: Ano, ano.
8: Jestli jsem měl klobouk.
4: Ale ty jsi měl krásnej klobouk, slaměnej, prokousnutej.
8: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
4: Ano, potom se...
8: jak to aporzoval.
4: Ale kam si ho mohl odložit?
8: Jaký byl?
4: Šedivej.
8: A ne, ten pes, ne, ten to vím, že byl šedivý, starý pes, ale...
4: Pes byl chlupatý.
8: Ten klobouk, jaký byl.
4: No, šedivej, prokousnutý slavňák.
8: Já vím, a... kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
4: Co mám dělat? Probni ho.
8: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
4: Tak, už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky Samuel.
8: Já nemůžu.
4: Proč?
8: Já se nemůžu vohnout.
4: A proč by si se nemohl vohnout?
8: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout.
4: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
7: Co se stalo?
4: Ale, on je strašně zklamaný. On by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, Samíčku, hezky si hačni. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
8: Ale dokouknu.
4: Dokoukneš?
8: Jo.
4: Aha, takhle.
8: To víš, že dokouknu. Uh-huh. No. Hele, navoč mi tam, jo?
4: Ano. Tak. Jsem si si vlastně lišáku.
8: Tady je to útulnější.
4: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
8: No.
4: Je, Samé. No. Ty máš pleš.
8: No.
4: Ale vlastně ne, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
8: Mám?
4: No jo.
8: Vyprávěj mě o nich.
4: A oni jsou takový jako chmířičko, co mají.
6: Chňárka na záštipcích,
10: jako ptáčátka.
6: No, ale děbloučky jedenej.
10: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
6: No, třeba, ale je to někdy dobře, víš.
10: Já si nebudu moc psát.
6: Proč?
10: Na mě jde klaustrofobie.
6: Ježišmarja, co je to?
10: Klaustrofobie? Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
6: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď, pojď odsaď.
10: Pojď, půjde mezi lidi.
6: Půjdem, půjdem.
8: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
9: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
8: A nechtěla vy byste na chvilku jít do Tararinga Patámu?
6: Nechtěla bys to jednou s tím rypáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla? Chce se do něj rypáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla?

0: Vidíš? Tak. Máš toho, že věříme lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie. Ale
1: nikdy, no. Nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
0: Policii. Mraky policajtů. Hejna policajtů. No jako chlap řekni, platí to na mě.
1: Ale nesmysl, tohle přece přejdi. Důstojný mlčení přece nechaj. No piš. No se.
0: O tom ani muk právě, co my nebavíme.
1: No právě, Riky, ani muk a podepiš to. Se necháš hodně.
0: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme?
1: Jede.
0: Policii.
1: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
0: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě, jo? Napravo ode mě, nalevo. Celá hromada. A neřekli tarada, linka patám, tak nevěděli, kde zmlátil.
1: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
0: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady dvě mají, jako pro štěstíčko, ty...
1: Talismany. A hadry kosti a knoflík. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto. No,
0: tak kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přece rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
2: Říkáte na cimpr-campr?
0: Na cimpr-campr. A na cimprové a camprové. A na cimpr-fičky a camp-fičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
3: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení. A jděte po svých. Ne?
1: Asi no. Na tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
0: My necháme jemu první ráno.
1: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Kdyby, kdo jsme kdo, napíš Adam, jste bude koukat.
0: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
1: A jo. No, tak napiš Samuel.
0: Samuel.
1: Samuel napiš.
0: Počkej, Samuel.
1: No, S. S. S.
0: S tam tam. S tam tam. Tararar.
1: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
0: A jo, velký.
1: Ale počkej, co?
0: Ten
1: malý velký, napiš velký S, ale malý.
0: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
1: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký a já chci velký S, ale malý.
0: Velký S, ale malý?
1: Vidíš, u nás jsi úplně
0: co?
1: To... No, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlený, no, tak napiš... Začáteční.
0: Začáteční.
1: Velký S.
0: Ale malý.
1: A menší než
0: máš
1: to.
0: To se dá objednat.
1: Ano.
0: Tady ho máš, kouky. On ještě není hotový.
1: Krásný. Už končí.
0: Ty
1: máš hezký konce, no.
0: Samuel, sám pak přijde
1: Amuel, Amuel, ne, Amuel.
0: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
1: A orientačně.
0: Teď tam dáme
1: L dvojitý.
0: Amu, Samuel, no.
1: No, tohle to, jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
0: A Adams.
1: Veliký a takový štaflovitý.
0: Tak.
1: Adams.
0: Počkej,
1: výborně. Dams, no. Dams.
0: Ale mě už to nebaví.
1: No i pokoj, teďka toho necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
0: Dams.
1: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
0: Dams.
1: No, panečku, teď ti to šlo krásně. Ať ty puntičkáři, no, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku.

0: Dáme to tým levý dámě, to bude koukat.
1: Chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
0: Tak prosím, slečno, tady je formuláří podepsaný.
2: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
0: Co to tvrdíte? Jak to dovolte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams.
2: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
0: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mrvinu, vy jste říká, že pejdej si Adams, aby tam měl být, když tohle není Adams. Tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adam. No,
3: cudě.
0: No, co pak on je malo, známe ve svým okrese.
2: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
0: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
3: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, zrovna.
0: Hlavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
2: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
0: Co budem dělat?
2: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
0: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
2: Já mu je nemůžu vyplatit.
0: No ale... Ale říkáš, že ti nemůžu nic vyplatit.
3: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho liber, jedno libro.
0: No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu no. Libru, no.
3: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou.
0: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
3: Na panáka.
0: Dva.
4: Podívejte se. Ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? Hm? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a puste to z hlavy, co?
0: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na svoje peníze, pane inspektor.
3: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
4: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
0: A jak to jediná předběžná procedura do jeho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
3: A jakou mi to dalo práci?
0: Prosím, no nebo jste, nebo se bojíte? To nikdo nerozvětíte, že se podepsal. Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal. No to je s váma špatný, promiňte.
4: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
0: No já na tom nejsem nějak zášlý.
4: No právě, jděte domů.
3: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
0: Ano, já je znám. Z rodiny.
3: Na panáka.
4: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne? Já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se... Nebo se rozčílí.
0: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte spořitelní knížku.
2: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
3: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano. Hnedka.
0: Velmi nutně to potřebuji.
3: Ano, na panáka.
4: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, voholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
3: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
0: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
4: Jděte domů.
3: Ale za tohle bude někdo pikat.
4: Jo. To se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
3: Co chce?
0: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
3: Já platím celý daně. Já chci mě zatknout celý policajt. Já s touhle půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
0: Máte poslal pro tu druhou.
4: Já bych prosil, ven! Ven, obave!
3: No jo, ale já tu libru potřebuju!
1: Prosila bych doporučeně.
2: Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva. Ty dva.
4: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
2: Vážně?
4: No, vážně.
2: Já jsem myslela, že někdo jde.
4: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
2: Vážně?
4: Vážně.
0: Běž, běž a hezký řekni svoje ultimátum. Běž.
3: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
0: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá horškou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
3: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
0: Vidíš, tam má legrace a...
3: Která mě odmítla vydat.
0: Libru.
3: Když jsem si ji uspořil.
0: S knížkým.
3: A já ji důrazně potřebuju jednou pro vždy.
0: Ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Na tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
4: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
0: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.

0: Moji přáteli mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi čtyřmi provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře, mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. A tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Moc krát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos, zbděti. No a tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
1: vidět, Ludvíku. Chceš vědět, Ludvíku, můj starý a dalo by se říci, ano, vlastně jediný dobrý příteli, jak jsem se zde, v této osamělé pustině, uprostřed hlubokého lesa, kde široko daleko nikdo nebydlí a kudy nevede ani pěšina a kde bys za celý boží den neviděl živáčka, nebýt těch zatracených vzducholodí. Ocitl! Letos na svatou Anu bude tomu na den přesně bezmála téměř 28 let, co jsem jako chudý tovaryš s buchtou, hranečku, opustil tuto svou milovanou vlast. Neměl jsem nic než tyhle dvě ruce, kam se vrtnout. Naštěstí v nouzi nejvyšší přinesl mi listonoš radostnou zprávu. Dědeček zemřel, stáváte se majitelem hostince na Mítince. Tak jsem si to namířil rovnou k notáři. Notář vzal sekeru, jídlo na 3 dny a vyrazili jsme. Když jsme se prosekali až sem, tu teprve jsem poznal, jaký byl můj starý dobrý dědeček, dej mu bámbu, lehké odpočinutí, blbec. Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář, lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl, ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si zařídil hospodu u silnice na písek, ale chodili mu tam lidi. Tak si nakonec postavil tohleto. Ty jsi tu, Ludvíku, jediný host. A takový host, neurazíš se, když ti to tak řeknu? To snad ani není host. A bez hosta hospodu neuživíš. A uživíš-li, nepobavíš se. A pobavíš-li se, jen do pláče.

下拉拉一里面什么过去的体验každému štěstí na tváři hned září a vůně šeří kůláka motýly na hrob tuláka.

0: Ty pláčeš, Ludvíku. A Cepelin pozoruješ. Jednomístní, ale rychlý. Ten letí do Polska. Víš, někdy si říkám... Pušku na tebe, pacholku. A pác, dolů spadneš, sem přijdeš, tady si sedneš a pivo si dáš. Jenomže z pušky na Cepelin nevystřelíš. A vystřelíš-li, nedostřelíš. A dostřelíš-li, netrefíš.
1: Sapramento, to je smůla. Ještě, že jsem vyvázl se zdravou koží.
2: Hej hola, hospodo.
0: No, no, to je spěchu. Mám jen dvě ruce a nejste tady sám. Pán je zdejší.
1: Ale kdež, my vzduchoplavci nejsme vlastně nikde zdejší. Jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin.
0: A co vás sem přivádí, milosti?
1: Nehoda, ušel mi plyn.
0: A tak to je zlé, to si tu hezkých pár neděl posedíte. No, chybět vám tu nic nebude. Piva dost, platit máte čím, že?
1: To nepřipadá v úvahu. Musím okamžitě pokračovat v cestě.
0: Milosti, zle vám tu nebude. V sobotu já vždycky vydrhnu stůl, zbavím Ludvíka pavučin a poveselíme se spolu.
1: Nejsem proti zábavě. Ovšem v místě, kde nebylo žen, pobyl jsem nejvýše den.

0: Nechce se mi věřit vlastním uším. Představoval jsem si vždy hraběte Cepelína dnem i nocí skloněného nad plány všelijakých těch balonů a také těch ředitelných vzducholodí.
1: To všechno jsou jen první nedokonalé krůčky v mé hlavní badatelské činnosti. Způsob mého života mě donutil zabývat se především otázkou ochranného prostředku proti alimentačním poplatkům. Pracuji na bázi tvrzené gumopryže. Ovšem výrobky vycházející z mých dílen jsou zatím bohužel jaksi příliš veliké. A nehodí se než kulétání. Tak mějte se tu hezky, příteli.
2: Růženko.
1: A kdyby mi zas někdy, nedej bože, ušel plyn.
2: Růženko.
1: Tak nashledanou.
2: Růženko.
3: Saprment. Snad nechceš říci, že v této pustině žije s tebou něžné pohlaví.
1: Nejen pohlaví. Kromě Ludvíka žije tu se mnou celá má vnučka.
3: A kde vězí?
4: Proč nevítá hosta?
1: Před týdnem se vypravila děvenka moje starostlivá do města. Pro šafrán a trochu toho zázvoru.
3: Pro šafrán.
4: Pověz mi něco o ní.
1: Před týdnem se vypravila do města pro šafrán a trochu toho zázvoru.
3: Dál, jen dál.
1: Děvenka moje starostlivá.
3: Tak tedy blondýnka, říkáš?
1: A teď ještě řekni, že je něžná.
3: Je něžná.

0: Příteli, pěkně nám povězte, kdo jste a odkud přicházíte.
1: Příteli, kam to stále zalézáte?
0: Jste mezi dobrými lidmi. Mé jméno je hrabě Ferdinand von Zeppelin. Posaďte se u nás, hospodo, přines pivo, jídlo. Já to platím.
2: Tak počkat s tím hoštěním pomalu. Na takový návaly tady nejsem zařízený.
0: To víte, je tady pustina, široko, daleko, nikdo, nikde. Hostinský je trochu podivín. Ale mezi námi žije tady s ním vnučka, krasavice. Tak ale nyní jste píte, nechte se pobízet, já to platím.
3: Bože, to je dobro. Měl jsem, pánové, 20 let nic podobného najedl. Žil jsem jen o chlebu a o vodě. Jenom na Štědrý den nám vždycky přinesli jabko a na Štěpána, podle vězenského řádu, jsme ho zase museli vrátit.
0: A teď nám pěkně povězte, kdo jste a odkud přicházíte.
2: Ale příteli, neplačte, vemte si příklad ze mě. Jednou se mi stala taky taková, no, taková věc, však to znáte. A já vám plakal. Bože, jak já jsem tenkrát plakal. A vidíte, jindy se mi zase stala jiná věc a já neplakal.
0: Tak vidíte.
3: Děkuju vám, pánové. Jsem kulhánek číslo 21. Víte, já jsem tu tajnou kotbu kopal noc co noc 15 let. Z okénka své cely jsem si vybral směr do toho nejhlubšího lesa. A ona je tu restaurace.
2: Ale uklidněte se, pane kulhánek, tady je skutečně nejhlubší les. Široko, daleko, jen mi 4.
0: Široko, daleko, jen mi 5.
2: Ale 4.
0: 5?
2: Jo, 5, zpět, 5. Vnučka se mi vrátila. Byla ve městě pro šafrán a trochu toho zázvoru.
0: Promiňte, příteli, nerad bych vás znovu rozplakal, ale jaký je váš poměr k ženám?

0: pro mě existuje jediná žena na světě.
1: Chudák.
0: Spatřili jsme se pouze na okamžik, když mě vedli v řetězech. Vidím jí stále před sebou, jak odstrčila stráž, nabrala vody do dlaní a řekla mně, neznámému člověku. Pij!
2: To, že řekla, to musí být ženská.

0: pane Kulhánek, že jsem tak smělý. Na kolik let vás obsoudili?
1: Na 20.
0: No. Že jsem tak smělý, kolik z toho už jste si odseděl?
1: No, zítra tomu bude 20 let.
0: No víte, já nevím, školy nemám, ale to už vám snad ani nestálo za to utíkat, ne?
1: Myslíte? Vidíte, to mě při tom kopání nenapadlo. No ale už jsem jednou venku, tak teď hlavně, aby mě nechytili, že jo?
2: Máte pravdu. Musíte okamžitě zmizet. Mám v cestovním vaku turistický oděv, nechcete?
1: Ale jo, já s ním všechno. Víte, já jsem se do toho vězení dostal opravdu nevinně. To bylo tak, jdu takhle jednou po louce a najednou vám z nebe spadne zvonek. Obyčejný cyklistický zvonek. Zvednu ho, zazvoním a kde se vzali, tu se vzali dva četníci. Tak kde pak jste k tomu, povídají, zvonku přišel, povídají. Přece nám nechcete namluvit, že spadnul z nebe. Tak co jsem mohl říkat? Tak jsem radši mlčel. Obvinili mě, že jsem pašerák Göč.
3: Počkejte,
1: napařili mi.
3: Pašerák Göč zvaný, jak oni mu to říkali? No nic, vypravujte dál.
1: Zkrátka řekli, že jsem pašerák...
3: Alias! Už to mám! Pašerák Göč zvaný Alias. Ne, Alias ne, Alias bylo křestní. Vypravujte dál.
1: Zkrátka řekli, že jsem pašerák Göč a napařili mi 20 let.
3: Poslyšte, pane Kulhánek, jak jste vyprávěl o tom děvčeti, co vám dávalo napít. A jak potom řekl to slovo. Neměla ona na sobě takovou a potom takhle?
1: Červený fjertoch.
3: Já jsem si to myslel. A že ona měla na hlavě takovou a potom takhle.
1: Zlaté vlasy.
3: Toho jsem se bál. A když se dívala, že ona tak jakoby a částečně taky
1: držela košík.
3: Je to ona!
1: Kdo?
3: Je to má vnučka.
1: Vy šílíte.
3: Často mi o vás vyprávěla, člověče.
1: Ano, co říkala, mluvte.
3: No, říkala, jak jste šel.
1: Ano, to je přesné.
3: A jak vám potom dávala napít? A jak jí to potom vyklouzlo? Nesmíte se na ní hněvat? Dlouho jí to mrzelo. Na nic jiného nemyslela.
2: Tak, tady vám to nesu. Převlékněte se a hajdy odsud.
1: Nikam nepůjdu. Zůstanu zde v obleku, ve kterém jsme se poprvé spatřili. Zmýlil jste se ve mně, pane hrabě. Jsem jen prostý selský sekáček trávy. Ale i ten ví, co je to čest. A tu nikdy neprodá.

0: nemá! Nemá! Nic takového ona nemá!
1: Poslyšte, kamaráde, já vám něco povím. To není žena pro vás. To je ženská, která potřebuje chlapa, rozumíte? Chlapa jako jsem já. A kromě toho, nechtěl jsem vám to říkat, abyste si nemyslel, že se snad holedbám, ale napsala mi dopis.
0: Cože?
1: Ano, všechno je jasné, miluje mne.
0: To je směšné, ha, ha, ha, tuze směšné, ha, ha, ha, odpuste mi, ha, ha, ha, že se směju, ha, ha, ha, ha, ha, to je směšné, ha, ha, ha, tuze směšné, ha, ha, ha, odpuste mi, ha, ha, ha, že se směju, ha.
1: Však od vás přejde smích. Poslouchejte. Milovaný hrabě, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla prošafrán a trochu toho zázvoru. Děvka. Tu jsem já, děvenka moje starostlivá, spatřila zde vás. Jak jsem šťastná, že vám ušel plyn. Dědeček je hodný, časem si najdeme houštinku, kde se budeme slézat. Objednávejte si hodně piva. Uzenky již docházejí. Vaše roztoužená Růža.
0: Nevěřím. Takový dopis nemohla napsat ona.
1: Co nevěříte? Sama mi ho hodila z okna.
0: Někdo si z vás vystřelil, pane hrabě. Poslechněte si. Jaké dopisy píše má Růženka. Milovaný kulhánku, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla prošafrán a trochu toho zázvoru, tu jsem já,
1: děvka,
0: děvenka moje starostlivá, spatřila zde nejen toho oplzlého hraběte, ale i vás. Vy mé pruhované štěstí. A teď poslouchejte, jak je šlechetná. Nevadí mi, že nemáte peněz. Můžete si půjčit od hraběte. Vaše oddaná Růženka. Co tomu říkáte?
1: Že vám nepůjčím. Pánové, pánové, vemte si příklad ze mě. Jednou přijdu takhle do hospody a jeden host mi povídá, já to dneska platím. A zaplatil. A jindy zase takhle přijdu do hospody a ten host už z dálky volá, dneska ne. A vidíte?
2: Nezaplatil, že jo?
1: Nezlobte se, ale tohle se nedělá. Vy jste přitom nebyl, tak jak můžete vědět, co ten host řekl? Je ale nespolečenské, když někdo něco zajímavého vypravuje. To nejzajímavější si chudák schovává až nakonec. Někdo mu to potom vyplácne.
0: A jak to dopadlo, pane hosti?
1: Jak to dopadlo? No tak on potom... Ten četník mu ji zabalil a úsek.
2: Co? Co? Komu?
1: Ne, kdybyste dával pozor a nepřerušil.
2: Tak jsme se pobavili a teď do práce. Hospodo, přines moje bambitky, jsou v tlumoku.
1: Dobře, ale nejdřív zaplatit.
2: Hotově?
1: Hotově.
2: Nemám při sobě, bohužel, na hotovosti přiměřenou sumu. Mohu vám však zaplatit i zbožím.
1: Zbožím?
2: Zbožím? Je to vzácné zboží. V Polsku se za ně plotí zlotem. Tady mám jeden namontovaný vzorek.
0: Tohle vyvozíte?
2: Ano.
0: Vzducholodí?
2: Ano.
0: Do Polska?
2: Ano.
0: Geč!
3: Mikloš Geč.
4: Pašrák Geč zvaný Dešťovka.
3: Já za něj 20 let nevinně trpěl.
4: Šlaka. Jsem prozrazen.
5: Stůjte, Dešťovko.

0: co blbneš, Ludvíčku?
1: Jsem policejní inspektor Trachta. 20 let tu na vás čekám a dočkal jsem se. Půjdeme.

0: Tak to vidíte, pane Kulhánek. Vemte si příklad ze sebe. Byl jste vždycky poctivý člověk? Byl. Odseděl jste si poctivě svých 20 let? Odseděl. Vidíte, poctivost se nakonec vždycky vyplácí.
1: A co myslíte, viděla to Růženka?
0: Jo, Růženka. Zrovna jsem vám to chtěl říct. Před chvilkou se vypravila děvenka naše starostlivá do města. Do šafránu. A trochu toho zázvoru.
1: Nevadí. Budu tu na ní čekat.
0: Ani se vám nedivím. Víte, ty naše český holky.
2: Ty české panenky, kdo z vás by neměl rád, tak věrné vlastenky musí svět pohledat. Tvářičky mají krev a mlíčko, každé pochytnou za srdíčko. Kdo má je pohledle celé jim vlastně.

0: Milí posluchači. Takhle já když mluvím, tak strašně prskám.
1: To nevadí, Jirko, aspoň na posluchače něco dopadne.
0: Au!
1: No a už tady máme pěkný kontakt.
0: Dík.
1: Tak co, děcka?
0: Jak je? Co?
1: Taky tak. Jestli pak víte, kdo to pláče? Ne?
2: No já ne.
0: Ano, to jsem já. To je můj dětský pláč. Nedávno jsem slavil narozeniny, tak jsme vzpomínali na můj první porod. Já myslím, že každý, kdo má jenom trošku představivost, si mě dovede vybavit. Takže si uvědomí, že porod to byl velice, velice těžký.
1: To tedy byl. Ale nechme mluvit porodní asistentku Marii Kváčovou.
0: Dobrý den, pojďte dál, paní Kváčová, pojďte.
3: Dobrý den.
0: Ano, pojďte.
3: Já si vzpomínám...
0: Nepřezouvejte se, to je nesmysl tady. Ano.
3: Vzpomínám, jak si přišel otec tady pana Lábuse do porodnice pro syna.
0: Ano.
3: Přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis Hezké děti.
0: Ano.
3: Zaklepal a povídá, dobrý den, já mám tady na oddělení syna.
0: No a vy jste...
3: Ne, aha. Na našem oddělení ne. To musíte vedle, povídá mu já.
0: Hmm.
3: Tak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis děti.
0: No a to...
3: Tam pan Lábus taky nebyl.
0: Aha.
3: Ne. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti.
0: A tam...
3: Ne, taky. Tam taky nebyl. No a pak přistoupil k dalším dveřím a tam bylo napsáno Lábus. Ale promiňte, musím letět. Právě se nám rodí nový člověk.
4: Mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
5: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
6: Jo, Renátko, nazdar.
5: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
4: Já nevím, snad jo.
5: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
4: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
5: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
4: Jaký moralista, já jsem pořád takovejhle stejný.
5: No doma. A na těch zájezdech, já to znám.
4: Co jako na zájezdech?
5: No neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
4: No, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
5: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně, ženatej, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako tichá voda, furt jako a na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy.
4: Počkej,
5: a točíte se.
4: Počkej, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
5: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu. Jo? Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoj. To umí málo kdo, to neznám takový
4: dost. Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, Termosku s čajem.
5: No, já to, no.
4: Šišku turistického salámu.
5: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. Jak? To byste šel s tím turistickým.
4: Jaký krasavice, prosím?
5: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede a to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita, vždycky objednává bílej medvěd. Jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
4: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
5: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhý, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
4: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
5: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletrhy. Vy mě budete, no, to byly pro vás, hlavně veletrhy, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. A to bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
4: U Adama.
5: No, to se dalo čekat.
4: Počkejte, jak to myslíte?
5: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy vidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
4: Ne, lidi, nevěřte mu ani slovo, teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři, podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
5: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to takový jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách, teda, no, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta. A už má tu oběť, takhle chytne a bílej medvěd do ní. A bílej medvěd, a bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já jsem říct. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
5: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
5: Domlouvali jste se na večer.
4: Hele, počkejte, to už přeháníte. Tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
2: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
5: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
4: Ne,
5: divochu!
4: Ne, to ne!
5: Divochu!
4: Ne!
5: Divochu!
4: Ne!

0: dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já vám říkám, že jsem ho viděl odpoledne, jak šel od Kleopátry, já vám říkám, že to počťák.
0: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
1: Ale lepší já mě říká, že je to počťák.
0: Jaký zájem by mohl mít pošťák na tom, aby nás házel lvu na pospas?
1: Vidí balík, tak ho expeduje, to je jasná.
0: No prosím, ať je to pošťák nebo ministrant, přijde sem a bude byt.
1: Já bych byl radši, kdyby to byl počťák.
0: Proč?
1: Kdyby to byl pošťák, tak by se byl na počtě, když straší, tak nejvíc přednosta.
0: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady docela útulný, takhle.
1: No, hezký to tu má, je. Ale šero. A průvan.
0: Šero? No, šero. Šero tu je. Ale konečně, ať je trošku šero, jen když je veselo.
1: Když je veselo, to může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
0: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým prostředí. Ale musí být veselo. Ať je šero, že jo? Ať je třeba i tma a zima. A konečně, ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
1: Ono teda tady k popukání není.
0: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
0: Ale vy jste říkal něco o vraždění?
1: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
0: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte, to...
1: To se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
0: Za kým? Za mnou?
1: Jo, třeba.
0: Jak vypadá, velký?
1: Kdo?
0: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
1: Za mnou?
0: On za váma taky někdo stojí?
1: No, tak oni tady stojí dva.
0: Jestli je to ten pošťák s ministrantem?
1: Co je to za blbostě, za mnou nikdo nebyl.
0: No to byste povídal.
1: Já dávám příklad.
0: Příklad, to je příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
1: Já mu dávno odpustil.
0: No, a půjdem domů.
1: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
0: A jo. Taky tady můžem čekat do rána.
1: No já mám čas.
0: Tak, se můžeme posadit.
1: Můžeme si povídat.
0: A dokonce veselý příběh.
1: To byl vlk, co?
0: Ve městě vlk.
1: Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
0: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
1: Od té doby jsem měl musel dědeček.
0: A co mě do toho?
1: Nic.
0: No tak.
1: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě musel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No ano, teď říkám, nechte si to, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to. No ano.

0: А я так иду.
1: По набережной.
0: По набережной. А я так иду.
1: Вам се здало, что сте шел по набережной, а то есть сен? То мне тут викладате, как някий сен, что сте шел по набережной.
0: То се мне кули вам, а здат Борис Годунов, небо что? Mně se zdají levný sny. Činoherní vejprava, no. Nábřeží, kandra, tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
1: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
0: To je pravda,
1: no
0: to,
1: tak, jo,
0: to
1: no
0: máte
1: tak.
0: Pravdu. Ovšem neměli by na čem sedět.
1: Cože by?
0: Cože by?
1: Jste říkal, že by co?
0: Že by neměli na čem sedět, jsem říkal.
1: Jak to?
0: No, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly?
1: No, jak to na čem?
0: No.
1: Jo, tak. No, ne. No, no, ano, kdyby...
0: No.
1: Jo, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by
0: seděli? No.
1: No, to jo, to
0: no,
1: jo.
0: No.
1: Ale kdo?
0: Já to neřek?
1: Ne.
0: A to je dobře. To bychom se báli, jajajaj. A ne.
1: Tak to tedy kdo?
0: Jde pak, já to řeknu a budeme se bát, to ne, to ne.
1: Bát?
0: Na každým... Na každým tom... hrobě seděl kostlivec.
1: A kostli.
0: Já!
1: No a?
0: Co to bylo tadyhle to?
1: Už jsem se vylékal. Dobrý.
0: To se ještě nalítá, protože nad těma hrobama také proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba. Taková úžasná stavba. Taková ukrutná stavba. A z ní šla věž, ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. Najednou se tam rozsvítilo, já tam vejdu a tam byla taková čtverhranná rotunda a v těch byly stolečky a židličky a židličky a stolečky a natřískáno. Nabito jeden na druhým, samej kostlivec.
1: No to mě nevadí, jak je jich víc pohromadě, to už se nebojí.
0: Já tam byl jedinej masitej.
1: Já.
0: Také jsem si sedl. Najednou mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím. A za mnou skutečně stál takový dlouhý, štíhlej, vyzáblej kostlivec a přes ten hnát měl servitek. Vrchní kostlivec. Nakloní se ke mně a povídá, račte si řád.
1: Řád?
0: Račte si řád.
1: Jak to, co to je řád?
0: No, račte si přát.
1: No jo, přát, ale vy jste...
0: A kostlivec nemůže říct p.
1: Proč?
0: No, protože nemá pisky. Kostlivec není sprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořekl, ta káva tam byla.
1: Jo.
0: Já se chci napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
1: Jo.
0: Ta káva není v šálku.
1: Jo.
0: Ta káva je v lepce.
1: Ne.
0: Jo. V lepce. Jenom tady těch uší byly špuntíčky, aby to neteklo. No já se chci napít. Ucho to nemá. To uhní je první. Jak to takhle točím, tak najednou mě ta lepka povědomá. A on je to můj dědeček. Já povím, no pane vrchně, já jsem si objednal kávu a vy mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
1: Dědeček čistotnej.
0: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec, bez hlavy.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Přímo k mému stolu, popadne tu lebku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá, ho, ho, ho, to jsi ty, ty, Iluto.
1: Piluto.
0: Filuto.
1: No ne, jste říkal p, že nemůžou.
0: Já jsem říkal, že nemají pisky.
1: No, p, p.
0: F, f, f.
1: F?
0: No tak.
1: H, a jo, taky
0: to jsi ty, ty, Iluto. F. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá, tak umej, umej.
1: Ano, jako fumfej, fumfej.
0: Bumbej, bumbej.
1: Jo, p, taky nemůžu.
0: A nedělejte se mě frfouna.
1: No, rozumím, co.
0: Já tu lebku vemu a chci mu přibít na zdraví.
1: Jo, jo.
0: A jak tu lebku dávám takhle k ústům.
1: No, no, no.
0: Najednou ta lebka udělala.
1: Poslyšte, to je báječný.
0: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
1: No ten konec s tou lebkou.
0: Kerej?
1: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví? Jak už jste tu lebku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo. To jak ta lebka udělala to...
0: Vy to umíte líp než já. Hele, jděte studia, studia obklíčíme ho, jo? Já si nenechám kazit a nekdo.
1: Halo! Halo! A kdyby jsme se minuli, čekám naproti chrámu v té hospodě.
0: Jo, jo.

0: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlas se přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek s tatem.
1: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže, a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarno hlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!

0: ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem, ale zuben. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Tuž, to je vedro jak cip, co pravíte? V pátek na šichtě Roby vědmi předpovídali, že víkend bude vařicí. Podezřívám jich, že mají v kanclíku ropuchu ve sklence od ogurek a potvora jim tam šplha po žebřu navrch a dolů. Však svůj k svojemu. Kolega Erich mě lakal, jestli s ním nechci v sobotu zajet na takovou menší cykloturu, že jsme už dlouho spolu jenom tak nevyjeli. Neměl jsem žádný plán, tuž jsem mu kivnul. Ale pateční odpoledně po robotě, které jsem stravil v Komeňaku na Kolobutách, už bruslím skoro jak Romanovova segra, mě nahlodalo, že ty naše ropuchy možná budu mít pravdu. Projížděl jsem parkem zlehka sem a tam, na triku jsem měl spocené kolca okolo ramen a aj na dříťu. Nechápu, čemu aj tam. A aj jsem si našel 5 případných nevěst. Akurát, že za jednu přijel její kolik na bruslách a měl větší svaly jak já. Druhá byla rychlejší jak já, tu už jsem jí furt čučel enem z dálky na dříť. No, nebyl to zlý pohled. Akurát jsem ji nemohl oslovit. Třetí měla s sebou jedno děcko, tuž to by mi nevadilo, však praxi ju mám s hrantami od segry, ale ty další 2, co se vymotali spoza křaku, bych asi nerozdychal. Však aj ta mamina vypadala, že jich má plné kolobuty. Čtvrtá měla sice jakési to kilo navíc, ale dobře rozložené po celé robě. Akurát, že si zapalovala jednu od druhé a já od jisté doby kuřačky nesnášam. Přibližně od té doby, co jsem sám přestal dymit. Ta pata vypadala fajně, bílé tílko, krátké galaty, bederky, z kterých vykukovali tanga jak vetřelec z břucha a řvali na mě, pojď sem, cipe. Akurát, že moja kontrolka blikala tak vystražně, že jsem jim radši neodpověděl. Byl jsem z toho odpoledňa tak vyprahlý, že do mě večer zahučeli 3 škopky tak jak Intercity do tunela. Potom jsem si vzpomněl, že zítra pojedu na kole, tuž jsem radši šel dom, abych si nafukal galusky, bo už jsou za ty roky trochu spuchřele, jak je furt přifukuju. Ráno jsem se zbudil do nádherného dňa a proklel Ericha. Deprem včil mi došlo, že v hicu jak na NHčku při kontrolní tavbě se budu smažit bez tak až na Ostravicu, bo on je taky šilenec. Asi mu ten hic tež nezrobil dobře, bo jak jsem zapnul tydlifon, přišla mi SMS-ka, že ten Rožnov ruší a že stačí jenom hlučínská štěrkovna, bo je vedro jak byk. Trochu jsem zapanikařil, bo kaj jsem asi loni schoval plavací trencle. Naštěstí leželi na vrchu v Kumbale, hned vedle zbytku mořských mušlí a jiných bestií, které jsem si loni dovez z dovolené a chtěl jsem si je vystavit na poličku. Nalil jsem do lavora trochu tekutého mydla, bo trochu smrděli a nechal je tam močit. Mezitím jsem nafukal kolce, bo ty galusky jsou fakt na guvno. Zas byly prazné. Jak Erik zazvonil před barakem, plavky byly ještě mokré, tuž jsem je vrazil do baťoha spolu s minerálku a paru tatrankami a valil ven. Cesta byla fajná až na ten hic. Užíval jsem si šlapaní, bo jsem letos na kole ještě neseděl. V přivoze před Černým potokem u točny lokálek jsem si všimnul zakazu vjezdu doleva, tuž nevím, co tam zas robia. Jak jsem z posledních sil vyšlapával ve stoje ten kopec za Petřkovicami před kostelem, úplně jsem zapomněl, že tam je. Jak tam valím 90 z felinu, připadám si jak na rovince a deprem ta svině kolo ukáže nerovnost teréna. Na vrchu jsem trochu spočnul, bo jsem dýchal jak Anakin po úraze. Jak mě přešli křeče, jeli jsme dál. Kolem štěrkovní už jsem byl vysmiatý, aby ty polonahé robky neviděli, jak umírám. Našli jsme si pěkný plac hned u vody, rozhledli se po okolí a pravili si, že všecko je tu příjemné na pohled a tak zůstaneme tu. Erik hned zevlek kraťasy a valil do vody. Já jsem musel pod osušku zrobit paru prostocviku a navlez si ty mokré plavací trencle. Trochu mě zarazilo, že Erik stojí furt po kolena ve vodě a rozhlížel se po okolí jak Hrušinský ve vesničce. Jak jsem smočil nohu, bylo mi jasné čemu. Zimu se mi postavili chlupy na nartách. Ty zasrané plavky mě v citlivé krajině studily víc a víc a navíc jsem si všimnul, že nás pozoruje taká kočena z nedaleké deky, tuž jsem se jenom tak přišel k Erichovi, prohodil jsem, že voda je fajná, kutkem oka se ujistil, že roba furt čumí k nám a rozběhnul jsem se a skočil svoju proslavenou pološípku. Jak jsem věl celý pod vodu, chvíli jsem přestal dýchat a asi jsem měl slabý infarkt, bo jsem měl pocit, jak by mě přepadlo 200 nasraných švadlen s jehlami. Musel jsem gvaltem uplavat 20 metrů, abych zas ucítil ruky. Otočil jsem se a než mě chytla křeč, jsem plaval zpátky k Erichovi, který zahanbeně stál u břehu. Guvno zahanbeně! Zatímco já jsem umíral tak jak Leonardo, ten gist hučel do té robky, co se původně čučela na mě. Lapnul jsem na osušku a začal vyhlížet další oběť. Plavací trence zastudili, ale slunko pralo, tuž celkem rychle uschly. Horší ale bylo, že jsem cítil lehký odor mořských potvor. Tuž kdyby něco, svedu to na nekvalitní vodu v štěrkovni. Erik furt hučel do té baby, která už mi nepřipadala taká pěkná, jak poprvé. Potom dorazili další 3 rozhýňané kamošky. On se asi zleknul, bo prchnul ku mě na osušku. Leželi jsme, kecali o ničím a hodnotili roby kolem. Jak nám bylo horko, schladili jsme se, potom zas kecali a jak robek přibyvalo, zrobili jsme si sukromnu sutěž, kdo nazbírá víc holých cicků. Potom jsem asi chvíli zachrapal, bo jak jsem se probral z komatu, Erik seděl za zutých bab a asi jim vykladal vtipy, bo se tlemili jak diváci na gogo show. Trochu jsem se nasral, bo si mě vůbec nevšímal. Tež mě mohl přizvat do toho jejich spolku. Bez tak měl strach, bo já jsem známý lev salonu, no. Spíš taky lviček. Jak si k mě začal svrbět hřbet, tuž jsem se pomalu zbalil, pojčal jsem si jeho pumpu a dofukal galusky. Chvíli jsem laškoval z myšlenku, že odjedu na tým jeho hypermega cyklu za 30 litrů, bo si mě furt nevšímal a i jak viděl, že už se balím, ale začali mě svrbět aj stehna, ruky a ksicht, tuž jsem se na něho vysral a jel dom sám. Doma jsem už špiglu pochopil, čemu mě všecko svědí, jak bych přespal v kopřivách. Byl jsem rudý jak zař nad Kladnem. Dal jsem si ledovou sprchu, ale to nepomáhalo. Chvíli jsem trpěl před televizu, potom jsem to vzdal a zavolal mamě, jestli neví, co se dává na popaleniny. Zdvihla to segra. Jak mě slyšela, šokla mě novinku, že se jí ztratilo nejmenší děcko. Tož ní, že bych se valil zrovna věšať, ale přece to trochu zamrzelo. Segra dál pokračovala, že prý se to stalo na zahradě. Trošku jsem zaváhal, bo to jsou sice hektary, ale také. Segra potom nasraně dodala, že za to můžu já, bo prý to nebohé děcko zabludilo v travě, která vyrostla tak vysoko, bo to nikdo nekosí. Pochopil jsem, nachytala mě na slivkách. Co fotra ten její pajtaž, doptal jsem se. Bestia to čekala, bo rychlostí bleska odsekla, že tata má posraný hřbet a její chlop, že je na montaži. To jak jinak, no ní? Vysvětlil jsem jí, že mám popaleniny třetího stupňa, takže mám jakousi neposečenou travu u dupy. Navíc mám sennu rýmu. Poradila mi, ať si na hřbet nakypu zimný jogurt, narvu se antihistaminikami a zítra ať valím posekať lany. Bo už jsem věděl, co jsem potřeboval, bechnul jsem mi s kecafonem spíš jak ona a to se mi moc často nestává, bo ona je bestia rychla. A i kdybych měl na nedělu milion plánů, nezrobil bych žádný, bo se mi od soboty večera pala motala, jak kdybych vyhrál celodenní permanentku na Husenkovu drahu. Celý člověk mě bolel, zevnitřku z toho kola a na vrchu z toho slunka. To už jsem se jenem smutně plužil zatemněným kvartirem, polehával u televize a chladil se pivami. První jsem si zimnu plechovku valal po těle a potom šupsňu do břucha. Večer už mi bylo celkem lepší, tož příště, než pojedu kajsik na kolo, budu chvíli trénovat a hlavně nezapomenu na opalovací krém, i když to mi nepřipadá moc chlapské, mazat se na veřejnosti, jak na soutěži kulturistů.
2: Nazdar, Milané, můžeme?
3: Jo, můžeme, jasně.
2: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
3: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
2: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, co je známe, ne? Co? Hele, Milané.
3: No?
2: A jaká?
3: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
2: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? I to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Tyve, teď já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
3: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole. No to by ses fakt posral.
2: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
3: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
2: Ty vole, nody. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
3: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
2: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Jsi mi rozumíš?
3: No tomu rozumím, no.
2: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale. A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale pojď sem, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
3: Super.
2: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu 100%. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, Milane.
3: Super, vole.
2: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
3: Jo.
2: Jo.
3: Super.
2: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam někdo nedělal nějaký pičoviny.
3: Super, super. No.
2: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
3: Super.
4: Čtvrtek.
2: No tady Ivan, Milane.
3: No.
2: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
3: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
2: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
3: Hele, mě volal ten Pelta.
2: Ti volal Pelta?
3: No.
2: Čurák, a co chtěl?
3: Nic.
2: Nic, jo?
3: No.
2: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
3: No nic.
2: Jsi mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Luboš?
3: Ty vole, ta byla přísná.
2: Ty krávo, ta byla přísná.
3: No.
2: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
3: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale. Nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
2: Ty jsi asi děláš prdel, jaká moje práce, ty, ty vole, pentlí.
3: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
2: Počkej, tak jako on nic neměl.
3: No.
2: A odpíská jako jídle úlet, jo.
3: No právě proto je mi to divný, víš.
2: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi?
3: No přesně, vole, no, ty vole, kam to teda spěje, no. To mi teda řekni, o co komu jde.
2: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
3: Já to viděl večer.
2: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl.
3: Já to viděl večer, no.
2: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
3: Já jsem večer mohl.
2: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
3: Já to viděl večer.
2: Teda. Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole.
3: Ty vole.
2: Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
3: Ty vole.
2: A co Jarda jako?
3: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole,
2: no.
3: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic, já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
2: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
3: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohleto, tamhleto, já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
2: No 200 tam mělo být.
3: Ty vole.
2: Jablek.
3: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
2: Ty vole, to je mrtka, Milane.
3: Ty vole.
2: Jako žádná sláva, jo? No, tak no. Já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
3: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, odkud to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
2: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
3: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
2: No bodeď.
3: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
2: Ty
3: tak,
2: krávo.
3: Říkám, na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
2: Počkej.
3: No.
2: Milane, seš tam, pojď sem.
3: No.
2: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
3: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je...
2: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný Jardy, ty vole.
3: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
2: Ale hovno bylo Jardy, ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
3: Ty vole, tak já říkám, no to mi, co mi říkal Vastrman.
2: No počkej, moment,
3: ale,
2: ty do toho netají.
3: To jsou peníze,
2: no počkej,
3: Ivana,
2: Vastrman
3: ne,
2: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze, Ivana, jako horníka, rozumíš?
3: Já za to nemůžu.
2: Ty vole, jako,
3: já nevím,
2: za to teda můžu,
3: vole.
2: Rozumíš, já do toho investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze. Jardy!

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prachy, já
0: ne. A ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, jo. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarno, promiň.
1: Já říkám, co říkal Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu.
1: Ty. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou vytry jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Ty se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, jo, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají signál mrtky, vole, veslany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No a teď je to lepší.
1: No, malinko to je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu.
1: No, to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč slyšíš. Se, otoč se. Teď tě i vidím, no, to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, jo, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to řítíme?
2: S Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hrají v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na Zábrady. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš, že víš, tě mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
3: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
2: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
2: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
2: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
2: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
2: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
2: No o tom se právě chci poradit s tebou. Ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo,
2: no. No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nejedlý. Je to pravda, ale já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
2: No to jsem zkoušel.
3: A co?
2: No co?
3: Studená voda nebo
2: ale
3: co?
2: Voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně, a najednou ona se mě zeptala, Pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
3: A co ty na to?
2: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. Už to nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
3: Hele, a co je vzít na lodičky?
2: Lékaře?
3: Ale. Děvčata.
2: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
3: Proč?
2: Když chcete veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
3: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru.
2: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
3: Proč?
2: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
3: A co říkali?
2: Nic, pustili mě sednout.
3: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladý hezký holky.
2: To víš, že ten způsob existuje.
3: No tak.
2: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
3: Tak to ne na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
2: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
3: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín? Do Bludiště.
2: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
3: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
2: To jo, a co potom venku? To by si holky mysleli, že jsme si vzali zrcadla sebou.
3: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
2: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tát ke mně domů.
3: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pou.
2: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
3: No.
2: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
3: Proč to nevzal?
2: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
3: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
3: Jo.
2: No jistě.
3: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
3: No jistě, že teorii. Každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
3: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
3: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo. To je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
3: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
3: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
3: Taky ne.
2: Vážení přátelé, vy si možná myslíte, že náš obdiv k mladým děvčatům je něco zvláštního nebo dokonce odsouzeníhodného. Ale je vůbec vědecky probádáno, jaký má být vlastně věkový rozdíl mezi partnery? Odborníci sice někdy tvrdí, že to je 5 až 7 let, ale pravda je přeci úplně někde jinde. Přeci všichni z praxe víme, že mnohdy daleko starší muž po boku mladé ženy omládne, dbá o svůj vzhled, začne si takzvaně barvit peří. Jednoho z takových novomanželů jsem pozval dneska k mikrofonu. Je to novomanžel Václav Stehno, který šel před měsícem do důchodu. Prosím, pane Stehno. Pojďte k mikrofonu. Pane Stehno, já vás vítám. Vám je 61 let.
4: No.
2: Nedávno jste se ženil.
4: No.
2: Dalo by se tedy říci, že právě vstupujete do života.
4: No.
2: A teď nám prozraďte, kolik let je vaší paní?
4: Tak to se radši neptejte, protože na diskošce je jedna z nejstarších a právě holky pro její pokročilý věk přezdívají křížal. Jmenuje se Marta, je to už skutečně very old větev.
2: No dobře, a kolik let je tedy vaší Martě křížale?
4: Na hromnice i bude 19.
2: No, to je veliký rozdíl. 19, vám je 61. Máte vůbec nějaké společné zájmy?
4: Jo. Disko, a kolečkový brusle.
2: To, to je vyhráno, to vám určitě vydrží na celý život. Můžete nám prozradit, jak jste se s Křížalou Martou seznámili?
4: Normálně, jak jsem říkal, jsme byli na diskošce tančit. Já jsem zrovna šel do záklonu. Prostě měl jsem takzvaně zaděláno na break. Akorát se sunu do mostu a chytli mě plotínky. Tak mi Křížala pomohla do záchranky. Já jsem využil situace, požádal jsem jí o ruku. Já totiž v leže, jo, vypadám ještě líp než normálně.
2: Myslíte?
4: No jasně, potvrdil to i lékař, povídá: pane Stehno, vy byste měl ležet pořád.
2: A pane Stehno, Křížala Marta tedy s nabídkou k sňatku souhlasila i hned?
4: No jasně.
2: Co myslíte, že ji na vás zaujalo?
4: Já bych řekl jednak to, že mám po vojně. A za druhý, že se mnou nebudou problémy.
2: A jak vás přivítali rodiče Marty, tedy stará Křížala, starý Křížal?
4: Normálka.
2: Jo, no já se vás nechci dotknout, ale nezdáste se jim přeci jenom pro jejich dceru poněkud postarší?
4: Jako proč?
2: No jakože už delší dobu cestujete životem na druhou stranu. Že už takzvaně jedete na rezervu.
4: To mě nějak ani nenapadlo. Akorát, když jsme tam byli v neděli na obědě, tak jsem si všiml, že ty rodiče, jo, budou zřejmě nějaký náboženský fanatici.
2: Proč?
4: Protože pořád na mě takhle koukali a furt vykřikovali: Ježišmarja! Pro Krista Pána! Tak abych si pan tátu naklonil na svou stranu, tak jsem mu věnoval Walkmana, nasadil jsem mu sluchátka na tykadla a pustil jsem mu do budky skladbu It was anything that you want, it was anything I can do, just follow me and I send her along with love from me to you. A on chtěl, abych mu to přeložil. Povídám: vole, snad je o rytmus, ne? Já vám řeknu o několikrát tyhle ty starý, i když jsou kolikrát mladý, nám mladým, i když jsme kolikrát starý, vůbec nerozumí. Já bych si dal nejradši pěstí, když si uvědomím, že celý můj starobní důchod tak křížalino stipendium padlo na toho Walkmana a takhle těžký prachy zaučili do skoro 40-letýho dětka.
2: Pane Stehno, to je velice zajímavé vyprávění. Jak dlouho jste vlastně s Křížalou spolu?
4: Drtíme už třetí měsíc.
2: A chcete mít děti?
4: No Křížala by furt chtěla, já ne. Já si nechci zkazit postavu.
2: To je rozumný. Máte nějaké, jako manžele, máte nějaké plány do budoucna?
4: No tak, chtěli bychom si natočit na video všech 22 dílů Rodáku a sehnat bony za 3.
2: Bony za 3, myslíte, že seženete?
4: Jasně.
2: A kdy?
4: Až se vrátí Vodáček.
2: Jo, to možná, jo. Pane Stehno, teď taková zásadní otázka. A jak to, že zatímco vaši vrstevníci se pomalu chystají na zasloužený odpočinek, vy zřejmě s ničím takým ale vůbec nepočítáte?
4: Ne. Jestli si mý vrstevníci odpočinek zasloužají, klidně odpočívají. Já nic takového nepotřebuju, protože já se celý život držím přísloví, že mladý Ital přes léto nepracuje a v zimě tančí.
2: No tak... Pane Stehno, já vám děkuji za rozhovor, přeji vám, aby vám to vydrželo. Jedete s manželkou v létě někam na dovolenou?
4: Do Egypta s CKM.
2: Cestovní kanceláří mládeže dokonce, no to je odvážné. A mohu se zeptat, kam cestujete?
4: Do Egypta.
2: Do Egypta? Proč zrovna do Egypta?
4: No, protože Křížala vždycky říká: víš, Vašeku, ty do toho Egypta tak nějak patříš.
2: Tohle nechápu, proč byste tam jako měl patřit?
4: Tak ona mě jako v důvěrných chvílích, jo. Vždycky šeptá: ty moje mumie.
2: Děkuji vám.
5: Tady poprvé s Pepíčkem do zoologické zahrady, že? A vejdou do té zoologické zahrady a Pepíček říká: maminko, tady vpravo za tím sklem to už jsou opice. On říká: ne, to je teprve paní pokladní, že? Tak je... Kdysi chudák ženská konečně trochu odpočine od mytí nádobí. i když přivezou uhlí, že, tak to je, babsi jsou na veterině, že, a baví se spolu a ten druhý se ptá, co tam dělal, a on říká, no já jsem tady na kastraci a když jsem obskočil dvě čistokrevný feny, že, a pán už se naštval a dává mě vykastrovat a zase on se ptá toho druhého, proč jsi tady ty, a říká, no něco podobně, a představ si, já jsem byl doma sám s paničkou, že, a panička takhle přikládala do krbu, no prostě jsem ji obtěžoval, on říká, taky na kastraci, ne na obrušování drápků, že, pan Roubíček přijde do společnosti se svou abnormálně obézní ženou, že, a představuje jí společnosti, říká, to je moje žena Sára, tam, kde má brož, tam je předek, že. Znáte tu anekdotu, jak ten lupič je v té vile, že jo, loupí tam, krade peníze, šperky, zlato, a najednou slyší hlas, Ježíš tě vidí, kselekne, vlítne vedle do místnosti, že, a tam nic, jo. Tak zase krade dál, vyřezává drahý obrazy, vybírá safe, že bere šperky, zlato, že jo, a zase slyší hlas, Ježíš tě vidí, tak vletí do další místnosti a tam je v kleci papoušek, že, a říká, Ježíš tě vidí, a on říká, není kašlu, já na ní nevěřím. Papoušek říká, Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbull, že? Tak milionář sedí v tom luxusním báru, že, a tam je taky nějaká hrozně noblesní dáma, že, a on hrozně touží potom se s ní seznámit, tak vzkáže počišníkovi, jestli by si k ní nemohl přisednout a že jí za to dá 50 tisíc korun, že, a ona teda souhlasí, on tam přijde, baví se s ní a potom se trošku ještě víc osmělí a říká, madam, kdybych vám dal 100 tisíc korun, šla byste si se mnou zatančit? A on říká, no samozřejmě, tak si jdou zatančit, že, pak se zase sednou a chvíli popíjejí, že, a on potom se ještě víc osmělí, říká, madam, kdybych vám dal 300 tisíc korun, šla byste se mnou nahoru na pokoj, a říká, no, já teda půjdu, tak jdou, on jí dá 300 tisíc korun, že, napíše jí šek, že, no a nechá tam přines šampaňské, popíjejí a pořád se nemůže osmělit a je nakonec přeci jenom to ze sebe dostane, říká, madam, nezapte se, já se musím zeptat, kolik bych vám musel dát, kdybyste se se mnou teďka pomiloval, a říkám, 200 jako každej, že, no, tak je na rentgenu žaludku, že, a pak je v ordinaci a doktor mu ukazuje ten snímek a říká, člověče, vy máte v žaludku hodinky, nedělá vám to nějaký potíže? A říká, tak dělá, co se mi spolknu, tak se hrozně špatně natahujou. Kudá, kde do drogerie, že, a když přijde na řadu, tak chce 100 kondomů, že, a ta paní prodavačka se tam hrabe v regálech a nakonec přijde k pultu, říká, bohužel, pane, máme jenom 98. A on je takhle naštvaný, říká, no, tak to sem dejte, ale zkazila jste mi víkend, že. No, tak dámy se spolu baví o tom, jak trpí nespavosti, že jak nemůžou večer vůbec usnout, a jedna druhé se ptá, prosím vás, madama, jak to teda děláte, abyste usnula, máte na to nějakou metodu? A ona říká, já počítám do 4. Říká, jenom do 4 a to usnete. No a někdy i do 4:30. Že? Voják znásilní nějakou starou bábu v lese, že, a když je po všem, tak ta bába na něj řve, teď hned jdu do města, jdu na policii a tam oznámím, že jste mě 3x znásilnil. A on říká, no dovolte jenom jednou, no ty snad někam spěcháš, vojáčku. Znáte tu anekdotu, jak se potkají ty dva lékaři? Jeden druhému se svěřuje, pane kolego, já se vám musím k něčemu přiznat. Představte si, po 20 letech praxe jsem měl milostný poměr se svou pacientkou. A mu říkal, nic si z toho nedělejte, to normálně jsme chlapi, že to se stává. A on říká, no já jsem zvěrolékař. Znáte to, jak ty dvě malý holky se baví, jedna druhý se ptá, myslím, že nevíš, co to je Lues, já nevím, asi nějaký velký autobus, protože moje starší sekra říkala, že v tom jede celá vesnice. Pán je v psychiatrické léčebně, protože má utkvělou má utkvělou představu, že je žížala, že ho zežere kos, že tak ho tam léčej asi rok a pak ho vyléčej, no a než ho propustí, tak ten ředitel toho ústavu mu dává ještě poslední kontrolní otázky, ptá se, jste žížala nebo člověk, on říká člověk, takže už jste opravdu člověk, jak se jmenujete? Novák, nejste žížela, ne, nejsem žížela, tak ještě takhle párkrát jsou zeptáno, pak odcházej, že ten ředitel ho doprovází až k vrátnici a najednou před tou vrátnicí ten pan Novák zezelená, začne se klepat a začne křičet hruzou, protože tam před ním na zemi sedí kos, že a ten ředitel na ně řve, Ježíšmarja, teď přece víte, že nejste žížela, že jste pan Novák, no já to vím, ale ten kos to neví, že? Malý civilista, malý Pepíček, že stojí u odkrytého kanálu, že a pláče a přijde k němu policajt, ptá se, co se ti stalo, spadnul mi do kanálu chleba, říká s máslem, ne s brachou.

0: diváků si jistě právem kladou otázku, kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech. Jako každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkal mojí mamince, víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá, nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas je sice pravda ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týká takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit k většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky, a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešily se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle abecedy, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšlé, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích. A proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
1: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
2: No já byl první dokonce.
1: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
2: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
1: Úplně první filmová...
2: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec. Jako statista v podstatě, i když jsem byl

0: Krstný s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
1: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
0: Koukejte se.
1: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo udělení bednu tady?
0: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje, tak to jsem já, anebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Gensrem.

0: abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítala, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa,

0: To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojď. Já bych takom poprosil všechny streama, si Michal podal ruku, aby si ty umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
1: Holky to říkají. No. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
1: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka Cardu Retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
1: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprv to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika. Ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujelo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o shovívavost. Holce, to stává a přece se neposerem, že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že ta deska bude na Vánoce, tak teď si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
1: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
2: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
2: No.
1: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemyslel, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru. No, děkuju.
1: No, ty si, chlapče, dneska si moc nevrzneš.
2: No,
1: tady.
2: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
1: nemá, kluci, nemá.

0: Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku Československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: Nebudeme to rozmaznávať.
0: Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, k jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpusťte tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumnení.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.
3: Pánové, vypadáte jako bankéři, můžu se vás na něco zeptat?
4: Hej!
3: Když potřebuju peníze, musím pro ně přijít do banky?
0: No tak to naozaj musíte.
3: Tak tohle je přepadení pracky nahoru.
1: Ale vy jste Švéd? Čo se vám žádá, my vám nerozumíme.
0: Tak to u nás nemůžete, vy musíte hovorit po slovensky, hej? Toto je prepadnutie, hej, prepadnutie. Navalte prachy, ruky hore, hej? No tak zkuste ještě raz, pojďte, hej? Pojďte, zkuste, prosím.
3: Cože?
0: No nebojte se, hej, tak?
3: Toto je prepadnutie, ruky hore!
0: Tak to nebolo špatné, hej, naozaj, ale viete, kto to bol Jánošik? To bol náš zbojník a on bol dobrý. Ten by nepovedal na valte, ten by povedal kúzelné sloviečko.
1: Prosím si.
0: Hej, no skúste ešte raz.
3: Prosím si, prachy, ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? Nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
5: To je pravda. Ruky dovolen, navolte prachy, ruky hore.
1: Á, samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
5: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
5: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
5: No.
1: Nemáte péčedle, nemáte plétedle.
0: Áno, to je dobre. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky? Páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej? Ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
5: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady niečo chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
5: Zapomneli ste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si, peniaze povedajte.
5: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy myslíte, ale chuďúčky.
5: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
5: Jakou radu?
0: Národnú radu.
5: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
5: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod topiče!
1: To je naša
0: Slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
2: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla. A tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že je čas vlastně přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco w pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: I to jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku. Tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je prawie chwilka, abych przywitał naszego dalszego hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo, že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
2: Hej!
4: Hádke se nemhojtle.
2: Paně, tak...
3: Přepraszam. Co pan pověděl? Nerozumím.
4: Hádke se nem hojtle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo, nebo...
3: Pozvolí pan?
5: Dobrý večer.
6: Já jdem, jak je tam.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
6: No jo.
2: Musím vás zeptat.
6: No jo.
7: No, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
8: Good, dobrý večer, Habit.
2: Dobrý večer, chalani.
1: Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
8: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislavě.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
8: A tak začal jsem, keď jsem stahoval nášho doktora Husáka Gustava do Prahy.
9: Máš nádherný obvod.
8: Áno, však jasné. Napokon som stiahol Sašu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. Nebola vydarená akcia. A potom už som sa uchýlil na tie veľkonočné ostrovy. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém. Oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe vrabce.
8: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zděnku, je to tvoje. Pan Zděnek, vlejší.
8: Obluj.
10: To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
2: Můžeme?
11: Co? A B C.
12: Pánové mají zem bez pořádku.
10: Čo bolí, to přebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
8: Chcel by som E, ale neviem.
10: Tak bez nich to nejde.
8: Dost!
11: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
8: Můžeme ještě raz?
1: No. No. Rychle, prosím.
11: A...
8: Dost!
11: S!
1: S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
11: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Tiano, čím by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol, tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
13: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké iné víněčko by nebolo.
8: To pijeme aj.
2: Urajem, urajem.
8: Prosím, prosím.
6: Kurajn, možda ti zadok minta tehin. Minta malac.
3: Číp, rozumiem. Też poznam jeden. Słowacki gangster z pistoletem i z kobietą Bronisławą wchodzi w pociąg i pyta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szywinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
8: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
12: Gówno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
7: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý.
6: Rád je na zelce.

0: Dobrý večer, milí diváci.
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute. Tak to tam vždycky bývá zvykem, vážení přátelé. Na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karl a Egon nás vítají v silvestrovském kursu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornozaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka.
0: Ale napřed si
2: prosím, a už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Der Gas.
3: Plyn.
0: Der Gas.
1: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty. Je kapitán Blackout.
2: A tohle je Lucia Huda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích v postupimském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
0: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázanou hlavu. No, spat na žiletky, no.
4: Kde vase kop?
5: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Přátelé, pěkného dostali pod
2: komeček. Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
4: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: No to je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
4: Správný čas na správném místě?
6: Já!
4: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
6: Já!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
6: Já!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování. S typickým německým humorem se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
7: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak, tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem Aero Boriana. A kdo tam s námi měl? František Filipovský a on vám tam ten...
2: Na já, da zvá dáma si Marienbad ve dvárnvěrci tam mít Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: My s pivcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije. No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tadleta...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
3: Dámy a pánové, nakonec se naučíme hezkou písničku.
4: A naučíme se nasazovat si masky.
3: Tak, máte všichni svoji masku?
4: Taková maska se nám totiž může hodit.
3: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: Na horách jelení. Hned! Hned to bude, hned!
1: No to je dost.
0: Dobrý den.
1: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
0: Přijete
1: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
0: Přijete si.
1: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
0: Zde.
1: A kde máte být?
0: Zde.
1: Ne, nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
0: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
1: A co předtím, pane, co předtím?
0: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
1: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
0: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
1: Prášky?
0: Ano.
1: Jaké prášky, smím-li se ptát?
0: Superpirin.
1: Superpirin.
0: Na
1: spaní.
0: Na pocení.
1: Na pocení. To si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, ale jméno,
0: ne,
1: adresu.
0: Předepsal jsem si je sám.
1: Sám?
2: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
1: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
2: Taky nejste nemocnej.
1: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
2: Máte smůlu, nemám teploměr.
1: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky do podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
2: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
1: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
0: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
1: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
0: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
1: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
0: Ani chřipka?
1: Chřipka, to je nějaká nemoc.
0: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
1: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
0: Vy jste zvláštní oběť svýho povolání.
1: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
0: A kdo kontroluje vás?
1: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
0: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
1: Posmíláte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spotky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
2: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
1: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
0: Jste fenomén.
1: Co?
0: Matematický genius.
1: Myslíte?
0: No.
1: No tak, pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
2: Tak berte schody pod vohou.
1: Žertujte, pane. Víte, v jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
0: Jste přece imunní.
1: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk méně nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
0: Přece nejste hypochondr.
1: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
0: Co?
1: Že mám 3 šedivý vlasy.
0: Stárnu?
1: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
0: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo, jako každé jiné.
1: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
0: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
1: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
0: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
1: Nikdo.
0: Zůstanete sám se svou chorobou.
1: Tak, tak.
0: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
1: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp. Stačte takhle v posteli, jako vy tady teď.
0: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář. Ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
1: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory.
0: Ano,
1: máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
0: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
1: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
0: Nepovinujte.
1: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník,
0: tady
1: čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
0: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstují Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku u Termopil to myslím.
1: No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
0: Nevypadáte dobře.
1: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
0: Neměl bych vám udělat culifindu?
1: Ne, helejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
0: Na průjem,
1: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
0: Hrdle.
1: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
0: Můžu.
1: Tak co říkáte?
0: No, teda.
1: To je co?
0: Poslyšte teda to.
1: No.
0: Nic neslyším.
1: Co?
0: Tiká jako hodinky. Tik.
1: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
0: Stopky.
1: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
0: Teda.
1: To je.
0: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
1: No.
0: To je buch, hotová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
0: to jsou pinzetky, no, přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to jsou celý uzle.
0: Železniční.
1: To mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
0: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
0: Bobtnaj.
1: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
0: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale děte.
1: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, ty jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekažlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
0: Co?
1: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
0: Kolik?
1: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
0: Ale to teda
1: ale úplně, já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
0: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
0: Ano.
1: Jo.
0: Odkrvíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
0: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také, tak začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
0: Joga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. Jo. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
0: Joga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte se, jenom kolik drahoc...

0: Skáv, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor. Dobrý.
2: Výborně, ano. Tak děkuji a nashledanou.
0: Odcházíte?
2: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
2: Musím.
0: Zůstaňte.
2: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špíny a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásky.
1: No ne, nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kdeco. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. To jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
0: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
0: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
0: Radža yoga. Bahati yoga.
1: Bahati yoga.
0: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
0: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
0: Ano.
1: Pardon.
0: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
0: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano.
0: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
0: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
0: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
0: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
0: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
0: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
0: Skutku určitě.
1: Velice laskav.
0: Skutku určitě seženu.
1: No.
0: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan.
0: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
0: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
1: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
0: Já vám věřím.
1: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
0: Věřím vám.
1: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
0: Já vám věřím.
1: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No, tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
3: Otevřete, příteli.
1: Já
2: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenírkách.
3: Jedno.

0: Ne, ne, neměl byste raději sám.
1: Já ti věřím. No, věřím ti.
0: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
2: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
0: Dobrý den. Přejete si...
2: No, mám pro vás rekomando.
0: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
2: No, asi mám pátracího psa, tak mi to podepište.
0: To... A, tak to ne, prosím, to nemohu.
2: Vy, to ne... Jo, vy neumíte psát.
0: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
2: No, tak to vám nedám nic.
0: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
2: Přítele?
0: No, a zpívá si tam.
2: Vy tu žijete dva chlapy.
0: Ano.
2: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
0: Ano, ano, ano. Příteli, máte tady návštěvu poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
2: No, jste doma, ne?
0: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, no tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
2: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
0: Ne, ne, ne.
2: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
0: To složitý,
2: zatraceně složitý.
0: Složitý.
2: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
0: No, no.
2: Škoda mluvit.
0: Tak, že bych to podepsal?
2: Tady to
0: ano,
2: podepište.
0: Tady, prosím, no.
2: Tady máte dopis.
0: Děkuji.
1: Tak, už se to nese.
0: No,
1: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
2: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramě.
1: Jo.
2: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku.
0: Vy,
2: trojčata.
0: Dokonce.
2: Jako schůdky.
0: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
1: Od koho?
0: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
2: Tak se tu mějte.
1: Naschledanou.
2: Ať vám to klape, hoši.
3: Ten neskutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
4: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
3: Herečkou.
4: Řekl
3: jste mistře?
1: Ale...
3: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
3: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej.